0: Po třetí pokračuje Berdych.
1: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Fotbalisti Slovácka ani v 9. utkání ligové sezóny nevyhráli. S Ostravou doma remizovali 2-2. V sobotu taky Pardubice porazili pražské Bohemians 2-1, Mladá Boleslav zdolala Zbrojovku Brno 2-0 a Artis Brno hrál s Libercem bez branek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D1 u Přerova a u zavírky na D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u sjezdu na Přerov je hlášená nehoda. Kilometr 278 zatím bez podrobností, dejte pozor. Na dálnici D11 u Prahy v noci montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď hlavně směr Praha. Do Prahy se dají osobním autem ty uzavírky osobním autem obě sjezdem z exitu 8 a přes Horní Počernice. V souvislosti se dny na to se i během dneška, pokud možno vyhněte, pokud chcete jen projet silnicím v okolí letiště v Mošnově. 58 z Ostravy do Příboru a silnici od Studénky a dálnice D1 k letišti. Jak se ukázalo v sobotu, úseky se ucpávaly, tvořily se dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A ten vám přeje příjemnou nedělní noc. Máme skoro 6 minut po 2. hodině. Za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka s ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
1: Ano, je to ta chvíle právě teď, 221-552-155 nebo 255. Na konci jenom připomínám, že je neděle, takže tento týden vlastně naposledy právě tato cena je ve hře. Tak kdo se dneska dovolá jako první? Noční radiožurnál, tady Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
2: Dobrý den, tady je Ivo.
1: Já vás zdravím. Tak dneska nemám na vás žádnou otázku, takže to bylo jednoduché, stačilo se jako první dovolat. To jste splnil, takže knížka je vaše, já vám blahopřeju a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Děkuju.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
4: Mažu stopy.

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále se včera otevřela široké veřejnosti. Lidé tedy mohou svatováclavskou korunu nebo královské žezlo a jablko vidět do 28. září a vstup je, připomínám, zdarma. Zájem byl už první den obrovský a více přidáme už za chvíli v naší další reportáži.

0: České korunovační klenoty jsou od včerejška k vidění pro širokou veřejnost v Ladislavském sále Pražského hradu. Už od brzkého rána se před vstupem tvořily dlouhé fronty. Loni si panovnické insignie prohlédlo více než 51 tisíc zájemců. Letošní návštěvu už za sebou mají třeba nevidomí návštěvníci. Pro ně Pražský hrad chystá speciální hmatové prohlídky. Mohou si během nich sáhnout například na věrnou repliku svatováclavské koruny.
1: To je ten jeden kámen a je to ten safír a má takový drápky, který ho držej tam. Ano.
2: Ukazuje památkář Pražského hradu Petr Chotěbor skupince nevidomých a slabozrakých dětí ze školy Jaroslava Ješka, co můžou na speciální tvarové replice svatováclavské koruny, která před nimi leží na stole cítit.
1: Tady je ten křížek, který je nahoře, ten máme tady zvětšený, jestli se chceš sáhnout.
2: Vedle repliky leží na stole také zvětšenina některých komponentů koruny. Je tady křížek, safír a lilie. Každý z těchto předmětů vyrobený na 3D tiskárně má zhruba 30 cm.
1: A na druhém konci toho stolu... Jo, aha, takže tam jsou ty kameny tak hladký, tak lesklý, tak studený, jako jsou ty kameny na té koruně, i když to nejsou safíry.
3: Je to mega hustý a zajímavý.
2: A co se ti na tom nejvíc líbí zatím?
3: Z těch předmětů asi ty kameny.
2: Je to pro tebe první taková zkušenost s korunovačními klenoty? Věděl jsi o nich už něco dřív?
3: Jenom jakože něco z vyprávění, ale tady to je mega hustý, jakože si na něj šáhnout, jakoby na ty modely.
1: A můžeš si dát na hlavu jenom, protože to je model. Kdyby to byla skutečná koruna, tak by to nešlo. Tak,
2: ty jsi teďka měl na hlavě tu kopii nebo věrnou repliku svatováclavské koruny. Jaký to je pocit mít na hlavě něco, co nosili čeští králové?
4: Je to velice těžký, takže hodně vznešený.
2: Vypadal jsi vznešeně.
4: Jo.
2: Mezi návštěvníky výstavy je i pan Jiří Zluhačovic.
5: Jsem z nich vlastně očima nikdy nic neměl, takže jsem nechtěl ztrácet čas ve frontách pro to, abych měl jenom zážitek.
2: Takže teďka je to vlastně výjimečná příležitost pro vás.
5: Ano, určitě. A jsem za to opravdu rád.
2: U jednoho ze stolů je i paní Marcela z Prahy.
6: Je to super, když na to můžu šahat, protože já si to nepředstavím. Když mi to někdo popíše, tak si to neumím představit, ale když si na to šáhnu, tak je to úplně super a už si to pak umím představit, jak to vypadá.
2: A co vás na tom třeba překvapilo, na tom modelu? Je tam něco takového?
6: To, jak je to veliké, jak je to zdobené, hezky.
2: Doprovodný program pro nevidomé k výstavě korunovačních klenotů otevře Pražský hrad zase za rok. Jinak budou klenoty ale pro veřejnost k vidění ve Vladislavském sále až do 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: A 22 minut po druhé hodině pro vás máme opět mimořádnou zelenou vlnu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D7 v úseku ze Slaného do Prahy nebezpečí. Auto, které jede proti správnému směru jízdy, teď mezi sjezdy na Buštěhrad a Kladno. Kilometry 9 až 7, D7 ve směru do Prahy, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
7: Zavolejte i vy 800 553 553. Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengový nebo argotový výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15 odpoledne.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Je 14:30. Zprávy a Marek Sedláček.
4: ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Země, která od února 2022 čelí ruské invazi, dlouhodobě usiluje o dodávky munice pro protivzdušnou obranu, zejména pro systém Patriot. Na víc než 100 míst podél bývalé československé obranné linie si lidi připomněli mobilizaci z roku 1938. Bunkry někdejšího opevnění byly nasvícené. Prezident Edvard Beneš mobilizaci vyhlásil 23. září 1938 ve 10:45 v noci. Během 2 dnů nastoupilo k jednotkám víc než 1 000 000 mužů. A tým z pražského dopravního podniku zvítězil na mistrovství Evropy řidičů tramvají ve Varšavě. Česko na něm zastupovali Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář. Jak na svém Facebooku píše organizace Ropit, soutěžili třeba v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea, bronz si odváží bulharská Sofie.
0: Sport.
4: Házenkáři Karviné a Nového Veselí zůstávají v nové sezóně nejvyšší soutěže 100%. Celek z Vysočiny doma porazil Jičín 27-23. Slezané zase vyhráli ve Strakonicích 35-32. Na třetí příčku v neúplné tabulce poskočila Dukla Praha, která zdolala Lovosice 39-26.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Možné nebezpečí na D7 ze Slaného do Prahy a nehoda na D35 kolem Olomouce. Stále pozorně na dálnici D7 ze Slaného do Prahy. Ten na trase mezi kilometry 18 až 2 je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Nemilany, kousek za OM vozidlo v příkopu, místo označené a teď průjezdné. Na dálnici D11 u Prahy v noci počítejte s uzavírkami. Do rána bude nebo má být ještě několikrát obousměrně neprůjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Montují tam nosníky mostů a zabírají hlavně směr Praha A. Ta omezení trvají i hodinu. Osobním autem to jde ve směru do Prahy oběd z exitu 8 přes Horní Počítač. Černice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno a postupně se přidají srážky, déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Bez dat o dopravě se dnes velká města neobejdou. Praha má už 8 let datovou platformu Golemio, která online sleduje například zpoždění tramvají a autobusů hromadné dopravy nebo počet cyklistů a chodců v metropoli. I díky těmto datům potom odborníci upravují třeba jízdní řády nebo volno na semaforech. Podrobnosti k tématu už za chvíli.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Městská hromadná doprava v Praze má téměř 200 linek a přes 2,5 tisíce kilometrů tras. Nejsložitější dopravní systém v České republice je proto neustále monitorován prostřednictvím datové platformy Golemio městského operátora ICT. I na základě těchto údajů se potom upravují linky a mění jízdní řád. Volně přístupné Golemio toho ale o Praze může prozradit daleko víc. Ví, jak jsou obsazená parkoviště, jaké je mikroklima v ulicích a třeba i to, kolik lidí prošlo přes Karlův most.
1: Teď se díváme do naší datové platformy pražské na Golemio BI.
2: Martin Lehr, konzultant zmíněné platformy, teď otevírá jednu ze zajímavých vizualizací a ta počítá chodce na turisticky atraktivních místech, konkrétně u staroměstské Mostecké věže.
1: Teď nastavuju počáteční datum, trefili jsme přesně 1.1.2026 a podle naší analýzy po Karlově mostě prošlo do dne, kdy nahráváme tuto reportáž, 4.031.397 chodců.
2: A to je dobré vědět třeba kvůli nastavení zelené na blízkém přechodu pro chodce, zvláště když Prahou křižuje téměř 200 linek městské hromadné dopravy a ty teď vidíme před sebou.
3: Jde vlastně o naší online mapu, na které můžou cestující vidět polohy všech prostředků veřejné dopravy.
2: Vysvětluje Zbyněk Jiráček z Ropidu. A já vidím, že mapa je plná koleček s číslem linky a většina z nich teď má zelenou barvu.
3: Ta barva udává zpoždění toho spoje. Zelené spoje jedou včas, oranžové jsou zpožděné o 3 až 6 minut a červené o 7 a více.
2: Takže pojďme si vybrat nějakou tu červenou linku a můžeme si ji třeba i rozkliknout.
3: Tady vlastně vidíme nějakou 22, co se zpozdila po cestě. Příčinou může být třeba prostě velká skupina cestujících. Jo. Nastupuje prostě hodně lidí na jedné zastávce, nějaký zájezd nebo školka, tady si můžu vyfiltrovat linku 22, tak vlastně všechny ostatní 22 jsou zelený, maximálně oranžový. To znamená, že na té lince evidentně problém není, je to prostě jenom jeden spoj, který se z nějakého důvodu zdržel.
2: Takže v tomto případě nepomůže ani na křižovatkách nastavená preference tramvají a autobusů.
4: Přijíždí nám autobus od Žižkova, projíždí tím přihlašovacím bodem, teď se přihlásil těsně předtím, než dojel do zastávky. Otvírá dveře a křižovatka připravuje změnu toho signálního plánu tak, aby mohla reagovat na jeho odjezd.
2: Vysvětlujeme na křižovatce u nádraží Libeň Jan Barchánek z pražského dopravního podniku.
4: Po odjezdu zastávky jsme dostali zelenou a můžeme teda projíždět. Tady vidíme, jak přijíždí z boku tramvaj a zase ta křižovatka může reagovat na příjezd tramvaje.
2: Data platformy Golemio se analyzují i zpětně a vedou třeba k úpravám jízdních řádů.
3: V těch datech je to vidět, že ty vozidla přijíždí třeba do té konečné vždycky o 3 a více minut opožděny, tak konstruktér toho jízdního řádu se podívá právě do těch dat, kde se ty autobusy zdržují a upraví ten jízdní řád, aby přizpůsobil to tomu reálnému průjezdu.
2: A nově teď můžeme přímo na zastávkových panelech pražské MHD vidět, za jak dlouho přijede naše tramvaj anebo autobus. Eva Kézrová, Radiožurnál.

Dělníci na zámku v Miloticích u Kyjova začínají s opravou krovů. Vymění trámy staré 300 let i střešní krytinu, která už se podle kastelána rozpadá jako perník. Více uslyšíte v naší další reportáži už po písničce od Stinga.

0: Znáte ho třeba z filmu Poslední aristokratka nebo z minisérie Marie Terezie. Na barokním zámku v Miloticích u Kyjova začínají rozsáhlé opravy. Týkají se konstrukce střechy a krovů a potrvají 3 roky. Práce zhruba za 34 milionů korun správci rozdělili na etapy, aby lešení bylo vždy jenom u jedné části památky.
1: Teďka jsme ve fázi vlastně průzkumu celého krovu, kde máme skladbu vlastně nějakých kráčat, 5bokých vaznic, 5bokých pozednic, aby jsme věděli průřezy a budeme nechávat řezat na pile.
2: Vyjmenovává v krovech Milotického zámku stavby vedoucí Milan Závrbský. Dělníci budou v nejbližší době taky sundávat horní část krytiny a plachtovat střechu.
1: Tady máme třeba kreslený, že tady máme zrovna v této části měnit celý tento vazný trám. Bude to po domově, uvidíme, jak bude vypadat z hlavy těch trámů, buď to vyměníme tu část, která je sem, tady ta část dá se být dobrá.
3: Ta střecha už byla za 5:12, to znamená, že my už jsme o to usilovali několik let. Jednak ta krytina, ta bobrovka už je jak perník, jako v podstatě se nedala měnit vůbec, když jsme na to lezli, tak nám to praskalo pod nohama.
2: Dodává kastelán Evžen Boček, trámy jsou staré zhruba 300 let.
3: Hlavně teda ta konstrukce samotná té střechy už leží na těch takzvaných pozednicích, které už neexistují, čili ta střecha tlačí vlastně na ty zdi, na ty římsy a ty římsy by mohly třeba začít padat.
2: Řemeslníci budou pracovat ve 3 etapách. První začínají v severním křídle ze strany hospodářského zázemí.
3: A potom přes zimu bychom chtěli udělat vlastně to hlavní průčelí, kdy tady nebudou lidi, my asi zavřeme zřejmě i areál. Jo, protože to bude jako hodně náročný a potom na další sezonu se přesuneme na tu jižní stranu, no a dodělá se to tu další zimu, vlastně to průčelí zahradní.
2: Kastelán Evžen Boček doufá, že se práce v příští návštěvnické sezóně zvládnou i bez výrazného omezení provozu. Z Milotic u Kyjova Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
5: Just

0: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy a Marek Sedláček.
1: Armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Jemenští husijové se přihlásili k útokům u saudské metropole. Čeští tenisti po výhře nad Američany postoupili na finálový turnaj Davisova poháru. A neděle bude oblačná, odpoledne s přeháňkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
3: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
1: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému, ale novější generace. Jemenští povstalci husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí po obnovení občanské války v Jemenu útokům husijů opakovaně. Je to ale poprvé, co se hrozba dostala až k hlavnímu městu.
4: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v noci v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvaly lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán, při bleskové ofenzivě na začátku září obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Boršice na Uherskohradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec má necelých 2200 obyvatel a uspěla díky svému dynamickému rozvoji, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
5: Je to paráda.
6: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
7: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
8: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
9: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
10: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
9: Z Boršic na Uherskohradišťsku Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští tenisti si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany v Praze 3-2 na zápasy. V klíčovém duelu vyhrál Jiří Lehečka nad Lernenem Tyjenem 6-3 a 7-5. A fotbalisti Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
11: Začal jsem si víc věřit, tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: V sobotu taky Artis Brno remizoval s Libercem 0-0, Slovácko s Ostravou 2-2 a Pardubice doma přehráli pražské Bohemians 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D35 se kolem Olomouce a noční uzavírky na dálnici D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je nákladní auto v příkopu. Nehoda je za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kousek za OMV. Místo označené projedete bez zdržení. Dálnice D11 u Prahy teď průjezdná poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru kilometru. 7,5 v noci montují nosníky mostu a dálnici do Hradce Králové i Prahy podle potřeby zavírají, tedy zatím hlavně směr Praha. A uzavírky trvaly i hodinu. Osobním autem se dá omezení ve směru do Prahy objet z exitu 8 přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude oblačno, během dne až zataženo a večer na většině území déšť nebo přehánky, teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Proč má herec Petr Uhlík rád severní Čechy? Co znamená, když restaurace dostane takzvanou zelenou michelinskou hvězdu? A jaká tajemství skrývá obec Vltavice, která se nachází pod hladinou Lipenské přehrady? Tak to vše zaznělo tento týden v rozhovorech s hosty Radiožurnálu a my vám v následující hodině připomeneme to nejzajímavější. A začneme už za chvilku rozhovorem se zpěvačkou Bárou Bazikovou.
2: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Byla muzikálovou Kleopatrou i hlasem kapely Stromboli. Bára Basiková se českému publiku poprvé představila ještě jako malá holčička, bylo to v pořadu Zpívá celá rodina. Teď se za jejím životem, profesním i osobním, ohlíží dokument Heleny Třeštíkové. S moderátorem Liborem Boučkem si zpěvačka povídala nejenom o něm, ale i o jednom ze svých nejslavnějších hitů.
1: Souměrná Bára Basiková. Já si pamatuju, že když jsem byl teenager, bylo mi tak 12-13, tak ta píseň válcovala hitparády, ale tak, že to bylo třeba už 36. týden na prvním místě a Souměrná byla v těch 90. letech všude. A vlastně my jsme se říkali, že jakmile zazní tvoje jméno, tak okamžitě slyšíme Souměrnou. Co to s tebou dělá?
2: No tak, jak si to mám říct? Upřímně, když tu píseň prostě zpíváš a slyšíš tolik let, tak prostě už ti leze na nervy trochu. To já prostě přiznávám, nechci lhát, ale tak to mají asi všichni zpěváci a kapely, prostě, který mají svoje hity a ty hity chtějí jejich fanoušci slyšet, takže musí i po 500 nebo 2000 na tom koncertě dát.
1: Jo. To byla první solová deska.
2: Ano, první solo a přičemž tedy jsem jako předtím už měla desky, ale s kapelama a tohle byl takový můj vlastně první počin. Bylo to v roce 1991 minulého století, kdy jsem...
1: Což vlastně, pro nás je včera. Jo?
2: Ano, jo, kdy jsem se vlastně jako chtěla trošku osamostatnit nebo chtěla jsem jaksi vytvořit nebo interpretovat něco, co nebude ani Residence, ani Stromboli a co teda bude jako Bára Basiková. Takže jsem poprosila 10 mých kámošů, muzikantů od Davida Kollera přes Karla Šůchu, já nevím, Kluky z oceánu, právě teda o tu Baláže, který je autorem tady tohoto hitu, aby mi každý napsal jednu písničku a se svojí kapelou mě doprovodil.
1: No to je unikátní na té desce, že tam jsou fakt originální ty kapely. A k tomu ty jemno tajnosnubný texty ano. Od Sahary Hedla, ano. Jestli se nemýlím.
2: A kterým dodnes málo kdo rozumí.
1: No, ale je to strašně silný. No co to s člověkem dělalo, když fakt válcoval tu hitparádu a byla si bez pochyby v tu dobu jako zpěvačkou číslo jedna, protože měla si nejhranější píseň.
2: No, byl to hezký pocit, jo, a hlavně to bylo všechno tenkrát úplně jinak. Ta doba, kdo ji zažil, tak to se vůbec s dneškem nedá srovnávat ve všech ohledech, že jo, jak v té společnosti, v showbiznisu nebyly mobilní telefony, nebyl internet. To si málo kdo dneska jako z dnešních třeba mladých lidí dovede představit. A rádio a hitparáda a desky, vinily, CDčka, to bylo jako něco.
1: Dá se zamezit tomu, aby to člověku nestouplo do hlavy? Protože jako první solová deska, nejhranější píseň a prostě je to tady.
2: Já nevím, já si myslím, že když nějak to má člověk v hlavě srovnaný a má v sobě trochu pokory, tak se z toho nepodělá, promiňte mi po ránu tento výraz, a zůstane sám sebou a vždycky by měl být skromný a vděčný za všechno, protože věci se nedějou jen tak. A já jsem si vždycky každýho úspěchu hrozně moc vážila a domnívám se, že to tak mám dodnes.
1: No vlastně všechny ty otázky, které budou z mojí strany retrospektivní, tak ty odpovědi jsou v tom filmu. Tak jenom doplním, že Bára Basiková jde do kin 17. září. Ty si ten film celistvě, celý, kompletní viděla poprvé kdy?
2: No, tak on byl už v roce 2001.
1: Nemyslím přesně ten předobraz. No. Ano. To, tak, co je teď?
2: To, co je teď, tak loni asi, protože se skoro dva roky stříhal. Ta postprodukce na tom filmu je hodně důležitá právě se stříhat z těch asi 100 hodin natočeného materiálu ten výsledný tvar těch 90 minut. No a samozřejmě, tak když jsem to viděla, no tak... To víš, no, tak jako když se díváš na svoje staré fotky, tak asi nejásáš úplně, jak ti to slušelo.
1: No a co tě překvapilo víc?
2: No tak,
1: co všechno se ti tam stalo? A nebo jaká jsi tehdy byla? Protože teď vlastně
2: oboje, protože spoustu věcí zapomeneš, že jo? A tak nezapomínáš svůj život, svoje milníky a nějaký takový ty prostě krajně mezní situace, ale detaily určitý a samozřejmě některé výpovědi, které byly v tu dobu prostě reálné a autentické, tak s odstupem několika let prostě vnímáš jinak. Říkáš tam věci, které už si dneska nemyslíš. Vidíš se, jak děláš špatné rozhodnutí, chyby. Ale s tím jsem do toho šla. Paní režiska Třeštíková prostě chtěla točit pravdivý film a já jsem prostě pravdivá byla a vlastně mi to nedělalo problém, protože já jsem nikdy v životě neměla jako nějaké obavy něco říct. Já jsem v tomhle dost takový jako pankáč, že prostě radši říkám pravdu, ať je třeba těžce stravitelná a zkousnutelná, než si vymýšlet a na něco si hrát.
1: Byly tam třeba jednotky procent nebo mezi 10-20%, kdyby jsi po tom prvním prominutí řekla, tak to jsem zvědavá, jak, co tomu řeknou lidi, tahle banální otázka. To je asi v každém, ne?
2: Ano, ale to jsem si říkala takhle vždycky, už když jsem zpívala poprvé s Precedencem a nebo i začala spolupracovat s Michalem Pavlíčkem, protože jsem vlastně nikdy nebyla komerční a nikdy jsem nebyla tak jako po proudu. Jo, protože, jak si říká, po proudu jenom mrtvý ryby plavou a já jsem spíš byla vždycky proti, ale ne nějak násilně. Prostě chtěla jsem si dělat to, za čím si stojím a čemu věřím. Nebejt pokrytec a předstírat něco, co tak není. A takže jsem byla vždycky připravena na to, že můžou přijít negativní názory, že mě spousta lidí třeba jako neskousne, nepřijme, ale je mi to příjemnější, protože to je ryzí, je to upřímný. Takže já jsem věděla, že na to asi budou různé pohledy a názory, ale jako dřív, tak i tentokrát vlastně mi bylo jedno, co si o mě lidi budou myslet. Stejně se nikdy nezavděčíš všem a nechtěla jsem se nikdy podbízet ani hudbou, ani tím filmem, takže prostě je to tak, jak to je, tohle jsem já a vy si o mě myslete, co chcete.
1: To znamená, že člověk, když dělá cokoliv, tak by neměl mít v hlavě tu kalkulačku a nedělat něco s vidinou toho, jak to budou vnímat ty lidi, ale říct si, to je, mě to přijde jako definice umění. Takhle já to cítím a tohle jsem já.
2: V umění by to tak být mělo, protože umění je jaksi nějaký odraz duše, nějaký prostě, já tady nechci filozofovat, ale umění má prostě hluboké poslání a mělo by být autentické, upřímné a svobodné a buď ho beru nebo ne.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Po extrémně suchém létě se host Radiožurnálu vydal pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které spisovatel Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo a jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? I na to se ptal Libor Bouček.
1: Když jsem si pročítal informace o vás, když jsem si povídal s kolegy a s kamarády a říkal jsem, že dorazíte, tak asi tušíte, co byla ta nejčastější otázka těch, kteří znají jižní Čechy. Tak se všichni tady, a co on má společného s tím Adalbertem Štifterem, protože to je obrovská postava jižních Čech, rodák z Horní Plané, jeden z nejvýznamnějších reprezentantů Biedermajera, autor, opravdu renesanční to člověk. Tak jak jste propojeni a jak moc jste toužil po tom propojení?
2: To propojení je něco, o čem já jsem už jako kluk uvažoval, protože my jsme jezdívali na Lipno, do Horní Plané, do Černých Pošumaví, tady do té oblasti, a jezdívali jsme skoro každý rok do domku Adalberta Štiftera, do jeho muzea v Horní Plané. A já jsem se vlastně ptal našich, jak to je, jak jsme příbuzní. Oni říkali, že nějak příbuzní asi budeme, ale ono skutečně, si myslím, že každý Štifter...
1: Aby uklidnili ty vaše otázky, že hlavně, proto to byla odpověď.
2: Každý Štifter je nějak napojený na Horní Planu, protože ono v Horní Plané vlastně to kdysi bylo nejčastější příjmení. Okolo byla spousta vesnic, které se dneska jmenují Lhota, a historicky to byly Štifty a všichni z těch Štiftů byli Štiftři. A já jsem si potom, když jsem si dělal rodokmen, tak jsem zjistil, že jsme příbuzní a máme totožní předky. Je to tak, že on děti neměl, Adalbert, takže jeho potomek bejt nemůžu, nemá potomek žádný, ale vlastně máme stejný kořeny.
1: Takže tam je to propojení. A bylo to fakt to místo, ten rodný domek, který vás dovedl k tomu, že prostě budete psát? Že takovýhle vliv na vás ten vzdálený příbuzný měl?
2: Myslím, že mohl mít, protože už ono, když v nějakých 80 letech jako si necháváte vyprávět příběh jednoho možná z příbuzného slavného autora. Mě teda udivuje, že se pořád lidi ptají, protože mám za to, že ta znalost, respektive, že kolik lidí dneska čte texty z první poloviny 19. století, ale to povědomí tam je a je to dobře.
1: Myslím, že to povědomí je dáno možná i tím parníkem, který jede, že člověk vidí parník, pak se říká, co je vlastně za tím názvem toho parníku, a pak začne studovat a zjistí, že zde jistý Adalbert Štifter byl. Když jste ten rodokmen dělal, tak i tohle byl ten nástroj, že pak jste se v tom zdokonal, začal jste dělat rodokmeny i pro cizí.
2: Občas je dělám i pro cizí, ale snažím se je nedělat, protože je to hrozně pracný a mám za to, že taková ta moje životní role je spíš psaní než rodokmeny, a to nejenom psaní románů, povídek a novel, ale především povídání s pamětníky a potom zpracovávání těch jejich vyprávění té odžité historie.
1: Ten Štifter toho nezmiňuje, tedy Adalberta, náhodou v souvislosti s Janem Štifterem, který živě sedí naproti mě. Protože myslím si, že co máte společného, tak je ta schopnost popsat to obrovské propojení Rakušanů a Čechů právě, co se týká toho místa. Jak si vlastně stály ty jižní Čechy v kontextu Rakouska-Uherska? Co to bylo za místo? Jak důležité bylo pro celé mocnářství na konci tedy těch 20. let 20. století, ale především v tom 19. století?
2: Jižní Čechy tady v té době byla spíš taková prodloužená oblast Rakouska. A je vlastně zajímavý i to ohromné napojení právě těch oblastí. Když jsme stavěli koně z Přešku ve 20. letech 19. století, vlastně jakožto první kontinentální železnici, tak jsme nepropojovali České Budějovice s Prahou, protože ten směr nikoho moc nezajímal, ale propojovali se Budějovice s Lincem. Takže tam skutečně jako je jasná ta orientace vlastně těch dvou měst na sebe. A je vlastně zajímavý, že dneska, když je stavíme zase ne koně z Přešku, ale dálnici D3, tak ona se ta dálnice dřív vlastně protne s Lincem zase než s Prahou, takže historie se tady v tom směru opakuje.
1: A je pravda, že tu Českou Sibiř nikdo moc neřeší, protože je to téměř nevyřešitelné, ale důležité je, aby konečně už těch pár kilometrů propil. No, v té souvislosti mě napadá, jestli najednou to dělení, ta hranice a dělení na Rakušany a na Čechy vlastně není nespravedlivé vůči tomu regionu, protože to propojení, a je to i teď vidět, kdy lidé, kteří tam jsou, tak třeba jedou si pro chleba do Rakouska, zase opačně ty potraviny, že najednou ten region opravdu žije pospolitě.
2: Tam vlastně ta čára, ta hranice je skutečně jako umělej konstrukt a bohužel je to věc, která tam rozbila vztahy, roztrhala rodiny ve 20. století a vlastně příkladem je naše rodina, která byla historicky česká i německá. Já bych řekl možná spíš česká i rakouská, protože já si myslím, že ono s tím termínem sudetský Němec nebo český Němec se taky vlastně pracuje docela složitě. A v té naší oblasti si myslím, že bychom jako o Němcích ani mluvit neměli, protože tam na Německo, jakožto na Berlín,
1: tam ten Linec
2: napojený nikdo nebyl. Tam byly vlastně skutečně propojený rody přes Freistadt a všichni tam byli vlastně dvojí. Zároveň už vlastně na konci 19. století se třeba o Budějčácích mluvilo jako o Budweiserech, což znamenalo, že s Němcem mluvím německy, s Čechem česky, protože všichni ovládali oba dva jazyky naprosto plynně a podle potřeby a podle kontextu přecházeli do toho jazyka. Oni se nedefinovali nějakým způsobem. Byli vlastně úplně všechno.
1: Pozorujete teď těch 33 let je naší zemi, dobře, v tom Schengenu jsme lehce přes 20 let, nebo téměř 20 let. Pozorujete to, že ten region v tomhle propojení, že posiluje, že už znovu to, ta hranice, že je stále více a více symbolická?
2: Funguje to tak, že jak jste zmínil, jezdíme si tam nakupovat rohlíky, zároveň spousta lidí z toho našeho pohraničí posílá děti do rakouských škol, což mi připadá super v tom, že oni vlastně budou mít doma tu češtinu, tam tu němčinu, že vlastně jako bouráme tu zeď, která tam byla ve 20. století postavená, což je pro mě hrozně důležitý. Zároveň ta jazyková bariéra je tam ohromná. V chvíli, kdy je setkání lidí z obou strany, tak stejně u jednoho stolu sedí Rakušáci a u dalšího stolu jsou Češi. Ono to prolínání je složitý.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa.
3: A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666.
4: Úžasné, pane doktore.
2: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kivadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Marek Sedláček.
6: Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Někteří odborníci a opoziční politici v tom vidí další oslabení činnosti rad. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO to odmítá. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Pro stanici Al Jazeera to uvedl šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezaj. Podle něj Teherán čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Rezaj uvedl, že mezi podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených iránských financí a zrušení námořní blokády. Zřejmě až do pondělí zůstane uzavřená silnice 1/16 u Luníkova na Kladensku. V sobotu ráno se tam srazila cisterna s osobním autem. 5 lidí záchranáři převezli do nemocnice s lehčím zraněním. Cisterna převážela benzín a naftu. Látky z ní unikly a kontaminovaly okolní půdu. A v Mnichově začaly pivní slavnosti Oktoberfest. Nový mnichovský primátor Dominik Krause první sud narazil na rekordní 2 údery. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají víc než 6 milionů návštěvníků. Hosti si oproti Loňsku připlatí. Tuplák vyjde v přepočtu na 360 až 387 korun.
1: Sport.
6: Čeští tenisti prošli na finálový turnaj Davisova poháru. Američany totiž v kvalifikaci porazili 3-2 na zápasy. Češi v závěrečných dvou hrách otočili vývoj utkání. Jakub Menšík nejdříve ve třech sadách zdolal Sheltona, Jiří Lehečka si pak ve dvou setech poradil s Tyjenem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D35 u Olomouce a další uzavírka. Ten na dálnici D11 u sjezdu na Úvaly. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno se plynule objíždí následky nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je v příkopu. Na dálnici D11 u Prahy montují nosníky mostu a dálnici poblíž sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď opět směr Praha. Osobním autem to jde obět sjezdem z exitu 8 a do Prahy přes Horní Počernice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude oblačno na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. To byly zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Jaké bylo natáčení filmu Vyvolený, kde Petr Uhlík hraje jednu z hlavních rolí? A proč Pavel Drdel vaří téměř výhradně z ingrediencí, které vyrostly v okolí Strakonic, kde má restauraci? Tak už po písničce budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co tento týden zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Na Pražském hradě jsou v těchto dnech k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Kurátor výstavy Štěpán Vácha byl tento týden hostem Libora Boučka.
1: Obvyklé kliše je odpovědět na otázku, kdo nechal zhotovit korunovační klenoty, tak odpověď Karel IV. Ta bývá často ve vědomostních soutěžích uznána, ale je opravdu správná.
2: No, tady začal bych tím, že vlastně ten soubor korunovačních klenotů v průběhu století nebyl neměný. Jo? On měl taky nějaký svůj prostě historický vývoj. My máme kromě té Karlovy svatováclavské koruny, tak máme dochovány také původní středověké jablko a žezlo, jo? Které jsou zhotoveny ze stříbra, pozlaceno, stříbra nejsou zdobeny drahými kameny. A ty jsou dneska ve Vídni, v klenotnici ve Vídni. A tam se dostali někdy v průběhu 17. století a přijali vlastně na sebe funkci takových jako zemských insigní rakouských zemí. V Rakousku nekonaly korunovace, ale pořádali se tam s nástupem nového panovníka holdování, přísaha věrnosti zemských stavů a při nich se vystavovala jednak arcivévodská koruna a právě tady tohleto jednodušší středověké jablko a žezlo. A místo nich Habsburkové pak někdy v průběhu 17. století začali při korunovacích, českých korunovacích, používat ty dnešní nádherné klenoty jablko a žezlo, které jsou z ryzího zlata, jsou zdobené množstvím safírů, spinelů a ty vlastně od v průběhu vlastně toho 17. století se staly součástí korunovačních klenotů.
1: No a tady nacházíme právě ten význam Habsburků pro český národ, ale pochopitelně i pro české korunovační klenoty, protože Ferdinand I. si je objednal, jestli se nemýlím.
2: Osobní insignie.
1: Jak se on rozhodoval a podle čeho a proč se rozhodl nahradit právě ty, které jsou teď uloženy ve Vídni?
2: Jo, takhle, já bych tam řekl jednu věc, že svatováclavská koruna a ty původní gotické jablko a žezlo, tyhle ty klenoty, ty ten panovník mohl vidět jednou v životě a mohl je použít, nasadit během té korunovace samotné. Pak už se v podstatě jinak se přechovávali na Karlštejně a vlastně už je ten panovník nikdy nepoužíval, třeba při nějakých jiných významných státních ceremoniálech, když třeba zasedal říšský sněm v Německu nebo český zemský sněm v Praze, tak k těmto příležitostem...
1: Tak se insignie nevytahovaly.
2: No, tak už se nevytahovaly, ale on si tehdy, Ferdinand I. si nechal zhotovit své osobní královské insignie, s kterými on se pak ukazoval jako v plném majestátu při těchto významných příležitostech. To byl ten důvod, jo, že existovaly takové ty zemské insignie korunovační. A pak samozřejmě každý panovník potřeboval, tak to máte i dneska s anglickou královnou, která má králem dnešním, jo, že je korunovační insignie a pak jsou, řekněme, takové ty osobní insignie, které používá, když jsou nějaké významné příležitosti, třeba v anglickém parlamentu, tak prostě nosí, používá jinou korunu.

0: Herce Petra Uhlíka letos na filmovém plátně uvidíte poměrně často. Například co by zrzavý je v titulu Vyvolený u toho, jak se z Vyvržance stane papež. Radiožurnál je mimochodem hlavním mediálním partnerem tohoto filmu. Jak se hraje v poetické absurdní komedii podle Thomase Manna? Libor Bouček se ale herce ptal i na to, jak se žije v severních Čechách.
1: Má se brutálně ochladit. Co to pro tebe znamená v souvislosti s tím, kde trávíš svůj čas?
2: To je jedna z nejlepších otázek, tu jsem ani nečekal, protože je opravdu reálná.
1: My v rádiu řešíme zásadní věci.
2: Mm-hmm. Ne, tak já to jsem samozřejmě čekal, ale ne, že to bude takhle konkrétní. Včera jsem už prostě přijelo dřevo, musím se připravit, nebo musíme se připravit na celou zimu. A včera jsem rozmontoval takový menší dřevník, protože jsem ho chtěl zvětšit. A v průběhu toho celého se to dřevo všechno vysypalo, takže pokrylo skoro celou zahradu. A do toho jsem zjistil, že vlastně nevím, jak ten dřevník postavit. Což se mi děje běžně, že něco začnu dělat s takovou velkou energií a jsem přesvědčený o tom, že to prostě nějak dopadne a potom to prostě nějak nedopadne a do toho začala bouře a vlastně do toho začalo pršet, takže já doufám, že to zvládnem, ale doufám, že bude ještě pár slunečných dnů, aby to dřevo vyschlo a aby
1: třeba... To jsem chtěl říct, to znamená to dřevo, které včera přišlo.
2: Ano.
1: Taky mokré teď.
2: Ano, ale prý u vyschlého dřeva, tady se bavíme o 2 až 3 roky sušeném dřevě, tak je to možný, že na něm může pršet klidně i týden. Mm-hmm. Je to prý úplně v pořádku. Nedostane se do těch pórů dřevních.
1: Mimochodem, to ti říkal ten člověk, který to dřevo dovedl.
2: Ne. To už jsem se vyptával před rokem pro zíravě. Ale ještě potřebuju, aby bylo slunečno, abych potkal a viděl na lidi, kteří by mi pomohli.
1: No ale ta zima je fakt, může být krutá, ne?
2: Je to tak. No minulá zima byla...
1: V pohodě.
2: Byla nejkrutější podle mě, nebo se to pletu, nebo já ta předminulá.
1: Ta předminulá podle
2: mě
1: byla
2: horší. No, jakože nemám srovnání, protože jsme tam teprve 3. rok, ale i od sousedů jsem pochopil, že ta zima tam měla grády.
1: Je to fakt věc, která tě trápí víc než nějaký směřování herecký? Protože já si myslím, že vzhledem k tomu, já ti nebudu říkat, nakolik to klesne teď o víkendu, ale asi to tak je, ne? Je to ta největší starost, kterou teď máš?
2: Je. Je jako reálně jo. Teď, jako když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel nad tím, už jsme se domluvili s kamarádem, s Márou, že to nějak postavíme do příštího týdne. Ten přístřešek, mám plechy a mám dřeva a tohle je vlastně opravdu jakoby žitá realita, kterou teď nejvíc vnímám.
1: A má vůbec smysl zůstávat v těch severních Čechách, v tom mlýně?
2: Má.
1: Dobře.
2: Má. Ne, rozhodně. Tak já tam prostě cítím, že všechny tyhle ty kroky, který tady přesně budu muset zažívat, nebo budeme muset zažívat i s Andrejkou, mojí ženou, jsou určitým způsobem klíčový i v tom, jak se náš vztah vyvíjí, protože ukazuje spousta věcí, kterými oba dva stejně neovládáme, což je důležitý vědět. Hmm. Že to není jako, že by tam byl jeden frajírek, který ukazoval tomu druhému, hej, konečně vítej na vesnici. Že oba dva opravdu zažíváme nový způsoby toho, jak řešit situace dopředu. Hlavně je to o tom plánování, to mi přijde zajímavý. Takže jsou to furt takové věci, které mi přijdou přínosný a hrozně nějak pravdivý hlavně.
1: No, jednoznačně. No. Ne, ono to může znít, že jsme se oba dva zbláznili.
2: Teďka vlastně mi to došlo. Sáčky,
1: ale já teď musím posluchačkám a posluchačům doplnit, že Petr to říká s plnou vážností a je to opravdu věc, kterou člověk objevuje. A to, jak si definoval to partnerství, to je fakt dokonalý. Protože to je fakt strašně silný. Hmm. A Andrejka teď zůstala u toho dřeva.
2: Je to tak.
1: Ano, tak tím bych to asi uzavřel.

0: Co všechno se dá uvařit z toho, co vyroste v okolí? Šéfkuchař Pavel Drdel ze strakonické restaurace Sůl a řepa používá lokální suroviny, nakládá, suší, fermentuje a snaží se využít téměř vše, co se do kuchyně dostane. Jeho přístup letos ocenil i prestižní Michelin Green Star. Pavel Drdel byl hostem Radiožurnálu u Libora Boučka.
1: Co se stane s člověkem, když jí získá, jak moc velká to pro vás byla meta? A jak moc často je to spíš taková mediální zkratka jenom a věc třeba trošku pomývá?
2: Tak já si začnu úplně od toho začátku. Samozřejmě viděli jsme, že Michelin Guide vlastně k nám vstoupil a dlouho nic se nedělo. Přišel první mail, který přišel někdy v březnu, který jenom chtěl po nás nějaký informace, bylo ticho. A teď říjen a říkám, tak tam nejsme. A bylo to asi 18. nebo 19. listopadu, kdy jsem přišel nějak v 10, v půl 11. večer z práce, otevřu e-mail, tam to gratulace, že se máme zúčastnit vlastně toho předávání, jinak nic jsme nevěděli. Já si pamatuju, že teda jsem to, v tu chvíli to byla tak obrovská euforie, že jsem v ponožkách a trenýrkách stál na balkoně, tam jsem pil slivovici teda a na telefonu jsem měl samozřejmě společníky a kolegu z placu. Pak jsem to samozřejmě odnesl zdravotně, že jsem se nachladil. A pak přišlo samozřejmě to samotný...
1: Je to prokletí prostě ta hvězda.
2: Už takhle od začátku. Pak přišlo to samotné předávání, kdy upřímně jsem věděl, stál jsem pevně nohama na zemi a že budeme jenom v tom základu vlastně Michelin Selection, což pořád je obrovský úspěch na takhle malinkou restauraci a pak oznámení o té zelené hvězdě. Tomu jsem nevěřil, myslím si, že i na tom pódiu jsem brečel. Objímal jsem tam Martina Štanglu, protože ten byl pro mě

0: ta cesta, kterou jsem se vydal, je fakt náročná. Hmm. A má jistý omezení, že člověk stráví v té práci strašně moc hodin. Tak o to větší byla pak ta radost, že tohle si někdo všimnul. A hlavně to, že někdo ocenil ty, vlastně řeknu, ty moje myšlenky v hlavě, které jsou složitý, které se pak snažím převést do jídla nebo konkrétně za tu zelenou hvězdičku do zpracování různých těch, nechci říkat zbytků, ale natí, slupek, všeho jako takhle možného. Ono je toho strašně moc.
1: Celé rozhovory si můžete poslechnout na našem webu, YouTubeovém kanálu nebo v aplikaci Můj rozhlas. No a v příštím týdnu se těšte třeba na Adama Plechetku nebo režisérku Pepu Lubojacky, která se bude ucházet o Oscara.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova.
1: Havel, tady Havel.
0: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že no?

0: ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Marek Sedláček.
4: V Ostravě pokračují dny na to, řidiči musí počítat s kolonami. Ruské online volby podle úřadů čelí kyberútokům. Čeští tenisti porazili Američany a jsou v nejlepší osmičce Davis Cupu. A neděle bude oblačná, odpoledne s přehánkami a deštěm, teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Na ostravském letišti v Mošnově pokračují dny na to. Řidiči proto musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Desítky tisíc návštěvníků mohli v sobotu poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
5: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
6: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
7: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
6: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janišková, Radiožurnál.
4: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům. Tvrdí to šéfka volební komise Ela Pamfilovová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet. Neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajině.
8: Volební komise tvrdí, že přicházející útoky nijak nenarušily proces hlasování. Elektronicky svůj hlas první den voleb odevzdal i prezident Vladimír Putin.
9: Děkujeme.
8: Na Dálném východě ale v době voleb načas nefungoval internet. Ruské ministerstvo pro digitalizaci informovalo o poškozeném optickém kabelu. Evidují ho jako pokus o sabotáž. Mezinárodní pozorovatelé považují volby v Rusku za zmanipulované. Soudy už dřív například vyřadili opoziční stranu Jabloko, která nesouhlasí s válečným tažením proti Ukrajině. Volby, ve kterých mohou poprvé hlasovat také lidé na okupovaných ukrajinských územích, budou pokračovat i v neděli. Jejich favoritem je strana Jednotné Rusko, navázaná na Kreml. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: České korunovační klenoty si v sobotu poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Předtím byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci včera čekali na otevření vstupu už brzo ráno.
10: Stával jsem ve 3:45.
11: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
10: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
11: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
12: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
11: Podobně to má i Matěj Drahorád.
13: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
11: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Sport.
4: Čeští tenisti slaví postup na finálový Davis Cupový turnaj. V kvalifikaci porazili v Praze Spojené státy 3-2 na zápasy. O rozhodující bod se postaral Jiří Lehečka, který ve 2 setech porazil Lernera Tijena. Před ním na 2-2 srovnával Jakub Menšík. Ten světovou čtyřku Bena Sheltona zdolal 2-1 na sety. Vítězství a postup komentoval Menšík takto.
14: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
4: Američani získali v sobotu bod jenom ve 4 hře. Dvojice Harrison Krajíček odvrátila v souboji s Adamem Pavláskem a Patrikem Riklem 4 matchboly a vyhrála v tiebreaku v rozhodujícím setu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda u Olomouce a zavřená 16 na Kladensku. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po noční nehodě nákladního auta omezení za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286, kousek za OMV. Nákladní auto bylo nebo stále ještě je v příkopu a následky omezují průjezd, kolona se tam netvoří. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly byla opět neprůjezdná. Na kilometru 7,5 montují nosníky mostu a dálnici hlavně směr Praha podle potřeby zavírají. Už se jede, kratší kolona se rychle rozjela. Silnice 16 ze Slaného do Velvar od včerejška neprůjezdná. Uzavírka po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luní. Sanace místa může trvat až do pondělí. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude oblačno, během dne přechodně až zataženo, postupně na většině území déšť nebo přehánky, teploty až 22 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. Nacistické protižidovské nařízení z roku 1941 se týkalo jakéhokoliv oblečení, ve kterém lidé s židovským původem chodili ven a za neposlušnost hrozily vysoké tresty. Více v naší reportáži už za chvíli.
1: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení a povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: To může připadat naprosto absurdní, že Židé třeba nesměli vlastnit domácí zvířata. Jo, takže nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky. Nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj. Nesměli, jak už jsem říkal, prostě chodit na různá místa. Nesměli do divadel, do biografů, nesměli na koupaliště. Nesměli si sednout v parku na lavičku, pokud nebyla označena speciálním žlutým pruhem. No, nebo v Německu tam měli nur für Arier. Nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: Avšak vůlí boží zvítězí pravda nad lží, světlo nad temnem, a Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Tohle byla taková forma malého odporu. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou tam bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Žlutá hvězda zároveň podle Breifeldera přímo souvisela s další fází nacistické perzekuce, s deportacemi.
1: Začíná krátce. Se poté vlastně několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport 5 000 lidí do polského bývalého území a z těch 5 000 přežilo ani ne 300.
2: Zvláštní případ představovalo Slovensko. Na rozdíl od protektorátu bylo formálně samostatným státem pod ochranou Německé říše. Říšské nařízení o označování Židů proto samo zavádět nemuselo.
1: Protižidovská opatření na Slovensku byla ještě tvrdší než v samotné říši.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Autonomní auta už se ve světě testují, ale existují i samořiditelné formule, dokonce elektrické. Jednu takovou postavili čeští studenti a vy o ní více uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Z 0 na 100 zrychlí za 2,5 sekundy. Umí jezdit i bez řidiče a prakticky celého postavili studenti. Takové je závodní auto studentské formule. Účastní se mezinárodní soutěže, ve které bojují týmy z různých univerzit. Ten český z ČVUT v Praze nedávno vyhrál autonomní kategorii na závodech v Itálii a ve Španělsku.
1: Studentská elektrická formule E-Force Prague projíždí klikatou zkušební trať vymezenou barevnými kužely. Za volantem ale nikdo nesedí.
2: Trať je vyznačená modrými kužely vlevo a žlutými kužely vpravo. Ten systém detekuje ty kužely.
1: Vysvětluje Adam Pospíchal, člen studentského týmu z pražského ČVUT.
2: Kdybychom tam ty kužely neměli, tak nejsme schopni jezdit. Nemáme trasu, po který je.
1: Při autonomních závodech je na trati jen jedno auto. Samořídící systém se tak na první pohled zdá jednodušší než u aut do běžného provozu. Formule ČVUT se dívá dopředu jen jednou kamerou, ukazuje další člen týmu Vít Eichler.
3: Tohle je jediný náš senzor, díky kterému jezdíme autonomně. Je to krabička, která má 4x4 cm maximálně.
4: Je to v místě, kde by pilot měl asi tak hlavu?
3: Ne, pilot má hlavu.
4: Kdyby tam seděl o něco vyšší člověk, ta kamera se dívá jakoby jeho očima.
3: Když tam sedí pilot, tak ta kamera vidí pořád před sebe.
1: Další senzory sledují, jak se formule na trati chová. Je potřeba, aby jela co nejrychleji, prakticky na hranici smyku, ale přitom, aby smyk nedostala, pokračuje Adam Pospíchal.
2: V kolech jsou senzory, protože máme motor v každém kole, takže každé kolo se může točit jinou rychlostí.
4: Ještě to má nějaké
2: další máme
4: senzory.
2: Další máme tady tam, kde sedí pilot, tam jsou gyroskopy a akcelerometry, ty zjišťují zrychlení a natáčení v pozici té formule.
4: Kde je ten mozek toho stroje, když v něm nesedí pilot?
2: Ten hlavní počítač je tady pod zadkem pilota, černá krabička.
4: To je ta krabička.
2: Tak přímo je to počítač Mac Mini. Tak.
4: Komerční záležitost.
2: Ano.
4: Ale zásadně je to programové vybavení, co v tom máte?
2: Ten systém má v základu jednoduchou logiku. Přijdou ty snímky z kamery, probíhá nějaký rozpoznávání toho, kde jsou ty kužely. Algoritmus vytvoří mapu, pak už následuje plánovací algoritmus, který plánuje tu trasu, kudy má jet optimálně po té trati, aby jsme byli co nejrychlejší.
1: Na závodech se totiž auto postaví na trať, kterou nezná. Nemůže si ji natrénovat dopředu.
2: Stejně jako kdyby se posadil pilot do té formule a tu trať dopředu neznal. První kolečko pojede pomalej, ale už u dalšího kola si bude pamatovat, že po zatáčce A následuje levotočová zatáčka B.
3: První kolo může být třeba 40 sekund a poslední kolo 30.
1: Kdybychom měřili celý závod, tak je automat podle studentů pořád o něco pomalejší než živý řidič. V konkrétních situacích na trati ale automat reaguje rychleji a plynuleji.
3: Když se koukneme na záběry z jízdy, ta autonomní formule jede čistějíc než ten pilot.
4: Znám ty záběry, když jede automobilový závodník, takže tím volantem pořád pohybuje, víc nebo méně otáčí.
3: Když si vytáhneme záběry z autonomní jízdy, tam je červená čára, která ukazuje vlastně kudy to auto plánuje, jaká je jeho trasa.
1: Autonomní jízda ovšem není dokonale přesná. Při dnešní zkoušce auto tu a tam porazilo kužely a nakonec vyjelo z trati. Studenti ho zastavili na dálku červeným tlačítkem. Pro příští sezónu musí každý tým postavit nové auto. Taková jsou pravidla mezinárodní soutěže. Může ale čerpat ze zkušeností z předchozích ročníků. Ze zkušební tratě Formule E-Force Prague, Martin Srb, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
1: Host Radiožurnálu.
2: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
1: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Je 16:30. Zprávy připravil Marek Sedláček.
5: Telefony v českých školách od příštího roku nejspíš nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky. Německá vládní koalice se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na zdroje z vlády. Opatření mají zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty v přepočtu o 4 koruny na litr a taky zavedení cenových stropů. Úleva na dani bude podle DPA platit do konce roku. I dnes můžou dobrovolníci se zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí. Na webu kampaně najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. A ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala už po 32. herecká asociace. Herečka Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria, Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne.
0: Sport.
5: Motocyklista Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na trati ve Špilbergu čeká Salače popolední.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D5 se u Plzně, další na Trutnovsku. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha srazilo auto zvěř. Nehoda je na exitu 67 nájezdu z Ejpovic. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po noční nehodě nákladního auta omezení. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 zavřený pravý jízdní pruh. Místo je označené, je to kousek za OMV. Na silnici 299 z Choustníkova Hradiště do Dvora Králové nad Labem havarovalo osobní auto. Pozorujte u hlavního tahu do Trutnova a Jaroměře silnice 37. Auto narazilo do mostku. A na dálnici D11 do Prahy od včerejška opravují most. Dálnici u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5 zavírají jako teď opět směr Praha. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno, během dne od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17. Tolik zprávy. a dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Ano, a já prozradím, kdo nám bude zpříjemňovat ty poslední minuty noční radiožurnálu do páté raní. Tak budou tady třeba francouzská Zas, britská kapela Ultravox a právě teď také Britové Sir Elton John a Blue.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.
7: Sorry seems to be...

Dovedete si představit, že hokejovou Tipsport Extraligu bude hrát tým mimo Českou republiku? Tak právě s takovým návrhem přišel znovu Slovan Bratislava a vedení soutěže si ho na konci měsíce vyslechne. Jaké by to případně mělo plusy i minusy, řekneme už po písničce.

0: Tak jsme si v nočním Radiožurnálu připomněli u nás tak velmi populární francouzskou zpěvačku Zaz. Hokejový klub Slovan Bratislava má zájem hrát českou Tipsport Extraligu. Nabízí tak rozšíření marketingového trhu do zahraničí a s konkrétním návrhem přijde na konci tohoto měsíce.
1: Chceme si v rámci strategických úvah představu Slovanu vyslechnout.
2: Říká ředitel hokejové Tipsport Extraligy Martin Loukota. Podle iDnes.cz je tu od Slovanu Bratislava zájem připojit se k extralize znovu. V minulých letech to české kluby odmítly. Bavit se o nové podobě soutěže je ale předčasné.
1: Samotné setkání ale nelze vykládat jako jednání o jeho vstupu do extraligy, ani jako signál, že soutěž má zájem o rozšíření o zahraničního účastníka. Tak zásadní změna by samozřejmě musela být předmětem diskuze mezi extraligovými kluby na úrovni valné hromady APK LH také z ČSLH.
2: Řeč je o Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje a o Českém svazu ledního hokeje. Právě APK v současnosti soutěž řídí a tak zásadní změnu by musel schválit i svaz. Ředitel extraligy potvrdil, že zájem ze strany Slovanu Bratislava je.
1: Potenciální přínosy se nabízejí, jako je rozšíření soutěže na další významný hokejový trh, větší atraktivita některých utkání, nový fanouškovský a komerční potenciál nebo zvýšení mediálního zájmu. Na druhé straně by bylo potřeba velmi pečlivě vyhodnotit také sportovní, ekonomické a logistické dopady, podobu soutěžního modelu, počet účastníků i případný vliv na kalendář a prostupnost soutěží.
2: Třeba o marketingovém přínosu mluví také majitel Pardubic Petr Dědek. Ten je také členem představenstva společnosti Realmost, která chce vysílací práva na Tipsport Extraligu v příštích letech získat. Dědek mluvil také o rozšíření soutěže do zahraničí. Přímou souvislost s nabídkou Slovanu to ale nemá. Teď se nabízí mnoho otázek, jak by soutěž mohla případně vypadat. Složité by mohlo být cestování. Třeba při představě, že Litvínov hraje v pátek v Bratislavě, v neděli doma a v úterý jede do Třince. Šlo by soutěž rozdělit na českou a moravskoslovenskou část, také jak by soutěž fungovala s 15 týmy, anebo by třeba přibyl někdo další? A co kdyby Slovan vyhrál Tipsport Extraligu? Byl by slovenský tým českým mistrem? Nebo naopak, že by ze soutěže spadl? Tak kam?
1: V žádnou chvíli ale nemá smysl o těchto aspektech spekulovat.
2: Říká šéf Tipsport Extraligy Martin Loukota s tím, že pokud by se něco mělo v tomto ohledu změnit, rozhodně to nebude od příští sezony. Vedení soutěže si nabídku Slovanu Bratislava vyslechne na konci září. František Kuna, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Premiér Babiš se sejde s ministrem Macinkou, budou naposledy jednat o návrhu rozpočtu. Jemenští povstalci se přihlásili k útokům na saúdsko-arabskou metropoli. Hokejisté Třince porazili Plzeň. A neděle bude oblačná, odpoledne

0: s přeháňkami a deštěm. Teploty do 22 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Babiš to řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu kabinetem a taky odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok víc peněz do školství. Motoristé s navýšením nesouhlasí. Ministerstvo financí původně navrhlo schodek 389 miliard korun. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Heniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli taky prodlužující se sezóna klíšťat.
2: Může za to jednak zejména brzký nástup jara, když se to aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
0: A právě s přicházejícím podzimem očekávají parazitologové vyšší aktivitu klíšťat. Lidé by se měli před klíšťaty chránit nejenom v lese, ale taky v parcích, na zahradách a nebo na hřbitovech. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na civilní citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Saudské království čelí v posledních dnech sílícím útokům Husíů, kteří ovládají část sousedního jemenského území. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saudskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři nebo slon v životní velikosti. Doplňuje dramaturg Jiří Janků.
3: Za každým cirkusovým vystoupením stojí desítky lidí, kteří to vystoupení musí připravit. To jsou ty tenťáci, stavěči. Ty zůstávají v naprosté většině v anonymitě a už sám Eduard Bass jim chtěl vzdát hold a my jsme právě tuhle linku chtěli trošku podtrhnout.
1: Sport.
0: Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davisova poháru výběr Spojených států 3-2 na zápasy. Tým kapitána Tomáše Berdycha postoupil do italské Bologny na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších celků světa. Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího extraligového kola Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži 100%. Oceláři ve třetí části zápasu otočili skóre. Autor dvou gólů Slezanů Andrej Nestrašil, který navíc na ten vítězný přihrál, říká, co převážilo.
4: No, chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemýšleli. Samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde. Bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
0: V 17 hodin začnou duely České Budějovice Olomouc, Brno Hradec Králové, Liberec Kladno, Pardubice Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda u Olomouce a očekávané komplikace u Mošnovského letiště. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno je po nehodě nákladního auta zavřený pravý pruh. Pozorně projíždějte za sjezdem na Nemilany a Tovačov, kilometru 286, kousek za OMV. Na dálnici D11 u Prahy skončila další noční uzavírka u sjezdu na Úvaly na kilometru 7,5. Opravují most, montují nosníky a dálnici většinou jen do Prahy zavírají. A také během dneška se pokud možno vyhněte silnicím v okolí letiště v Mošnově. Zejména když chcete místem jen projet, pokračuje tam akce Dny NATO. Už v sobotu se ucpávaly 58 z Ostravy do Příboru a taky silnice od Studénky a dálnice D1 k letišti. Tvořily se tam dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude oblačno, na jihu a východě až polojasno. Během dne od severozápadu přechodně i zataženo a hlavně odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na horách kolem 13 a v Beskydech bude až 17. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Štěpán Pokorný.
7: Dobré ráno, hraní víkendový radiožurnál začíná v 5 hodin a 6 minut. V Česku se šíří další nepůvodní druh Opuntia hnědoostná. Kaktus s červenými jedlými plody do naší přírody nepatří, ale daří se mu třeba na Pálavě, kde vytlačuje některé místní rostliny. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte za chvilku v reportáži radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Víkendový radiožurnál
8: a Štěpán Pokorný.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tam třeba volně rostoucí kosatce nebo violky. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou. A protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. No. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na Vysočině, Sklentnice, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Počasí.
1: Dnes po ránu je nad Českem většinou oblačno nebo polojasno, zatím nikde neprší. Teplotně je to velmi pestré, většinou klesly teploty na 14 až 9 stupňů, ale například ve Frýdlantu je tepleji až 17 stupňů Celsia. Naopak v údolích je chladněji, například Adršpach hlásí 5,5 stupně a úplně nejníže klesly teploty na Šumavských Pláních, místy až k nule. To ale bylo v noci, teď už tam teploty stoupají. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale ještě budou vysoké od 17 do 22 stupňů. Tam, kde ještě bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě, naměříte kolem 24 stupňů Celsia. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Prošel válkou, dorazil na bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se vrátil cenný vojenský vak československého legionáře a vojenského důstojníka Františka Knicha. Před lety ho na bleším trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Knichovo jméno a poslal ho do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, takže odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motlo teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy a zde je vlastně podpis Františka Knicha nebo jeho vlastně označení. Pis Knich František Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Knichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Knich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessol z americké Alabamy ho před lety koupil na bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak by měl být věnovaný majoru Knichovi.
2: Začal proto pátrat po Knichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Knicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Knicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Nestíháte se dostat na stadion?
0: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
1: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
0: Přepínejte libovolně mezi duely.
1: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
0: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
1: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
0: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
1: webu radiožurnalsport.cz
0: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
4: Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení války, která trvá už přes půl roku. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Razájí, podle kterého Teherán teď čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, oznámil to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna na dnech NATO v Ostravě. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně porota už po 32. v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Sport. Tenista Jiří Lehečka posunul Česko na listopadový finálový turnaj Davisova poháru. Za stavu 2-2 na zápasy totiž vyhrál klíčový duel v souboji s Američany. Lernera Tiena zdolal 6-3 a 7-5. A Zenkáři Brna vypadli hned v prvním kole evropského poháru. Po úvodní pětigólové prohře na palubovce Kališe podlehli polskému soupeři i v domácí odvetě. Tentokrát 23-25.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavírky na D11 u Prahy a silnici 16 na Kladensku. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je za sjezdem na Úvaly. Znovu neprůjezdná na kilometru 7,5 opravují most a dálnici podle potřeby zavírají. Osobním autem omezení objedete sjezdem z exitu 8 a přes Horní Počernice. Silnice 16 ze Slaného do Velvar může být až do pondělka. Neprůjezdná uzavírka po sobotní nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes přichází přes naše území studená fronta a kvůli ní bude odpoledne a večer pršet. Nebe bude převážně oblačné, ale na jihu a východě ještě i polojasné. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a hlavně v odpoledních a následně i ve večerních hodinách se postupně na většině našeho území vyskytne déšť a nebo přehánky. Večer pak bude v Čechách od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat. Teploty budou ještě nadprůměrné od 17 do 22 stupňů, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti až kolem 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 13, ale na Šumavě a v Beskydech bude tepleji až kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude ráno místy slabý, jinak většinou mírný jihozápadní až západní vítr, který se bude později večer měnit na severozápadní. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Štěpán Pokorný. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, 5 hodin 33,5 minuty. V této půlhodině vysílání ranního víkendového radiožurnálu potěšíme i fanoušky rockové muziky. Těšit se můžete na Nirvánu nebo Pink Floyd. Po zprávách teď pouštíme Shepherd.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Vídáme je v uniformách, na ulicích nebo na silnicích. V týdnu ale strakoničtí policisté společně vyrazili do nemocnice. Nečekal tam na ně žádný ostrý zásah, ale společné darování krve. Reportáž máme po Pink Floyd.

Propellers, flaps set, 10 degrees.

0: Nemocnice před podzimní sezónou Viroz potřebují doplnit zásoby krve. Například ve Strakonicích kvůli tomu mimořádně otevřeli odběrové centrum. Darovat tam přišli taky místní policisti, kteří dorazili společně v jedné velké skupině.
1: Tak až píchnu, necháte ruku takhle nataženou, jenom celou dobu odběru budete otvírat, zavírat pěst silou.
2: Dana Maršíková už má za sebou hodně odběru.
3: Můj tatínek byl kdysi dávno dárcem, když mi líčil, že pro něj přijeli do práce a že daroval rovnou miminku, tak to bylo pro mě takový, že jsem chtěla. Ale dlouho to trvalo, protože já, když jsem se píchla, tak tam hned omdlívala.
2: Darovat krev přišlo v mimořádném termínu i 11 strakonických policistů.
4: Já jsem praporčík Fiala. Už delší dobu mě manželka přemlouvá, ať teda jdu udělat něco taky pro zdravotnictví. Jsem prvodárce teďka. No.
2: Máte z toho třeba trochu obavy?
4: Tak je to něco novýho, takže uvidíme, no. Člověk vždycky, když jde na něčeho novýho, tak je trochu nervózní.
2: Mluvčí strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová si vzala na starosti takový nábor.
5: Protože jsme samozřejmě sledovali v létě informace o tom, že krve je málo. Říkali jsme si, že by to chtělo oslovit nějakým způsobem prvodárce, anebo i dárce, kteří třeba trošku pozapomněli, že chodí. Takže jsme oslovili složky integrovaného záchranného systému na Strakonicku a oslovili jsme také střední školy.
2: Eva Vrtalová je lékařka transfuzního oddělení Českobudějovické nemocnice. Dneska tady ve Strakonicích zajišťuje odběry krve.
6: Zásoby byly opravdu v létě stenčené. My jsme hodně inzerovali, že dárce potřebujeme. Chvilku na začátku září ty zásoby vypadaly lépe, ale teď už opět máme nedostatek v krevních skupinách. Nula negativní, chybí skupina A, chybí i skupina B.
2: Trvalý nedostatek je prvodárců. Ti můžou přijít v ordinačních hodinách stanic dárců krve kdykoliv, i bez objednání. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: počasí.
1: Dnes přes den bude od severozápadu oblačnosti přibývat a během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty ale budou ještě vysoké od 17 do 22 stupňů. Tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte až kolem 24 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní. Bude větrno a v severovýchodní polovině našeho území stále je deštivo. Ráno ale ještě bude mraku málo, během dnes se ale nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale citelně nižší, zítra od 12 do 16 stupňů. Hezký den.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Potlesk patří Nirváně na Radiožurnálu. Na bezmála 200 zahrad a políček po celém Česku letos modře vykvetl len přadný. A to zhruba 30 let poté, co zpracování této užitečné rostliny vytlačila konkurence jiných textilních vláken. O návrat lnu se teď snaží zahradníci a drobní zemědělci. Sklidili první úrodu a společně se ve starých Heřminovech na Bruntálsku učili, jak ji zpracovat.
1: Já se snažím dostat vlákno z toho stonku a oddělit ho od té dřevní části.
2: Pavla vypěstovala svůj len na políčku na Náchodsku. A jaký máte úplně ten nejvyšší cíl? Košile?
1: Ne, třeba utěrka.
2: Jitka češe len. Ten výsledek, co se to
3: vyšlo? Vlákno.
2: Vlákno. Jitka je porodní asistentka a plánuje si tuto zimu trochu zapříst.
4: No. Tohle to bude chtít vyrosit, to je to málo.
5: Jo, tohle to je úplně super.
2: Radí znalec lnu Prokop Šmirous. Pamatuje, když se v Česku pěstoval ve velkém, pak zánik odvětví a teď sleduje, jak se zase vrací.
5: Náš český len ve srovnání s tady s tím tradičním Francii, Holandsko, Belgie, naprosto srovnatelný, řekl bych. Je to teda běh na dlouhou trať, ale není to, bych řekl, nemožné.
2: Lnu věří i Tomáš Franěk ze zemědělského družstva Drak. Letos oseli 0,5 hektaru a na příští rok mají ještě větší plány.
6: Ty zemědělci to budou pěstovat ve větším měřítku, no a zkusíme obnovit celý řetězec tak, aby na začátku bylo to semínko a na konci byla ta košile.
2: Program Pěstuj len uvedla do života Monika Michaelová.
7: Ten výsev je daleko větší, než jsem čekala a příští rok se chceme podívat i na to zpracování. Většina lidí v týmu jsou ženské, takže my se do toho chceme oblíkat.
2: Chystají se objíždět i školy. Děti tam naučí zpracovat len, který s jejich pomocí sami vypěstují. Ze starých Heřminov Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Ruské online volební systémy podle úřadů čelí kyberútokům. Vláda by měla zítra finálně schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok. Čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru porazili Američany a prošli na finálový turnaj. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Online systémy určené k hlasování v parlamentních volbách v Rusku údajně čelí rozsáhlým kybernetickým útokům, tvrdí to šéfka volební komise Ela Plamfilová. Podle ní se zatím daří útoky odrážet, neupřesnila ale, kdo za nimi stojí. Rusové vybírají 450 poslanců státní dumy poprvé od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Vláda by měla zítra finálně schválit státní rozpočet na příští rok. Navržený schodek 389 miliard korun zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. V

0: Týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky vládní koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
1: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Poslanci by ho pak měli začít projednávat v říjnu. Výstava českých korunovačních klenotů se v sobotu otevřela běžným návštěvníkům. Vidět je můžou až do 28. září. Zájem byl už během prvního dne velký.
2: Stával jsem ve 3:45.
3: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
2: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
3: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
4: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
3: Podobně to má i Matěj Drahorád.
5: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
3: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy. V tom klíčovém Lehečka zdolal Tiena 6-3 a 7-5. Jiří Lehečka si po zisku rozhodujícího bodu nemohl vynachválit podporu českých diváků.
7: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
6: Hokejisti Třince vyhráli i třetí zápas nové sezony Tip Sport Extraligy. Plzeň přehráli 3-2, 2 góly a 1 asistencí zazářil útočník Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka v této prvoligové sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. V sobotu taky Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0. Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a pražští Bohemians v Pardubicích 1-2.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D35 u Olomouce a v Hradci Králové. Na dálnici D35 u Olomouce směr Mohelnice Brno odklízí následky noční nehody nákladního auta. Za sjezdem na Nemilany a Tovačov kilometru 286 kousek za OMV je zavřený pravý jízdní pruh. Na dálnici D11 u Prahy sjezdu na Úvaly se teď na Prahu i Hradec Králové jezdí na kilometru 7,5, opravují most, dálnici většinou jen do Prahy zavírají, těch uzavírek už bylo několik. V Hradci Králové pozorně na Pražském mostě havarovalo tam osobní auto. A v Třebíči policie hlásí mimořádnou událost, zásah záchranářů a taky několik neprůjezdných ulic. Budišovského, Tomáše Bati, Koželužská a Sucheniova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě území i polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zataženo. Odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
10: My vám přejeme dobré ráno, s Radiožurnálem jste 5,5 minuty po 6. hodině. Boršice u Uherského Hradiště zvítězili v celostátní soutěži Vesnice roku.
8: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
11: Dobrý den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Je tu Pavel Horvát se svým hostem. Pavle, vítej.
12: Dobrý den.
11: Můžeš představit, koho si pozval dneska?
12: Můžu, no.
11: Tak
12: už
11: prosím.
12: Mám, jo.
11: Už můžeš.
12: Tak samozřejmě jsem si to zase připravoval. Musím říct, že jsem velmi rád, že přijel. Je to můj bývalý spoluhráč ze Sparty, mimo jiný. Jmenuje se Kamil Vacek a je to vlastně první opravdický traktorista, který k nám dorazil. I když dneska si asi, Kamile, traktorem nepřijel. Věď. Ahoj.
13: Tak děkuju za pozvání. Hodně jsem se těšil, že tě zase uvidím a vlastně teď po tom konci té aktivní kariéry už to označení souhlasím.
12: A dneska jsi si traktor nebral, pražská doprava.
13: Ale dneska možná by to bylo lepší, protože ta pražská doprava byla opravdu
12: náročná,
13: takže bych tím traktorem aspoň pomohl nějak rozrazit všechno.
11: Kamil Vacek v desítce Pavla Horváta, vítejte u nás.
8: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: No, můžem ti rovnou začít, protože vy jste tedy z menší obce z východních Čech, je to tak?
13: Je to
11: a nějaký
13: tak?
11: Vztah k tomu zemědělství tady máte od malička?
13: Přesně tak, rodina, ať už to byl můj děda, praděda, kteří byli takový ty statkáři, že jo, pak samozřejmě při kolektivizaci se z toho stalo klasický JZD a ten fotbal mi dal možnost nějakým stylem ty prostředky investovat někam, kde jsem v tom viděl smysl a potenciál a jsem moc rád, že můžu navázat na to, co vlastně můj tatínek společně se Strejdou budovali a musím říct, že ten vztah k tomu zemědělství jsem měl od malička a vždycky, když třeba ten fotbal byl hodně náročný, tak mě to dokázalo udržet nějakou pozitivní mysl, protože opravdu mě to provázelo i celou tou kariérou a teď při tom konci už jsem věděl, že ty moje kroky tam budou jednoznačně směřovat.
12: Mám dvě myšlenky, už hned jednu je Jarda Jágr a druhou je jako co vlastně jako je největší vaší jako prioritou v tom podnikání.
13: Tak my jsme klasický bývalý zemědělský družstvo, který že po revoluci prošlo nějakou transformací a vlastně naší největší prioritou je rostlinná výroba. Potom děláme i masný skot, produkujeme nebo provozujeme bioplynovou stanici a teď vlastně jsme v procesu transformace, kdy se chceme vrátit k výrobě mléka, protože to podhůří těch Orlických hor, odkud já pocházím, tak je docela náročné na tu rostlinnou výrobu a víme, že to mléko k nám patří a pustili jsme se do velkého projektu a to takového, že vlastně se vracíme k mléku a budeme jedna z robotizovaných stájí v České republice.
12: Takže to si můžeme objednat, to normálně mlíko od vás.
13: Jestli se nám to povede, tak bych byl rád.
12: To je super. A teď teda se vrátím k tomu Jágrovi, protože mě to napadá. Využíval jsi nějak jako třeba jako opravdu fyzickou práci jako trénink nějaký?
13: Tak vím, že jsem se tím nikdy moc nechlubil. Já jsem si pamatuju, že jsem měl takový období, že jsem o tom nerad mluvil, protože myslím si, že do dneška je to zemědělství v Čechách hodně spojovaný s agrobaronama a hodně lidí na to kouká skrz prsty. Není to úplně takový ten sexy obor, ale já musím říct, že od malička, ať už to bylo díky tátovi a dědovi, tak ve mně to zbuzovalo strašnou úctu k práci, protože vidím, jak je to extrémně náročný a že ty lidi opravdu se snaží, aby ta krajina byla udržovaná a byla hezká, aby prostě to, co se dennodenně dělá, tak aby to přineslo nějaký výsledek. A čím víc jako v tom jsem, tak vidím, jak extrémně náročný je to obor a já, co mě to dalo do života na tom začátku, bylo to, že jsem viděl, jak hodně museli ty lidi, nebo musí do dneška ty lidi v zemědělství pracovat, jo, protože my jsme měli pak i soukromně les a pamatuju si, že když jsem chtěl kopačky, tak jsem musel v zimě s tátou chodit, že jo, do lesa, jakoby kácet stromy a pamatuju si do dneška, jak extrémně náročný to třeba je.
11: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku rychlou na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
13: Ale Taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského přeboru, ale...
12: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo, prostě
13: utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty. Byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal. Jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekeli, velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
11: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
12: Já bych ještě zůstal.
11: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat, platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezl prostě dobrého?
12: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
11: No, vajíčka, mlíko, brambory.
13: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
11: Ne, to my máme taky brambory dostat. Ty máš taky brambory, asi oděkuji. Ne?
14: Já ne.
11: Aha. Tak to Kamil musí příště přivést.
13: Tak si to budu do příště pamatovat.
11: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dal i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
15: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babiš, který postupoval sám, a Radim Kvěny, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussí Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
11: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
13: Já si to pamatuju živě.
12: A celý.
13: Jako kluk jsem, že jo, kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga, já už vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Inter Toto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? Já na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy a bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. Pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
12: To je celkem solidní úvod do kariéry.
13: Celkem solidní úvod, no.
12: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví. Samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balón a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začala křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak s sledem různých náhod najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, to a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě jako čekal si, že ono by to jako fakt mohlo přijít. No a když to přijde, musíš být připravený.
13: Musíš být připravený a rady. Já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích a on mi říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, to.
11: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenou, co říkal tehdy potom postupu přes BFL B v Intertoto Cupu.
14: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže superlativech.
11: Superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
12: Byl ještě.
13: Já myslím, že ne. Já jsem
12: si přišel vlastně potom. No. Potom titulu.
11: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
13: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický. Že jo, Hubně a obrovský talent, pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo tenkrát pro mě, to byl úplně splněný sen, já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo. A já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
12: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
11: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde. Host desítky Pavla Horváta. Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
16: Liberec vede 2-1. Teď Pavel Horvát v minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem. Dlouhý rozběh, Bořek dočkal vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu. Rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
11: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
12: Finále
11: proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ dva vlastně. ale přece jenom možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
12: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas, nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
13: Úplně první.
12: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích si kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, už jsem byl starý.
13: Jsem musel být nervózní z tebe, víš, určitě.
12: Já nevím, to nevím, byl si nervózní. Snad,
13: já jsem se strašně těšil na ten zápas. Pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to byl takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gol, že jsme tam jakoby vyhráli.
12: 2-0 jsme tam vyhráli.
11: A Slepička Vacek.
12: No, vidíš.
13: A bylo to jako úžasný začátek, že? A myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že do té sestavy nějak.
12: Jo, zase vidíš kluka, vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít, že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkávali ke konci té kariéry několikrát a vlastně si viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
13: Bohužel.
12: Ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
13: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo? Vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo? Než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
12: Překáží.
13: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo? Protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to ale tak říká, ale když mě viděl jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
11: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce pamatujete si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
13: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasný.
11: A co na vás
13: úžasný.
11: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
13: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
12: Jsem si taky získal.
11: No, tak nejdřív jednou mincí a pak tou druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
12: Jeho vlasy kadeřavé.
13: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit. No a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
12: No, děkuju.
11: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco pamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
17: Tlak je, ale zatím žádná branka. Co tomu chybí?
18: Gol, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
11: No, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským. A už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé takhle zpětně, že jo?
13: Ne, to občas mi to pouští, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
11: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když si to takhle říká.
12: No, jako... ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
11: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
13: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani no, nevím proč, a najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor, no, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý mužstvo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme se na 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
11: Kamil Vacek, který věřil, nakonec to byl ten dramatický finish, obod před Komňáckého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
16: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už rozstává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
11: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
13: No, tak já jsem, že jo, no to je... Ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní. Jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se dostal...
12: Bylo?
13: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
11: určitě.
13: Já jsem se vrátil a opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo? Bylo to hrozně hodně těžký, že jo? Kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě ta Sparta neodpouští jakoby chyby a A já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas. Jakoby...
12: To, no.
11: Tohle nám zkoušet říkal, to. Když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA, vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
12: je. No, tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si dostal o těch šancí víc, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
11: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
12: To finále.
11: No, jste hrál v Edenu tehdy?
12: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takovej trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal a vlastně jak se blížila ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotový, úplně vyřízený. Já vím, že teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
11: To jsme nevytahovali.
12: Že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
13: No tohle, tyhle emoce se nedají ničím, ne. Nasimulovat, ničím, jako nahradit, natrénovat.
12: Jako těžký, jako no, ale vlastně, myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou vyhraješ, jednou prohraješ.
11: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
19: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
11: Si, my všeteční novináři jsme se chtěli doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci.
12: Ne, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
11: 2014.
12: Bylo, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná ještě víc, jako víc míň. Hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co to je hygienismus váš mediální.
11: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, nechoď tam, prostě trošku chránili ty spoluhráči jako ze zkušenosti.
13: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně tak dobrý mužstvo, člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslejí kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
8: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
12: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
11: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
13: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel po tom slivném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu.
12: A já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
13: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
12: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě, ano. Okay.
13: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou, tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale...
11: Tak o tom nemusíme mluvit.
13: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo. No. Ale k tomu Bielefeldu. Úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, o trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty. Po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty. No.
12: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
13: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tém věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten stres.
12: A začal si trénovat a znova, jo?
13: A znova se mi to stalo, no.
12: Na tom samém místě.
13: Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Vaartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
11: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu zánartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
13: No, a mě tím, jak se to stalo znova, tak mě to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
12: Já bych jenom chtěl říct, že Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
11: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří. Ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
13: To jsem byl přesně.
11: A Kamil Vacek se tam nedostal. No.
13: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo. My jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
11: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo a on se prosadil tady a pamatujeme si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie. Co jazyky a Kamil Vacek?
13: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou nohou. Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no. A potom v Itálii, no, jako...
11: Jak jste Itálie?
13: Co ta Itálie, ta italština je úžasná, že to je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama, docela mě to bavilo do dneška, jako, asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale je, když to... někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
11: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, protože mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
12: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, ne?
11: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova. No, vlastně, tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne. Jo, tam asi ten směr je to jako...
12: Vyměníš taky slovo.
11: No, tam jako nějaká obrázky.
13: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, a tam je to trošku složitější, ale ta italština byla super.
11: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl ještě.
13: Ale tak většinou už tenkrát, že ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, tak to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, že bych jako hrál, jo, a prostě hol to takhle ten život naplánoval.
11: Hmm. Pak jste tedy získal ten titul se Spartu, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
13: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
11: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
13: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně z bankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub. Já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan, na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco, to ty, on už tolik neběhá, to už jako ho tolik nebraňte a... Tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly. A neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný. A to jsou taky zážitky, co člověk jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
12: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
13: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večerze, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
11: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to zajistila jazyka možná a
12: to
11: úplně nejmliší.
12: To je úplně přes noc.
13: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělily 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. byla nadstavba, jeli jsme na ligy, tam jsme dostali 4 a že jo, měli jsme najednou bod, jako, takže, takže...
11: A to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
13: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská, jako, taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si, jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
11: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Glivice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
13: Ano.
11: Takže zde je šťastný, jak jste si nesedli teda.
13: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
20: Prostě,
13: no.
20: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
13: Úžasný a hlavně ne, jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme, jo. A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovský pyšní na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, no, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evru se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo. Prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo? Myslím, že 4násobně, ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Krakov, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Glivicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
20: To je zajímavý, no.
11: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápou, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to bylo jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
13: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráč, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás. No.
20: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. V tom stadiáku
13: nádherně.
20: Pak šatně, jako to jsem zase v úvozovkách jako záviděl vlastně. To je teď,
13: ale no. Já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách, já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Glivicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí jako na náměstí, jako koukat na to, jak prezentujou. Jako no, tým, no. Jako...
11: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky i výkonům v Glivicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášený i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
13: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil, i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažmá, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska. Narodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulensten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já jo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
11: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna. ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
13: tenkrát,
11: kolem.
13: Říkám, tenkrát to byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 tisíc lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 tisíc permanentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás, jo? A to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen. Jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem. Tyjo, a my říkali, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci. Jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety. Takže to mě jako zarazilo.
20: Možná lepší upozornit na to.
11: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista? Cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi tam?
20: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, jestli tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval a v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
11: v Izraeli se to asi taky nebyl.
20: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jedinej nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli díl, už byli uzdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, tyjo, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
11: No, ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních
13: možná? My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo, a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že jo, k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvýmu moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
20: Tam se skoupal v mrtvém moři.
13: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, že mám knížku, jak jsou ty fotky, takže zkoušeli úplně všechno.
11: Zdá splývat, že vás to nepustí dolů. Jako.
13: No opravdu to je, jako, tak funguje, to, je, jako, to se nedá popsat ten pocit. No.
20: A i pro jako, ty těžší lidi, myslíš?
11: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko. V tom Dánsku, v Odense jenom, tam to nebylo na dlouho úplně.
13: Tam to úplně nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo. A on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
11: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžem probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci minulé sezony v prodloužení s Karvinou, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gól ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
13: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozloučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostili naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gol, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mě hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
11: No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
20: Myslíte, tak já si zbýde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
13: Já doufám.
20: Dobře. Či podojil bys? V rychlosti.
13: Asi ne.
11: Ale pomalu?
13: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
20: To už není ono.
11: Tak už jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A tam se ještě dojelo asi normálně ručo.
20: Jo.
11: Dobře, a na traktoru teda?
13: Hele, taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
20: No, drž se svého kopita, ševče.
11: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? Jak se říkalo, požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června. Co? No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června. Co?
13: Je to, ta příroda se mění, no.
11: Dobře.
20: Mě se neptá.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
3: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 8 hodin. Vojtěch Tomášek má zprávy.
6: V budově ruské ambasády v Praze začínají volby do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliozou. Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davis Cupu Američany 3-2. Dálnice D35 je u Olomouce směrem z Lipníku do Mohelnice po nehodě průjezdná jen levým pruhem a bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se právě otevírá volební místnost. Rusové žijící v Česku tam můžou do dnešní 20. hodiny odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách do státní dumy. V ulici Ukrajinských hrdinů je reportérka Františka Rohlíčková.
7: Před budovou ruské ambasády čekalo chvilku před 8 hodinou už asi 15 nebo 20 lidí, kteří vytvořili krátkou frontu. První z nich právě vstoupil dovnitř, kde se otevřela volební místnost a otevřená bude dnes celkem 12 hodin až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná taky plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Je tu taky zhruba 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí, a to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
8: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
9: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
8: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
10: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znovu začínají hledat své hostitele.
8: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městě.

0: městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
1: A podrobně to probereme taky v ranním interview v 8.50. Ceny Františka Filipovského za dabing znají své vítěze. Ocenění za nejlepší mužský výkon v dabingu získal Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Cenu za nejlepší ženský výkon si odnesla herečka Regina Řandová za hlavní roli ve filmu Mária, kterou v originálním znění stvárnila Angelina Jolie. Té propůjčila Řandová svůj hlas už dřív. Před 11 lety získala cenu Filipovského za dabing ve filmu Zloba královna černé magie.
2: Teď jsem šťastnější ještě víc, protože jsem tenhle půl rok neměla úplně zdravotně dobrý a vlastně dabing byla jedna z disciplín, kterou jsem po celou tu dobu těch 5 měsíců mohla dělat. Takže já jsem ráda, že jsem u té své herecké práce zůstala a dabing je prostě moje láska.
1: Mimořádnou cenou porotci ocenili českou verzi počítačové hry Kingdom Come.
3: Sport. Čeští tenisté porazili tým Spojených států amerických 3-2 na zápasy a postoupili do finálové osmičky Davis Cupu. O vítězích v Praze rozhodovali závěrečné dvouhry, ve kterých Jakub Menčík zdolal Bena Sheltona a Jiří Lehečka porazil Lernera Tiena. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku Šance ligy. V 9. kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se 6 góly vede tabulku střelců nejvyšší soutěže.
4: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
3: Liberec remizoval na hřišti Artisu Brno 0-0, Slovácko s Baníkem Ostrava 2-2 a Pardubice porazili Bohemianci 2-1.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A situace na D35 u Olomouce a na Slánsku, neprůjezdná silnice 16. Hned na úvod přinášíme dobrou zprávu z D35. Ve směru z Lipníku do Mohelnice byla dálnice na obchvatu Olomouce neprůjezdná. V okolí kilometru 268 pomocí těžké techniky vyprošťovali havarované nákladní vozidlo. Aktuálně už se projíždí plynule bez zdržení, alespoň levým pruhem. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že ukončený je i odklon dopravy na exitu 272 Tovačov. Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů zbystřete kousek před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru zasahují hasiči u kolize nákladního a osobního vozidla, čistí vozovku od vyteklého oleje, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou opatrně za odbočkou na Květnov řeší tam vážnější nehodu osobního auta s cyklistou. Na místě záchranáři projede taky Vadlově, také víceméně plynule. A ještě silnice 16, trasa Slaný Mělník, mezi odbočkami na Žižice a Luníkov zůstává po včerejší nehodě uzavřená. Z cisterny tam vyteklo velké množství benzínu, sanace tak potrvá minimálně celý dnešek. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez problémů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
7: Právě skončili v 8 hodin a 6 minut a pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. Příjemné nedělní ráno. Hokejisté Třince porazili v předehrávce 3. kola Tipsport Extraligy Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži i po 3 zápasech 100% oceláři, stejně jako v pátek ve 3. části zápas dokázali otočit. Andrej Nestrašil se na výhře podílel 2 góly a asistencí u vítězné branky. V našem vysílání se s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou budeme věnovat už dnešnímu programu hokejové extraligy, která nabízí tentokrát 5 zápasů.
5: Radiožurnál Sport
8: a Ondřej Prokop.

0: 8 hodin a 10 minut se ve vysílání radiožurnálu Sport zaměříme na hokejovou extraligu. Dnes se bude hrát dalších 5 zápasů třetího kola. Všechny začnou v 17 hodin a všechny vám na této stanici nabídneme živě v pořadu s mikrofonem za sportem. Ale teď je čas na názory experta. Ve spojení jsme s mistrem světa a olympijským šampionem Martinem Procházkou. Pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Ze současných extraligových týmů si hrál Zakladno a Vítkovice a právě na tyto celky se zaměříme. Začneme tvým, řekněme, domovským Kladnem. Jaká je nálada kolem rytířů po povedeném startu sezóny?
1: Řekl bych, že velmi dobrá. Fanoušci to tady vnímají. Tu velkou změnu, kdy přišel Radim Rulík s celým svým realizačním týmem, přišel k týmu, tak prostě ta atmosféra tady na Kladně se obrovsky zlepšila. Podpořilo se to těma dvěma výsledkama, kde otočili utkání ve Vítkovicích, o kterých už si mluvil, a zvládli utkání nakonec se Spartou, které bylo velmi vyrovnané, bylo vyprodáno, byla výborná atmosféra. A celkově ten dojem, myslím si, že jak i hráči, tak trenéři, tak celkově fanoušci tady mají skvělý.
0: Dá se už po těch dvou zápasech pod vedením bývalého kouče reprezentace Radima Rulíka odhadnout nebo říct, co budou největší zbraně Středočechů v této sezóně?
1: Zbraně jako jedna hlavní B podle mě disciplína a dodržování taktických pokynů a možná i reakce na vývoj utkání. Tohle se potvrdilo v tom utkání se Spartou, kdy vlastně byly za celé utkání, vlastně Kladno bylo vyloučeno jen jednou. To znamená, jeden hráč byl vyloučený za celý zápas. Potom mi přišlo, že v první třetině hrála Sparta lépe, ale jako kdyby dostali lepší pokyny hráči od trenéru a ve druhé třetině Kladno zase bylo lepší, takže prostě reakce na to, na ten vývoj toho utkání. A jak už jsem říkal, prostě to dodržování těch taktických pokynů, to si myslím, že prostě je už na Kladnu obrovsky znát.
0: Kladno jsme v posledních letech vydávali v Tipsport Extralize na chvostu tabulky. Myslíš, že tedy tyto časy jsou opravdu už pryč?
1: Vypadá to tak, ano. Už celkově tím, jak se tady zlepšila ta atmosféra v klubu, jak prostě je tady ta jistota, přišel nový majitel, pan Drastil už v loňské sezóně, je tady prostě stála nějaká ekonomická pohoda, velký rozpočet, Tomáš Pelikán, samozřejmě skvělý generální manažer, ten tým dává dohromady a teď samozřejmě ten realizační tým v čele s Radimem Rulíkem, takže myslím, že Kladno opravdu letos vypadá velmi dobře a pokud si to nějakým způsobem neskazí, což si myslím, že se nestane, tak bude opravdu na tom velmi dobře.
0: Dnes Kladno čeká další, řekněme, docela náročný test. Nastoupí ve třetím kole v Liberci v 17 hodin. Ve stejný čas začnou duely České Budějovice Olomouc, Brno Hradec Králové, Pardubice Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. No a právě Vítkovice, ty nezažívají dobré časy, už ta příprava se nepovedla, vyhráli vlastně v letním období jenom jeden zápas, navíc nezvládli úvodní kolo, jsou pro Ostravany zápasy z kraje sezony teď o to důležitější než třeba pro ostatní. Potřebují se opravdu konečně chytit.
1: No určitě. Samozřejmě už jenom, jak už jsi zmiňoval, příprava špatná, jedno vítězství proti Olomouci z celé té přípravy, to znamená, že ten tým prostě není dobře naladěný. Teď se to nakonec potvrdilo i v tom prvním utkání základní části, kdy vlastně vedli nad Kladnem a nakonec se ztratili to utkání ve třetí třetině, kdy prohráli 3-1 třetí třetinu a určitě tam není dobrá atmosféra. Dneska mají Litvínov, který zvládl doma první utkání, teď sice prohrál s Pardubicemi, ale Litvínov má také samozřejmě teďka úplně jinou atmosféru, než měl v loňské sezóně, takže to pro Vítkovice bude hodně těžký.
0: No a pokud by Vítkovice ten zápas nezvládli a zase prohráli, mohlo by to už takto z kraje sezóny nějak výrazně ovlivnit pozici kouče? Treje je opravdu začátek sezóny, ale přece jenom případná bilance 8 zápasů, včetně té přípravy, z toho 7 proher, to by novému francouzskému kouči asi moc nepomohlo.
1: No určitě by mu to nepomohlo, už jenom tady ta statistika mluví o tom, že to není vůbec ideální, pokud by třeba prohráli Vítkovice ještě 2-3 zápasy, tak bych se vůbec nedivil tomu, že by to byl první tým, který by sáhl ke změně trenérů, protože už ta příprava, teď ztratíte 3-4 zápasy na začátku sezóny, může vám to ujet a pak už se to těžko dohání, takže určitě na to Vítkovice budou reagovat, uvidíme, jak dopadne dnešní utkání s Litvínovem, jak jsem říkal, Litvínov je v celkem dobré pohodě. Uvidíme, jak to utkání dneska dopadne. Každopádně Trele to nemá vůbec jednoduché a pokud to bude takhle pokračovat, tak si myslím, že dlouho ve Vítkovicích nevydrží.
0: Říká Martin Procházka, se kterým zase zítra budeme samozřejmě probírat dění v hokejové extralize na radiožurnálu Sport. Pro tuto chvíli díky a přeji ti hezkou neděli.
1: Děkuju, hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

18-letá americká tenistka Iva Jovičová by asi nejraději hrála jenom v mexické Guadalacháře. V sobotním finále porazila krajanku Peyton Stearnsovou 6-4 a 6-2 a znovu po roce získala svou už druhou trofej v kariéře na okruhu WTA. Zase na stejném místě. Jovičová, turnajová dvojka, 16. tenistka světa, proti 60. žebříčku nečelila ani jednomu breakballu a po hodině a 27 minutách hry proměnila svůj třetí matchball.

0: Až vám někdo bude připomínat pořekadlo, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, můžete mu povyprávět o soubojích českých tenistů v Davisově poháru s Američany. Před rokem ve druhém kvalifikačním kole na Floridě byl stav po prvním dní 1-1, druhý den Američané nejprve vyhráli 4 a Češi pak dvěma vítězstvími ve dvou hrách zápas otočili a postoupili na finálový turnaj. No a dnes, tedy dnes, teď to na vlas zopakovali. Včera zase stejný průběh 1-1 po pátku, nejprve včera vyhráli Američané 4 a pak Češi Menšík a Lehečka zápas otočili. Právě rozhodující bod přidal Jiří Lehečka, který po skončení česko-amerického souboje si nesmírně pochvaloval domácí podmínky.
1: Opravdu ta hala byla skvělá, prostě tohle je přesně ten důvod, proč jsme to chtěli takhle. Výborná týmová práce od všech hráčů, od všech trenérů, fyzioterapeutů, od úplně všech, kdo se podíleli na tomhle týdnu, kteří nejsou tak vidět, tak doopravdy všichni si uvědomovali to, že prostě tohle je O2 Arena, tohle je místo, kde se Davis Cup nikdy neprohrál, jestli se nepletu, a všichni jsme tady nechali naprostý maximum.
0: Finálový turnaj Davis Cupu i s českým týmem se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Obránce fotbalové Boloni Martin Vítík v italské lize nenastoupil ani po nástupu nového trenéra Rafaela Paladina. Jeho tým remizoval 1-1 v domácím utkání s Turínem a po pěti kolech soutěže je dál bez výhry. Vítík zatím prosadil všechny ligové zápasy na lavičce náhradníků.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Osm hodin a 30 minut. Zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
5: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN. S národním projevem tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní taky ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku taky uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Jemenští povstalci Husijové se přihlásili k několika útokům poblíž saudsko-arabského Riádu. Vojenský mluvčí povstalců na Telegramu oznámil, že rebelové podnikli útoky na citlivá místa, včetně palivové nádrže saudsko-arabské ropné společnosti Aramco. Je to poprvé od obnovení občanské války v Jemenu, co se hrozba dostala až k saudskému hlavnímu městu. Inscenaci Cirkus Humberto dnes poprvé uvidí návštěvníci divadla FX Šaldy v Liberci. První premiéru letošní sezóny činoherní soubor uvede v 19 hodin. Hra vychází z románu spisovatele Eduarda Basse z roku 1941. Na jevišti budou kromě profesionálních akrobatů k vidění taky tygři anebo slon v životní velikosti.
2: Sport.
5: Fotbalisté Slávie i po 9. kole šance ligy zůstanou v čele tabulky. Rozhodla o tom bezbranková remíza 2. Liberce na hřišti Artisu Brno. Slávia může vedení navýšit po večerním zápase s Plzní. Hrát se bude od 18 hodin. Už jednu hodinu popolední nastoupí Hradec Králové proti Teplicím. Ve 3 odpoledne pak Jablonec přivítá Zlín a Olomouc Spartu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D6 před Prahou a omezení na D11 u Jiren. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Varů stále opatrněji těsně před sjezdem na okruh. Na půltém kilometru odklízejí následky po střetu nákladního vozidla s osobním. Na vozovku navíc vytekl olej, na místě tak stále zasahují hasiči. Průjezdný pouze jeden pruh, provozy ale slabší, výrazněji se nezdržíte. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u Jiren na 8. kilometru dnes v noci a nad ránem kvůli opravám mostu výrazněji omezovali provoz. Dálnici v uvedeném směru i několikrát uzavřeli. Teď už se jede, před exitem je ale doprava vedená pouze pravým pruhem. Vše je zřetelně označené jak kužely, tak světelnou šipkou a zdržení není nijak zásadní. 52 před Mikulovem směrem z Rakouska je až do druhé poloviny října uzavřená. Příčinou jsou stavební práce na nedaleké celnici. Místo se objíždí po souběžné silnici. Čekejte teď kratší fronty z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Karlovy Vary hlásí zataženo a 11 stupňů. Nad Prahou oblačno a teplota už se tam dostává k 15 stupňům Celsia. Pec pod Sněžkou zataženo se 13 stupni. Stejně tolik je i ve Znojmě. Je tam oblačné nebe. Oblačno je i v Brně nebo v Ostravě. V Brně ale se 12 stupni a v Ostravě s 15 stupni Celsia. Přes den pak bude od severozápadu oblačnosti by ještě přibývat. A během odpoledne a večera se postupně na celém našem území rozprší. Teploty budou ale ještě vysoké od 17 do 22 stupňů a tam, kde bude víc slunce, to hlavně na jihu a východě našeho území, naměříte kolem 24 místy až 25 stupňů Celsia. Zítra už se za studenou frontou počasí změní, bude větrno a ve východní polovině našeho území i deštivo. Ráno ale bude ještě mraků málo. Během dne se nebe zatáhne a hlavně na severovýchodě se vyskytnou četné přehánky. Jinde moc pršet nebude. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty už ale budou citelně nižší. Od 12 do 16 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Zpěvačka Leny na Radiožurnálu Sport, je 8 hodin a 36 minut. Přeji vám příjemné nedělní ráno. V Zámoří začaly přípravy na nový ročník NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu k výhře nad Torontem 4-3 v prodloužení, nakonec 9 úspěšnými zákroky. A vidět byl třeba také útočník Matyáš Šapovaliv, který podpořil přihrávkou vítězství Vegas nad Los Angeles 4-2.

0: slavní Kýn ve vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy jsou v šancelize třetí, doma vyhráli všechny zápasy, včetně toho posledního proti Zbrojovce Brno. Velký podíl na mladoboleslavských úspěších má muž, který prožívá zajímavý příběh. Představte si, že ve své první sezóně v nejvyšší soutěži dáte jednu jedinou branku. Pak přijde další ročník a najednou máte na kontě 6 gólů za pouhých 8 zápasů. Přesně to je případ křídelníka Mladé Boleslavy a aktuálně nejlepšího střelce šance ligy Martina Šuberta.
1: Fanoušci Mladé Boleslavy se radovali z vítězství 2-0 nad Zbrojovkou Brno a oslovovali hlavně Šuberta, kterého jakoby nepoznávali. Sice vypadá pořád stejně, ale gólu teď dává podstatně víc, a to z jednoho důvodu.
2: Začal jsem si víc věřit, tu první sezonu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
1: Sebedůvěra bývalému mládežnickému reprezentantovi v minulé sezóně chyběla. Věřit si Šubert začal až po letní pauze.
2: V té přípravě jako už se mi začalo hrát o hodně lépe a určitě mi pomohl nesmírně ten první gol v Olomouci.
1: Tehdy na začátku srpna asi Šubert netušil, že trefou na hřišti Sigmy odstartuje svoji střeleckou show, která trochu zaskočila i trenéra Mladé Boleslavy Aleše Majera.
3: Asi jsme nečekali až takovouhle produktivitu, ale určitě, když jsme Martina Šuberta z Ostravy brali, tak jsme ho brali, protože dokáže být velmi dobrý v té poslední třetině hřiště.
1: Říká kouč Středočechů Majer. Šubert je odchovanec pražské Slávie, ukázal se i ve Vlašimi a v B týmu Baníku Ostrava. Zdá se ale, že své místo našel v Mladé Boleslavi. Se sebevědomím v zádech se mu daří úplně všude.
2: Na tréninkách prostě, když hrajeme nějakou prostě soutěž jako střelbu za vápnem a takové, tak i tam mi to prostě tam teďka padá, takže je to jedno s druhým.
1: Vypráví Šubert, 24letý záložník Mladé Boleslavy, který zatím překvapivě útočí na korunu pro krále střelců šance ligy. Z Mladé Boleslavy Adam Procházka, Radiožurnál.
0: V dalších včerejších zápasech v šancelize Liberec po 4 výhrách za sebou pouze remizoval 0-0 na hřišti nováčka Artisu Brno a nevyužil tak šanci dostat se na první místo tabulky. Pardubice porazili Bohemians 2-1, no a na vítězství v nové sezóně stále čeká Slovácko, které doma remizovalo s ostravským Baníkem 2-2. Je tedy jisté, že po 9. kole a před tou reprezentační pauzou bude na prvním místě tabulky Slavia, kterou ještě navíc dnes čeká od 18 hodin zápas proti Viktorii Plzeň. Dnešní ligový program ale odstartuje už ve 13 hodin, a to duelem Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin pak mají výkop zápasy Jablonec Zlín a Olomouc Sparta. A vy vše důležité uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu.

0: Suverénně největší hit kapely Spin Doctors Two Princess na radiožurnálu Sport dozněl v 8 hodin a 47 minut. Odlišné emoce včera zažívali v anglické Premier League dva čeští brankáři. Antonín Kinský v brance Tottenhamu třikrát inkasoval doma od Aston Villa. No a Tottenham po prohře 2-3 se v tabulce propadl na sestupové pozice. Další český golman Lukáš Horníček, ten se naopak s Newcastlem vrátil na vítěznou vlnu. Doma pomohl k výhře 2-1 nad nováčkem z Halu. Obhájce titulu Arsenal ve včerejším programu prohrál nečekaně vysoko 0-3 na hřišti Brightonu a poprvé v sezóně ztratil body. Tabulku Premier League tak vede Manchester City, který má ještě k dobru dnešní zápas proti Sunderlandu. Ten se bude hrát od 15 hodin. Ve stejnou chvíli se rozehrají i duely Bournemouthu s Liverpoolem a Leedsu s Crystal Palace a dnešní program v anglické Premier League od 17.30 zakončí utkání mezi Fulhamem a Manchesterem United. Jak se to všechno bude vyvíjet, to v našem odpoledním vysílání na radiožurnálu Sport uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V létě 2017 otřásl fotbalovým světem přestup, který změnil dějiny trhu s hráči. Brazilská hvězda Neymar opustila Barcelonu a zamířila do Paris Saint-Germain za neuvěřitelných 222 milionů eur, což je dodnes rekordní přestupová částka. Téma pro naši encyklopedii, které teď probereme s Anou Skalovou. Znovu dobré ráno.
1: Hezké ráno. V Barceloně předtím Neymar působil 4 sezóny, během níž odehrál 186 soutěžních zápasů a nastřílel 105 branek. A v katalánském klubu tvořil legendární útočné trio MSN, které nahánilo strach celé Evropě. A my se vás teď v soutěžní otázce, nebo nesoutěžní otázce ptáme, kteří další dva hvězdní jeho Američané oblékali s Neymarem dres Barcelony.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Předpokládám, že asi víte. Byli to Argentinec Lionel Messi a Uruguayec Luis Suarez.
1: Přestup do PSG byl tak drahý nejen kvůli Neymarovým mimořádným sportovním kvalitám, ale také proto, že byl považován za jednu z největších marketingových ikon světového fotbalu. Paříž chtěla získat hráče světové úrovně, který by klubu pomohl vyhrát Ligu mistrů, a jedinou cestou bylo zaplatit celou výstupní klauzuli stanovenou Barcelonou.
0: V dresu pařížského klubu strávil Neymar 6 sezon, odehrál 173 zápasů a vstřelil 118 gólů. Přestože několikrát vyhrál francouzskou ligu a dovedl PSG až do finále Ligy mistrů v roce 2020, vysněnou evropskou trofej nezískal.
1: Jeho rekordní odchod z Barcelony byl šokem, ale zároveň odstartoval éru astronomických přestupů. Neymarův transfer tak zůstává jedním z nejvýznamnějších momentů moderní fotbalové historie.
0: A zároveň je to moment, který jsme si připomněli v naší encyklopedii spolu s Anou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takový dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Žeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Oskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Žeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: No a Pavla Horváta uslyšíte v našem vysílání i po 9. hodině, budeme totiž probírat dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Teď je ale čas na zprávy.
6: Radiožurnál je 9 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
7: Babiš a Macinka dopoledne znovu projednají státní rozpočet. Zítra má návrh schvalovat vláda. Prusko zaútočilo na obchodní dům v ukrajinském Dnipru. Čeští tenisté po obratu porazili Spojené státy a postoupili na finálový turnaj Davis Cupu. V okolí Mošnova čekejte kolony na silnici 58 směrem z Ostravy do Příbora. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jednání chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše část vládní koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali taky navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard a další úspory ještě v průběhu roku přinesou změny některých zákonů.
8: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
7: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Opozice už teď koalici kritizuje. Tak vysoký schodek považuje v době ekonomického růstu za neobhajitelný. Rusko ze vzduchu udeřilo na ukrajinské Dnipro. Jeden z proudových dronů zasáhl obchodní dům, který začal hořet. Dniprovské úřady informovaly o 4 zraněných.
9: Hasiči bojovali s požárem velkého nákupního centra Nový kontinent do pozdních večerních hodin. Centrum je téměř úplně zničené a část konstrukce se podle záběru záchranné služby zřítila. V době vzdušného poplachu se velké obchodní domy povinně zavírají a proto mezi zraněnými nejsou nakupující. Podle Dnipropetrovské oblastní vojenské zprávy Rusko včera na oblast zaútočilo asi 40krát. Cílem byla i obchodní infrastruktura v Krivém Rihu, oznámili tamní úřady. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
7: Muzeum a galerie Orlických hor získalo do sbírky vojenský vak československého důstojníka a odbojáře z druhé světové války Františka Kinicha. Před lety ho koupil americký občan na Bleším trhu v Buštěhradu. Téměř 20 let ho měl doma, než na něm letos objevil Kinichovo jméno. Vak potom věnoval muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Historici teď zkoumají původ věcí a další souvislosti, říká Jaroslav Motl z Muzea a galerie Orlických hor.
10: Komunikujeme s vojensko-historickým ústavem, uvidíme, jestli tam obdobný předmět mají, takže i z hlediska vlastně dokladů působnosti československé armády, tak je to poměrně cenný předmět, protože tohodle vybavení, které si vojáci vozili na frontu a měli ho někde v zázemí, se tolik nenachází.
11: Sport. Čeští tenisté po roce o

0: opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
1: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na silnici 58 před Mošnovem a uzavřená 16 u Slaného. V Mošnově na letišti Leoše Janáčka před pár okamžiky odstartoval dnešní program Dnů na to. Do areálu podobně jako včera proudí řady návštěvníků a podle toho také vypadají okolní silnice. Plní se teď hlavně 58 směrem z Ostravy. Z poloviny obchvatu Petřvaldu ke kruhovému objezdu před záchytným parkovištěm se jede zhruba 10 minut. Od Příbora je zdržení zatím krátké, maximálně 5 minutové. 16 ze Slaného do Mělníka mezi odbočkami na Žižice a Luníkov je po včerejší nehodě neprůjezdná a dle aktuálních policejních informací tak zůstane až do zítřejšího odpoledne. Včera se tam srazilo osobní auto s cisternou, z té vyteklo velké množství nafty i benzínu. Sanační práce tak vyžadují více času. Objízdná trasa přes Luníkov a Ješín je průjezdná bez potíží. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Devět hodin, pět minut, pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. No a dnes čeká fotbalisty závěr posledního kola před reprezentační pauzou. Budou se hrát celkem 4 zápasy. Od 13 hodin Hradec Králové s Teplicemi, v 15 hodin Olomouc, Sparta a Jablonec Zlín. No a v 18 hodin šlágr kola, kdy mistrovská Slávia nastoupí doma v Edenu proti Plzni. A to bude hlavní téma pro naše povídání už po písnice od Soul Asylum s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem. Tak příjemné dopoledne.

0: Ve fotbalové šancelize se dnes budou hrát poslední čtyři zápasy před dlouhou reprezentační přestávkou. Deváté kolo uzavře šlágr kola od 18 hodin se mistrovská Slavia utká s Plzní. No a v pražském Edenu u toho bude i náš fotbalový expert, pětinásobný mistr České ligy Pavel Horvát, kterého i teď zdravím. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Tak jak ty osobně vzpomínáš na zápasy Plzně proti Slavii, když jsi nastupoval právě za Plzeň? Byly pro tebe speciální nejenom kvůli tomu, proti komu se přímo hraje a kde, třeba v Edenu, ale i kvůli tomu, že jsi za Slavii sám hrával?
1: No, tak samozřejmě bylo to malinko výjimečný, nicméně těch zápasů za ten život člověk odehraje spoustu a úplně na každý si nespomene, ale jsou zápasy, které samozřejmě měly, řekl bych, takové svoje kouzlo proti Slavii a samozřejmě v Edenu, který je novej, nebo pro mě byl tu dobu novej, protože jsem zažil i ten starý Eden, tak si myslím, že prostě je to výjimečný, skvělá atmosféra a krásný zápas, no.
0: Ten dnešní duel je trošku jiný nebo v jiném postavení jsou týmy, než jsme bývali zvyklí. Zatímco Slavia vede ligovou tabulku, tak Viktorii se nedaří. Je až desátá, navíc má za sebou nepovedený vstup do ligové fáze Evropské ligy, když ve čtvrtek prohrála s belgickým Royal Union Saint-Gilloise 0-3. Je teď před ní ta cesta na Slavii. Jak je vůbec těžké udržet pozitivní myšlení a nejít do toho zápasu s tím, že ať už to máme za sebou, konečně bude pauza?
1: No, tak bylo by špatný, kdyby některý hráči přemýšleli podle té poslední věty, co si řekl, aby byla rychle pauza, ať už je konec, ať to dopadne jak chce, protože každý zápas, každý bod je důležitý. Já si myslím, že ty kluci dobře vědí, že jsou v Plzni, nebo doufám, že to vědí, a že vlastně hrajou i o svoji kariéru, protože samozřejmě Plzeň zatím patří furt ještě k našim jako top týmům, kde mají ty kluci zázemí, kde mají možnosti se zlepšovat a pokud tam někdo bude předvádět výkony, které prostě nebudou tomu hodný, no tak by tam neměl bejt a asi si to budou muset ty hráči uvědomit, protože to tak někdy v těch zápasech podle mě vypadá, no.
0: No a když se na to podíváme z opačného úhlu pohledu, z toho optimističtějšího pro Viktorii, kdyby uspěla a třeba vyhrála v Edenu, může to být zlom v té sezóně, nebo tam pak právě naopak by vlastně mohla škodit ta dlouhá pauza?
1: No, tak já si myslím, že dneska nemají co ztratit, mají dobrou pozici, určitě Plzeň dneska i podle tabulky, i podle výsledků a výkonů jede do Edenu jako outsider a nemá co ztratit a už několikrát dokázala překvapit, samozřejmě uvidíme, v jakém stavu to mužstvo je, to mužstvo nevypadá dobře od začátku sezóny a nevím, jestli lusknutím prstů se to teďka změní, protože samozřejmě ten pohárový zápas zase ukázal, že Plzeň není ve formě, byť soupeř byl fantastický, tak Plzeň nepřevedla skoro nic a teďka to bude dneska velmi těžký. No.
0: A očekává, že trenér Radoslav Kováč výrazněji sáhne do sestavy a pokud ano, tak na jakých místech?
1: No, tak ono to není jednoduchý, že jo, furt měnit sestavu, myslím si, že i teďka vlastně proti tomu víkendovému minulému zápasu tam byly 3-4 změny a znova to nedopadlo dobře, takže není to jednoduchý, myslím si, že i Radek Kováč ještě poznává ty hráče, takže já si netroufnu říct, kde bude změna, možná, že třeba dostane šanci Kabongo na hrotu, který si myslím, že by tam mohl být, protože nikdo zatím ze současných útočníků se neprosazuje, uvidíme.
0: Z toho pohledu na tabulku by se to nabízelo, vidíš i ty Slávy tentokrát v tom duelu s Plzní jako jasného favorita?
1: No, jednoznačního favorita. Já teda samozřejmě myslím si, že ta tabulka je něco vypovídající po těchto pár kolech, ale jako z toho hlediska, jak ta sezóna prostě se vyvíjí teďko, tak si myslím, že Slavia opravdu je jednoznačným favoritem toho zápasu.
0: Reprezentační trenér Santi Denia povolal na zápasy Ligy národů i tři slávisty, kteří v posledním ligovém zápasu v Teplicích chyběli v sestavě. Lukáše Provoda, Davida Zimu a Michala Sadílka. Dnes proti Plzni je očekáváš na hřišti?
1: No, já jsem na to zvědavý. Myslím si, že Michal Sadílek bude mít takový ten obvyklý kryt na ten nos. Nevypadalo to hezky, ale myslím si, že on je bojovník, že bude chtít být na hřišti. Nevím, jak je na tom samozřejmě Lukáš Provod a další hráči, kteří měli nějaký zdravotní problémy, ty zranění nikdo neví, takhle z té tribuny neodhadneme, co všechno jim je, nebo jak dlouho to může trvat, ale samozřejmě budou chtít hrát a pokud to bude jenom trošku možný a pokud ne, tak Slávě si myslím, že už ukázala, že má dost širokou lavičku na to, aby ty výkony byly vyrovnaný.
0: V 18 hodin se začne hrát v Edenu utkání mezi Slaví a plzeňskou Viktorií. Bude u toho i Pavel Horvát, takže ho uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Tak prozatím díky a těším se na slyšenou.
1: Hezký den.
0: No a já ještě připomenu, že dnešní program nejvyšší fotbalové soutěže začne už ve 13 hodin, kdy se utkají Hradec Králové a Teplice. V 15 hodin pak začnou utkání Olomouc, Sparta a Jablonec Zlín. O jejich průběhu uslyšíte také na Radiožurnálu Sport. Kompletní přenosy vám nabídneme na našich internetových stránkách. Případně je najdete v aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Linkin Park na Radiožurnálu Sport. Ve Spojených arabských emirátech v Abu Zabí se hrál první ročník superpoháru, turnaje pro nejlepší týmy mužské basketbalové Euroligy. A ve finále uspěl Real Madrid, který přetlačil Olympiakos Pireus 93-89 a v utkání o třetí místo turecké Fenerbahče přehrálo Dubaj 85-77.

0: Hokejisté Třince jsou v extralize stále 100%, stejně jako v pátek dokázali otočit zápas ve třetí třetině a zvítězit. Tentokrát ve včerejší předehrávce třetího extraligového kola nad Plzní 3-2.
1: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli prvních 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase a že to bylo 2-1 po druhé třetině.
2: Říkal útočník Třince Andrej Nestrašil a 2-1 to bylo od konce první třetiny až do té třetí pro Plzeň a pochvalu od Nestrašila si vysloužil třinecký brankář Ondřej Kacetl. Ten vychytal ve druhé části hodně plzeňských šancí.
3: Jsme tam měli bojovnost, ale bohužel v těch detailech ten Třinec nám ukázal, jak se hraje závěr zápasu, mají zkušený tým a my jsme tam jim umožnili nějakýma situacema ten zápas otočit, takže jedeme s prázdnou, co nás hodně teda mrzí, protože se nám to stalo po druhý za sebou v zápase.
2: Hodnotil kouč Plzně Jiří Weber, že páteční ztráta vedení v závěru utkání v Olomouci se v Třinci opakovala. Naopak Třinec navázal na páteční pozitivní otočku. V pátek otočil s Kometou z 2-5 na 6-5. Tentokrát druhý gol Andreje Nestrašila v utkání znamenal srovnání na 2-2 a následná asistence stejného hráče vítězný gol Romana. Třinečtí opět ukázali, čím dokáží zápasy otáčet.
1: No chtíč, víra, že ta síla v tom týmu je a trošku jsme to přemýchali, samozřejmě musíme se z toho poučit, nemůžeme spolíhat na to, že budeme otáčet každý zápas, to nejde. Bylo by samozřejmě lepší jít do té třetiny s vedením, ale prostě jaký dny jsou, no, dva zápasy ve dvou dnech, náročný určitě pro nás i pro ně a asi hlava rozhodla. A pak v té třetí třetině, že jsme si pořád zatím šli a chtěli jsme.
2: Doplnil Andrej Nestrašil. Třinec je po třech zápasech v čele tabulky se všemi možnými 9 body. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
0: Dnes soutěž pokračuje dalšími 5 zápasy. Všechny začnou v 17 hodin. České Budějovice nastoupí proti Olomouci. Brněnská Kometa přivítá Hradec Králové. Liberec se utká s Kladnem. Pardubice s Karlovými Vary a Vítkovice s Litvínovem. My vám nabídneme v pořadu s mikrofonem za sportem aktuality ze všech stadionů. No a samozřejmě stejně jako u těch fotbalových zápasů, tak i u hokejových platí, že kompletní přímé přenosy najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Hello.

0: se další zprávy na Radiožurnálu Sport. Po nich se ještě vrátíme v našem vysílání ke včerejšímu skvělému úspěchu českých tenistů, kteří postoupili po výhře nad Spojenými státy do finálového turnaje Davis Cupu.
1: 9 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek má zprávy.
2: Na ostravském letišti v Mošnově druhým dnem pokračují dny NATO. Včera podle pořadatelů dorazilo zhruba 92 tisíc lidí. I dnes musí řidiči počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. Návštěvníci v programu uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě. Írán přes prostředníky předložil Spojeným státům své nové podmínky pro obnovení mírových jednání. Uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezájí. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazení financí a zrušení námořní blokády. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ceny udělovala tradičně už po 32. herecká asociace v Přelouči na Pardubicku. Mimořádnou cenu poroty pak získalo zpracování české verze počítačové hry Kingdom Come. Porotci se rozhodli ocenit tvůrce za zpracování hry v českém jazyce a za její významný přínos k propagaci české historie i kultury. Sport. Fotbalový záložník Pavel Schulz ve francouzské lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4-0 na Tren. Olympik se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v lize zůstává neporažený. Golman Lukáš Horníček v anglické lize s Newcastlem porazil 2-1 nováčka soutěže Hull. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským prohrál 2-3 s Aston Villou a v tabulce se propadl na sestupové pozice.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D46 u Prostějova, pak i na silnici 50 za Starými Hutěmi. Na D46 z Vyškova do Olomouce teď velice opatrně těsně před Prostějovem. Na 23. kilometru leží v pravém pruhu pneumatika. Na 50. z Hradiště do Brna zbystřete v Serpentinách za Starými Hutěmi. Mezi motorestem Samota a odbočkou na Koryčany stojí na úzké krajnici porouchané nákladní vozidlo s návěsem. Zasahuje i do pravého pruhu a musí se vybočovat. Na místo spěchá policejní hlídka. Na silnici 11 na hlavním průtahu Šumperkem zbystřete na úrovni Mountfieldu. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu osobního auta s motorkářem. S opatrností se projíždí jedním pruhem, ale projíždí se plynule bez zdržení. O něco horší situace panuje na silnici 58 před Mošnovem. Jak jste slyšeli před okamžikem ve zprávách, dnes druhým dnem pokračují dny na to. Od konce obchvatu Petřvaldu ztratíte okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 17 až 22 stupňů, na jihu a východě bude i kolem 24 a na horách čekejte většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Ex-ambassadors otevřeli další část vysílání radiožurnálu Sport. Motocyklový závodník Filip Salač prožívá poslední týdny trošku jako na houpačce po slavném vítězství ve velké ceně Silverstoneu ve třídě Moto 2 v mistrovství světa silničních motocyklů. V dalších dvou velkých cenách nedojel do cíle, ale teď zase na sebe upozornil, protože vyhrál kvalifikaci na dnešní velkou cenu Rakouska, dokonce v rekordu své třídy v rekordním čase okruhu ve Špilbergu. Samotný závod začne ve 12 hodin a 15 minut a my vás o jeho průběhu budeme informovat.

0: No a po písnice od kapely Sweet na Radiožurnálu Sport 9 hodin a 40 minut téma Davis Cup a skvělé vystoupení a drama českých tenistů ve druhém kvalifikačním kole proti Spojeným státům. Včera v libeňské aréně to vyšlo, obrat na 3-2 a postup přes Spojené státy. Byl u toho náš reportér David Prouza, kterého zdravím, tak dobré ráno asi určitě ještě pro tebe po té noční šichtě.
1: Hezký den.
0: Tak když se teď vracíme vlastně k tomu, co se včera odehrálo, tak naskakuje ti zase ještě husí kůže už jenom z té atmosféry ve vyprodané hale?
1: Určitě, ale nejenom z té atmosféry, ale vlastně i z výkonu všech tenistů. A já bych začal těmi, co prohráli, kteří hráli opravdu neskutečný debl, Adam Pavlásek s Patrikem Riklem, a to je taková škoda, takhle blízko vítězství se málo kdy můžete nacházet, a to, že nakonec nevyhrajete, taky je hrozně zdrcující, ale velké štěstí pro celý tým, že nakonec ta deblová porážka ještě nemusela Česko mrzet, ale opravdu krásný výkon a přijde mi, že opravdu po dlouhé době v Davis Cupu je dvojce deblová, která je schopná hrát třeba stabilněji a častěji, že se to nebude muset točit z jednoho singlisty, jednoho deblisty, ale že prostě ten deblový pár bude připravený, a věřím pevně tomu, že to, že to nevyšlo teď, neznamená, že to nevyjde příště, třeba právě na tom listopadovém finále, protože tam samozřejmě také 4 hry bude zapotřebí, ale pár slov musíme ztratit i o těch singlech. To byl prostě krásný, magický večer, nejkrásnější asi vykoupení Jakuba Menšíka, který po velmi, velmi, velmi nepovedeném pátečním výkonu se vybičoval k tomu, aby porazil světovou čtyřku Bena Sheltona, a tím vlastně vůbec umožnil Jiřímu Lehečkovi zabojovat o ten rozdílový postupový bod. Takže opravdu všichni v týmu předvedli nadstandardní výkon a i díky tomu ta otočka nakonec z 1-2 na těch konečných 3-2 se vůbec stala. A když se to všechno spojí s tím, jak lidé fandili, tak samozřejmě opravdu krásný večer, krásná vzpomínka.
0: Ono by se možná mohlo s trochu nadsázky říct, že to prostě pojel český tým s tím heslem vítězná taktika se nemění a úplně skopíroval to loňské vítězství na Floridě proti Spojeným státům, kde Češi také po výsledku 1-1 z prvního dne prohráli 4 hru a pak to otočili v těch zbylých 2 hrách, ale já si nepředpokládám, že by to byl plán. Nicméně je obdivuhodné právě to, že znovu dokázali po té prohrané 4 hře sebrat ty psychické síly. Jakub Menšík, Jiří Lehečka zvládli ty svoje zápasy ve 2 hrách. Navíc Jakub Menšík prohrál první set, takže Američanům v tu chvíli zbývalo právě uhrát ten jeden set, tedy konkrétně Benu Sheltonovi. Byla v tobě i třeba malá rušička po tom prvním setu Jakuba Menšíka s Sheltonem?
1: No upřímně, s Jaroslavem Plašilem jsme si právě říkali, že navzdory tomu, a myslím, že to padlo i ve vysílání, že navzdory tomu, že ztratil Menšík první set, tak to pořád vypadalo velmi dobře, protože on na tom kurtu působil úplně jinak. Byl soustředěnější, víc namotivovaný a přišlo mi, že tak nějak si víc uvědomoval, že hraje zápas v té naplněné O2 aréně. Ten pátek, tam se prostě nesešlo v Menšíkovi vůbec nic. Nepříjemný soupeř, možná třeba trochu nervy, nechci mu úplně hledět do duše. Jakub Menšík mluvil o tom, že prostě nebyl ve své kůži, pod tím si víceméně můžeme představit cokoliv, ale to, jak hrál proti Sheltonovi, i když ztratil tu první sadu, tak stále to dávalo naději, a nakonec ten vývoj ukázal, že jsme se úplně s Jaroslavem Plašilem nespletli. A pokud jde o tu paralelu, tak tam je zajímavé, že vlastně stejní singlisté zvládli také ty zápasy, ale proti jiným Američanům. A tehdy to byl Taylor Fritz, myslím v tu chvíli světová trojka, rovněž také velmi úspěšný tenista z US Open, a Francis Tiafoe. Teď to byli zase jiní hráči, rovněž na žebříčku velmi vysoce umístění, a přesto to vždy Lehečka s Menšíkem v tom singlu dokázali umlátit, když to řeknu trochu lidově. A jediný rozdíl, a ten si myslím, že hrál velkou roli, že v Delray Beach v Americe, a to můžu potvrdit, ten poslední duel sledovalo třeba 150 lidí, z toho 50 bylo z Čech, zatímco tady odešlo možná pár set, stovek lidí třeba na vlak, nebo už prostě nemohli vydržet déle, ale celkově ta hala zůstala naplněná a gradovalo to, jak Jiří Lehečka se postupně prokousával těmi mečboly, tak pak to vybouchlo v Libni a to byl velký rozdíl a myslím si, že prostě za tohle opravdu musí být tenisté vděčný, že se to povedlo, že se hrálo po dlouhé době v O2 aréně, že se zase vyhrálo v O2 aréně a myslím si, že na tohle určitě generace okolo Jiřího Lehečky čekala dlouho a teď po zásluze tedy to zvládla jak Lehečka, tak Menšík, tak deblisté Pavlásek s Riklem a samozřejmě další členové týmu, včetně třeba Víta Kopřivy a můžou směle pomýšlet na to listopadové finále. Tak jen tentokrát, kdyby se to podařilo nějak aspoň pro začátek do toho čtvrtfinále s nějakým snesitelnějším soupeřem, aby to nedopadlo jako minulý rok, kdy se Češi vlastně loučili hned po souboji se Španěli.
0: Ještě bych se zastavil u Jiřího Lehečky a jeho výkonu proti Tienovi, opravdu nepříjemný soupeř. Jiří Lehečka o tom mluvil, že každý bod proti němu vlastně bolí, že nedá nic zadarmo, nejsou to žádné rychlé body. Takže v čem vlastně byl třeba Jiří Lehečka lepší než Jakub Menšík v pátek, že tohoto soupeře aktuální 13. světa dokázal porazit?
1: Podle mě v tom, že byl schopný vydržet v té taktice, o které věděl, že prostě bude bolet, že nebude příjemná, ale že navzdory tomu, že třeba občas přijde nějaký neúspěch, tak v tom vytrvával a velmi citlivě přepínal z obrany do útoku a je to věc, kterou ladil asi i s Tomášem Berdychem během utkání a je to neuvěřitelně vyspělý zápas pro Lehečku, nebo dospěle zvládnutý, nebo jak bych to řekl, stále je to relativně mladý hráč, ale takhle se popasovat se soupeřem, který přesně, jak si říkal, vlastně chybuje minimálně, když chce, tak je velmi nepříjemný, co se týče útoku a hlavně jeho obranný styl je tak extrémně, ale extrémně nepříjemný, že Jiří Lehečka, i když udělal všechno o tom kurtu správně, přiblížil se k síti, tak místo, aby mu odměnou byla jednoduchá variace nějakého voleje, který prostě zamázne ze zhora dolů ven z kurtu, tak to vždycky dostal někde okolo pásky, pod nohy, až třeba někdy i níž ke kotníkům a musel pořád hrát, pořád usilovat o každý 15 a tohle prostě emočně, psychicky neskutečně ty tenisty vysává a přesto to nakonec Jiří Lehečka zvládl a vlastně to nakonec nebylo takové drama, bylo to ve dvou sadách 6-3, 7-5, ale opravdu každý gem mi přišlo, kromě snad prvních dvou, které Lehečka získal hned, tak od té doby každý gem trval, tahali se oba tenisté a Jiří Lehečka opravdu prostě předvedl zase jeden, nechci říct z nejlepších Davis Cupových výkonů, protože když v Americe porazil Taylora Fritze, tak to bylo možná ještě o něco působivější, stejně tak jako když si v pátek poradil s Benem Sheltonem vlastně ve dvou sadách, ale je to prostě jev, na který jsme třeba trochu zapomněli v Davis Cupu, ale Češi prostě v téhle soutěži se umí vybičovat neskutečně k úžasným výkonům a Jiří Lehečka to předvedl po několikáté a věřme, že tahle generace bude pokračovat dál a že i v tom novém formátu týmové soutěže to nakonec na tu velkou salátovou mísu vyjde, protože aktuálně opravdu s tím, jak hráli deblisté, s tím, jak hráli Jakub Menšík ten druhý den, tak si neumím představit, že za ideálního scénáře by někdo měl Čechy porazit. Ale samozřejmě pak to může být o jednom nepovedeném utkání a všechno je pryč, protože se hraje to finále. Už jenom single, single, double a v tu chvíli každé momentální zaváhání se extrémně projeví. Ale teď na papíře Česko působí jako jeden z nejsilnějších týmů vůbec v celé soutěži.
0: Už známe několik týmů, které budou i kromě Čechů tedy na tom finálovém turnaji. Samozřejmě domácí Italové, ti měli přímý postup, ale už si ze druhého kola kvalifikace zajistili postup Kanaďané, kteří porazili Francii 3-1. Rakušané vyřadili také po výsledku 3-1 Belgii a budou hrát finálový turnaj a stejně tak Korejci, kteří přehráli Indii. Zbývají ještě tedy tři volná místa. Jedno z největší pravděpodobností zaplní Španělsko, které vede 2-0 v Chile, mezi Německem a Chorvatskem je po prvním dni stav 1-1 a Velká Británie vede 2-0 nad Ekvádorem. Tak jak tedy vidíš ještě stručně ty české šance, ty si o tom tedy částečně mluvil, ale když tedy víme už většinu soupeřů, tak i tak to nebude jednoduché.
1: Nebude to jednoduché a právě proto, že to nebude už tenhle ten formát, na který jsme trochu byli zvyklí, nebo který připomíná ten původní, tedy že se hraje ve dvou dnech a že těch zápasů je více, ale teď už to opravdu bude velká rychlovka a v momentě, kdy prostě na jedné straně třeba za Kanadu se vyhecuje Ožer Aliasin a získá bod, tak najednou je to úplně otevřené a najednou vlastně nemáte víceméně žádnou jistotu, že se ten postup nakonec urodí. Já bych se, a při vší úctě to říkám, nezlobil za třeba Jižní Koreu nebo za Rakousko, to jsou určitě tenisté, které by Češi měli zvládnout porazit víceméně v jakémkoliv složení, ale musíme prostě počkat, no, jaký ten los bude. Z těch tří zápasů, co jsou ještě rozehrané, tak tam velmi pravděpodobně postupí Velká Británie a Španělsko, ty to mají 2-0 nad Ekvádorem, respektive v Chile. No a pokud je o souboj Německa s Chorvatskem, tam je to 1-1, takže tam samozřejmě těžko si vybírat. Obě země historicky úspěšné, historicky dokázaly vyhrát Davis Cup, ale samozřejmě ještě v té také staré fázi. Takže těžko soudit, ale já bych osobně fandil při losu, tak aby to vyšlo třeba na Jižní Koreu do čtvrtfinále a pak už si myslím, že když se Češi nastartují, tak to opravdu můžou klidně dorazit, ale je to extrémně vachrlaté a ošemetné s tím, že prostě najednou je to jenom single a pak případně čtyřhra.
0: Finálový turnaj v Boloni začne 24. listopadu, no a my věříme, že se Čechů bude týkat až do posledního dne, tedy do 29., kdy se bude hrát o trofej. A třeba u toho bude a bude o tom informovat také David Prouza. Zatím díky a naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Francouz Guillaume Fares se stal mistrem světa ve slabší motokrosové třídě MX2. V závěrečné Grand Prix Austrálie stačilo 23-letému jezdci k zisku premiérového titulu celkové čtvrté místo. V Darwinu nestartoval kvůli zranění Čech Julius Mikula, který navzdory tomu udržel v konečné klasifikaci mistrovství světa pozici v elitní desítce. Obsadil nakonec 9. místo. Teď písnička od Beka, jeho velký hit Loser, no a po zprávách vás čeká repríza kilometrů Jiřího Ješka. Tak příjemné dopoledne.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i deblu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Vojtěch Tomášek.
6: Policie posílila hlídky před ruskou ambasádou kvůli volbám do státní dumy. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Třinečtí hokejisté vyhráli i třetí zápas sezóny. Plzeň porazili 3-2. Na silnici 11 na průtahu Šumperkem vyšetřují nehodu osobního auta s motorkářem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Na ruském velvyslanectví v Praze 7 se dnes volí do státní dumy. Už 2 hodiny tam Rusové žijící v Česku můžou odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách. Je to první hlasování od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. V ulici ukrajinských hrdinů je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
7: Před budovou ruské ambasády teď nikdo nečeká, ráno mezi 8 a 9 hodinou tu ale byla krátká fronta. Volební místnost bude otevřená dnes až do 8 večer. Že se tu dnes konají volby, připomíná plakát na budově a informace na tabuli u vchodu. Před ním mají stánek aktivisté, kteří počítají voliče. Doteď jich bylo 111 a ptají se jich, koho volili. Je tu taky asi 10 policistů z ochranné služby. O posílení hlídek požádalo Česko už v srpnu ruské ministerstvo zahraničí, a to s odůvodněním, že se Rusko obává protestů. Ty čeká taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: V Česku rychle roste počet případů lymské boreliózy. Státní zdravotní ústav jich od začátku letošního roku do konce srpna zaznamenal přes 10,5 tisíce. Loni ve stejném období to byla polovina. Za prudký nárůst může další klíšťová sezóna, ale taky nový způsob sběru dat. Do takzvaného systému včasného varování jsou teď zapojení i praktičtí lékaři, vysvětluje Kateřina Kibicová ze Státního zdravotního ústavu.
8: Důležité je to proto, že k praktickému lékaři nejčastěji přijde pacient s projevem erytema migrans, tedy červenou zvětšující se skvrnou, která nevyžaduje žádné laboratorní ověření a potvrzení, a ta diagnóza lymská borelioza v této časné fázi je pak rovnou hlášena do systému.
6: Státnímu zdravotnímu ústavu teď hlásí případy nákazy zhruba polovina praktických lékařů pro dospělé a asi 70% pediatrů. Čísla proto můžou v budoucnu ještě stoupat. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Alchytra. Slogan sezóny je Všechny cesty vedou do Brna, vysvětluje mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.
9: My tím sloganem chceme připomenout významné okamžiky brněnské hudební historie, které odkazují k událostem, kdy město navštívili světoví skladatelé. Tím sloganem neodkazujeme jenom k minulosti, ale i k budoucnosti a ke světovým hvězdám, které do Brna zavítají.
10: Sport. Hokejisté Třince zvítězili za 3 body i ve třetím utkání sezóny Tip Sport Extraligy. Plzeň v předehrávce porazili 3-2. 2 góly a 1 asistenci si připsal Andrej Nestrašil, který ale věděl, že za stavu 1-2 oceláře dlouho držel ve hře brankář Kacetl. Nejen o výkonu gólmana mluvil právě Andrej Nestrašil.
11: Plzeň nás první 40 minut přehrávala, víceméně nás do moc situací nepouštěli, naopak my jsme byli trošku nedůslední v tom obraném pásmu a určitě měli první 40 minut víc ze hry a mohli jsme být rádi, že KC nás podržel v tom zápase, že to bylo 2-1 po druhé třetině.
10: Třinec bez ztráty bodu povede extraligovou tabulku i po dnešních řádných zápasech 3. kola. V 17 hodin se utkají Liberec s Kladnem, Pardubice s Karlovými Vary, České Budějovice s Olomoucí,

0: Brno s Hradcem Králové a Vítkovice s Litvínovem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A překážka na D3 před Budějovicemi a požár na silnici 3 u Kaplice. Na D3 před Budějovicemi směrem z Tábora teď velmi opatrně kousek před sjezdem na Hlubokou. Na stém 25. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku. Osobnímu autu se odpojil přívěsný vozík. Ten sice stojí v odstavném pruhu, v pravém se ale válí trosky. Buďte tam velmi opatrní. Na trojce z Dolního Dvořiště před Kaplicí teď velké komplikace, hoří tam dodávka. Podle vás velké plameny. Na místě hasiči z obou stran se tvoří kolony. Hasiči dle potřeby silnici uzavírají. Na 11. na hlavním průtahu Šumperkem trvají potíže v Jesenické ulici.
3: Za nádražím na světelné křižovatce nehoda automotorka, řídí tam provoz policie, ale je to bez držení.
2: Na 58. z Ostravy do Příboru čekejte silnější provoz před Mošnovem. Dnes druhým dnem pokračují dny NATO v areálu letiště. Přibližně 10minutová fronta se sune z obchvatu Petřvaldu od Příbora naberete zdržení do 5 minut. A ještě 20 z Českých Budějovic do Písku za Pištínem na úrovni rybníka havarovalo osobní auto, skončilo v nedalekém poli, ale právě teď ho vyprošťují a provoz je zlehka omezený. I tam se zdržíte jen velmi krátce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
6: Příjemný poslech všem, kteří máte rádi Kilometry Jiřího Ježka. Příjemný poslech všem posluchačům Radiožurnálu Sport. Od mikrofonu přeje Karel Janů. Vítám v našem studiu znovu šestinásobného paralympijského vítěze. Jirko, přeju krásný pátek.
7: Krásný den.
6: A jsem moc rád, že je tu s námi taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
8: Hezký den.
6: Já jdu, Jirko, začít přímou otázkou na tebe, protože já jsem nedávno byl dotázán od jednoho kamaráda, dokonce jednoho našeho společného kamaráda, jestli vůbec ještě jezdíš na kole, protože tě pořád vidí někde běhat. A já jsem se chtěl právě odrazit od toho minulého víkendu, kde si myslím, že ty si dal teda docela ráznou odpověď.
7: No, jezdím na kole, jezdím hrozně málo. Fakt jezdím třeba hodinku a půl a většinou hrozně pomalu. Občas to vyjde, že jedu s nějakou skupinkou, to pak třeba z toho padne i stovka. Ale teď jsme se Zdeňkem Štybarem přijali pozvání vlastně, chci říct možná hlavně německé akce, ale stává se z toho taková mezinárodní, jmenuje se to Evropská jízda míru. Mluvili jsme tady o tom i s Radkem Šimunkem, který vlastně za českou stranu to pomáhá spolu organizovat. A je to taková akce, kdy vlastně se jede po stopách závodu míru. Míjí to ty ikonická místa jak v Polsku, tak na českém území, hlavně v Německu. Letos se startovalo, je to třídenní akce, letos se startovalo z Žitavy přes Polsko do Liberce, to byla první etapa zhruba na 100 kilometrů a v Liberce my jsme se právě se Zdeňkem Štybarem připojili k tomu pelotonu. Bylo tam jako pro mě neskutečných 200 lidí, stejně oblečených, akce jako nádherně organizovaná, motorky před, za pelotonu, doprovodná auta, dvě občerstvovačky v té etapě a ty občerstvovačky, to není jako občerstvovačka jako tady na nějakým běžným závodě, ale to byla fakt jako honosná žranice, protože to město, kde ta občerstvovačka vždycky byla, tak jako samozřejmě kapela, dechovka, starosta, najedli jsme se a pokračovali jsme dál. Nebylo to nějak jako rychlý, bylo to tak zhruba, já nevím, 26-27 kilometrů za hodinu.
8: Jo, to bych mohl.
7: Ale jo, vážně, jako polovina toho pelotonu byly dívky, dámy, slečny, takže fakt jako super, ale co je na tom hrozně hezký, zaprvé je tam takový ten nádech toho závodu míru, je tam ta klasická znělka, občas se někde vypustí holubice, všude takové ty klasické vlajky s tou bílou holubicí. Bylo to jako hrozně pro mě takový návrat do dětství, ale samozřejmě i pro ty lidi, kteří si to zaplatí, že chtějí být součástí téhle výšky, tak je fajn, že se můžou ve stejném pelotonu potkat s Janem Ulrichem, s Markusem Burgartem, za polskou stranu tam byl Přemyslav Němec, výborný profík, který skončil nedávno. za tu českou stranu, my dva se Ždenkem Štybarem a Radek Šimůnek. Jako strašně fajn akce, bylo to hrozně hezký, ale my, jak jsme se připojili v tu sobotu, nebo v ten pátek večer, tak sobotu a v neděli se jelo dvakrát 175 kilometrů a to jako na to fakt nejsem zvyklý už. Takže mě to docela jako zaskočilo. Tu první etapu jsme zvládli hezky, vlastně celou dobu jsme jeli se Ždenkem Štybarem jako tu první dvojičku, takže jsme se snažili jako dávat docela rozumný tempo, což myslím si, že oba umíme, ale ten druhý den jako to bylo peklo, protože z prvních, já nevím, 3,5 hodiny lilo jak z konve, bylo asi 8 stupňů a to jsem si říkal, jestli tohle to mám zapotřebí. S tou vidinou, že tam je 175 kilometrů přede mnou a vyráželi jsme z Drážďan do Chemnicu vlastně...
6: Oklikou.
7: Oklikou. Nebylo to jednoduchý, protože se ten peloton potřeboval dostat na tu ikonickou Méranskou stěnu, což je takový rovný stoupání ve městě v Mérané, který je vydlážděný kostkama a je to takový rovný Kopenberg, nebo prostě něco šílenýho, ale byla tam úžasná atmosféra, jako kdyby tam měl ten závod míru, já si pamatuju ty černobílé obrázky a fakt jako troj zástupy po stranách a fakt krásná atmosféra, ale jako ty první kilometry, kdy jsem jel v tom dešti, já už jsem byl tak zmrzlej, že jsem nebyl schopný si vyndat bidon z košíku, protože jsem se bál, že mi vypadne z ruky a smotám za sebou těch, já nevím, 198 lidí, kteří jeli za náma, tak to jsem říkal, že fakt jako. Pak jsme vymysleli se Zdeňkem Štybarem takovou mentální pomůcku, no, že jsme si říkali, že vlastně je neděle ráno a že třeba někdo jiný, nějaký průměrný padesátník, jako jsem já, tak třeba se zbudil po šílený kocovině, je mu hrozně zlé, má doma neurotickou manželku a dvě ukřičené děti a manželka na něj tlačí, že už měli dávno vyrazit na oběd k tchýni, jedou tím autem, děti křičí, pes štěká, manželka jako mu nadává, že se včera opil a pak přijedou k té tchýni a zjistí, že mají píchlý kolo, odtahovka nefunguje, přijede naštvaný kamarád, který zjistí, že nemá lano nebo ani hever, ani nic, takže jsme si říkali, že jsme na tom vlastně dobře a tohle nám pomáhalo vždycky, když jsme propadali trudomyslnosti, tak jsme se tomuhle začali smát, že vlastně to, že jedeme na kole, děláme to, co milujeme, jedeme, povídáme si s Janem Ulrichem jeho zážitky z Tour de France, tak to bylo vlastně hrozně hezký.
8: Občerstvovačky po cestě si říkal, tam ti zastaví 200 lidí někde, to muselo být skoro až vyhrazené, skoro kolem nějaké restaurace, kolem nějakého třeba hotelu, jak bývají například nedaleko Andory, poblíž Fort Romeu, tam také lidé zastaví takhle, ano. Tak to muselo vypadat podobně.
7: Ne, tohle bylo opravdu na náměstí většího města. Jedna ta zastávka byla v takovém saském městečku, kde je vlastně největší centrum hodinářské výroby. Jsou tam fakt jako ty exkluzivní značky. A tam jsme zastavili, hrála tam prostě kapela. V každém tom městě vždycky, když byla ta zastávka, tak jako kapela, starosta. A fakt na půl hodiny se tam zastaví. A bylo to tak zorganizovaný, že tam bylo všechno, teplý čaj, já nevím, studený nápoje, jídlo, sportovní výživa, gely, tyčinky, ale pak taky třeba, já nevím, pomazánka na chlebu s tuňákem a takovýhle věci, guláš, polívka, prostě jako hrozně fajn akce. Hrozně se mi to líbilo, i ty zastávky, i vlastně ta trasa, třeba já jsem měl poprvé v životě stoupání z Děčína na Sněžník a tam, když jsem viděl tuhletu část těch Krušných hor, kde jsem vlastně nikdy nebyl, já jsem byl vždycky až tak od těch flájí dál, ale tady hned za tím Děčínem, to nádherné místo, kam jsem říkal, že se musím vrátit. Fakt jako ty to budeš znát, Karle. Ty.
6: Je to tam krásné, myslím, že Petr Fiala tam dokonce svoji snoubenku požádal o ruku. Mm-hmm. Takhle krásné to tam je, určitě doporučujeme. Je to tam nádherné, tak Martin Charvát říkal, že 26-27 kilometrů hodně, to je pro něj snesitelné. Já jsem se díval včera na ty stránky, už je tam připravený ročník 2027, tak Martin, jestli tou dobou budeš mít kolo, tak Jirka ti tam určitě moc rád uvidí na 2x 170 kilometrů. Jede se někam směrem Vídeň, viděl jsem to správně.
7: Mělo by se jet vlastně z Polska přes Čechy od severu na jih, bude zastávka v Praze, což si myslím, že bude rozhodně jako velkolepý a potom přes Budějice do Vídně, ta první, ta etapa vlastně, která povede přes Čechy, takže já už se těším teď. Určitě si o tom budem povídat, protože Radka Šimunka budu chtít zpovídat, jak se takováhle akce vlastně připravuje, protože jsem byl opravdu mile překvapený i z toho servisu, že prostě lidem se převezou ty zavazadla z jednoho hotelu do druhého. Ty hotely jsou poměrně jako pěkný, bydleli jsme třeba v Drážďanech přímo na tom náměstí. Takže hrozně fajn akce, ale pro mě zase třeba jako popovídat si s Janem Ulrichem, jak jsme oba vyhráli on olympiádu, já paralympiádu v Sydney a jak jsem mu říkal, že mě inspiroval vlastně, tak to bylo jako hrozně fajn. Mimochodem Jan Ulrich vypadá jako na to, co má za sebou, neměl to jednoduchý po konci kariéry, tak vypadá skvěle, byl jako perfektně naladěný, vtipnej. Samozřejmě na vrchu těla má trošku víc kilo, ale to on měl jako ty problémy s tím i při tom, když závodil na Tour de France. Ale já nevím, zadek, nohy, pořád stejný styl šlapání, jako neskutečný, jako opravdu zážitek.
6: My si spolu povídáme v pátek 18. září, dnes slaví 55. narozeniny jeden Texasan, o kterém jsme tady ráno mluvili podrobněji. My, co máme rádi cyklistiku, zase tak nemáme rádi Lance Armstronga, ale jestli mu něco můžeme přičíst k dobru, tak je to rozhodně to, že to byl zrovna on, kdo tedy dokázal Jana Ulricha tak nějak z toho nejhoršího dostat ven.
7: Vrátit do hry,
6: tak jo, tohle mu určitě dáváme k plusu.
7: Rozhodně, bavili jsme se o tom, i vlastně Jan sám říkal, v jaký neskutečný pořád formě a jak je pořád neskutečně motivovaný Lance Armstrong, jak cvičí a kdo ho sleduje na Instagramu, tak občas tam zabrousím a podívám se a je to motivace i pro mě, že prostě i v tomhle věku člověk může žít ten sportovní životní styl, což mimochodem jsme se bavili těch 7 hodin každý den se Zdeňkem Štybarem, jak nás to vlastně pořád baví. Jak nás baví i to jako upírat si jako ty požitky, já nevím, nepřehánět to s jídlem, nepřehánět to s večírkama, což je samozřejmě při tom našem životním stylu těžký, protože ještě než jsme jeli vlastně do toho Liberce na tu druhou a třetí etapu toho týhle akce, tak jsme byli na vernisáži fotek Tomáše Třeštíka, který vlastně fotil na Tour de France v letošním roce a dělal ty fotky trošku jiný než takový ty reportážní fotky z toho závodu a je z toho krásná výstava v Praze na výstavišti na střeše jednoho z těch křižíkových pavilonů a myslím si, že je volně přístupná, tak kdo chcete vidět trošku něco jiného z té Tour de France, tak se tam běžte podívat.
8: Co zdíše Lance Armstronga, tak vy jste vysekaní zhruba stejně pořád.
7: No, já si myslím, že on je na tom ještě daleko víc, protože podle mě se tomu sportu věnuje snad ještě víc než já, což jako si ani nedokážu představit, protože mně přijde, že nedělám jako oproti té kariéře toho moc jinak, akorát, že mám trošku víc jiných povinností, nebo ani ne povinností, ale spíš, že mě to baví, jako třeba dneska sedět tady s vámi.
6: To jsme moc rádi a když dáme trošku stranou 7násobného vítěze Tour de France, anebo 0násobného vítěze, respektive 6násobného paralympijského vítěze a 6násobného mistra světa, tak ten průměrný uživatel téhle akce, ty už si říkal, že tam třeba půl na půl byli muži, ženy, což je skvělé teda. Tak jak to, Jirko, zvládali v tom pelotonu? Nebyl tam někdo, kdo by trpěl?
7: Hele, neskutečně. Jako samozřejmě i v tom pelotonu, kromě doprovodných motocyklů policie a takových těch zkušených, kteří doprovází závody, tak tam byli i podle mě velice zkušení hobíci, kteří měli na ramenou takovou pásku jako organizátor a pomáhali, když třeba v kopci někdo jako nestíhal, tak ho chvilku tlačili nebo ho dohodili zpátky na rovině do toho pelotonu. My jsme se samozřejmě snažili se Zdeňkem Štybarem dávat takový tempo, aby to všichni jako zvládli pohromadě. A vlastně se skoro nečekalo. Bylo to jako strašně zajímavý, že ty lidi, ono to není levná akce, protože tam je to ubytování, ten servis,
6: ty drezy
7: samozřejmě. Ale je to prostě zážitek a když jsem se bavil s takovými úplně průměrnými hobíky, který jsem tam viděl a u některých lidí, jako co se týče třeba postavy nebo i toho, jak jsou vybaveni, jaký mají kolo, nebo už to člověk pozná podle helmy, brýlí, že jako tomu tý cyklistice člověk tolik nedává. Tak když jsem se jich ptal, tak oni říkají, jo, my jsme věděli, že to bude takhle náročný, dlouhý. Bylo to i jako kopcovitý, třeba ta jedna 175-kilometrová etapa měla třeba 2,5-2,8 převýšení.
8: Takže to jsme k tomu průměru neříkal.
7: Že to nebylo, opravdu to bylo nahoru dolů. Jo. Až jsme říkali se Zdeňkem Štybarem, že opravdu nechápem, jako že to někdo zvládnul. A ty lidi prostě přijedou do cíle, dají si ještě v tom dresu v to odpolední, tak si dají tu pasta party, kde je pro ně v tom cíli připraveném na obrovském prostoru, prostě špagety, pivo, kola, kdo chce co. A oni tam sedí ještě další 2 hodiny v tom drezu, po těch 7 hodinách ještě další 2, povídají si, pak se jdou vyspat do toho hotelu a ráno na těšení stojí na tom startu, tam je vidět, jak ta cyklistika táhne. No.
6: Tak není to podél Berounky, Martin Charvát stahuje svoji přihlášku pro rok 2027.
7: No pozor, já jsem taky tu první etapu, když jsme hned v Liberci jako odstartovali a říkali, no tak přejedeme vlastně ještě a já říkám, počkej, tady jako na studenou nohu, jako hned od hotelu, tak jsme jeli na ještě a říkám, no tak jestli to bude takhle dál. Přijeli jsme do Děčína a já říkám, a super, do Drážďan, tady uhneme za mostem na tu cyklostezku a pojedeme do Drážďan po rovině. Ne, nahoru na ten Sněžník a pak už to bylo na té saský straně, když jsme překročili hranice někde za těma Petrovicema, tak už to bylo jenom nahoru dolů. Ale jako, hele, zase člověk poznal nový silnice, nový kraj a já jsem z toho nadšenej, hlavně v tom Německu, kde už ta akce má tradici, myslím, že od roku 2020, už to byl 6. ročník, nebo já nevím, tak tam bylo vidět, že opravdu v každém větším městě fakt stáli lidi jako podél trati a jak jako to je prostě hezký, to jako to si myslím, že každýho, kdo třeba nezávodil, ale je to pro něj jako nějaká výzva, tak ta atmosféra musela vtáhnout a i v tom dešti ty lidi prostě stáli podél té trati a já jsem říkal jako fakt obdivuju, jakože tohle to někdo zvládá a my jako bývalí závodníci, bývalí profíci, tak jsme si říkali, jak je to obdivuhodný, jak ta cyklistika prostě spojuje ty lidi, bylo to hrozně fajn, byli tam samozřejmě z české strany letos, protože hodně lidí prý onemocnělo, přestože si to zaplatili, tak prostě nepřišli na ten start kvůli tomu, že nějak týden předtím bylo špatný počasí a spoustu lidí bylo nemocných, tak přesto tam bylo, já nevím, 15, 17, 20 lidí jako z České republiky, to samý z Polska a ten zbytek byli ty Němci, ale máme ambice, jako aby ta česká stopa tam byla daleko větší, třeba tak na příští rok.
6: Nedávno jsme tady měli Martina Fuchsu, ten se nás snažil přesvědčit o tom, že jezdit po Polabí je nejkrásnější krajina na světě. Já si pořád myslím, že ten Ještěd a Děčínský Sněžník a spol jsou přece jenom trošku hezčí lokality, ale už chci asi udělat, pánové, oslý můstek, jestli vám to nevadí.
5: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
6: V roce 1999 Jan Ulrich vyhrál co vyhrál Vueltu. Tak pojďme ztratit pár slov o té, která je teď za námi. Jirko, Enric Mas, vítěz v červeném.
7: Já myslím, že to byl naprosto jako krásný závod, celá ta Vuelta. Bohužel díky tomu, že vypadl tady Pogačar kvůli zranění, ale o to víc si myslím, že to zase třeba jako fanšmekry vtáhlo do toho závodu, že zaprvé, byla to taková klasická Vuelta, o které já vždycky říkám, že to je taková poslední záchrana stanice pro ty, kterým se nepovedlo Giro a Tour de France a že to je taková poslední jako šance nějakým způsobem tu sezónu zvrátit, nebo pro ty, kteří byli nemocní a tak dále. Takže to se ukázalo, protože spousta těch závodníků, kteří tam uspěli, jako třeba Miguel Landa v té poslední vrcharské etapě, tak jako to jsou emotivní momenty pro někoho, kdo se fakt několik sezon trápí, kdo třeba byl obrovský talent, o kterém se mluvilo, že bude zvedat laťku cyklistiky, pak najednou kvůli takovýmhle neštěstím jako a smůle se mu nedařilo a pak najednou vyhraje takhle emotivní závod na domácí půdě, jako krásný. Takže Mikel Landa pro mě velký zážitek. To celý se dá říct o Enricu Masovi, protože Enric Mas jako strašně dlouho čekal na to vyhrát aspoň jednu Grand Tour a povedlo se mu to na španělský Vueltě. Bavili jsme se o tom se Zdeňkem Štybarem a on říkal, že jako je neskutečný, že ten Enric Mas vždycky na té Vueltě byl jako nejlepší jako ze svých výsledků, ale vždycky to bylo jako, myslím, že byl maximálně druhej,
6: třikrát
7: druhej, no. Tak teď mu to prostě najednou dalo. V ročníku, kde vlastně nikdo nepředpokládal, že to bude jinak, než že vyhraje tady Pogačar. Podle mě obrovský překvapení, ale jako nebylo to tím, že tam nebyl ten Tadej. Podle mě ten Enric Mas by mu to minimálně udělal těžký, protože bylo to vidět ještě v momentě, kdy tam Tadej byl, tak Enric Mas s ním byl schopný držet krok. A hned jak Tadej vypadl, tak ten Enric Mas si proto fakt šel nejvíc z těch lidí, kteří vlastně najednou dostali šanci ten závod vyhrát, jako třeba Primož Roglič, který by, kdyby vyhrál, tak by byl vlastně jediný na světě v historii, kdo vyhrál tu Vueltu 5krát, že jo.
6: Je to tak. Pro mě úplný souhlas, jenom krátce doplním Jiřího Ješka, největší přidaná hodnota, jestli se to takhle dá říct, prostě toho, že se Vuelta dojela bez Tadeje Pogačara, bylo, že vyhráli etapu ti, kteří by ji třeba nevyhráli, a prostě to přineslo ty krásné příběhy. Mikel Landa, úplně dokonalý příklad. Ale Martine, že by z toho byl nějaký boj o vítězství, o pódium, že by se to přelévalo, to, co se občas říkalo, pojďme si užít bez Jonase Vingegaarda, bez Tadeje Pogačara, by ty Grand Tour vlastně byly jako atraktivnější, víš, jak to myslím, v takovém tom smyslu, chvilku to bude vypadat, že ten je silnější, chvilku ten, tak to se vlastně ale nakonec nestalo.
8: No to se nestalo, a když se podíváme jenom na tu jednu etapu, která vypadala, že by taková být mohla, tak tam ten, kdo bojoval, tak byl zase tady čtvrtý Richard Carapaz, který jediný tam s tím nějak hýbal, a jinak se můžeme vlastně z té Vuelty v uvozovkách, když odečteme časovku, kde se potom změnily rozestupy, podívat na pár dojezdů, a to je celé. No a jinak to tam vlastně úplně není přesně tak, jak si naznačoval, ale k tomu, co si Jirko říkal, tak já si vlastně říkám, že ty jakoby před tu závorku nemůžeš vytknout tady Pogačara, protože on by velmi pravděpodobně, ten Mas vlastně byl v úplně jiné situaci, úplně jinak by jel, kdyby tam ten Pogačar byl. Ale na druhou stranu souhlasím s tím, že přestože jsme to před startem Vuelty netypovali, tak on by byl velmi pravděpodobně naprosto s přehledem druhý, pokud by se minimálně přiblížil tomu výkonu, který tady předvedl s Tadejem Pogačarem uvnitř závorky.
7: Měl by další druhý místo rozbírky. No,
8: no právě.
6: Čtvrté. No, to by
8: také byl rekord, tuším, že?
6: To by určitě byl rekord. Nikdo nebyl tolikrát druhý na španělské Vueltě jako Enric Mas. Tak asi ještě bych chtěl zmínit, Jirko, Vismu, protože těm se vlastně vůbec nepovedla Tour. Vyhráli tam tu týmovou časovku, ale pak nic, a celé to teda vyvrcholilo bohužel tím nešťastným pádem Jonase Vingegaarda, ale tady vlastně co nebylo do kopce, tak to zdrtili úplně neuvěřitelně.
7: Krásná spolupráce dvojice Matthew Brennan a Wout van Aert. Pro mě tihle dva, když pominu vlastně ty borce, kteří bojovali o ten červený trikot, tak tihle dva pro mě jako nejhezčí zážitek z té letošní Vuelty. Opět samozřejmě návrat na absolutní výsluní a skvělou formu pro Wouta van Aerta, a zase další nová hvězdička vystupující z té cyklistiky je Matthew Brennan, který podle mě je trošku takový typ, něco mezi Petrem Saganem a Woutem van Aertem, že bude schopný vyhrávat jak klasikářské etapy, tak ty čistě sprinterský, a tahle ta dvojice byla jako smrtelnou kombinací, to bylo vidět, že vlastně nikdo jiný neměl šanci. Kdo se mi líbil taky, ještě když od tohohle odbočím, Richard Carapaz, který vlastně tak, jak je Tour de France, tak úplně ve stejném stylu o pár týdnů později jel Vueltu. Ale když vlastně, já nevím, jestli ještě máte něco k té Vueltě, ale ten Wout van Aert, pro mě nádherný zase oslý můstek k blížícímu se mistrovství světa.
5: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
6: Pojďme na něj, Martine, ty jsi chtěl začít mluvit.
8: Když říkáš Wout van Aert a mistrovství světa, bereš to tak, jakože v uvozovkách se připravuje právě na ten závod, protože takových pár příprav v uvozovkách na další závod už jsme v téhle sezóně měli, a ne vždy to úplně dopadlo, ať už budeme mířit na celkové pořadí Giro Tour de France, anebo i jiné příklady.
7: No, když teda už se vlastně z té Vuelty přesunem do Montrealu na blížící se mistrovství světa, který začíná vlastně teď neděli časovkou, tak mně ten Wout van Aert přišel, že to má neskutečně pod kontrolou, právě že to jede jako přípravu. Že pracoval v momentech, kdy to nebylo úplně nutné, a bylo to vidět, že to je z tréninkových důvodů, že prostě on to potřebuje, a když už jako má trénovat, tak proč by teda jako netrénoval v tom závodě. Je to trošku jiný přístup, je to takový ten old school přístup, připravovat se v závodech. Remco Evenepoel jako podle mě jako s Woutem van Aertem asi dva největší favoriti toho mistrovského závodu, ale budeme se bavit o dalších. Tak Remco Evenepoel...
8: Tam dneska máme tolik, že ano, můžeme vyjmenovat téměř
7: přesně
8: všechny.
7: Tak, tak Remco Evenepoel, ten jede tu svoji letošní vlastně ten letošní model přípravy, kdy skoro celý jaro nezávodil, pak jel Tour de France, teď zase odletěl do Kanady už, já nevím, asi dva týdny zpátky. Hmm. Trénuje si tam sám, trénuje v dešti, trénuje v horku, jezdí prostě jenom s doprovodným autem a je na něm vidět, jako, že mu tohle to jako strašně vyhovuje. Pro mě Remco největší favorit časovky, i když tam bude Ghana, i když tam budou ostatní, Stefan King, který vyhrál časovku na Vueltě a potom skončil tak, aby se mohl přesunout do té Kanady, tak i když tam bude Ghana s Kingem, klasický, úplně čistokrevný časovkáři, tak stejně si myslím, že ten Remco vyhraje.
6: Zůstávám u časovky, taky jsem si skoro jistý, že Remco Evenepoel vyhraje časovku, prostě tam si myslím, že na něj nikdo nemá. Matyáš Vacek, Jirko, tohle si myslím, že je pro něj asi ještě větší cíl než ten silniční závod. Tam si myslím, že on má ty ambice opravdu jako hodně, hodně vysoké.
7: No, takhle, já to vemu ze svýho hlediska, já jsem vždycky tu časovku bral, jakože to je... opravdu čistá disciplína v tom, jak se člověk cítí, jaký má nohy a co má natrénováno, jestli byl v té sezóně zdravý, tak je to taková téměř jistota, že když je na tom člověk dobře, tak z toho musí být dobrý výsledek. Samozřejmě promluví do toho stejná forma soupeřů, ale je to takový jistější. V tom silničním závodě se může stát cokoliv. Ale když vemu Matyáše Vacka, tak on má neskutečnou formu pro tu časovku. Letošní sezóna zase prostě o level vejš než kdy jindy, já nevím, já už nechápu, kam to bude růst a strašně mu to přeju, mám z toho hroznou radost. Ale to, jak je schopný vyhrávat i závody, který třeba jako úplně profilově jako nepatřejí k jeho dominanci, tak podle mě tu časovku zajede skvěle, tam podle mě může jet klidně na pódium, nevím, jestli to je na vítězství asi ne, to zase buďme nohama na zemi, nebo aspoň já jednou nohou na zemi, ale Matyáš Vacek podle mě má šanci být jako na bednu. A s tímhle tím, kdyby se mu to podařilo v časovce, tak mu to dá neskutečný křídla i do toho mixu toho náročního a fakt jako nabitýho závodu, protože tam těch favoritů, tyjo, tam bude neskutečný množství.
8: Když budeme u časovky, já se v Montrealu trochu vyznám, protože jsem tam nějakou dobu bydlel, takže přesně ty místa, kde se bude končit a podobně, tak ty třídy tam jako znám velmi dobře. A když jsem viděl, kudy se jede časovka, tak bych byl spíše pro Evenepoela než pro Ghanu kvůli Ghanově výšce, protože on je to tam...
7: Je to nějaký tunel, jo? se jede do obchoďáku, je tam taková ta traverza.
6: Je tam 80, je tam traverza a bohužel Filipo neprojede.
8: No a Remco si jenom břinkne o takové ty žluto-černé, které tam naznačují, že pozor, pozor. Ne, spíš kvůli větru, protože tam od řeky svatého Vavřince může foukat poměrně hodně a oni vlastně jedou přes most na tu řeku, která je v uvozovkách třeba 800 metrů široká, úplně prostě nesmyslně široká řeka. A jedou přes most, tam ještě jedou po takové jako nekryté části a přes most se zase vrací zpátky. A je to jako nesmírně náchylné na vítr a když bude foukat, tak si myslím, že v úzovkách ten, co se nejvíc zmenší, tak má jako největší šanci tady, což jako samozřejmě logicky jako pro časovku základ, ale tady to podle mě může být o to důležitější.
7: A tohle Remco umí nejlíp na světě.
6: Já bych jenom snad to doplnil, že vlastně já nevím, jak vypadá profil, ve kterém favorizuju kohokoliv jiného před Remkem Evenepoelem, pokud se nejede čistě horská časovka a tam prostě ho asi porazí tady Pogačar s Jonasem Vingegorem, ale prostě vlastně cokoliv jiného si myslím, že aktuálně je jasné. Já chci jenom k tomu říct ještě jednu věc, Martine. Ta časovka se jede na 39 kilometrů a nějaké drobné. A myslím si, že se nepletu, když říkám, že je poprvé, kdy ta trať je stejná pro muže i ženy. A protože 39 kilometrů pro muže jako taky vlastně začíná v roce 2026 být spíše delší, ale na mistrovství světa standard, tak těch 39 jako pro holky je docela slušná porce.
8: Myslel jsem to tak, že kdybys to namotal v úzovkách po těch hlavních třídách po ostrově mezi baráky, tak tam vlastně ti to ten vítr rozbije a není to zase takové hledisko, ale přes speciálně tady bych to viděl jako jedno z těch zrníček, které nasypeš na hromádku Remco Evenepoel.
7: Je pravda, že já jsem tam jezdil na světový pohár, který jsme tam měli, a bylo to na té trati F1 v Grand Prix Montreal na tom ostrově jednom a tam foukalo neskutečně, právě jak je ta řeka široká.
8: Tam právě jedou.
7: Tam jedou.
8: Tam jedou právě.
7: No tak vydá. Tak bacha na bobry, já jsem tam poprvé jsem viděl na závodní trati běhat bobry normálně přes to a on ten bobr docela utíká, ale myslím si, že jako před formulí by neutek. Jo.
8: Možná proto mají
7: ty placatý ocasy, že jako, že ta formula, jako tam, ty ocasy prostě to nestihly. No.
6: Tak snad tahle informace se včas dostane k Matyasi Vackovi předtím, než ho čeká nejdřív časovka a o týden později individuální silniční závod. Moc budeme Matyasovi držet palce, já si myslím, top 5 by byla fantastická, na cokoliv víš, já to nechci ani říkat nahlas. Můžeme k tomu silničnímu závodu aspoň ho trošku nakousnout. Já jsem pořád ještě strašně smutný, že tam nebude Tadej Pogačár a zároveň, jak se to blíží, tak se začínám strašně těšit, protože vůbec nevím, jak ten závod bude vypadat a to prostě z té cyklistiky posledních let neznám. A přiznám se, že je to pocit jako pro mě vlastně nový a že je to vzrušující a díval jsem se už prostě na ten profil, ten těch kopců je tam prostě víc, je tam ten krátký u Univerzity prudší a pak je tam ten delší, který my jsme teď viděli na závodě kolem Montrealu. Oni ho pojedou samozřejmě, protože se bude jezdit po nádherném okruhu, který je prostě krásný kolem parku, Martin to může popsat, když to tam zná ze z vlastní zkušenosti. A já jsem na ten kopec koukal, on má prostě asi 1600-1700 metrů, nějakých 8%, mně to vychází 3,5-4 minuty a prostě přesně jsem na té hraně, že já nevím a myslím si, že ani Matěj van der Poel a Wout van Aert neví.
8: Délky stoupání si myslel, ne nad mořem, 1600-1700
6: metrů. Ne, 1600-1700 metrů délka, nějakých 8% má průměr to stoupání, takže to jim vychází těm cyklistům, když tam budou jezdit do kolečka, říkám na nějaké ty 3,5 minuty, 4 minuty. A to už prostě si říkám, jestli je přesně na té hraně pro závodníky typu Matějeho van der Poela a Wouta van Aerta a jestli už to teda nebude mistrovství světa pro vrchaře, protože Jirko, teď jsme tam viděli takovou generálku a první dva, tedy mládí vpřed.
7: No, mládí vpřed a vrchaři.
6: A vrchaři.
7: Isaac del Toro, Paul Sexas, jako podle mě. Takhle, já začnu tím, že podle mě ten silniční závod v té mužské kategorii to budou hvězdní války. Ale opravdu, tam prostě každý, kdo v té cyklistice dneska něco znamená, ať jsou to přesně klasikáři, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Remco Evenepoel, který tam bude chtít určitě, pokud vyhraje časovku, vyhrát ten double. Což se vlastně, já nevím, jestli se to vůbec někomu někdy podařilo.
6: Jsem si skoro jistý, že ne.
7: Já taky ne, protože vím, že Miguel Indurain a Abraham Olano v době, kdy oni dominovali cyklistice, tak se vystřídali, že jeden vyhrál silniční závod a druhý časovku a obráceně, takže mají vlastně z jednoho mistrovství světa mají stříbro a zlato, oba dva na přeskáčku, kdežto podle mě jako dva duhový trikoty se nikomu nepodařilo a ten Remco jako má velikou šanci. Fakt má velikou šanci, tak jak jsme ho viděli závodit v Paříži na olympiádě, tak stejný double, vlastně dvě zlatý medaile v Paříži, časovka, silniční závod, tak tohle to si myslím, že je v jeho silách, ale bude to mít strašně těžký, protože přesně vrchaři, typ Paul Sexas, opravdu čistokrevný vrchař, Isaac del Toro téměř taky, mládí vpřed, jak si říkal, a proti ním právě ti klasikáři a samozřejmě Mathieu van der Poel a Wout van Aert, věk nezastavíš, tíkají jim hodiny a říkat si, jakože ještě třeba počkám rok, dva na možná trošku příznivější trať už je risk. Oni podle mě to budou chtít zvládnout a přesně jak říkáš, Karle, ten 3-4 minutový kopec, to je ta hrana, kdy oni jsou schopní to vydržet. Kdyby jim někdo jel tu špici do půlky, tak pak jako tu kratší část toho kopce jsou schopni vyspurtovat. Mají neskutečnou vytrvalost za tu kariéru. To si myslím, že bude zase mluvit proti Isaacovi del Toro a Paulu Sexasovi, že přece jenom ten závod bude dlouhý a bude náročný.
6: Jenom mě napadá, Martin, jestli tě můžu poprosit o vysvětlení posluchačům, kteří třeba tuhle informaci nemají. Tenhle závod na olympiádě a na mistrovství světa je třeba odlišný od všech ostatních v tom, že jsou tam ty týmy různě silné, což je prostě unikum a je to samozřejmě z našeho českého pohledu velikánská nevýhoda pro Matyase Vacka třeba.
8: Česko bude ve třech závodnících. Teďku přesně nedokážu z hlavy říct jednotlivá kritéria pro to, aby se někdo kvalifikoval v určitém množství závodníků, ale není to rozdělené tak, že každý tam pojede se stejným počtem lidí, ale s tím, že ty nejsilnější země tam mají
6: 8 a Slovenci 9.
8: Protože mají mistra světa, který tam tedy není, ale je to samozřejmě pro některé ty silné země zvýhodňující, ale právě přesně nad tím jsem uvažoval, jak Jirka mluvil, protože ty vlastně vůbec nedokážeš předvídat, do jaké fáze se ten závod vyvine a kdo vůbec ve chvíli, kdy tam nemáš naprosto jednoznačného favorita, se ti bude v úzovkách starat o tempo a koho necháš odjet, protože někoho určitě necháš odjet. Jestli necháš v úzovkách odjet jenom tady kluky z Eritreje v úzovkách, nebo jestli tam necháš i někoho silného, kdo je silný, kde je hrana. Hmm. Tohle podle mě bude jako dost důležité pro vývoj toho závodu. Trochu jsem ti utekl z té otázky, ale vlastně tohle to podle mě bude jako důležité, jak se ty týmy s těmi maximálními počty závodníků jako dohodnou a domluví, jestli se domluví.
6: Na druhou stranu ty okruhy, to je vlastně věc, kterou tady v posledních letech máme. Nevím, jako všechny poslední šampionáty, které si vybavuju, ať už Glasgow 23, kde ty jsi byl, ať už o rok později v Curychu, tam jsem byl zase já, v Africe jsme nebyli nikdo, ale i když se tam jezdilo do kolečka, tak vlastně to stejně nakonec jakoby byla taková eliminačka, kterou Jiří Ježek moc dobře znal z dráhy, prostě stejně to nakonec bylo, že vlastně ten závod samotný dojela hrstka lidí a opravdu, když Martin řekl, že tam Češi jedou ve třech, tak vlastně úkolem Jakuba Otruby, respektive Pavla Nováka, je Matyasi Vackovi pomáhat. Prostě nechci říct, než se dojede na okruhy. Ono by bylo super, ať tam jsou co nejdýl, ať tam jsou třeba celých 272 kilometrů. Ale prostě realistické to bohužel není. A právě, že jak Martin naznačil, tak pozice někoho, jako je Matyas Vacek, nebo i Zagdel Toro, který tam sice těch pomocníků bude mít víc, ale jejich kvalita asi nedosahuje prostě kvalit 8 Francouzů nebo Holanďanů, tak v tomhle to mají vyloženě těžké.
7: No, já si dovedu představit ideální scénář pro Matyase Vacka, by bylo to poslat Jakuba Otrubu do úniku přesně s těmi, já nevím, Rumuny, Bulhary, Eritrea.
8: Nikoho nepodceňujeme, ale
7: jako, no, prostě většinou tyhle ty národy jsou v tom prvotním úniku, dostanou 5, 7, možná 8 minut. Jakub Otruba tohle skvěle umí, ukázal to na Tour de France. A kdyby v tom úniku byl, šetřil síly a potom v momentě, kdy se to začne vzadu tříbit, takže už tam zbydou jenom ti nejlepší, tak on by z toho úniku tam mohl vlastně jakoby přijít na pomoc, odcouvat a přijít na pomoc Matyasu Vackovi, kterého se do té doby může starat Pavel Novák. Díky jeho mládí já si nemyslím, že by byl schopný tam nějakým způsobem být v posledních kolech, nechci ho podceňovat. Samozřejmě z Itálie má obrovské zkušenosti, protože tam se závodí vždycky od liney až do cíle, zvlášť v těch mladších kategoriích. Takže Pavel Novák rozhodně by byl skvělou pomocí Matyasu Vackovi a nebo to může být obráceně, že Pavel Novák si naskočí do toho úniku a ten druhý jako Potruba se o Matyase bude starat až do té doby, než začne hřmít, jak se říká. Protože jak se to začne tříbit, tak tam zbydou prostě fakt jenom ti borci, o kterých jsme mluvili. Napadá mě ještě Mats Pedersen, jestli ten kopec na něj nebude příliš náročný, tak on taky jako má skvělou formu, zase zelený trikot na Tour de France mu dal křídla, takže i tohle to bude jméno, na který se můžeme ještě těšit, ale těch jmen tam bude asi víc a bude to strašně náročný, ale věřím, že právě díky tomu, jak to vypadá vždycky na tom závodě Grand Prix Montreal, která ta trasa je asi velmi podobná, tak tam se dojíždí po jednom.
8: Co se týče jenom toho množství, kolik jich dojede, tak myslím si, že vlastně to, že tam není tady Pogačar, ti zvýší množství lidí, kteří jako v cíli budou. A to hlavně kvůli tomu, že ty okruhy jsou poměrně dost krátké, takže oni by museli stahovat závodníky a ve chvíli, kdyby si Pogačar udělal jako větší náskok, tak by ti to teoreticky hrozilo, že budeš mít cíli kolik? 15 lidí?
6: Mm. No, ono jich stejně nedojede o moc víc. Ono to opravdu stejně nakonec je, protože těch 273 kilometrů prostě vlastně tam se to pak i jako často se to řešilo. Ono, když ty z toho odpadneš a vlastně tvůj cíl nebo tvoje role byla stejně někomu jinému pomáhat, tak oni ti závodníci prostě ani moc nemají jako nějakou motivaci jet dál, tím spíš, že vědí, že vepředu zbylo prostě 15 těch nejrychlejších lidí, kteří by je třeba stejně za půl hodiny dojeli. Takže ono opravdu tohle se děje a dít Jirko určitě bude, ne? Že prostě jakmile potom na tom stoupání odpadnou, tak jdou prostě do autobusu.
7: Tam není vůbec důvod ten závod dojíždět. I když já jsem vždycky byl ten, který říkal, že pokud to jde, ať ty závodníci do toho cíle dojedou, protože vždycky to je minimálně zkušenost, vždycky je to jak zadarmo trénink nebo i pro ty profíky dobře placený trénink. Proč to vzdávat, když odpadnu z první skupiny, ale zrovna mistrovství světa na krátkých okruzích, tam prostě i stejně by rozhodčí toho závodníka, který by měl už třeba 5, 7, 10 minut ztrátu, tak by ho začali jako nějakým způsobem upozorňovat, že ještě nabere dalších 5 a jde. Jo. A je to z toho důvodu, aby se samozřejmě neovlivňovali to dění, aby se nedojížděli okolo a pak už to stejně nikoho nezajímá. I ta televizní technika prostě snímá jenom tu přední skupinu a když je někdo od 20. místa dál, tak jako není důvod, aby ten závod dojížděl.
8: Jenom technicky v tom Glasgow tehdy jich dojelo výrazně víc a to díky tomu, že tam se ti šílenci přilepili k silnici, takže závodníci měli více než hodinu si odpočinout. To je ten závod, jak tam odešel Matěj van der Poel do jednoho z baráčků poprosit, jestli tam může na toaletu, tak tím pádem si tam závodníci odpočinuli a ostatně, jak říkal i český tým, protože tehdy byl v úniku Petr Kelemen, tak to byl vlastně ten důvod, proč Petr Kelemen tam dojel někde na začátku třetí desítky, těsně vlastně před Remkem Evenpoolem, protože on si prostě mohl odpočinout. No.
6: To bylo to mistrovství, které v Glasgow vyhrál Matěj van der Poel. Následující dva šampionáty patřily tady Pogačarovi, který tedy v Montrealu startovat nebude. Ještě mě napadá jedna věc, Jirko, zase třeba pro člověka, který není v tom světě tak úplně ponořený jako my. Když by si český fanoušek cyklistiky klikl startovní listinu ženského závodu, toho elitního, tak tam nenajde žádnou českou cyklistku. Prosím tě, můžeš mi to vysvětlit?
7: No, jde o to, že my máme v tom profesionálním ženském pelotonu, máme samozřejmě profesionálky, kteří startují v těch zahraničních týmech, ale jde o to, zaprvé, každá ta země dostane nějaký počet startujících.
8: Česko má jednu
7: a může to tak být, že já nevím, Nikola Nosková, který by ten okruh možná jakoby ladil, tak nevím, z jakého důvodu ona nestartuje, ty to víš, Karle?
6: Nevím.
7: No a pak, já nevím, Kristýna Burlová je spíš jako fakt klasikářka a spíš spurtérka pro na ty rovinatější závody, takže ona by tam asi neměla šanci. A pak samozřejmě je to v Kanadě, v Montrealu, stojí to peníze a posílá tam někoho jenom na zkušenou, mi přijde asi jako zbytečný. No.
6: A Julia Kopecký jede 23, což zase chci ještě taky říct, protože to taky si myslím, tím, že spousta lidí o tomhle institutu tak nějak vlastně pořád neví, protože juniorský závod se mi vysvětluje velmi snadno, kromě toho klasického elitního, ale to, že na mistrovství světa pořád ještě je ta mezikategorie, že tam jsou tedy závodníci do 23 let a vlastně v tomhle závodě můžou odstartovat právě i jako vlastně elitní závodníci. Mně to trošku přijde a zase asi mi nepřísluší to hodnotit, ale trošku se mi zdá, že tahle kategorie je prostě přežitá, a nebo že by ta pravidla měla být nějaká jiná, protože Julia Kopecký tam samozřejmě spadá věkově, má plné právo tam startovat, nicméně je to prostě elitní světová cyklistka, která přestoupila z jedné skvělé vlturové stáje do druhé skvělé vlturové stáje. A já si prostě jenom jako říkám, proč tam vlastně tenhle ten závod jako mezi tím navíc je, no.
7: Na druhou stranu, jo, duhový trest, jako z 23, ten skok, v těch 18 najednou mezi třeba v té mužské kategorii, mezi borce typu Wouta van Aerta, tak když tam přijde někdo prostě v 17-18 letech, skončí v juniorech a najednou by měl prostě jet závod na 275 kilometrů s těma nejlepšíma, tak tam vlastně jede zbytečně a čekal by, já nevím, další 4 roky, nečekal by další 4 roky, než jako dozraje na to, aby tam jako mohl být, proto ta kategorie tam je a pro tu Julču Kopecky, tyjo, jako boží, jako budeme mít závodnici, na kterou se můžeme koukat, budeme fandit a je to závod, na, jako mně se to líbí, je to podle mě něco jako juniorský hokej, jo, na který hrozně rád koukám, protože to nemá jako takový ty svázaný pravidla. A ta 23, jak v tom klučičím podání, tak mezi holkama, mě ten závod baví. Jo. Další věc je, když teda jsme v té ženské kategorii, tak já budu strašně zvědavej, jestli se Demi Follering podaří jako udělat takový ten triple, který třeba zvládl, myslím si, že to byl, kdo to byl? Steven Roach, Giro, Tour a mistrovství světa v jednom roce, tak Demi Follering má jako
9: bo tady Pogačar to zvládl.
7: A tady Pogačar taky, jo. No, je to pravda. Tak Demi Follering, tyjo, jako to by bylo jako velký představení a už z tohohle důvodu jako si myslím, že ten ženský závod bude taky jako důvod sledování, i když tam nemáme třeba zástupky.
9: Tam, jestli když jsme probírali Vueltu, tak se vždycky dělali vtipy na Movistar, Tactically We Are Perfect a Movistar teď vyhrál, tak myslím, že v té ženské cyklistice hodně podobně se na těchto šampionátech vždycky mluvilo o holandské reprezentaci, protože holanděnky tam velmi často přijeli prostě s neuvěřitelně silným výběrem, ale právě jako stalo se, že jim někdo ujel, nebo oni se pak na sebe koukali a nebyli ochotné jet jedna pro druhou, tak uvidíme, jestli to takhle se domluvili, že jedou všechno na Demi.
7: Tohle je obrovský riziko i v té mužské kategorii, protože vy vlastně celý rok závodíte v profi týmu, který vás královsky platí, který vám přihraje prostě vaše parťáky, se kterými máte vztahy a teď to nechci přeháňat, to vždycky říkám, bohužel jako ty války pořád probíhají na světě, ale je to jako stejný pocit, jako když jste v zákopu měsíc prostě s vojákem, který je vedle vás a jako víte o sobě všecko, jste ochotný jeden za druhého položit život, tak tohle je prostě ta atmosféra v tom profi týmu. Vy jste celý rok s ním na pokoji a teď najednou máte závodit proti sobě a pomáhat někomu úplně jinému, který vás celý rok otravuje v tom závodě, protože je z jiného týmu a dělá vám peklo a teď najednou máte být parťáci a máte si pomoct na jeden jediný závod, jo. Málo kdy to, ta atmosféra funguje. Teď jsem se o tom bavil se Zdeňkem Štybarem, že třeba Belgie bude neskutečně jako silná, ale budou tam dva kohouti, Wout van Aert a Remco Evenepoel. A s tou zkušeností Štybyho z té belgické cyklistiky, on mi říkal, že se dohodnou, že tomu věří, že prostě ta doba, kdy proti sobě závodili, tak už je pryč a že se fakt jako jsou schopni domluvit, tak já jsem i na tohle strašně zvědavý.
9: Když to říká Zdeněk Štybar, tak mu věříme, ale v belgické reprezentaci se tohle řešilo po Curychu, protože tam ujel Tadej Pogačar a opravdu seriózně se tam řešilo, že Tim Wellens padl na tu špic pro Remka Evenepoela, ale padl tam tak jako na chviličku. A Tim Wellens je stájový kolega Tadeje Pogačara z UAE Emirates a je to přesně to, co ty si říkal. To je závodník, který Tadejovi pomáhá na tour. Je to závodník, který mu rozjíždí ty monumenty. Jo? Je to jeho kamarád a on vlastně na jeden den z 365 měl teď svého krajana pomoct dotáhnout za jako svým lídrem, za člověkem, pro kterého on jezdí těch zbývajících 364. A Tim Wellens letos není v nominaci. Zase to bylo velké téma. Nebyl, protože Belgičané tu nominaci oznámili předtím, než se tady Pogačar zranil. Načež tedy poté, co tady odstoupil z Vuelty a oznámil, že na mistrovství nejde, tak se řešilo, jestli by tam Tim Wellens nakonec neměl jet, protože teď se mu najednou teda věří. Ale samozřejmě ta nominace se jako určitě už měnit nebude a on tam v Montrealu startovat nebude, i když je to jeden z nejlepších cyklistů na světě. A hodně zajímavé byly taky reakce třeba na tu americkou nominaci, která je taky nesmírně silná. Ale je to přesně ten problém, který ty si řekl. Jako, pak tam jsou lidé, kteří můžou zajet opravdu dobrý výsledek, dokonce můžou útočit na top ten, ale já nevím, jestli Quinn Simmons pojede na Brenda McNultyho. Upřímně si to jako neumím představit.
7: A bude sjíždět tady.
9: A bude sjíždět
7: toho Matse Pedersena,
9: přesně,
7: nebo Matyasa
9: přesně,
7: Vacka.
9: A to se ještě ozval třeba Riley Sheehan, že prostě by tam podle něj měli jet lidi, kteří vyhrávají, tím myslel sám sebe, a ne někdo, kdo jenom pomáhá, jako třeba Larry Warbass. No jo, ale když tam nikdo nebude, kdo bude jezdit pro ty bidony a bude tam 7 lidí, kteří jedou jako na výsledek, tak tu pak nemusí mít stejný dres, jo?
8: Přece to bude dělat Matteo Jorgensen, který nechce přesně, dotáhnout Wouta van Aerta.
7: Ne, tak tohle je přesně ono a je to jako emočně jako strašně náročný a já jsem to taky jako zažil několikrát a je to fakt jako, já vlastně ani bych se nechtěl dostat do té role, jako sjíždět svýho týmového parťáka, který má šanci vyhrát duhovej trikot a i pro ten profesionální tým je potom jako obrovský marketingový tahák mít ve svých řadách celý rok člověka, který jezdí v duhovém trikotu a je to i otázka bonusů i v tom profi týmu a teď já najednou vlastně tomu svýmu lídrovi ten závod zkazím, protože tam musím dotáhnout někoho ze svýho národa, jo. A je to fakt jako těžký.
8: No a potom tedy můžeš teoreticky uvažovat takhle přeshraničně, když spolu naopak vpředu pojedou Quinn Simmons a Matyas Vacek.
7: No.
8: Jo. A můžeš potom uvažovat vlastně ve dvou rovinách. Jo. Vlastně to nevidíš jakoby na stejném drezu, ale vidíš to v druhé rovině, když někdo pojede vpředu. A já netuším, jak velké hledisko to v tom závodě může být a jak moc opravdu se v těch týmech potom touží, že ten tým by naznačil, hele, kdybys nemohl ty, ale mohl XY, který tady s náma jezdí, tak to je přece super, ne? Oba dva máte smlouvu na 3 roky, bude se vám to hodit, pánové.
7: No, bavili jsme se třeba o tom, o té olympiádě v Sydney, kdy prostě první 3 byli z T-Mobile nebo z tehdejšího Telekomu a byli to prostě borci z jiných národů, nebo byl tam teda Kléden, Jan Ulrich a myslím, že tam s nima byl. Tyjo, teď nevím, jestli to byl Vinokurov.
9: Vinokurov se mi zdá, tak.
7: Já si jaký myslím. A jako to pak dává smysl, jako když to ujede sice v jiných drezech jako trojička, ale vlastně celý rok jako je pojí jako jedna smlouva v jednom týmu, tak tam to pak může dávat smysl a přesně kdyby odjel potom ke konci někde Quinn Simmons s Matyasem Vackem, tak jako super a ještě Pedersen, tak ať si to pak rozdají a je to vlastně potom už na férovku, nebo jestli by se byli schopni domluvit, tak jako možná, ale myslím si, že tohle to bude taky jako závod, který i z tohohle hlediska může lákat pozornost.
9: Určitě, těšíme se na něj, ostatně si myslím, že ještě po těch prvních počasovkách vlastně a po těch juniorských závodech a 23kářů se k tomu možná dostaneme i za týden, kdy bude opravdu těsně před tím a už budeme moc říct, že Remco Evenepoel je mistr světa znovu v časovce a jak moc mu to může pomoct nebo nepomoct před tím silničním závodem. Jenom vlastně mě ještě jedno téma napadlo, Jirko, protože se jezdí v závěru na tom zhruba 10-kilometrovém okruhu po Montrealu, který teď jsme měli možnost teda vidět při té klasice, která byla přece jenom o něco kratší. Vypadá to tam nádherně, všude nový asfalt, krása, všude lidi kolem trati. Vlastně je to prototyp možná toho, kam silniční cyklistika směřuje, protože se to zdá být velmi bezpečné, velmi napínavé, divácky vděčné, vidíte ty nejlepší závodníky kolem sebe projet několikrát. Takhle, když se to všechno sečte, tak se mi zdá, že to má samé plusy. A já teď udělám možná hloupý oslý můstek zpátky, ale chci se tě zeptat na to, jak skončila Vuelta, víš, protože tam vlastně ta myšlenka byla strašně podobná. Tak nějak organizátoři se snaží z těch posledních etap na Grand Tour místo toho, aby už se jenom ťukalo šampaňským, udělat, když představují tu trasu, udělat ještě, tady by to mohlo být zajímavé, tady by se to celé mohlo ještě jako překopat. Montmartre, což je nepopiratelný úspěch. A pak, když se do té Granady pojede, tak to vlastně úplně na poslední chvíli dopadne nějak jinak a ještě se mi zdá, že je to strašně špatně odkomunikované, že i vlastně já jsem do poslední chvíle nevěděl, jak to bude.
7: No, jako zneutralizovat vlastně to nejzajímavější v té poslední etapě, kde by ještě se mohlo změnit i třeba to celkový pořadí. Tak běžný fanoušek sportu, nejenom cyklistiky, tak si říká, jako proč to dělají, to je jako kdyby, já nevím, ve fotbalovém zápase se řeklo, že už posledních 20 minut nemůžou padat góly, nebo když budou padat góly, jak se nebudou počítat, jo. Tak je to vlastně jako zbytečný to dohrávat. To samý v tom závodě. Ale když se na to podívám z toho závodnického hlediska nebo z hlediska týmu, který veze ten trikot, tak samozřejmě jako chceš mít jistotu, že už ho dovezeš a chceš mít jistotu, že třeba na nějakém posledním okruhu, který může být jako rizikový, protože třeba jsou tam nějaké záludnosti, tak nechceš přijít o 21-denní etapák tím, že budou nějaký ambiciozní borci, který vlastně celý ten závod se jim nic nepovedlo a chtějí to dohnat v té poslední etapě a půjdu do toho hlava nehlava, což bohužel v té dnešní cyklistice tak trošku je, tak ty tím ohrozíš toho lídra. A tím, že vedl Španěl na španělské Vueltě, zástupce jako nejslavnějšího španělského týmu Movistar, tak si myslím, že ta komunikace s těma pořadatelama byla trošku jako jednodušší, jo. A že jim tak trošku šli na ruku. Ale já jsem proti tomu. Já to chápu, ale já bych prostě, ať je ta cyklistika atraktivní, ať se o tom mluví a přesně tohle to jako ukazuje, že pořád ty struktury jako organizátorský, takový ten lobbying, tak pořád jako je hodně silnej a mně to přijde jako škoda.
9: Jsme moc rádi, že jste poslouchali Radiožurnál Sport, jsme moc rádi, že jste poslouchali Kilometry Jiřího Ježka. Poslouchejte nás dál, Martin Charvát. Martine, moc děkuju, že jsi tu byl s námi a přeju krásný den.
8: Díky, hezký den.
9: Jirko, i tobě krásný den a těšíme se samozřejmě znovu na slyšenou.
7: Krásný víkend.
1: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
1: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
5: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
1: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
10: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
11: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
10: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
1: Proč by se Česká republika nemohla?

0: Potmy sluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy má Vojtěch Tomášek.
2: Němci hlasují v regionálních volbách, ovlivní i osud kancléře Merce. Česká armáda na dnech NATO poprvé představila nový transportní letoun. Hokejisté Kladna budou v Liberci hájit extraligovou neporazitelnost. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolo na Odklíčan ze 3. kilometru a bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Berlíně a taky ve spolkové zemi Mecklenbursko, Přední Pomořansko Němci vybírají nové poslance. Regionální volby podle veřejnoprávní televize ARD můžou rozhodnout o osudu kancléře Friedricha Merce.
4: Všechny oči se dnes budou podle německého kancléře upírat hlavně na Berlín, to i proto, že tam mají křesťanští demokraté pořád ještě šanci uspět a udržet takzvanou rudou radnici. V průzkumech zaostávají jen těsně za stranou Die Linke. V Mecklenbursku, Předním Pomořansku je to ale pro CDU horší, nemusí se ani dostat do zemského sněmu. O Mercově budoucnosti má už odpoledne jednat v Berlíně vedení strany. Kancléře ale v týdnu podpořilo 8 křesťanských demokratických premiérů spolkových zemí. V obou dnešních volbách se očekává posílení strany AFD. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Druhým dnem pokračují na ostravském letišti v Mošnově dny NATO. Během včerejška dorazilo podle pořadatelů zhruba 92 tisíc lidí. Řidiči i dnes musí počítat se silným provozem a několika kilometrovými kolonami. V programu návštěvníci uvidí třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a poprvé ho představuje právě v Ostravě.
5: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
6: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
7: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
6: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janišková, Radiožurnál.
2: V Loučce u Vizovic na Zlínsku dnes požehnají kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Součástí je taky unikátní a největší zvonkohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Na výstavbu kaple se složili dárci, říká předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
8: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
9: Sport. Hokejisté Kladna nastoupí ve 3. kole Tip Sport Extraligy na ledě Liberce a budou hájit neporazitelnost v nové sezóně. Kometa Brno přivítá v prvním domácím utkání tohoto ročníku Hradec Králové. Brňané za sebou mají 2 prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po 2 sezónách ve Finsku.
10: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch 2 sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezky.
9: V dalších zápasech v České Budějovice přivítají Olomouc, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice Litvínov. Všechny duely začnou v 17 hodin a Radiožurnál Sport je přiblíží v pořadu s mikrofonem za sportem. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D8 od Klíčana na D2 od Modřic. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí narůstá kolona kvůli omezení úzdib. Pokračují tam práce na opravách mostu. Jede se pouze levým pruhem a aktuálně se brzdí za Klíčanskou odpočívkou zhruba na 3. kilometru. Zdržíte se 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy panuje silnější provoz od Modřic. V obou pruzích se zastavuje okolo 2,5 kilometru. Fronta se posouvá až ke sjezdu na D1 přibližně 10 minut. 58 před Mošnovem zůstává plnější, hlavně směrem z Ostravy. Na pokračování dnů na to se stále sjíždí množství.

0: návštěvníků. Z druhé strany od Příbora naberete okolo 5 minut navíc. A na trojce z Dolního dvořiště do Budějovic na výjezdu z Kaplice už sice uhasili požár dodávky, ta ale na místě zůstává a stále se dá projet pouze Kyvadlově. V obou směrech tak čekejte kratší zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Během dne oblačnosti přibyde a odpoledne večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty odpoledne 17 až 22 stupňů, na jihu a východě i kolem 24 a na horách většinou 13 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: 11 hodin a 5 minut pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Pražská O2 Arena se opět v tenisovém Davis Cupu projevila jako nedobytná pevnost. Češi v ní tentokrát v kvalifikaci o postup na finálový turnaj porazili Spojené státy 3-2 na zápasy. Vítězné momenty a skvělou atmosféru si připomeneme už po písničce, která se tematicky tentokrát opravdu hodí. R.E.M. Shiny Happy People. A že takových byla opravdu plná hala.
1: Radiožurnál Sport
4: a Ondřej Prokop.

0: Čeští tenisté si po roce znovu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Opět v závěrečném kvalifikačním kole porazili Spojené státy 3-2 na zápasy a znovu po stejném průběhu. Opět druhý den nejprve prohráli 4-2 a pak museli otáčet v závěrečných dvou hrách. A znovu se to povedlo. Tentokrát navíc v domácích podmínkách rozhodující bod zajistil Jiří Lehečka.
1: Uf, krásný servis, ale ty jen vyškrábl, ale Lehečka to má nalité. Skončil tento zápas! Jiří Lehečka sice na kolenou, ale jako vítěz.
2: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Pochvaloval si bouřlivou atmosféru v hale v pražské Libni Jiří Lehečka, který Američana Tiena porazil 6-3, 7-5. O to, že mohl k rozhodujícímu zápasu vůbec nastoupit, se zas postaral Jakub Menčík. Světovou čtyřku a finalistu nedávného US Open Bena Sheltona zdolal v třísetové bitvě.
4: Ta atmosféra a celkově celý tým tak mě pušovali dopředu. Já jsem věřil, že i když jsem byl minuse, tak tu energii jsem v sobě měl a tu dravost taky. Jsem na všechny kluky strašně moc pyšnej a myslím si, že jsme si to fakt zasloužili.
3: Kapitán domácího týmu Tomáš Berdych všechny tenisty velmi chválil. Na tiskové konferenci po celkovém vítězství také zadoufal, že příští rok už český výběr v kvalifikaci na Američany nenarazí.
5: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
3: Řekl Tomáš Berdych. Finále Davis Cupu se bude hrát na konci listopadu v italské Bologni. David Prouza, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Skvělé časy a výkony byly k vidění na mistrovství světa v silničních bězích v Kodani v půlmaratonu. Vyhrál mužský závod Švéd Almgren, což je možná překvapení, protože za sebou nechal třeba Keňana Kipkorira, který byl druhý, a třetího Ugandiana Cheptegeye. No a Almgren vytvořil dokonce i evropský rekord 58 minut a 6 sekund. No a v čistě ženském závodě byl k vidění vůbec nejrychlejší čas nebo nejlepší čas historie právě v závodě, který není společný s muži, a tedy ženy se nemohou tak říkajíc vyvést za některými závodníky nebo mužskými vodiči, takže v čistě ženském závodě v nejlepším čase historie vyhrála Keňanka Getičová za hodinu 5 minut a 15

0: Portugalský ostrov Madeira je díky své jižní poloze a celoročně příjemné teplotě oblíbený cílem turistů vlastně v každém ročním období. Pokud se právě i vy chystáte na tento ostrov, máme pro vás teď jeden tip. Na Madeiře totiž najdete fotbalový stadion, který se pravidelně umisťuje v žebříčcích nejhezčích hřišť na světě. Víc už doplní Krištof Kousal, kterého vítám ve studiu při pravidelném nedělním povídání o zajímavých sportovních stavbách světa. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Čím je tedy stadion na Madeiře tak zajímavý?
1: Je to hlavně svým okolím. Stadion je totiž umístěný v úzkém údolí ve městě Funchal mezi hodně strmými horami. Z jedné strany dělí areál od úpatí hory jenom horská říčka s modravou vodou a z druhé strany je to úzká silnice. I z tohoto popisu je asi zřejmé, že nejde o žádnou velkou arénu. Tribuna pojme zhruba 2,5 tisíce fanoušků. Do žebříčku zajímavých stadionů se ale tohle místo dostává nejenom díky svojí fotogeničnosti, ale taky díky tomu, že má opravdu velmi kvalitní trávník.
0: Madeira je také rodištěm jednoho z nejslavnějších Portugalců, fotbalisty Cristiana Ronalda. Mohl si na tomto místě zahrát třeba ještě jako dítě, než vyrazil do toho velkého fotbalového světa?
1: On sice přímo ve Funchalu vyrůstal, konkrétně na tomhle stadionu, ale s fotbalem určitě nezačínal, protože sportovní centrum, jehož je fotbalový stadion součástí, bylo dokončené v roce 2007 a to už byl Ronaldo globální superstar. Stadion byl mezi roky 2014 až 2019 místem domácích zápasů týmu União Madeira, což je historicky třetí nejúspěšnější klub na ostrově. Několikrát se ale dostal i do první ligy a jednou sezónu hrál nejvyšší portugalskou soutěž právě i v době, kdy byl doma na stadionu mezi horami. Kvůli nízké kapacitě ale odehrál většinu domácích zápasů na hřištích větších klubů z Madeiry, které mají i větší stadiony.
0: Ty jsi zmínil slovní spojení sportovní centrum, takže asi nejde jenom o fotbal, co všechno areál nabízí.
1: Přímo fotbalové hřiště je spojené s běžeckým oválem a dalšími atletickými sektory. V těsném sousedství jsou kurty na tenis a taky na padel, což je raketový sport kombinující právě tenis se squashem, dneska už známá disciplína. V areálu je taky hřiště na házenou a futsal, zahrát si tam můžete taky minigolf. Jednotlivá sportoviště spojuje široký chodník, který je možný využívat k běžeckým tréninkům nebo jízdě na kolečkových bruslích. Všechna sportoviště je jednoduše možná si přímo na stránkách sportovního centra Madeira zarezervovat. Ceny přitom nejsou nějak vysoké, například za tenisový kurt dáte v méně vytížených časech jen 5 eur za hodinu.
0: No a kdyby se vám nechtělo sportovat, tak minimálně za prohlídku to sportovní centrum na Madeiře stojí. Přiblížil nám ho Krištof Kousal. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Dnes se budou hrát 4 zápasy 9. kola fotbalové šance ligy, tedy nejvyšší soutěže. Před delší reprezentační přestávkou, kde bude český tým hrát 4 zápasy v Lize národů, se bude hrát tedy nejprve o 13 hodin v Hradci Králové, kde domácí přivítají Teplice. V 15 hodin začnou 2 zápasy, Jablonec Zlín a Olomouc Sparta. No a v 18 hodin také zápas pražské Slávie s Viktorií Plzeň v přímém přenosu radiožurnálu Sport i s naším expertem Pavlem Horvátem, který bude přímo na komentátorském stanovišti glosovat dění na hře. Všechny zápasy vám nabídneme ve vysílání naší stanice a kompletní přímé přenosy najdete také na našich webových stránkách. Ale fotbal se hraje už teď třeba kousek od našeho pražského studia, tedy na Žižkově. V druhé nejvyšší soutěži také 9. kolo. Žižkov v 57. minutě vede nad Třincem 2-0. Ještě ve 13.15 bude hrát Kladno s Příbramí, ve 14.30 Baníkovské Bčko s Ústím nad Labem a v 16.30 Vlašim s Táborskem. I will.

0: půl dvanácté a na Radiožurnálu Sport vás teď čekají další krátké zprávy.
1: Radiožurnál je půl dvanácté. Další zprávy má připravené Vojtěch Tomášek.
2: Předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes schází s předsedou motoristů Petrem Macinkou k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle premiéra část koalice navrhuje příští rok poslat víc peněz do školství. S navýšením právě motoristé nesouhlasí, kritizovali i navržený schodek 389 miliard korun. Ten se podle Macinky nakonec sníží o jednotky miliard. Návrh státního rozpočtu na příští rok by měla zítra schvalovat vláda. Americká armáda zaútočila v Karibiku na plavidlo, které se podle ní podílelo na pašování drog. Zabila přitom 4 lidi. Jde o další z řady útoků na skupiny, které administrativa prezidenta Donalda Trumpa označuje za narkoteroristy. Americké jednotky už při těchto operacích v Karibiku a východním Tichomoří od loňského září zabily přes 220 lidí. Mistrovství Evropy řidičů tramvají vyhrál český tým. Soutěž ve Varšavě ovládli Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z pražského dopravního podniku. Řidiči soutěžili v přesnosti zastavení, plynulosti jízdy nebo obřím tramvajovém bowlingu. Na druhém místě skončila rumunská Oradea. Bronz si odváží bulharská Sofie. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje z prvního místa do velké ceny Rakouska. 24-letý český jezdec vyhrál včera v rekordu okruhu kvalifikace třídy Moto2 a po třetí v kariéře vybojoval v seriálu Mistrovství světa pole position. Závod ve Špilberku odstartuje ve 12.15.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte zdržení za Kývalkou. Zpomaluje se zhruba na stém 83. kilometru a téměř půl hodiny se jede až k omezení. V delším úseku mezi kilometry 179 a 168 se pohybuje v levém pruhu vozidlo silničářů. Uklízejí okolí vozovky ve středovém pásu. D1 dál k Praze a zatím kratší fronta před Trhovým Štěpánovem z 57. na 56. kilometr. Tam hlásíte čerstvou nehodu. Na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy houstne provoz. Kolona se sune už před Modřicemi ze 4. kilometru. Ke sjezdu na D1 je to přibližně na čtvrt hodiny. A dálnice D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí nad Labem. Kolona od Klíčana ze 3. kilometru popojíždí bezmála čtvrt hodiny k omezení před Zdiby. Kvůli opravám mostu je tam zabraný pravý pruh. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, hlavně na jihu a východě i polojasno. Odpoledne oblačnosti přibyde a postupně se na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Chad Kruber a Santana na Radiožurnálu Sport v 11 hodin 36 minut. Fotbalisté Viktorie Žižkov jsou na nejlepší cestě odlepit se od sestupových příček ve druhé nejvyšší soutěži. V utkání 9. kola vedou v 66. minutě nad Třincem už 3-0. Naopak Třinečtí by klesli na předposlední 15. pozici, pokud ten zápas skončí vítězstvím Žižkova. Hraje se i zápas v ženské nejvyšší soutěži. Pražská Slavia kraluje zatím sezóně. Je na tom ještě lépe než jejich mužští kolegové, kteří tedy také vedou tabulku, ale dýchá jim na záda Liberec, tak slávistky, ty jsou zatím byla suverénní, teď hrají zápas 6. kola na hřišti Slovácka, v 36. minutě už vedou 4-0 a míří tedy za 6. výhrou ze 6 zápasů a budou mít zpátky zase 6-bodový náskok před Spartou, protože Sparta nejenom, že prohrála první derby sezóny, ale také v minulém kole naprosto senzačně selhala na hřišti Viktorie Plzeň, prohrála tam 2-3, takže nabrala tuhletu velkou ztrátu na slávistky, i když ve včerejším zápase ženské ligy v 6. kole už Sparťanky po výměně trenérů vyhráli 8-0 nad Baníkem Ostrava. Tak ale jsou tedy tentokrát vzdálenější Slávy, než bývalo v minulých sezónách zvykem.

0: V japonském městě Nagoya odstartoval v sobotu 20. ročník asijských her. Na druhý největší multisportovní svátek planety dorazilo rekordních více než 17 000 sportovců a členů realizačních týmů. Na hrách se soutěží ve standardních olympijských sportech, ale i v tradičních a regionálních disciplínách, jako je například kontaktní týmová hra na honěnou. Letošní ročník provází ale řada problémů a více nám o tom teď řekne Anna Skalová, kterou vítám ve studiu. Hezké dopoledne.
1: Hezký den. Problémy především s ubytováním samotných sportovců. Původní plán na sportovní vesnici zrušili organizátoři kvůli příliš vysokým nákladům a finančním úsporám. 17 000 sportovců a funkcionářů ze 45 zemí tak ubytovali v hotelech a v ubytovnách ve stylu přepravních kontejnerů. Někteří byli dokonce umístěni na výletní loď. Atleti si stěžují například na stísněné podmínky a na nepohodlné a malé postele, které jsou vyrobené z kartonu. Japonský tým dokonce uvedl, že hledá alternativní řešení, protože některé ženské sportovkyně sdílejí pokoje s muži. Některé reprezentace, včetně indické a vietnamské, musely po příletu do přidělených pokojů čekat víc než 14 hodin. I přes kritiku ale organizátory podpořila prezidentka Mezinárodního olympijského výboru Kristy Coventryová. Po přehlídce uvedla, že zázemí je hezké a udělal na ní dojem.
0: Proč vlastně ty problémy s ubytováním vznikly a jak na to organizátoři reagují?
1: Podle nich totiž očekávali přílet jen 15 000 sportovců. Kvůli přidávání nových sportů do programu se ale jejich počet zvýšil o více než 2000. Organizátoři ale řeší i další problém, a to možné ohrožení pobřeží Nagoje tajfunem. Starosta města Ichiro Hirosawa uvedl, že za normálních deštivých podmínek budou hry pokračovat jako obvykle. V případě přívalových dešťů a nouzových stavů jsou však připraveni všechny sportovce dočasně evakuovat.
0: Tak pokud všechno půjde, tak řekni, v jakých sportech vlastně budou účastníci na hrách soutěžit?
1: Celkem jich je 43, kromě klasických olympijských disciplín, jako je například atletika, plavání, tenis, basketbal nebo gymnastika, jsou na programu i e-sporty. Nově je přidaný i padel, surfing nebo virtuální taekwondo. Sportovci soutěží i ve zmiňované hře na honinou, nazývanou kabady. V ní se snaží jednotlivá družstva proniknout na polovinu soupeře a označit dotykem hráče, kteří musí opustit hřiště. Hry pořádá Asijská olympijská rada a konají se každé 4 roky. Letošní ročník skončí 4. října.
0: A snad už všechno půjde tedy v pořádku, nebudou další problémy, o kterých jsme teď mluvili s Annou Skalovou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Hokejisté Třince porazili v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy Plzeň 3-2 a zůstali v nejvyšší soutěži jako jediní bodově 100%. Další dosud neporažený tým Kladno dnes nastoupí v 17 hodin na ledě Liberce a ve stejnou dobu začnou ještě další 4 zápasy: České Budějovice Olomouc, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov a Brno Hradec Králové. Všechny zápasy vám nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport a kompletní přímé přenosy najdete na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 9 tisícovek lidí v sobotu obléklo běžecké úbory na Zulu tenisky a obsadilo centrum Ústí nad Labem. Matony Running Festival nabízí závody nejen pro profesionály, ale hlavně pro amatéry. Na tratě různých vzdáleností vyběhly děti, dospělí a hlavně tedy převážně hobíci. Všichni si společně užili mimořádnou atmosféru, která závod provází.
1: Náběh do posledních metrů a zapsané výsledné časy.
2: Ať už běžci doběhnou v čase 35 minut, 40 minut, 50 minut. Vidíte, že do toho dali všechno. Na jejich obličejích je patrné, že se vůbec nešetřili a závod před tolika lidmi je opravdu nahecoval k maximálnímu úsilí. Karolína asi potvrdí, že když je tady tolik lidí, tak člověk se vůbec nešetří a jde do toho naplno.
3: No, já jsem se snažila, co jsem mohla, ale na 5. kilometru mě chytla slabina, tak jsem chtěla asi trošku rychleji, ale i tak jsem velmi spokojená, je to poprvé, takže super.
2: V čem je to kouzlo takového závodu pro vás, když je to poprvé?
3: No, určitě to, že to nevzdáte, protože je na vás moc velká pozornost a sami byste to vzdali, ale nemůžete prostě, moc velká ostuda.
4: Cílová rovinka,
5: pojďte.
2: Vydýchává se tady další z běžců. Dan, asi mi dáte za pravdu, že tady se chce každý vyhecovat před tím davem fanoušků.
6: Určitě. Závod na rovině betonu poprvé, takže jsem se snažil na čas, ale samozřejmě to hecuje.
2: A o kolik jste si třeba vylepšil čas nebo na jakém jste čase?
6: O 8 minut. Ještě to táhne, tak a běžíš rovinu, tak jo.
2: Závodnice Zuzana si zkontrolovala hodinky a pohled, co říká?
7: Já neřešila čas, já řešila stopnutí, protože mi to vždycky jde stopnout čas.
2: Jaký je pro vás ten závod tady v Ústí?
7: Super atmosféra, hezká rovinka, super hudba po cestě, pískání, zatím nejlepší atmoška, co jsem zažila.
2: A je to všechno tady o výkonech nebo právě o tom zaběhnout si před lidmi ve speciální atmosféře?
7: Jak pro koho?
2: A pro vás?
7: Já jsem chtěla dát pod 50 a dala minut.
2: Takže?
7: Takže spokojenost.
2: Hezké sledovat, jak se tady vzájemně podporují běžci, ať už na trati, nebo někteří i v cíli. Je tady takový mix únavy a přitom spokojenosti z toho, že se dostali do cíle a zaběhli někteří i své vynikající časy. Zkrátka, Matony Running Festival má své kouzlo a letošní ročník v Ústí nad Labem je toho přímým důkazem. Z Ústí nad Labem David Kalvas, Radiožurnál.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit
1: i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstupu.

0: Volby v Berlíně a na severovýchodě Německa můžou ohrozit budoucnost kancléře Merce. Fotbalisté Slavie budou hrát v lize před reprezentační přestávkou proti Plzni. Na dálnici D1 směrem z Brna do Prahy popojíždí kolona mezi Ostrovačicemi a Domašovem. A bude oblačno odpoledne s deštěm nebo přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Je neděle 20. září. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Vojtěch Tomášek.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
0: Nejméně 4 lidé zemřeli po ruských úderech na ukrajinskou, kyjevskou a chersonskou oblast. Útočila taky Ukrajina. Drony a střelami dlouhého doletu zasáhla mimo jiné i ropnou rafinérii na okraji Moskvy. Úřady v ruské metropoli a okolí hlásí 2 mrtvé a na 20 zraněných.
2: Na předměstí Moskvy po ukrajinském úderu amatérské záběry zachycují několik sloupů hustého dýmu a plameny šlehající do vzduchu. Zásah rafinerie komentoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Potvrdil, že Ukrajina poprvé využila vlastní taktické balistické střely Pelikan. Od nich si Kyjev slibuje další zesílení útoků na ruskou infrastrukturu. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že nad ruským územím armáda sestřelila přes 1600 ukrajinských dronů. Označil to za pokus narušit poslední den ruských parlamentních voleb. Hlasování, které mezinárodní pozorovatelé označují za zmanipulované, se poprvé koná i na okupovaných ukrajinských územích. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: A volí taky Rusové žijící v Česku. Hlas v parlamentních volbách můžou na pražské ambasádě odevzdat do 8 hodin večer. Policie u velvyslanectví posílila bezpečnostní hlídky. Na místě je taky naše reportérka Františka Rohlíčková.
3: V ulici ukrajinských hrdinů teď u brány velvyslanectví čeká asi 20 lidí. Podobná fronta tu byla i po 8 hodině ráno, kdy se volební místnost otevřela. Hlasovat přišla s dcerou a manželem i paní Olga.
4: Bavili jsme se, ale možná se neshodujeme úplně, ale i tak jako máme ten směr stejný.
3: Hlasovat už podle aktivistů, kteří voliče počítají, přišlo téměř 300 lidí. U budovy hlídku je taky asi 10 policistů. Víc jich je, protože o jejich přítomnost požádalo v srpnu ruské ministerstvo zahraničí. Bálo se protestů. Kromě Česka taky třeba v Pobaltí, v Polsku nebo v Nizozemsku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Budoucnost Friedricha Merce v čele spolkové vlády dnes projednají němečtí křesťanští demokraté. Odpověď závisí i na výsledku dnešních regionálních voleb v Berlíně a Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Tam je taky náš zpravodaj Tomáš Havlín.
5: Lidé chodí do volební místnosti na radnici ve městě Wismar na pobřeží Baltského moře spíš jednotlivě. Mecklenbursko-přední Pomořansko má necelého 1,5 milionu voličů a je nejřidčej osídlenou spolkovou zemí Německa. Nacionalistická strana AfD může podle průzkumů dnes získat asi 36% hlasů, ale její příznivci se k ní tady před radnicí příznačně moc nehlásí. Mluvnější jsou voliči sociální demokracie, která v této zemi vládne čtvrt století a v závěru kampaně se na AfD mocně dotahovala. V Mecklenbursku předním Pomořansku letos poprvé mohou volit do zemského sněmu už 16-letí. Z Wismaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
6: Víme, co se děje u vás.
0: Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
7: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
8: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
7: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
9: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
7: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Radiožurnál.
0: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nejnovějších údajů Eurostatu za roky 2014 až 2024. Případů je méně o 35%.
10: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024

0: 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Po celé zemi dnes Češi vyrazili uklízet své okolí, města i přírodu. Přibližně na 600 místech se zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci se sešli taky v Duchcově na Teplicku, kde byla i naše reportérka Jana Vitásková.
2: Úklidovou akci tady poprvé organizovali Sokolové. Dobrovolníci se do práce pustili hned u Sokolovny, kde vyzbírali dvůr a trávníky, kam odhazují odpadky lidi z ulice. Všichni na to vyfasovali pracovní rukavice a velké černé pytle. Dalšími místy dnešního úklidu byly parky Bedřicha Smetany a Boženy Němcové. Teď už tam stojí pytle naplněné odpadky a čekají na odvoz. Z Duchcova Jana Vitásková, Radiožurnál.
1: V Božím daru začne Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na české i německé straně hor si návštěvníci můžou po celý příští týden vybrat z víc než 50 tras s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií.
3: Uvidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
4: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
5: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
4: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
5: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru, Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
4: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Slávie přivítají v 9. kole šance ligy Plzeň. Bude to poslední utkání před dlouhou reprezentační přestávkou. V národním týmu se objeví i obránce Slávie Štěpán Chaloupek, který měl v létě po mistrovství světa kratší přípravu na klubovou sezónu. Po poslední výhře v Teplicích už ale Chaloupek řekl, že se fyzicky cítí dobře.
7: Ten začátek byl opravdu náročný. Strašně těžce jsem se do toho dostával a ať už to bylo to, že nechci hrát od základu nebo že chci například v Ostravě střídat, jsem si řekl prostě sám, protože tělo na to nebylo připravené a já jsem prostě necítil, že bych tomu týmu mohl odevzdat to, co od mě očekává.
6: Utkání Slavie z Plzní začne v 18 hodin. Už v 1 odpoledne startuje zápas Hradce Králové s Teplicemi. V 15 hodin následují utkání Jablonce se Zlínem a Olmouce se Spartou. V 5 hodin odpoledne začne naraz 5 zápasů 3. kola hokejové Tipsport Extraligy. Liberec přivítá Kladno, Pardubice Karlovy Vary, Vítkovice Litvínov, České Budějovice Olomouc a Brno Hradec Králové.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 u Ostrovačic a kratší i před Šmejkalkou. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí u Ostrovačic na kilometru 178. K Domašovu se posouvá v levém pruhu vozidlo silničářů. Teď je okolo z tého 73. V koloně ztratíte více než půl hodiny. D1 o velký kus dál k Praze se začíná plnit i před Šmejkalkou. Zpomaluje se za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru. Zdržení zatím do 10 minut. Na D8 před Prahou směrem z Ústí u zdib se silničáři z pravého pruhu přesunuli do levého, pokračují s pracemi na údržbě mostu, fronta kratší do 5 minut. A přímo v Praze na okruhu směrem z letiště k D1 opatrně, pokud na 16. kilometru sjíždíte na Barrandov. V odbočovacím pruhu stojí porouchané, zatím neoznačené osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno hlavně na jihu a východě i polojasno. Během odpoledne oblačnosti přibyde a později odpoledne a večer se postupně na většině území přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty dnes 18 až 23 stupňů, na jihu a východě až 26 a na horách většinou kolem 13. To byly hlavní zprávy.
6: No a po téhle hlavní zpravodajské relaci 9 minut po 12. hodině vám nejdřív popřejeme příjemné odpoledne s Radiožurnálem Sport a také dodáme konkrétní výsledky druhé nejvyšší fotbalové soutěže. Žižkov na domácím hřišti porazil dnes dopoledne Třinec 3-0. Tím pádem Viktoria bodovala už po třetí v řadě a posunula se na 10. místo. Druhá liga, ta se ještě bude hrát. Ve 13:15 začne zápas mezi Kladnem a Příbramí od půl třetí, potom Bčko Baníku Ostrava proti Ústí nad Labem a od 16:30 v Laším Táborsko. To pro vás budeme sledovat na dálku, ale jak jste slyšeli, už od 13 hodin začíná dnešní program fotbalové šance ligy Hradec Teplice v přímém přenosu.
8: Radiožurnál Sport
10: a Vojtěch Šafář.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport začíná už za necelých 50 minut, ale ten opravdový šlágr, ten přijde až večer. Lídr fotbalové ligy Slavia totiž přivítá v 9. kole Plzeň. Pražané chtějí před reprezentační pauzou potvrdit pozici jediného neporaženého týmu nejvyšší soutěže a také si upevnit první místo před Libercem. Naopak Plzeň je v tabulce až 10. na Slavii ztrácí 10 bodů. Do ligy se vrací po čtvrteční vysoké porážce 0-3 se Saint-Gilloise v evropské lize. Více informací o dnešním fotbalovém programu teď přidá Anna Skalová. Dobrý den.
1: Hezký den. Slavia v lize z Plzní sedmkrát za sebou neprohrála, z toho navíc šestkrát zvítězila. Díky včerejší bezbrankové remíze druhého Liberce na hřišti Artisu Brno zůstane bez ohledu na výsledek v čele tabulky. Sílu svého dnešního soupeře si uvědomuje i plzeňský záložník Alexander Sojka.
2: Víme, že v tabulce nejsme tam, kde jsme chtěli být, ale no, to nesmíme koukat, musíme se soustředit hlavně sami na sebe, na svůj výkon a máme co odčinit fanouškům, takže uděláme všechno pro to, aby jsme to zvládli. Víme, jak Slávě hraje, v jakým tempu, v jaké intenzitě je to top český klub, budeme muset podat fantastický výkon, aby jsme vyhráli.
1: Řekl pro klubovou televizi Sojka. Zápas mezi Slaví a Plzní má výkop v 18 hodin. Západočeši do ní nastoupí v roli outsidera, což může být podle bývalého fotbalisty Plzně a našeho experta Pavla Horváta určitou výhodou.
3: Mají dobrou pozici. Plzeň dneska i podle tabulky, i podle výsledku a výkonu jede do Edenu jako outsider a nemá co ztratit. Několikrát dokázala překvapit. Samozřejmě uvidíme, v jakém stavu to mužstvo je. Nevypadá dobře od začátku sezóny. Teďka to bude dneska velmi těžký.
0: No, to říká Pavel Horvát, náš fotbalový expert, který bude dnes také na komentátorské pozici v pražském Edenu a bude ten přímý přenos mezi Slaví a Plzní komentovat společně s Pavlem Tilšarem, kdo další ale dnes bude ještě bojovat o ligové body.
1: Náročné utkání má před sebou Sparta, která nastoupí na hřišti 4. Olomouce. Ve středu sice zvítězila v evropské lize v Jerevanu nad Araratem Arménia 4-1, ale v ligové tabulce má jen o 2 body více než zmiňovaná Plzeň. Olomouc má na Spartu 4-bodový náskok. Souboj obou týmů začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu nastoupí k utkání i poslední Zlín v Jablonci a od 13 hodin je na programu ještě duel mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Všechny zápasy budeme na Radiožurnálu Sport v přímých přenosech.
0: A nebo pokud si budete chtít pustit konkrétní zápas, třeba ve chvíli, kdy od 15 hodin poběží 2 na jednou, tak to také jde na našich webových stránkách. Na stránkách iRozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas, ale na to už jste zvyklí třetí sezonu. To byla Anna Skalová, děkujeme.
1: Naslyšenou.

Švéd Andreas Almgren se stal v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund mistrem světa v půlmaratonu. 31-letý vytrvalec vylepšil v Kodani o 35 sekund svůj vlastní kontinentální rekord z loňského roku. No ale především se mu povedla věc, na kterou Evropané a vlastně celý svět čekal už 30 let tak dlouho, totiž na světovém šampionátu vítězili v řadě výhradně běžci z afrického kontinentu. Tak tomu je teď konec. Evropan po 30 letech, co se týče ženské kategorie, tak tam zůstává všechno při starém. O historický zápis se totiž postarala také Keňanka Agnes Netičová, ta časem hodina 5 minut a 15 sekund předčila o sekundu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.

Teď už je 12 hodin a 25 minut, nedělní dopoledne, ale často patří sportu, co se týče toho vrcholového a profesionálního, tak se například pod Žižkovskou věží tradičně hrává v neděli dopoledne fotbal. Dnes tam hrála Viktoria Žižkov v rámci druhé ligy, hostila Třinec a zvítězila 3-0. No a také se hraje většinou i házenkářská extraliga. Dnes to bylo utkání mezi Zlínem a Kopřivnicí. No a Zlín v tomhle zápase dvou týmů, které ve třetím kole stále čekali na výhru, dokázal zapsat první vítězství. 29-22, to je výsledek toho zápasu právě pro Zlín. Dnes od 5 hodin ještě bude hrát Frýdek Místek proti Plzni. Bude to třetí kolo a musíme připomenout, že Plzeň jako velký favorit celé soutěže vstoupila do utkání ztrátou bodů, když remizovala Slovosicemi 29-29, a tak momentálně Plzni patří až čtvrté místo.

0: Radiožurnál je 12 hodin na 30 minut. A zprávy má Martin Benda.
1: Prezident Petr Pavel dnes odletí do Spojených států na valné shromáždění OSN s národním projevem, tam vystoupí ve středu. Shromáždění se zúčastní i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Oba politiky čekají jednání se státníky z dalších zemí. V New Yorku uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Rusové žijící v Česku dnes můžou hlasovat v parlamentních volbách do státní dumy. Volební místnost je do 20 hodin otevřená na ruském velvyslanectví v Praze. Kvůli volbám tam česká policie posílila hlídky. O jejich navýšení požádalo česko-ruské ministerstvo zahraničí už v srpnu, a to kvůli obavám z protestu. Irán přes prostředníky předložil Spojeným státům nové podmínky pro obnovení mírových jednání, uvedl to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezai. Teherán teď podle něj čeká na odpověď amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mezi iránské podmínky patří ukončení bojů na všech frontách, uvolnění zmrazených financí a zrušení námořní blokády. Cyklisté a pěší můžou ode dneška využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužickohorské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a sloužit bude také běžkařům. Sport. Mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetičová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A D1 plnější jak v Brně, tak za Ostrovačicemi. Na D1 z Prahy do Vyškova panuje silnější provoz před Brnem. Brzdí se kousek před výstavištěm na stém 90. kilometru a okolo 10 minut se popojíždí k nehodě na stém 94. a půltém. Hned za sjezdem na Mikulov stojí u středových svodidel dvě nabouraná osobní auta. Vozidlo policie ale zasahuje do levého pruhu. Vybočuje se tak doprava. D1 ještě jednou, teď ovšem ve směru z Brna do Prahy. Za Ostrovačicemi se dojíždí do kolony na kilometru 177, ztratíte v ní okolo 20 minut. K Domašovu na kilometr 168 se v levém pruhu sune vozidlo silničářů, provádí úklid v okolí dálnice. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte 10-minutové zdržení u Mladé Boleslavy, přesněji za sjezdem na Kosmonosy ze 45. kilometru. Přímo v omezení na 43. a půltém se v pravém zúženém pruhu srazila dvě osobní auta. A na D8 před Prahou směrem z Ústí u Zdib se silničáři přesunuli do levého pruhu. Stále pracují na údržbě mostu. Fronta ale není dlouhá. Čekejte pouhých 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Na jihovýchodě bude zpočátku ještě místy polojasno, jinak čekáme oblačno až zataženo. Ta severozápadu se na většině území Čech večer i na Moravě přidá déště nebo přehánky. Později večer v Čechách pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 23 stupňů, na jihu a východě bude tepleji až 26. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Právě teď probíhá velká cena Rakouska silničních motocyklů, a to i ve třídě Moto 2, ve které závodí Filip Salač. Ten odstartoval z prvního místa ve Špilberku. Pokouší se momentálně ukončit takovou minikrizi, která ho postihla po velkém životním triumfu. To bylo v srpnu ve velké ceně Británie. Tenhle závod totiž dokázal zvítězit od té doby, ale potom nedokázal dojet ani jeden ze závodů. Ať už v tom byly technické potíže nebo špatná shoda okolností, 24-letý český jezdec vyhrál v sobotu v rekordu okruhu kvalifikaci třídy Moto 2, proto dnes startoval z prvního místa, po třetí v kariéře vybojoval v seriálu mistrovství světa pole position. Ve 12:15 byl start, zhruba za nějakou půl hodinku, možná hodinku, rozhodně budeme znát vítěze a budeme vědět, jak si Filip Salač v tomhle závodě vedl.

0: Dnes to na Radiožurnálu Sport bude plné fotbalu a hokeje. Šance liga, tip Sport liga. Nezapomeňme, že od 18 hodin šlágr fotbalové ligy mezi Sláví a Plzní. No ale zítra budeme vysílat především volejbal. Zítra v 16 hodin totiž začne stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport osmi finále mistrovství Evropy volejbalistů. Česká reprezentace nastoupí proti Belgii. Největší hvězdou soupeře je smečař, měří 203 cm, ale je mu 34 let a jmenuje se Samderu.
1: The young guy Klimas is a very big talent in volleyball. Vasina of course has a lot of experience as well.
2: Samderu zná české volejbalisty velmi dobře. Mluvil o Vašinovi, o Klimešovi jako o velkém talentu světového volejbalu. První nahrávač českého týmu Luboš Bartůněk si už 3 dny láme hlavu nad tím, jakou obranu proti belgickému smečaři by měl český tým zvolit.
3: Brání tak na síti, tak i vzadu v poli, ale my tomu musíme trošku víc obětovat, než jsme obětovali doteď.
2: Naznačuje Bartůněk, že od začátku turnaje se ve hře českého týmu objevují nedůslednosti, které nahrávají soupeřům. Belgii Bartůněk viděl několikrát, ne ale na tréninku v italské hale Palavela.
3: Trénink jsme neviděli, protože do hal nechodíme před tím, než máme. Zápasy jsme viděli, dokonce jsme proti ním i hráli, tak já věřím, že nějaký recept najdem.
4: Platí to, že Belgičané mají v sestavě 2 největší hvězdy a přesně hrají 80% nahrávek?
3: Je tomu tak, my jsme se o tom přesvědčili v těch přípravných zápasech.
2: Recept hledali čeští volejbalisté na tréninku i při nácviku servisu. Zajímavostí je, že i v přípravě trenér Novák má v puse píšťalku a hráče posílá na podání hvězdem. I Marka Šotolu, univerzál, který měří 207 cm po tréninku v zápasové hale, říkal.
5: Trénink byl super, byl to první trénink tady v zápasové hale. Je to hala na zimní hokej, takže taková velikánská, prostorná, ale trénink super.
4: Zima ale tady není.
5: Zima naštěstí není jako v celé Itálii.
4: A když budete dělat přípravu, tak to bude především na dva hráče?
5: Určitě je to Samderu a Ferreregers, to jsou dvě jejich hvězdičky, které určitě potáhnou jejich tým. A tyhle dva, když zastavíme, tak potom to bude všechno jednodušší. K Samderu je obrovské zkušení. Ten prostě hrál po celém světě a nebude to vůbec jednoduchý, jak ho ubránit, ale snad něco na to vymyslíme s trenérem.
2: Zápas o postup do čtvrtfinále začne v pondělí v 16 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Střetnutí Česká republika Belgie rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy. Z Turína Kamil Jáša, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Severní Americe už probíhají přípravy na hokejovou NHL, ta začne na konci září. Brankář Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu v přípravě na novou sezónu k výhře nad Torontem 4-3 v prodloužení. Zapsal totiž 9 úspěšných zákroků. Útočník Matyáš Šapovalov podpořil přihrávkou vítězství Vegas zase nad Los Angeles 4-2. Co se týče hokeje, ten bude pokračovat po 5. hodině, kdy se přidá Tip Sport Extraliga s mikrofonem za hokejem alespoň na hodinku, než začne šlágr fotbalové ligy mezi Slaví a Plzní. To vše uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Už za 10 minut začínáme, ale fotbalovou šanceligou, kdy se vydáme na první dnešní zápas, ale to bude až v Hradci Králové, ten hostí Teplice. Jak říkám, až za 10 minut, teď ještě trocha zajímavého sportu, respektive sportu z trochu zajímavějšího úhlu. 13-letý Šimon Král trpí lámavostí kostí přes svůj handicap, ale přesto nebrání vůbec žádnému sportu a má jedno velké přání někdy v budoucnu startovat na paralympiádě. Asi nejvíc ho oslovil parahokej. Ve všem, co dělá, ho podporuje rodina. Na nedávném turnaji v Olomouci ho například doprovázela maminka Dominika.
1: Šimon sportuje s takzvaným lomivostí kostí nebo zvýšenou lomivostí kostí osteogenesis imperfecta. Je to onemocnění, které má spoustu tříd, ale Šimovi to umožňuje v rámci jeho handicapu sportovat. Láme si kosti nějakou nepravidelností, ale většinou jenom nohy, které má stabilizované systémem fascia duval, takže v podstatě drží zevnitř taková sádra, jak kdyby.
2: Popsala synu handicap Dominika Králová. Šimon se sportu věnuje od malička.
3: Nějakých 3 let dělám závodně plavání, to už jsem teďka nějak přestal dělat. Od 8 dělám parabadminton a parahokej a teď jsem ve 12 jsem začal dělat vodní slalom, takže tak no. Tak asi nejtěžší je teďka ten vodní slalom, takový hodně na ruce a tak jako podobně no.
2: Ve vodním slalomu startuje mezi zdravými, handicap ho v tomto případě vlastně neomezuje.
3: Jo, to jsou právě zdraví, protože tam sedíš vlastně na lodi, takže tam asi nepotřebuji nějak nohy.
2: Už se může pochlubit úspěchy. Na prvním místě zmínil olomoucký turnaj v parahokeji.
3: Asi druhé místo na Olomouc Cupu. V tom parabadmintonu jsem byl 3x první na Slovak Open, jakože když jsem hrál sám v singlu, v deblu a v mixu. V tom vodním slalomu to jsem nikdy začal, takže to ještě ne.
2: Nejtvrdší z výčtu sportu je 100% parahokej. Navíc vyžaduje dokonale skloubit pohyb na ledě s ovládáním sledže a hokejek.
3: Je to jako samozřejmě tvrdší, ale docela se někdy budeme jako jít do těch soubojů proti těm jako větším. Jízda ta byla v pohodě, pak asi ten dribbling a ta střela. To mi moc nešlo, no.
2: Ve 13 letech, jako každý mladý sportovec, má své sny. Rád by se, v případě parahokeje, dostal až na pomyslný vrchol.
3: Tak asi bych chtěl na paralympiádu, jsem parahokej, a ten vodní slalom nějak se umístila teďka v těch žákách a pak dorostencích.
2: Má k tomu předpoklady. Sport se stal nedílnou součástí jeho života. Pokračuje maminka.
1: Přesně tak, on je prostě po tatínkovi, jak vidím míč nebo cokoliv, kde by v něm mohl bojovat s někým proti něčemu, tak jde do toho po hlavě a toho baví a to je on.
2: Právě podporu rodičů 13-letý Šimon potřebuje. Věnují mu prakticky veškerý čas.
1: Je to náročný, ale dcera taky sportuje. Já si myslím, že to patří k dětskému životu. Objevovat tady své limity, své maxima a zdolávat je. Takže je to dobrý základ do jeho dalšího budoucího života.
2: Doplnila Dominika Králová na adresu syna. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no zaspíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Žeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšek pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Žeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Antonína Panenko tady uslyšíte v Plzni, jak už jsme říkali, 5. října, ten nebyl asi pravděpodobně včera na Bohemians, protože Klokani nehráli doma, hráli v Pardubicích v rámci nejvyšší soutěže a prohráli 1-2 na východě Čech. Kdo jim dal ten rozhodující gól? No, jejich bývalý hráč Roman Květ, ten rozhodl o tom vítězství. Dnes ale rozhodně uslyšíte Pavla Horváta, a to v přímém přenosu šlagru fotbalové šance ligy. V 18 hodin začíná zápas mezi Sláví a Viktorií Plzeň a právě náš fotbalový expert ho bude spolu komentovat společně s Pavlem Tilšarem. Dnes v 15 hodin začnou také dva zápasy, Jablonec Zlín, Sigma Sparta, uslyšíte to v přímém přenosu, a kdybyste si chtěli vybrat jeden ze zmíněných zápasů, také to jde na webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. No ale my začínáme dnešní program fotbalové šance ligy už teď od 13 hodin, to znamená za necelé dvě minuty má výkop utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Sleduje ho Tomáš Borovec.
6: Hezký poobědní čas z malšovické Finep arény, kde už jsou fotbalisté obou týmů na zeleném pažitu. A v tuto chvíli tedy minuta ticha, takže se na chvíli odmlčím.
5: Ticho, byť z úcty, není úplný přítel vysílání radiožurnálu Sport ani jakéhokoliv jiného rádia. Já proto ještě zmíním do tohoto klidného místa, že dnes budeme vysílat také hokej. Ten začíná v 17 hodin 5 zápasy. České Budějovice, Olomouc, Kometa, Hradec Králové, Liberec, Kladno, Pardubice, Karlovy Vary a Vítkovice, Litvínov. Všech těch 5 stadionů budeme od 17. do 18. hodiny střídat v pořadu s mikrofonem za hokejem. V 18 hodin, jak už bylo řečeno, dostane trochu více prostoru přeci jenom fotbalový šlágr mezi Sláví a Plzní. Teď už se ale vracíme zpátky do malšovické arény za Tomášem Borovcem.
6: Ano, asi každý fotbalový fanoušek ví, že před pár dny zemřel legendární gólman Luděk Mikloško, takže i tady vzpomínka před začátkem zápasu v malšovické Finep aréně, ale už je vše připraveno k zahájení utkání 9. kola mezi fotbalisty Hradce Králové a Teplic. Hlavní rozhodčí Antonín Bohata už si kontroluje hodinky pohledem, také se dívá směrem k jednomu a k druhému brankáři, takže v brance domácího týmu pochopitelně Adam Zadražil. Na straně Teplic nemůžu říct to slovo pochopitelně, protože tady se to vrací do normálu, jelikož gólman Matouš Trmál se uzdravil po drobných zdravotních komplikacích, kdy vynechal jeden ligový zápas a jedno pohárové utkání, tedy zpátky v sestavě v brance teplického týmu. No a Antonín Bohata, hlavní arbitr dnešního zápasu právě v tu

0: No a před nimi bude operovat dvojice Jukl Mareček, trojice útočníků Kozák, Čermák, Radosta a na hrotu Pulkrab. Tak uvidíme, jak si s tímto rozestavením fotbalisté Hradce Králové poradí. Ti mají, dá se říci, stabilní sestavu v brance Adam Zadražil, stoperská trojice Čech, Čihák, Uhrinčáť, záložní řada Slončík, Dancák, Darida, Mílke. Mílke dnes teda nastupuje místo zraněného Horáka. A vepředu trojice Trubač, Van Birena na hrotu Čvančara. Teď nám běží začátek druhé minuty. Tepličtí špatně po levé straně zakombinovali. Přihrávka příliš dlouhá od nohy Matěje Ryzniče, takže vhazování pro hradecký tým na polovině soupeře. Do té kombinace opět teď vsunul špičku kopačky Matyáš Kozák, kterému se povedlo utkání poháru v týdnu, takže dnes dostává tedy šanci ukázat se hned v základní sestavě. Hradeští zkoušeli nákop po pravé straně hledat Mika Van Birena, toho si ale výborně odstavil tělem a pohlídal Dalibor Večerka. Takže budeme sledovat rozehrávku od branky teplického týmu. Už se tak stalo. Nakrátko právě Večerkovi předal míč Matouš Trmal. Večerka zasekává před Tomem Slončíkem a vrací svému golmanovi. Teď už to vypadá, že Trmal provede dlouhý nákop. Stalo se tak a tam je vzdušný souboj. Hodně důrazně do toho šel Matěj Radosta. Nicméně Filip Čihák se nenechal zaskočit, pohlídal si odskok balónu, který tam spadl mezi nimi a potom už nechal hrát gólmana Adama Zadražila, který zase posílá hru na polovinu soupeře. Podobná situace teď, ale Tom Slončík vypadá, že by tenhle souboj mohl zvládnout. Nakonec se mu to nepovedlo, ale už byl v 16. a měl tam s ním tedy Vientis plné ruce práce, aby ho dokázal ubránit a ten balón odkopnout, alespoň na autové vhazování. Nakonec ten míč vypadl do autu, ne na roh, takže u rohového praporku ne, tak nakonec ne, ukazuje rozhodčí, že to bude rohový kop, tak na to reaguje rovnou Daniel Trubač a dává si míč na to, aby zahrál tedy standardní situaci. Obě ruce nahoře, už se rozbíhá nákop směrem do pokutového území, tam se snažil vysoko vyskočit Tomáš Čvančara, ale ten míč proplatil takových 30 cm nad jeho hlavou, až propadl na opačnou stranu velkého vápna, kde byl připraven Jukl a ten se snaží rozehrávat po pravé straně. A teď už vstup pro Radiožurnál. Čtvrtá minuta tohoto utkání a zatím hraje Hradec Králové s Teplicemi 0-0. Teď se snaží Východočeši něco vymyslet před pokutovým územím, ale teplická obrana funguje do této chvíli velice dobře. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Máme trochu času ještě vám říct horkou aktualitu, ale ta se odehrála v Rakousku. Filip Saleč skončil druhý v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec nestačil v závodě Moto 2 jenom na suverénního Španěla Izána Guevaru. Co se týče MotoGP, té královské kubatury, tak ten závod, ten teprve diváky v Rakousku čeká. Vás ale čeká ještě celý zápas mezi Hradcem Králové a Teplicemi, proto se vracíme na východ Čech za Tomášem Borovcem.
0: Pátá minuta zápasu. Hradec Králové, Teplice 0-0. Teď rozhodčí viděl nedovolený zákrok hostujícího hráče, takže Východočeši budou rozehrávat, ale je to na jejich vlastní polovině, takže rozehrávka nakrátko na kapitána Daridu, který vrátil zpátky na Filipa Čiháka. Ten potom zkusil už vyšší pas po levé straně. Dancák teď v souboji s Marcelem Čermákem. Dancák raději si pohlídal situaci, rozehrál zpátky dozadu až k brankáři Zadražilovi, který zvolil rozehrávku zase po zemi, tentokrát je po pravé straně, ale Tepličtí se snaží velice rychle napadat tu rozehrávku a Hradec s tím má trochu problémy. Zatím zuby nechty drží míč na svých kopačkách, teď i díky velmi dobrému skluzu Vladimíra Daridy a díky tomu teď Trubač po levé straně postupuje dopředu, předává Van Birenovi, ten si dělá kličku doprava do osy hřiště, až posunul na Mílkeho. Filip Mílke zkusil vypálit, ale jeho rána byla zblokovaná. Dobře se proti němu postavil Daniel Mareček a přes jeho nohu balón udělal takový oblouček do rukavice brankáře Matouše Trmala, který rozehrává výhozem do pravé strany. Tam je připraven stoper Takáč, kapitán v dnešním zápase, přibral pásku a diriguje teď obranu. Mareček před Dancákem uhnul se do strany.

0: Poslal míč dopředu, ale dá se říct, nazdař Bůh, vůbec se nepodíval, jenom ho nakopl vpřed a navíc s falší. Balon tak vypadl do auta a je z toho vhazování pro domácí fotbalisty. Teď se moc nepovedla ekvilibristika Filipu Milkemu, který držel dvěma panenkami balon ve vzduchu, potom tou třetí předával míč Daredovi, ale nebylo to úplně přesné, nicméně balon se k němu odrazil zpátky a potom už volil jednodušší řešení a rozehrál zpátky dozadu na stopera Filipa Čiháka. Teď má míč Slončí, který si seběhl zpátky a vrací z jedničky na Uhrinčatě. Mick van Biren už na polovině soupeře, Darida ale trefil záda Dalibora Večerky, balon se k němu vrátil a potom už rozehrál po zemi na Dancáka. Hradečtí to zkouší po levé straně. Filip Čihák se teď zapojuje do ofenzivy, z místa stopera se teď dostal až před pokutové území na levé straně, kde čeká na rozehrávku. Místo něj se vrátil dozadu Dancák a taky Uhrinčat trochu cuknul zpátky. Jinak dnes nastupuje Jakub Uhrinčat ze své tradiční pozice pravého winbacka na levé záloze, takže on je tím mužem, který nahradil v sestavě zraněného Horáka. No a na tom tradičním postu Uhrinčatě dnes operuje, jak už jsem také zmiňoval, 21-letý slovenský obránce Filip Milke. Tepličtí teď na polovině soupeře. Je tam souboj u postraní čáry, na pravé straně Čermák se snažil proti Van Birenovi prostrčit si kolem něj balón, ale nizozemský útočník, který se teď poctivě vrátil, mu nedal žádný prostor, balon mu sebral a odkopl ho dopředu. Teď se nepovedla rozehrávka opět Teplickým, Tom Slončík z toho těží, Dancák nakrátko vysílá dopředu hned trojici vedle sebe, Van Biren, Slončík a Darida. Teď ale Van Birenovi se nepovedla přihrávka na Slončíka, ten měl po pravé straně rozběhnutého Daridu, mohla to být velice zajímavá situace, ale na kdyby se nehraje. Takže teď Tepličtí v 8. minutě, kdy je skóre zápasu 0-0, snaží se kombinovat středem. Na levé straně Daniel Mareček se nabídl náběhem do volného prostoru. Má po levé ruce o něco víc vepředu Matěje Ryzniče. Ten vrací ale Večerkovi. No a Večerka přenáší hru na pravou stranu. Je to takové postupné dobývání území na polovině Hradce Králové. Teď ale Východočeši začali dobře napadat a vytlačili teplické fotbalisty na jejich půlku, až hosté rozehráli k brankáři Trmalovi. Teď už má balón na levé straně Ryznič. Po něm se snažil Daniel Mareček něco vymyslet. Vymyslel přihrávku na Matyáše Kozáka, ten byl faulován Uhrinčatem, takže Tepličtí budou rozehrávat a rozhodčí Antonín Bohatá, který dnes píská svůj 5. zápas teprve v roli hlavního sudího, poslal Teplické o pár metrů dozadu, když už chtěli rozehrávat, takže teď už se tak stalo, po pravé straně se ale hosté nedostali moc dobře dopředu kvalitní rozehrávkou, která tomu rozhodně chyběla. Dostali balón do autu, takže vhazování pro Hradecké a to hned dvakrát za sebou. Akorát se teď Východočeši posunuli zhruba o 4 metry blíž k půlící čáře. Začátek 10. minuty. Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-0. To je skóre, které svítilo jako konečný výsledek přesně před rokem, kdy na začátku té minulé sezony dokázali fotbalisté Teplic odvést z Malšovické arény jeden bod právě za bezgólovou remízu. Východočeši potom byli úspěšnější v sezóně na trávníku soupeře, kde brali výhru 1-0. František Čech po rozehrávce domácích fotbalistů vrací balón na Čiháka. Dancák se vrátil k němu do středu hřiště, ale byl zády k soupeřově brankce, takže jenom rozehrál dozadu na Uhrinčatě, který si teď zase odskočil dozadu místo Filipa Čiháka a nabízí se Zadražilovi pro rozehrávku po zemi. Gólman Hradce Králové měl ale jiné vnuknutí a zkoušel dlouhý nákop na Solončíka, ten ovšem svůj souboj s Daliborem Večerkou prohrál, tak mohou Tepličtí zase odehrát balón o něco víc dopředu, ale Bylo to pouze do území, kde byli připraveni fotbalisté Hradce Králové, nicméně teď se Adam Zadražil možná trochu ukvapil s tou rozehrávkou, také se rukou omlouvá svým spoluhráčům, kdy míč jenom poslal do autu a tak tepličtí jsou na balónu. Teď vysoký míč, který letí před pokutové území Hradce Králové do vzdušného souboje mezi Mílkem a Ryzničem. Matěj Ryznič nakonec ten souboj zvládl, centr do pokutového území, ještě hlavička, prodloužení centru, nicméně tam už byl připraven brankář Adam Zadražil, lapil míč do rukavic a už se dívá, komu ho rozehrát. Nakonec ho posílá po zemi na levou stranu, kde byl připraven František Čech. Po něm hraje Dancák. Mick van Buren si zase už po několikáté se běhl zpátky. Vrací Čechovi, ten ale udělal velkou chybu v rozehrávce. Ne, to byl Dancák, který se provinil chybičkou. Napravil to za něj Tom Slončí, který ten balon vybojoval zpátky. A teď už Hradečtí hledají dlouhým nákopem až k levému rohovému praporku Čvančí, který tam je sám proti třem. Už mu ale Trubač přiběhl na pomoc. Teď dobrá kombinace mezi třemi hráči. Hradce Čvančara to zkusil svou pravačkou. Sice z hodně ostrého úhlu, ale vypadalo to na technickou ránu ke vzdálenější tyči. Tam balón ovšem nedoletěl, protože byl nakonec zablokován dobře postaveným Vientýsem. Oskar Vientýs, 23-letý Lotyš, teď tedy pozičně na jedničku. No ale Hradeští to zkouší na novo. Darida před pokutovým územím nakrátko na Mika van Birena. Ten se tam snažil dostat se do zakončení, ale opět byl v cestě Vientýs, který mu nedal místečko na to, aby stačil Nizozemec napřáhnout a ještě vypustit balon ze své kopačky. Takže je z toho autové vazování pro Východočechy. Tom Slončík u pravého rového praporku snaží se tam nějakým způsobem vymíchat. Ryzniče nakonec centruje, ale ten balon letěl svým pravým obloukem, až se dostal ve vzduchu za brankovou čáru, takže uvidíme pouze odkop od branky teplického týmu. 13. minuta toho zápasu. Hradec Králové hraje s Teplicemi stále 0-0 a gólman Matouš Trmal rozehrává teď na pár metrů před sebe na Večerku. Večerka mu vrací, Trmal se teď otáčí na tu pravou stranu, ale tam bylo vidět, že Čvančara s Daridou vykrývají prostor a tak nakonec teplický gólman zvolil dlouhý nákop směrem dopředu a udělal to velmi dobře a ještě lépe to provedl teď Ryznič, který obehrál soupeře, jenom ta přihrávka nebyla přesná, už se dostával do pokutového území, chtěl vyzvat, kdo to tam byl vepředu, myslím si, že to byl Čermák, ale ten míč k němu nedoletěl, Uhrinčať se natáhl a dokázal ho zachytit svou nohou. Bude z toho autové vazování, protože potom odkopu Hradeckých se nepodařilo zpracovat míč Marečkovi.
1: Votroci tedy stále hrají s Teplicemi bez branek. My se znovu vrátíme na východ Čech na radiožurnálu Sport. Můžeme vás ale dál informovat. Třeba o motosportu už jste slyšeli, že Filip Salač skončil druhý ve velké ceně Rakouska ve třídě Moto 2. Co se týče MX2, což je motokrosový šampionát, tak tam máme také jeden zajímavý výsledek z českého pohledu. Musíme začít ale tím, že Francouz Guillaume Faré se stal mistrem světa v té slabší motokrosové třídě MX2, ve které právě jezdí i český závodník. V závěrečné Grand Prix Austrálie stačilo francouzskému jezdci k zisku premiérového titulu i celkové čtvrté místo k udržení náskoku před jeho Afričanem Camdenem McLennanem. Co se týče zraněného Juliuse Mikuli, ten nemohl odstartovat, navzdory tomu ale přesto v konečné kvalifikaci mistrovství světa udržel první pozici, první desítku, respektive pozici v první desítce a nakonec skončil devátý, což je pro český motocross skvělý výsledek. Skvělý výsledek, o ten se pokoušejí dnes také fotbalisté Hradce Králové. Doma hrají proti Teplicím v rámci fotbalové šance ligy. Je u toho Tomáš Borovec.
0: 15. minuta zápasu Hradec Králové Teplice 0-0. Za tuto dobu necelou čtvrt hodinku jsme zatím neviděli výraznější šanci na jedné nebo na druhé straně. Spíše je tam dost nepřesností, ale také poctivá hra směrem dozadu, kdy se oba týmy snaží především neudělat nějakou chybu. Jednu jsme už viděli při rozehrávce Dancáka, ale Tepliští to nedokázali potrestat. Co teď? Teď ponechaná výhoda pro domácí tým. Tom Slončík.
1: Yeah. chyba spojení, i to se stane v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Mezitím, než se nám podaří nahodit spojení mezi Vinohradským studiem a Malšovickou arénou, tak si můžeme také popovídat o tom velkém úspěchu, který zaznamenal český motocyklový jezdec Filip Salač. S konkrétními výsledky už je ve studiu Krištof Kousal. Dobrý den.
2: Hezký den.
1: Tak my už jsme zmínili, že Filip Salač obsadil ve velké ceně Rakouska druhé místo, ale přitom startoval z pole position. Mohlo být ještě lépe?
2: Mohlo být lépe, ale po startu bylo vlastně hůře, protože on se propadl z prvního na třetí místo, na kterém kroužil několik okruhů za španělským soupeřem Gonzálezem. Nakonec se mu povedlo ho předjet a dojel se proto druhé místo. Na prvním místě dojel další Španěl Guevara, to s poměrně přesvědčivým náskokem, který se sice ke konci trošku zužoval, protože za prvé Filip Salač byl sem tam o desetinku dvě rychlejší na některá kola a taky Guevara pár kol před cílem udělal takovou větší chybu, která ho stála víc než půl sekundy a trošku se zdramatizoval průběh tohohle závodu, dal trošku čuchnout, jak se říká Filipu Salačovi, ale ten už ten náskok Guevary před cílem nedokázal zlikvidovat v závěrečných kolech. Přesto čtvrté umístění na pódiu pro Filipa Salače v této sezóně a první velmi, velmi solidní výsledek od jeho vítězství ve velké ceně Británie na začátku srpna, které bylo jeho prvním v mistrovství světa.
1: Skvělý úspěch pro Filipa Salače, my jsme si o tom povídali s Krištofem Kousalem, moc krát děkujeme.
2: Díky.
1: No a my se můžeme zase vydat na fotbal, konkrétně do Malšovické arény, do Hradce Králové, tam hrají v rámci fotbalové šance ligy Teplice a sleduje to Tomáš Borovec.
0: 17. minuta tohoto utkání právě končí a teď se pár desítek vteřin nehrálo, protože jsme viděli ošetření na straně hostujícího Matěje Rezniče, který po jednom ze soubojů zůstal ležet, teď je za postranní čárou, už po drobném ošetření od lékařů trochu vyklepává a protahuje svou pravou nohu, ale zároveň je jasné, že se za chvíli vrátí do hry, až dostane ten pokyn. Mezitím hradečtí kombinují u půlící čáry. Je tam Uhrinčať, který posouvá balón po své levé ruce na Filipa Čiháka. Ten zase mu tu nabídku vrátil a že balón přišel k Mílkemu. Mílke přes Marečka se neodhodlal rozehrát. Hledal, jestli se mu někdo nevybídne směrem dopředu nějakým náběhem. To se nestalo a tak Mílke volil rozehrávku zase zpátky. Teď už to hradečtí zkouší po pravé straně. František Čech, jeho načechraný balon podél lajny velice přesný na Mika van Birena. Van Biren proti němu Vientýs. Van Biren klička do pravé nohy před pokutové území. Udržel balon, posílá ho na Mílkeho. Teď to hradečtí zase otočili na tu pravou stranu. Krásný pas po zemi za obranu od Slončíka na rozběhnutého Mílkeho, ale ten, když se snažil ten balón zastavit a otočit se k brance, tak mu míč proletěl pod kopačkou do autu, takže z toho bude jenom odkop od teplické branky v 19. minutě, kdy hraje Hradec Králové se Severočechy zatím stále 0-0, no a my čekáme stejně jako zhruba typuju takových 6,5 tisíc fanoušků v aréně na první vážnější příležitost na nějakou tu kombinaci, která povede do dobrého zakončení. Teď to zkusil z nějakých 25 metrů. Čvančara viděl, jak je Matouš Trmal o něco víc vepředu, někde u bodu pro penaltu. Snažil se ho přehodit, ale ten pokus v klidu gólman Teplic zachytil, jenom natáhl ruce trochu nahoru, ani nemusel nějakým způsobem vyskakovat nebo se strachovat, ale proč to neskusit, když si útočník hradeckého týmu uvědomil, že by při schodě brilantní techniky a i síly větru, kdyby to spočítal, tak ten balon by se rozhodně do branky vešel. Teď ale hradeští zkouší další útok po levé straně. Tom Slončík šel přes tři hráče a to bylo příliš. Ten třetí v pořadí, konkrétně kapitán Ladislav Takáč, mu ho ukradl z kopačky a rozehrávají tak tepličtí. Sále jsou na vlastní polovině hřiště. Teď takový nízký, prudký centr na levou stranu, kde měl trochu problém Matěj Ryznič se zpracováním, a že mu balon odskočil nějakých 10 metrů směrem k teplické brance, ale tam z Hradeckých nikdo nebyl. V klidu si tak pro balon došel, až potom zastavil, protože teď zase rozhodčí přerušuje hru kvůli ušetření hradeckého fotbalisty a je to kapitán Vladimír Dareda, který tam bouchl do trávníku. Vypadá to, že to nepůjde, protože Vladimír Dareda pokulhává, předává kapitánskou pásku Františku Čechovi a smutně odchází z trávníku, fanoušci mu tleskají, on také párkrát pleskl do dlaní do čtyř stran v Malšovické aréně, ale tady to bude pravděpodobně nějaké svalové zranění a nebo podle toho pohybu problém s tříslem. No, tak snad to nebude nic vážného, protože hnací motor dopředu i dozadu pro hradecký tým, pokud by chyběl, tak by to byla poměrně citelná ztráta. Chybět bude už tedy rozhodně v tom dnešním zápase. Takže pojďme se věnovat tomu, co se děje na hřišti. Už se rozehrálo a pokračují tedy v aktivitě fotbalisté Teplic. Ještě zmíním, že kapitána domácího týmu vystřídal na hřišti Matěj Valenta, 26-letý záložník, který přišel z Plzně před sezónou a Tepličí teď ztratili patička Toma Slončíka. No, to by byla nádhera, kdyby ten míč propadl až za obranu Teplic, kde byl rozběhnutý Filip Mílke, ale proti byl hostující Dalibor Večerka, který ten balon zachytil nohou a tak mohou Tepličtí teď rozehrávat od svého golmana, protože Večerka právě míč předal Matouši Trmalovi a ten ho posouvá nakrátko na kapitána Takáče. Takáč teď měl prostor mezi dvojicí Čvančara Slončík, tak ho využil, pár rychlými kroky se dostal mezi ně, potom si vybral Matyáše Kozáka, který mu vrátil, další přihrávka, ale už tak v podání Teplic přesná nebyla. Filip Čihák se teď dostal přes 3, přes 4 hráče. Až tím pátým byl podražen. To byla solo jízda, ke které se odhodlal stoper domácího týmu. Až tam byl připraven dokonce půlkrap, jestli se nepletu. Vypadá to, ano, na útočníka Teplic, který se v ten správný moment tedy zatáhl do prostoru, kudy postupoval Filip Čihák. Pravděpodobně se s ním vracel, takže byl včas na tom místě, aby ho jako pátý v řadě konečně zastavil. Byl z toho nedovolený zákrok, takže standardní situace, kterou budou rozehrávat fotbalisté Hradce Králové ve 23. minutě, kdy Východočeši stále hrají s Teplicemi 0-0. Je to daleko zatím od pokutového území, na přímé ohrožení branky to rozhodně nebude, ale na centr do vápna to vypadá. V tuhletu chvíli Dancák zvedá pravou ruku a pošle svou levou nohou zakroucený míč do vápna. Mezitím ještě rozhodčí domlouval fotbalistům. Ano, je to centr na pravou stranu, kde byl Uhrinčáť. Ten prodloužil, ještě tam je Čihák, ale jeho pokus pravou nohou byl zablokovaný. Jinak by ten balón letěl mezi tři tyče. Těžko říct, jestli by zapadl do branky, anebo ne. Východočeši pokračují v aktivitě. Valenta na pravé straně, Uhrinčáť. Tom Slončík před pokutovým územím přiťukává na osu na Dancáka. Ten viděl, jak se mu tam nabízí Uhrinčáť a je tam ještě také s devítkou Matěj Valenta. Valenta teď postupuje dopředu, místo balonu trefil nohu soupeře a potom si tím myslím, že tam byl i takový drobný zákrok loktem ze strany teplického hráče. Také teď vidím, jak trenér Hradce Králové David Horejš vyskočil z lavičky a něco tam silně gestikuluje, ale bude z toho pouze tedy autové vhazování pro Východočechy. Mílke nějakých 10 metrů od rohového praporku, aut takový přesně na hlavu Toma Slunčíka, který předal na Dancáka, ale Tepličtí teď vytlačili hru hodně daleko od vlastní branky, takže tohleto nebezpečí zažehnali. Hradeští to ale zkouší znova. Z levé strany Trubáč, Mick van Biren, Čvančara se zapojil do kombinace. Čvančara se otáčí podél levé postraní čáry, má před sebou Radostu, kterého se snaží nějakým způsobem vymíchat. A částečně se mu to povedlo, protože odcentroval. Sice to bylo do území, kde neměl žádného spoluhráče, ovšem tři tepličtí fotbalisté se nedomluvili a odkopli ten balón na roh. A že to se rýsuje další nebezpečí pro hostující branku ve 25. minutě tohoto utkání, kdy Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-0, ale v posledních 10 minutách jsou Východočeši mnohem aktivnějším týmem a hraje se víceméně na polovině Teplic. Další centr do pokutového území přímo do rukavic Matouše Trmala, který vyskočil bez problému, stáhl balón a už ho teď vykopává dopředu. Nijak se nerozpakoval defenziva Východočechů, ale teď na výbornou. Tohle byl nešetrný zákrok, ale prošlo to Pulkrabovi, který tak může jít dopředu spolu s Čermákem. Teď zase tam je pokus o výzvu do velkého vápna Východočechů, ale i tam defenziva Hradce Králové zapracovala velmi dobře a balón si nakonec našel brankář Adam Zadražil. Ten rozehrává výhozem na levou stranu, kde je nový kapitán tohoto zápasu, František Čech, který, jenom připomínám, přibral pásku po kapitánovi Hradce Daredovi, který nebyl sto pro nějaké zranění pokračovat v utkání. Nebyl tam žádný souboj, myslím si, že udělal nějaký pohyb, kde to už bylo trochu nadmíru. Ale to se pravděpodobně dozvíme až po skončení tohoto utkání. Tom Slončík mezi tím rozehrává na pravou stranu na Milkeho. Milke zasekává před bránícím Rizničem do volnějšího prostoru, ale dopředu už pokračovat nemohl. Teď se snaží tam rozehrát Uhrinčať. Ovšem měl proti sobě také dobře bránícího Jukla, který tam vložil nohu a je z toho autové vhazování pro domácí tým. Trubač na levé straně. Trubač posouvá podél postranní čáry na Valentu, který vrací až na obránce Františka Čecha. Ten viděl, jak Trubač se mezi tím posunul do volného prostoru, tak mu předal míč. Slončík teď o něj musí bojovat, protože proti němu vystartovali hned dva tepliští fotbalisté. Teď dobrá kombinace po levé straně. Taková šajtlička, kterou posílal zleva na hranici malého vápna Čvančara směrem k Van Birenovi nakonec neprošla, ale zkoušel to velice lišácky. Ještě ale tam byl před nizozemským útočníkem jeden z teplických bránících hráčů. Myslím si, že se tam vrátil Riznič, který balon odkopl na další roh, takže to už je čtvrtý roh pro Hradec Králové. Opět je tam u toho Trubač. Takže dobrý centr, který proletěl, promáchl tam i golman Trmál, ale nikdo z hradeckých tam nebyl v tom prostoru, v místě, kde by stačilo potom už jenom dočuknout do odkryté branky. Snažil se tam dosáhnout svou kopačkou Mick van Biren, ale byl tak 2 metry od toho balónu, to prostě nešlo, ale ten centr byl velmi povedený. No, jsou to vlastně teď trochu jiné standardky, protože běžně za Hradec kopou rohy buď to Darida nebo Horák a ti nejsou dnes na trávníku, takže se toho ujal Trubač. Bere to na sebe i z pravé strany. Tentokrát je nižší míč, tak tohle byla jasná golová situace. Filip Čiák si tam naběhl ze 3 metrů, hlavičkoval, ale jenom do hráčů Teplic, kteří tam byli poskládáni na brankové čáře. Takže ten míč neproklouzl do sítě, ale tohle byla první obrovská příležitost utkání, kdyby Filip Čiák dokázal tu hlavičku dát směrem nahoru, aby míč poslal pod břevno, neměl by nikdo šanci, ale takhle to bylo do těla bránících teplických fotbalistů. Potom tam byl ještě souboj o ten balón před brankovou čárou, po kterém zůstal stoper Hradce Králové sedět na trávníku, teď je ošetřován, takže uvidíme, jak to s Filipem Čihákem dopadne, no ale ve 29. minutě to tedy byla obrovská šance na to,
1: aby šance se sice přicházejí v zápase Hradce Králové a Teplic, ale branky zatím ne. Budeme věřit, že všichni hráči budou pokračovat po téhle drobné zdravotní pauze. Odehráno máme 29 minut. To daleko víc už se odehrálo v zápase Fiorentiny a Neapole. Ano, míříme do italské série a tam Neapol vede zatím po prvním poločase nad týmem z Florencie 1-0. No a 1-0 je to také na druholigovém trávníku v Kladně. Po 14 minutách se domácí dostali do vedení nad Příbramí. Vydáváme se zpátky na utkání Otroku a Teplic za Tomášem Borovcem.
0: Pokulhává. 30. minuta už běží po necelé půl hodině hry, tedy stále zápas, co se týče skóre 0-0. Před pár desítkami vteřin mohli udeřit hradečtí Filip Čihák, ale nedokázal z bezprostřední blízkosti hlavičkou prorazit ten defenzivní val, ale důležité teď pro Východočechy je to, že je Filip Čihák v pořádku a za malou chvíli bude vpuštěn na trávník, aby pokračoval ve hře. Mezitím nám Tepličtí teď po delší době také na polovině soupeře něco snaží vymyslet na pravé straně, kam si k prohovému praporku přiběhl Marcel Čermák. Čermák vrací zpátky dozadu, teď Tepličtí přenášejí hru na levou stranu, kde měl prostor Dalibor Večerka, po něm Ryzny. Zase dobrý manévr, Ryznič je hodně vidět, na té levé straně se snaží tropit neplechu mezi obránci Hradce Králové a docela se mu to daří, protože technicky je velmi dobře vybaveným fotbalistou. Teď z toho byl zase centr do pokutového území, ale byl tam připraven právě v tom prostoru brankář Adam Zadražil. Hradečtí teď dlouhým nákupem se snažili najít někoho z útočníků, z hráčů vepředu, ale ten balón s jednou panenkou odskočil potom do rukavice Matouše Trmala. Tepličtí získávají prostor a posouvají hru směrem dopředu. Na levé straně opět připraven Matěj Ryznič, který vrátil Večerkovi a ten to samé provedl s balónem ještě směrem k Matouši Trmalovi. Ten si zase teď vybral na chvíli pravou stranu, ta se mu ale zavřela díky dobrému pohybu dvojice Van Buren-Solončík a tak Trmal volí dlouhý nákop na pravou stranu, tam trochu zahnal své spoluhráče, ale dobře to zvládl Daniel Mareček, nicméně jeden z teplických fotbalistů si tam počínal nedovoleně, mám ten dojem, že to byl Matěj Půlkrab, který tam srazil jednoho z domácích fotbalistů, je to Daniel Trubač. A už je na nohou. Takže pokračujeme dál. 32. minuta zápasu Hradec Králové Teplice 0-0. Před zhruba dvěma minutami měl obrovskou šanci Filip Čihák, ale zblízka hlavičkou nedokázal překonat brankáře Trmala. Takže stav zápasu 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: My se zase vrátíme na Malšovický stadion. Za malou chvíli drobná aktualita, která je opravdu čerstvá. Automobilový jezdec Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky získal po druhé v kariéře také celkový titul. Gratulujeme. Vracíme se zpátky na fotbal. Hradec Králové proti Teplicím a Tomáš Borovec.
0: Tam byl Matěj Ryznič. 33. minuta zápasu. Opět aktivní Ryznič. Přebral přihrávku ve velkém sprintu a hned s dalším dotykem posílal balon do pokutového území. Tam ale na poslední chvíli dokázal ten prostor ubránit Filip Čihák a odkopnout míč na rohový kop. Takže tohle je první roh Teplic ve 33. minutě. Z levé strany Marcel Čermák si už staví balon. Bude to tak tedy rotace směrem od gólmana, protože Marcel Čermák je levonohým fotbalistou, velice dobrý centr ke vzdálenější tyči, Zadražil se, vytáhl do vzduchu a balón rukavicí dokázal poslat před velké vápno, tam ho zase zpracovali Tepličtí, na levé straně zase Matěj Ryznič, teď je tam spolu s ním také Čermák, který zůstal v tomhle prostoru po rohovém kopu, který provedl, už ale naklusává na střed hřiště a teď ukazoval Matěji Radostovi, tady jsem měl krásnou uličku pro přihrávku přesně do nohy, ale Radosta si ho nevšiml a potom další rozehrávka z pravé strany byla nepřesná, kdy Ladislav Takáč poslal příliš dlouhý pas, kdy balón vyletěl z hřiště a bude se tak rozehrávat od Královéhradecké branky. No a teď jsem viděl několikrát výrazné gesto hostujícího Marcela Čermáka, odchovanec pražské Slávie, teď ukazoval své emoce, kdy se mu nelíbilo řešení situace ze strany jeho spoluhráčů. Mick van Buren teď si se běhl hodně dozadu, předal míč Slončíkovi, ten sice na chvíli neuspěl, balon mu odskočil od kopačky, ale nastavil tam dobře tělo, až z toho byl nedovolený zákrok ze strany Dalibora Večerky, který mu ten balon chtěl sebrat, ale najednou loktem srazil domácího fotbalistu, takže rozhodčí nemohl jinak, než odpískat nedovolený zákrok. Fotbalisté Hradce Králové teď na vlastní polovině, nicméně po té velké šanci Východočechů Teplíčtí trochu zaktivnili hru a dostávají se také už dopředu na polovinu soupeře, což se jim nějakých 10 minut nedařilo. Teď se ale Severočeši musí bránit. Uhrinčáť tečel jako bulldog dopředu, až narazil do zdi se jménem Daniel Mareček, ten ho přibrzdil, ale jenom přibrzdil. Hradečtí teď z levé strany zkoušejí aktivitu Tomáše Čovančary, který je tady na hostování z německého Mönchengladbachu, když se přesunul na východ Čech v průběhu září. Jeho centr byl sražený a balón tak přesně doputoval do rukou gólmana Teplice Matouše Trmala. Ten už si stavěl míč na dlouhý odkop, nakonec si to rozmyslel a předal ho nakrátko Večerkovi. Večerka teď posouvá na pravou stranu, kde je Vientis. Vientis vyzval do souboje svého spoluhráče Matěje Radostu, ten tam škrtnul špičkou o trávník, zaškobrtl a balon se od něj odrazil do autu, takže v hazování pro Východočechy. 36. minuta tohoto zápasu, kdy Hradec Králové hraje s Teplicemi, stále 0-0 a Robert Jukl po delší době na míči. Na té pravé straně ale hodně husto, Tepličtí se tam snaží prokombinovat, ale zatím se jim to moc nedaří. Teď je výborně zasáhl Van Biren spolu s Dancem a dobře teď zvolil tedy rozehrávku Takáč na levou stranu dlouhým nákopem. Teď taková hlavička, která poslala míč do pokutového území s takovým nízkým odskokem, nicméně Tepličtí fotbalisté nedokázali reagovat na tuhletu výzvu od Matyáše Kozáka, byl tam pouze Filip Čihák, který balón odkopl, ale Tepličtí to zkoušejí na novo. Opět Ryznič a hodně aktivní je tam také Marcel Čermák, který se teď snaží operovat na velkém prostoru. Čermák dává k postraní čáře, tam se otočil kolem své osy Matěj Ryznič a uklidňuje rozehrávku do osy, kde byl Robert Jukl, za to sklidil potlesk od trenéra Teplic Zdenka Frťaly, který v minulosti také působil v Hradci Králové, a to tak dobře, že tenhle tým dostal mezi elitu, to znamená do první ligy, až potom tedy se tady na východě Čech rozloučil, chtěl být blíže k domovu, no a teď už působí nějaký ten pátek, co by hlavní trenér Teplic, ale jak sám říkal, do Hradce se vždycky velice rád vrací a samozřejmě rád odsud také vozí body, což se mu při té poslední návštěvě podařilo, kdy tady Teplice hráli 0-0. No a 0-0 je to stále i v tuhletu chvíli, kdy nám končí 37. minuta zápasu. Teď pozor, Valenta na pravé straně před pokutovým územím, nakonec si ale rozmyslel centr, ten teď zkusil Uhrinčáďe, bylo to ale příliš blízko brankáři Trmalovi, který Robinsonárou vyboxoval balón a poslal ho před velké vápno, ale pouze ke kopačkám domácích fotbalistů. Opět Valenta, prostrčení kolem Ryzniče na Mílkeho a Mílke zkusil nákop směrem do pokutového území, prudký, těsně nad zemí, ale trefil nohu Daniela Marečka, který se tam postavil. Teď další pokus, další centr z kopačky Samuela Dancáka a další zákrok Matouše Trmala. Zatím tyhle ty akce a centry, ať už zleva nebo zprava, nejsou výraznou hrozbou pro obranu Teplic, až s tou jednou jedinou výjimkou, kdy se dostal do té obří gólové šance Filip Čihák. Ale samozřejmě, když se zrodilo něco takového, tak to Východočeši zkoušejí podobným způsobem i nadále. Teď se ovšem musí bránit, protože jsou Tepličtí nastěhováni do prostoru u rohového praporku na polovině domácího týmu. Východočeši ale zvládli perfektní defenzivní variantu a rychlý obrat Švančara. Teď má proti sobě dva hráče, Teplic je tam sám, Van Biren mu tam, ale Švančara to bere na sebe. Ale výborný zákrok Ladislava Takáče. Švančara už se dostával kolem něj do zakončení, Takáče ale ještě dokázal natáhnout a čistým způsobem ten balon vyrazit s pod nohou útočníka domácího týmu. Jinak už by měl před sebou Tomáš Čvančara, pouze Matouše Trmala, byla by to obrovská šance. Nestalo se a tak hradečtí zkouší nový útok. Tentokrát zleva, je tam František Čech, napravo se.
1: Na další útok si ve vysílání Radiožurnálu Sport chviličku počkáme, zkusíme věřit tomu, že se to zatím nepodaří ani Hradci Králové, ani Teplicím a nepřijdeme o gol v přímém přenosu. Máme pro vás totiž také aktuality z mistrovství světa v silničních bězích. To se odehrává v Dánsku. Ve studiu už je připravený Jakub Marek. Dobrý den, náš odborník na atletiku.
2: Hezké odpoledne a byla to opravdu velmi rychlá trať, protože na půl maratonu se děly velké věci. V ženském závodě se o historický zápis postarala Keňanka Agnes Ngetičová. Ta zaběhla půl maraton v čase hodina 5 minut a 15 sekund a vlastně vylepšila světový rekord v ryze ženském závodě, protože to byl samozřejmě závod bez mužských vodičů, jinak když vezmeme kompletně i s těmi mužskými vodiči historické tabulky, tak ten světový rekord je ještě o víc než 2 minuty rychlejší. Samotná Ngetičová je druhá v historických tabulkách a ten její čas 1.03.04 je také o víc než 2 minuty rychlejší než dnes v Kodani, ale to nic neubírá na tom, že to byl výjimečný závod a výjimečný zápis. Stejně tak jako v mužském závodě, ten ovládl trochu překvapivě Švéd Andreas Almgren. On sice je výjimečným vytrvalcem, ale přeci jen poprvé po 30 letech se stalo právě na tomto šampionátu v půlmaratonu světovém, že nevyhrál africký běžec. A navíc čas 58 minut a 6 sekund je novým evropským rekordem a Almgren tak navázal na své letošní výborné výkony, kdy se stal třeba evropským šampionem na dráze Birminghamu, tam vyhrál 10 kilometrů a dokázal i v závodech diamantové ligy konkurovat nejlepším africkým vytrvalcům.
1: No tak to jsou zajímavé rozhodně zprávy z Kodaně. Přišel s nimi do studia Radiožurnálu Sport Jakub Marek. Moc krát děkujeme.
2: Díky, hezký den.
1: No a my se jdeme znovu věnovat fotbalu.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: A to konkrétně zápasu mezi Hradcem Králové a Teplicemi, který sleduje na východě Čech Tomáš Borovec.
0: No, to vypadalo nebezpečně, ale ve 41. minutě stále zůstává skóre zápasu 0-0. Teď šel do sprinterského souboje proti domácímu Valentovi. Teplický brankář Trmála byl asi o 20 cm rychlejší, takže balón, který už by potom mohl domácí fotbalista vést směrem na branku, odkopl do autu. Velice dobře teď četl situaci teplický golman, no, ale bylo to trošku na hraně. Nicméně podařilo se, Východočeši teď ale v další akci, krásný centr od Mílkého z pravé strany, na který si nabíhal Slončík, hlavičku nasadil na míč, ale nebylo to nic, co by rozhodilo Trmala, ten stál za ním a byla to jen taková lehká teč, nic složitého, co se týče zákroku teplického golmana, který má opět balón pod svými kopačkami v končící 42. minutě. Teď se mu moc spoluhráči nenabízí a tak drží balón, dívá se doleva, doprava, nakonec přidal po levé straně na Večerku. Večerka prodlužuje na Rizniček po straní čáře. Rizničovi teď vyšla kombinace s Marečkem, který mu patič poslal balón do běhu, Ryznič je před pokutovým územím, centr teče, je to gól! Teplice se ve 43. minutě ujímají vedení 1-0, no a troufám si tvrdit, že zaslouženě se pod tenhle ten gól podepíše velmi dobře, velmi aktivně hrající teplický záložník Matěj Ryznič, 22-letý talentovaný slovenský fotbalista, parádně pronikl podél levé postraní čáry, utekl všem a potom poslal centr nízký, tak akorát nateč na Matěje Pulkraba. No a byla tam taková jemná patička, změna směru podél golmana Hradce Králové Adama Zadražila, no a Teplice jdou gol do šatny, tedy do vedení 1-0. No tak je to situace, kterou by asi málo kdo očekával, protože to vypadalo, že hradečtí mají přeci jenom opratě ve svých rukou velmi pevně. Nakonec tam tedy byla ještě jedna teč a té se dopustil Filip Čihák. Vypadá to tedy na vlastní gól, který teď potkal hradecký tým a domácí fotbalisté tak budou muset zkoušet stahovat tuhletu ztrátu ve zbývajícím čase. Nicméně Není to tak dávno, co se jim něco podobného povedlo, když hráli zápas 8. kola ve Zlíně, tam také otáčeli z 0-1 na 2-1. Uvidíme, jak to bude teď. Ještě ale se dostává ke slovu VAR, tak nepředbíhejme. Ještě tady řeší rozhodčí Antonín Bohata celou situaci s videem a ještě tady počkáme na potvrzení, protože gól se přezkoumává. Celá situace se přezkoumává pro možné offsideové postavení. To si myslím, že by byla ta možná ten první dotyk s balonem, který letěl do vápna, když se míče dotkl podle mého názoru půlkrab, ale tady to vypadá, ano, že gól platit bude, protože jsme viděli, nebo lépe řečeno slyšeli, takovou drobnou radost v Malšovické aréně, která přišla od zhruba 70 teplických fanoušků v jejich sektoru. Takže gól platí, no a tepličtí fotbalisté se tedy ujali vedení 1-0. Tak jak odpoví Hradec v rámci toho prvního poločasu? Už tolik času východočeši nemají, protože v tuhle tu chvíli tedy 45 minut za námi a nastavovat se budou 4 minutky. Tak ještě je dostatek času na nějakou tu reakci, na to, abychom na trávníku něco zajímavého viděli. Bylo tam několikeré ošetřování, teď také se zkoumala situace u videa, tak proto se nastavují 4 minuty. Teď se proti domácímu fotbalistovi provinili tepličtí, Milkeho tam srazil Kozák nedovoleným způsobem, východočeši tak rozehrávají, František Čech vrací na Čiháka, Čihák po zemi předává na pravé straně Uhrinčaťovi. Uhrinčaťmusel už rozehrávat vzduchem, protože proti němu výborně nasprintoval Matyáš Kozák, teď má teď opět balón, sice ho netrefil ideálně, ale nechtěně ten míč našel půlkraba. Matěj půlkrab soubojí dvou desítek proti Miku van Birenovi, obhodil si ho, postupuje dopředu, půlkrab teď má před sebou docela velký prostor, už je v pokutovém území, jeho levačka ale nebyla přesná, balón poslal do zhruba 7. řady hlediště za brankou hradeckého týmu, kde sídlí tradičně kotel. A východočeši tak budou rozehrávat od vlastní branky. Činí tak rychle, protože pochopitelně by rádi chtěli ještě reagovat v závěru prvního poločasu. No a dívám se, že opravdu ten gól byl připsán půlkrabovi. Čvančara teď úplně sám. Míč mu poskakoval, ale zhruba 4 metry před brankou na pravé straně z toho rohu malého vápna měl proti sobě vyběhnutého golmana Trmala, ale to se dalo trefit velmi dobře, nicméně tím, jak balon letěl vzduchem a poskočil, tak ho trefil horní části nártu a ještě si myslím, že Trmal nedotkl se, protože odkopává se od branky, takže Trmal jenom si pro ten balon došel. Tomáš Čvančara měl vyrovnání na své kopačce, ale z těch velkých šancí, minimálně tedy dvou, co hradečtí měli, tak východočeši nedokázali vydolovat nic. Naopak tepličtí do té doby, dá se říci, dopředu téměř nulový, předvedli jeden krásný rychlý protiútok, u kterého byl Matěj Ryznič, který centroval z levé strany nízký balón a půlkrab tečí poslal balón za záda Adama Zadražila. Pravděpodobně tam tedy byla i jemná teč Filipa Čiháka, ale teď už to je uvedeno jako gól půlkraba, ne vlastenec stopera Hradce Králové. Takže pokud se Filip Čihák dotkl balónu, tak před útočníkem Teplic. Ale to je jedno v tuhletu chvíli. Nám běží 3. minuta nastaveného času. Hradec Králové hraje s Teplicemi 0-1. Tom Slončík sprintoval na dlouhý nákop, ale chyběl mu tak metr, aby byl úspěšný. Míč mu vypadl do autu. Tak. poslední minuta nastaveného času v rámci první půle. Půle, ve které byli Východočeši aktivnějším týmem. Dostali se také do dvou velkých šancí, ale ani Tomáš Čvančara, ani Filip Čihák z bezprostřední blízkosti nedokázali míč trefit tak přesně, aby skončil v síti. No a přišel trest, protože ve 43. minutě nádherně vysprintoval po levé straně Matej Ryznič, dokázal odcentrovat od rohového praporku tak přesně, že Půlkrabové stačila jemná teč k tomu, aby změnil směr balónu a poslal ho do branky východočeského týmu. Takže v posledních sekundách prvního poločasu, který v tuto chvíli končí, vedou Teplice v Hradci Králové 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Moc krát děkujeme. Druhá půle začne na východě Čech za zhruba 15 minut. Vychází to přesně po zprávách ve 14 hodin. Uslyšíte všechno důležité na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport už posloucháte přímé přenosy z českých stadionů. Aktuálně je ale přestávka fotbalového utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Votroci prohrávají doma 0-1. Co se týče druhého půle, tak ta začne za nějakých 11-12 minut, samozřejmě znovu v přímém přenosu. No a hradečtí to nebudou mít jednoduché, protože už po 20 minutách musel ze hřiště kvůli svalovému zranění Vladimír Darida. Ten tedy rozhodně do druhé půle nenastoupí. Co se týče druhé nejvyšší soutěže, Kladno hraje s Příbramí, 38. minuta a domácí vedou 2-0 nad příbramským týmem. Žižkov ten už dopoledne porazil Třinec pod žižkovskou věží 3-0. No a ještě máme jeden aktuální výsledek z italské série A. Tam už je odehráno 60 minut ze zápasu Fiorentina Neapol a domácí Florencie srovnala. Zatím je to 1-1.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Radiožurnál posloucháte ve 14 hodin. Martin Bedna má další zprávy.
4: Ukrajina provedla kombinovaný úder na Moskvu. Poprvé zřejmě použila vlastní balistickou střelu. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, oznámí je zítra. Fotbalisté Slávie v Šancelize přivítají Plzeň, Hradec Králové hostí Teplice. Na D10 z Turnova do Prahy u Mladé Boleslavy na kilometru 43,5 řeší nehodu. A bude oblačno, až zataženo s deštěm nebo přehánkami, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinérii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
5: Mohutný raketový a dronový úder na to...
4: Také balistickou střelu vlastní výroby.
5: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních...

0: Náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Radiožurnálu to potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím ale nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí. K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averøy na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
2: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: V Krušných horách dnes se začíná největší letošní turistická akce v Evropě Eurorando 2026. Organizátoři připravili 56 pěších tras, z toho 19 v Česku, 25 v Německu a 12 je přeshraničních. Podle Zdeňky Šrédlové z destinační agentury Krušnohoří se zatím prodalo přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
3: Aktuálně máme nejvíce přihlášených turistů z Německa, potom z Česka jako domácí hosté a z těch zahraničních je největší delegace ze Španělska, Francie a pak ještě Malta, Slovinsko a Švédsko.
1: Slavnostní zahájení Euroranda začíná v Božím daru v 17 hodin.
4: Sport. Fotbalisté Slávie můžou navýšit vedení v čele tabulky šance ligy. V 18 hodin přivítají na závěr 9. kola nejvyšší soutěže Plzeň. První utkání programu dne se hraje mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Podrobnosti má Tomáš Borovec.
5: Za pár vteřin začne druhý poločas tohoto utkání, ve kterém Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, kdy se ve 43. minutě trefil tečí Matěj Půlkrab. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
6: A toho využijeme, jak jsme slyšeli, za pár vteřin začíná druhá půle utkání mezi Hradcem Králové a Teplicemi a proto se vydáme na východ Čech, abychom ji poslouchali v přímém přenosu. Slovo má proto Tomáš Borovec.
5: Pár vteřin uplynulo jako voda a teď už před třemi vteřinkami hlavní rozhodčí zápasu Antonín Bohatá písknul, aby zahájil druhou půli, ve které se budou východočeši snažit o to, aby reagovali na první gól Teplic, který přišel, dá se říci, do kabiny ve 43. minutě. Krásně tečoval míč Půlkrab za záda domácího golmana Adama Zadražila. Sice se ta situace ještě trochu prozkoumávala u videa, ale vše bylo v pořádku, takže tepličtí vedou v Hradci Králové po první půli 1-0 a teď také budou rozehrávat akci od vlastní branky, kdy to zkoušejí tedy rozehrávkou po zemi postupně, teď už z pravé strany delší nákop na Radostu, který hlavičkou prodloužil za sebe, ale tam byl připraven František Čech už s kapitánskou páskou od 21. minuty, protože právě to byl čas, kdy vystřídal ten klasický hradecký kapitán Vladimír Derida kvůli zranění a tak předal pásku zmiňovanému Čechovi. Teď se musí hradečtí bránit, krásně si zpracovával v plném trysku míč Marcel Čermák, ale nakonec ho dokázal Dancák ubránit a odkopnout balón na autové vhazování v prostoru zhruba 10 metrů od rohového praporku na pravé straně poloviny Hradce Králové. Balón si vzal Radosta a dává ho přesně do nohy Čermákovi. Tomu ale zase dokázal včas na ten balón reagovat Trubač. Tentokrát Trubač ale musel odehrát na rohový kop, takže tady máme standardní situaci na startu druhého poločasu. Roh, který budou rozehrávat fotbalisté Teplic, konkrétně je to Daniel Mareček, který už se rozbíhá pravou nohou, nízký centr na přední tyč, tam byl postaven Mick van Buren, bez problémů odhlavičkoval před pokutové území k Radostovi, který

0: Rozehrává zpátky dozadu a přes Roberta Jukla šel balón až k brankáři Trmalovi. Ten otočil hru na levou stranu. I tam operuje hodně aktivně Marcel Čermák, zpracoval se a nízko těžiště, výbornou kopací techniku, toho umí dokonale využít. Po něm se vydal dopředu Matěj Ryznič, zase bude asi se snažit provětrávat defenzivu Hradce po té levé straně podél postranní čáry. Také on má obrovskou zásluhu na tom, že Teplice vedou v Hradci Králové 1-0, protože zapsal krásnou asistenci při prvním gólu utkání. Teď Oskar Vientýs. Na pravé straně stoperské trojice Teplic udržel míč. Radosta teď ale jenom odevzdal Čechovi, ten ale mu vrátil úplně stejnou mincí, takže si nechtěně oba fotbalisté vyměnili balón, tak Teplice teď pokračují v dobývání území směrem vepředu, už je míč v pokutovém území, tam se zřítil po... Joj, teď se nepovedl zákrok Zadražilovi, tady je trest, tohle je chyba Adama Zadražila, který balón, který letěl nějakých 20 metrů spoza velkého vápna, nějaký metr nad trávníkem, tak nevěděl, jestli ho chytit do koše nebo vyrazit, tak z toho byl takový zákrok, nezákrok, kdy se od jeho těla balón jenom odrazil před něj, no a přišla z toho dorážka Matyáš Kozák, myslím si, že tam byl. No a je to 2-0 pro Teplice. Ano, teď už je to potvrzeno, Matyáš Kozák a jeho první gól v téhleté sezóně, na konci první půle, když dali Teplice úvodní branku půlkrabem, tak pro půlkraba je to už čtvrtá gólová trefa v rámci aktuálního ročníku. No tak teď tedy tahletá situace hodně špatně vyřešená, nejenom ze strany golmana Adama Zadražila, ale také celkově od fotbalistů Hradce Králové. Nicméně celá ta situace se opět zkoumala u videa a teď to vypadá, že ten gól platit nebude. Protože rozhodčí ještě komunikuje, ale ukazuje, že budou Východočeši rozehrávat z hranice pokutového území. Ano, teď už byl dát tedy pokyn. Dvojka se maže, zpátky jednička. Znamená to, že tedy tenhle gól, který dorážkou trefil Matyáš Kozák, kvůli offsideu platit nebude. Takže Kozák byl v offsideovém postavení v momentě, kdy pálil z velké dálky Robert Jukl. Hradečtí tak rozhodně povzbuzení tím, že branka neplatí, pochopitelně to platí i pro fanoušky v Hledišti, kteří kvitovali zrušení gólu aplauzem. No ale samozřejmě otroci mají před sebou úkol. Stále prohrávají 0-1. Budou si muset dát pozor na ty situace ve vlastním pokutovém území, aby je lépe řešili, protože i tady na chvilku přestali hrát, kdy pálil Jukl potom, po té srážce a potom zákroku v pokutovém území, kdy se ale pokračovalo dál. No a snad si svou tedy špatnou chvilku už vybral Adam Zadražil. Myslím tím tedy snad si z pohledu hradeckých fanoušků. Jinak samozřejmě fanoušci Teplic by se asi nezlobili, kdyby něco podobného gólman Hradce Králové zopakoval. Ale je to tak kvalitní brankář, že se mu něco podobného opravdu nestává příliš často. 51. minuta, Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. Teď Tom Slončík před pokutovým územím soupeře na pravé straně hrací plochy posunul zpátky za sebe na Mílkého. Teď už letí centr do vápna Teplic a je z toho jenom hlavička směrem ven. Tepliští se ubránili, ale jenom odkopli balón na kopačky domácích fotbalistů. Takže Filip Čihák, potom co byl ošetřován, je vidět, že je zdravotně v pořádku. Čvančara už je v pokutovém území, snaží se zbavit kapitána Teplic Ladislava Takáče, nepovedlo se mu to. Takáč ještě na poslední chvíli s kluzem ten balón dokázal odkopnout spod nohou útočníka Hradce Králové, takže pouze autové vhazování. Ale Východočeši teď tlačí, jsou aktivní, na to reagují také příznivci v Ochozech, kteří jsou teď zase o něco hlasitější. František Čech Viděl, jak se mu nabídl pohybem zpátky Mick van Biren. Přiťukl si s Čihákem. Mick van Biren už je v pokutovém území, ale přes tři hráče neprojde. Nebo někdy se to samozřejmě podaří. Podařilo se mu to i v téhleté sezóně v pohárovém utkání proti norskému Tromsø, ale to jsou opravdu výjimečné situace. Většinou to dopadne tak jako před malou chvílí, kdy to tepličtí. Ubránili, odkopli mu míč a zkusili rychlý protiútok. Ten nedošel až do zakončení. Východočeši teď v defenzivě zahráli velmi dobře. Tom Slončík si hledá volný prostor, vyváží ten balón na polovinu soupeře. Už dlouho má míč v držení, nakonec ho posouvá doleva. Tam je Trubač. Trubač u souboji jeden na jednoho předává Čvančarovi. Ten si hledá prostor, ale má proti sobě tři hráče ve žluto-modré kombinaci. To znamená teplické formalisty. Ještě Slončík nedosáhne včas na balón. A byl tam připravený Vientýs, který odkopl až k brankáři Hradce Adamu Zadražilovi. Zadražil rychle předál dopředu na Filipa Čiháka. Až nás Zadražila, všichni fotbalisté jsou teď na polovině Teplic, Hradečtí mají ještě dostatek času na to, aby něco udělali s vývojem tohoto utkání, kdy na začátku 54. minuty prohrávají s Teplicemi 0-1, když se v závěru první půle trefil přesnou tečí půlkrab a díky tomu jsou tedy hosté ve vedení. Teď autové vazování pro Hradec, Filip Čihák už vidí.
1: Posloucháte druhou polovinu zápasu Hradec Králové Teplice. Otroci stále prohrávají, jak jste slyšeli, za chvíli se vydáme do Malšovické arény. Znovu nepřerušeně tenhle zápas můžete poslouchat také na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. První den světového šampionátu v silniční cyklistice v kanadském Montrealu dnes otevírají časovky na cyklisty i cyklistky. Čeká stejná trať s délkou přes 30 kilometrů. Jako první odstartuje závod žen, který je naplánovaný na 15 hodin našeho času. Muži pak půjdou do akce později odpoledne v 18:45. Cyklistika se díky šampionátu stala znovu hodně probíraným tématem i na sociálních sítích. Co konkrétního se na nich píše zajímavého, to zjišťovala Anna Skalová. Dobrý den.
2: Hezký den. Fanoušci především spekulují o tom, kdo by mohl dnes závod vyhrát. Hlavním favoritem je podle mnohých Belgičan Remco Evenepoel. Pokud by uspěl, zapsal by se do historie jako třetí cyklista se čtyřmi tituly z časovky. Bude to souboj jen o druhé místo. Napsal pod příspěvek na oficiálním instagramovém účtu Mezinárodní cyklistické unie jeden z uživatelů. Vedle série tří triumfů má 26-letý Belgičan medailist časovky i z olympiády v Paříži 2024. Jeho dominanci připomínají kromě expertů právě fanoušci na sociálních sítích. Na mistrovství chybí zraněný Slovinec Tadej Pogačar, což podle cyklistických příznivců a nadšenců dělá šampionát, co se týče možných vítězů, zajímavější.
1: To rozhodně. Evenepoel trénoval před odletem do Kanady na velmi zajímavém místě, kde pak?
2: Účet Red Bull Bike na Instagramu sdílel video, kde Belgičan jede na kole na oválu, který využívají obvykle jezdci Formule 1. Přípravy na týden mistru světa, tentokrát na trochu jiné trati. Tak zní popisek pod příspěvkem. Remco Evenepoel závodí za tým Red Bull Bora Hansgrohe letos první sezónu.
1: Teď se přesuneme od cyklistiky k hodně netradičnímu evropskému šampionátu. Je to šampionát řidičů tramvají.
2: Česká republika z výsledku může mít rozhodně radost, protože dvojice Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář z dopravního podniku hlavního města Prahy v sobotu na evropském šampionátu řidičů tramvají Tram IM ve Varšavě zvítězila. Právě dopravní podnik o úspěchu Čechů informoval na svém facebookovém účtu.
1: No, jestli pak nám ještě můžeš přiblížit, co to vlastně je, jak takový evropský šampionát vypadá?
2: Podle Facebooku Pražské integrované dopravy se soutěžilo například v přesnosti zastavení nebo plynulosti jízdy. Zajímavou a neobvyklou disciplínou je rozhodně i tramvajový bowling. Pro představu, tramvaj narazí do obřího míče, který následně schazuje kuželky. Pokud by vás tohle téma zajímalo, můžete si záznam celého závodního dne pustit v plné délce na YouTube.
1: Rozhodně. To zvážíme, to byla Anna Skalová, díky moc.
2: Naslyšenou.
1: Ale my už nebudeme zdržovat a vydáme se zpátky na fotbalovou šance ligu. Hradec Králové hostí Teplice a snaží se dohánět manko. Sleduje to Tomáš Borovec. Bohužel se nám znovu stala nepříjemnost a znovu nám vypadlo spojení s Hradcem Králové, takže nemáme teď aktuální informace od Tomáše Borovce, ale pokusíme se to znovu zlepšit. Hradec Králové zatím prohrává s Teplicemi. Tady je důležité zmínit, že jednak branku za Teplice dal Matěj Půlkrab, který se trefil ve 43. minutě, to už ale hrál Hradec Králové Slávě bez Matěje bez Vladimíra Daredy. Naopak v 21. minutě místo zraněného kapitána přišel na hřiště Matěj Valenta. No a pak je tady ještě důležitá informace, že krátce po změně stran dali Teplice i druhý gól po obrovské chybě hradeckého brankáře. Ten ale naštěstí pro celý malšovický stadion nemohl být uznaný kvůli offsidu. A taky je to zatím stále 1-0 pro Teplice. Ještě připomínám, že dnes se budou hrát další tři zápasy fotbalové šance ligy. Ten nejzajímavější, ten se bude hrát v 18 hodin, kdy se na Radiožurnálu Sport vrhneme na přímý přenos z fotbalového Edenu. Slavia hostí totiž na svém domácím stadionu ve Šlágru kola Plzeň, to uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No a v 5 hodin přijde přímý přenos hned z 5 hokejových stadionů a budeme se věnovat také hokejové typ Sport Extralize.
3: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
4: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
3: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
4: Ty jsi mistr!
5: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
3: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na Radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu, to nás na Radiožurnálu Sport čeká, ale až za několik dní. Teď se vrháme zpátky na fotbal. Hradec Králové proti Teplicím, zápas, který sleduje Tomáš Borovec.
0: Končí 59. minuta utkání. Hradec Králové stále prohrává s Teplicemi 0-1. Teď centr z pravé strany, který tam proletěl, ale nakonec se zmocnil míče kapitán Ladislav Takáč a na chvilku ubránil tuhletu situaci. Říkám na chvilku, protože balon mají zase východočeši. Teď ale Van Buren nedokázal zpracovat a hosté zkusili rychlý protiútok. Nicméně Filip Čihák teď s Uhrinčatěm dobře zařadili zpátečku včas a ubránili rozběhnutého Tomáše Zlatohlávka, 26-letého útočníka, který naskočil do hry před 4 minutami a bude se snažit tedy o něco ofenzivního, co by chtěl předvést. Zatím se v této sezóně prosadil jednou, ale rozhodně má věcí ambice. Teď tady byla šance, Trubač pálil po zemi prudkou ránu, ale byl tam dobrý blok, který postavil na poslední chvíli Vientýs a od jeho nohy se míč odrazil zpátky před velké vápno. Hradeští jak útočí do plných, tak to mají hodně obtížné. Tepličtí teď velice dobře vykrývají prostory, zbíhají si zpátky dozadu se svými hráči, tak jak to má být, kdo koho hlídá, je to velmi pečlivé a východočeši tedy to zkoušejí na novo a na novo. Teď Filip Čihák na ose, už je za půlícím kruhem a zkouší to teď rozehrávkou po pravé straně. Tam si řekl pohybem a náběhem do pokutového území opas Tom Solončík, ale pár centimetrů mu chybělo, aby míč zpracoval ještě před brankovou čárou, tak to balon vyletěl ven a bude se rozehrávat od teplické branky ve chvíli, kdy nám už probíhá 61. minuta utkání a Teplice stále vedou. Hradci Králové 1-0. Vedou tady od 43. minuty, kdy se trefil tedy půlkrab pěknou tyčí. Potom se na začátku druhého poločasu radovali hosté po druhé, ovšem tato branka už neprošla, nebyla uznána, jelikož tam byl v té situaci Kozák v offsideovém postavení. Teď nedovolený zákrok ze strany domácího hráče, takže Tepličtí budou rozehrávat už na polovině soupeře. Robert Jukl se tam zvedá z trávníku, už je na dvou a je v pořádku, takže bude pokračovat dál. A teď už se také hradečtí zaobírají tím, jak pokrýt své protivníky před pokutou startovým územím. No, moc pečlivý být v tuhletu chvíli nemuseli, protože Jukl poslal druhý oblouček za tenhle mixovaný vál a balon jenom proletěl vysoko nad fotbalisty až do rukavic gólmana Adama Zadražila. Zadražil rozehrál, teď zkouší výzvu na Van Birena Čvančara, byla to krásná křížná rozehrávka vzduchem. Van Biren zpracoval u rohového praporku, další pas do pokutového území, tam byl droboučký Vlkanová, který se dostal k hlavičce, protože ten balón letěl až na tu vzdálenější tyč, kam si seběhl, hlavičkoval zpátky před branku, ale do cesty se mu tam postavil jeden z teplických fotbalistů, myslím si, že to byl Matěj Reznič, který se vrátil právě s Vlkanovou dozadu bránit a od něj balón skončil za brankovou čárou, je z toho rohový kop v 63. minutě, Trubáč jeho centr, tam byl Mick van Biren, ale nedokázal vyskočit tak vysoko, aby hlavičkoval tu přední části hlavy, takhle mu balón dosedl na temeno a odrazil se nějaké 3 metry nad břevno teplické branky, od které se teď tedy bude rozehrávat. Hradečtí fotbalisté jsou v tomto utkání, nebo byli podle odborníků favoritem, ale Teplice tady hrají velice dobře, velice účinně. Skvělá obrana, možná dochází k větší pečlivosti i proto, že Severočeši poměrně často inkasovali zatím v průběhu nové sezony. Jsou na druhou stranu ale také produktivní. No a co se týče postavení v tabulce, tak oba týmy dělí jeden jediný bod. Znamenalo by to tedy, že Teplice by se dostaly před Hradec Králové, pokud by odvezly 3 body z východu Čech. Ale ještě je daleko k tomu, abychom predikovali, protože půl hodinka zhruba před hráči obou týmů, teď takový na Čech hraný balón z kopačky Vlkanovi za obranu Teplic. Čvančara tam běžel, seč mohl, zkusil i sklus, aby na ten balón dosáhl, ale jak je dlouhý, tak tady byl docela krátký. Nepovedlo se mu to, Teplice rozehrávají, zatím kombinují na vlastní půlce Vientis, ten už to mění, zkoušel dlouhý nákop dopředu doleva, ale bylo to jen k nohám Adama Vlkanovi, který rychle zpracoval. Tom Slončík teď se vydal s míčem do osy, do středu hřiště. Dancák se mu tam nabídl, byl od něj pár metrů, tak udělal pohyb pro přihrávku, ale před Dancákem zase tam byl připravený Robert Jukl, aby ho bránil, a na levé straně tam je další souboj jeden na jednoho. Mick van Biren dokonce má proti sobě 2 hráče Teplic a tak předává pod sebe. Trubačova rozehrávka byla stečovaná, ještě před velkým vápnem se snaží zpracovat Jakub Uhrinčat, možná by i chtěl vypálit, ale tomu nedovolil auta, velmi dobře se s ním vrátil i z těch ofenzivnějších pozic dozadu a dobrá hra teplického drobného útočníka směrem dozadu. Hradečtí ale zkoušejí další aktivitu. Tentokrát středem, kde je Filip Čihák a Valenta. Valenta kolem auty a bránícího Marečka dokázal ten míč poslat a prostrčit na spoluhráče z pravé strany Vlkanova, ale centr se mu vůbec nepovedl. Byl hodně vysoký, hodně daleký, jenom vyplachtil ze hřiště do zhruba třetí řady v ochozech u rohového praporku. Z tohoto tedy žádné nebezpečí neplynulo pro teplickou defenzivu a už rozehrává nakrátko od branky Trmál. Teď to tepličtí vezmou po pravé straně, kde je připraven Jakub Jakubko, 22-letý slovenský reprezentant do 21 let. Loni v srpnu přestoupil z Košic na sever Čech. Hradeští ale rychle získali zase balón, má ho Dancák, ale teď se Van Birenovi to přiťuknutí z jedničky vůbec nepovedlo. Přihrál naopak soupeři, auta teď stíhá balón u postraní čáry, je tam úplně sám, má prostor, už proti němu vystoupil Čech a tam byl podél Čecha míč posunutý před branku, kde běžel ve velkém sprintu jeden z teplických fotbalistů. Byl to konkrétně Tomáš Zlatohlávek, ale spolu s ním také sprintoval po jeho boku František Čech a ten byl o chloupek u toho míče rychleji, aby ho nejenom odkopl od soupeřových kopaček, ale ještě ho trefil, takže se odkopává od hradecké branky v 67. minutě, kdy Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. To stále platí od konce prvního poločasu, teď Dancák. Krásná jemná přihrávka vzduchem na Toma Slončíka. Tom Slončík soubu jeden na jednoho udržel balón, předává ho pod sebe na Valentu. Matěj Valenta zase ale volí rozehrávku dozadu, protože směrem dopředu je tam hodně plno, tak pravděpodobně dojde na nějaký ten centr z jedné nebo z druhé strany. Tom Slončík zatím neví, co s balónem. Navedl si ho trochu víc do středu, potom zase zatáhl zpátky a dal ho k postraní čáře Vlkanovovi. Trenér David Horejš, trenér Hradce, už je u postraní čáry a diriguje ze svého území své svěřence. Teď Mick van Buren, jeho uvolnění klasická. Klička doprava, ale když zkoušel tu druhou, tak tam už byla jemná teč, balon se mu rozskákal, už nebyl sto na to reagovat, aby třeba zakončil. Teď Sklus, tohle bude na žlutou, je to tak. Matěj Valenta, domácí fotbalista, vidí tedy žlutou kartu za zákrok, kdy ve Skluzu trefil Čermáka a nedovolil mu tak pokračovat směrem dopředu, bylo to ještě na vlastní polovině, takže žlutá karta zaslouženě, myslím si, že na červenou tohle to nebylo. Rozhodně, mezi tím se nám chystá další střídání a to na obou stranách. Vidím tady Bílka v teplickém dresu, který půjde do hry a místo něj, nebo půjde místo Daniela Marečka. Ano, Daniel Mareček se tedy rozbíhá ven z hřiště, pro něj utkání končí, naopak si zahraje na pár desítek minut, konkrétně nějakých 25, tedy Bílek. No a ta také trenér domácího celku David Horejš dává pokyn, aby se střídalo. Utkání končí pro Micka van Burena a Samuela Dancáka. No a do hry jde Žolík, Hradce Králové, mladíčký Umar. A spolu s ním také Fernandes.
1: Zatím se ale nehraje, toho můžeme využít k tomu, abychom zase přinesli aktuality z toho, co se děje momentálně v Bulharsku. Na mistrovství Evropy v boxu se totiž dnes v Sofii stala třetí českou čtvrtfinalistkou Lenka Bernardová, ta boxuje v kategorii do 54 kg. Měla za sebou vyrovnaný souboj a těsně 3-2 porazila bulharskou soupeřku Venelinu Poptolevovou. Bernardová je, musíme připomenout, stříbrnou medailistkou z předminulého šampionátu v Budvě. Tam v roce 2022 soutěžila, ale v té těžší váze do 60 kg. O postup do semifinále, který by znamenal už jistotu ceného kovu, se reprezentantka, která je teď 25 let, utká ve středu s Angličankou Lauren McKeeovou. Musíme také připomenout, že ano, že je třetí čtvrtfinalistkou. Také se do dalších bojů dostali Monika Langerová, ta boxuje v kategorii do 75 kg, Stella Blažková do 80, obě do svých druhých zápasů na šampionátu nastoupí v úterý a na Radiožurnálu Sport o tom uslyšíte. Zpátky na fotbal, jdeme do Hradce Králové, tam hrají Teplice a je u toho Tomáš Borovec.
0: 70. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1. Teď posiluje ofenzivní řady, protože před pár desítkami vteřin vstoupil na hřiště Umar, který už několikrát předvedl i přes svůj mladý věk, jemu teprve 19, že umí být zabijákem. A co teď ale pozor, rychlý teplický protiútok je tady těsně před golmanem. Nakonec byl Marcel Čermák zablokovaný Trubačem, který na poslední chvíli mu tam vložil nohu. Ale po delší době teď Tepličtí zahrozili. Hradečtí rozehrávají směrem dopředu. Čvančera padá po souboji s jedním z teplických hráčů, ale hlavní arbitr tohoto utkání Antonín Bohata ukazuje jednoznačně ukazováčkem do strany. Ne, tohle nebylo nic nedovoleného, tohle to pískat jako faul nebudu. Nicméně tepličtí fotbalisté mezi tím jenom odkopli míč na polovinu soupeře. Tak to jsou Východočeši, kteří půjdou dopředu. A na levé straně rozehrává František Čech Trubáč. Trubáč vrací Čechovi, stále ještě na polovině Hradce Králové. Na ose je tam Filip Čihák, proti němu auta a také je tam aktivní Tomáš Zlatohlávek, oba dva čerství fotbalisté severočeského týmu, takže mají dostatek sil na to, aby napadali rozehrávku Hradce Králové. Ta teď jde přes Adama Vlkanovu v pochutovém území. Už je Umar, otáčí se, kde má balon, ten mu odskočil od nohy a potom ho nekompromisně Vientis odpadl. válil do autu, takže v hazování pro hradecký tým. 72. minuta zápasu. Hradec Králové Teplice 0-1, zase se probouzí fanoušci v hledišti, aby pod tleskem a skandováním ještě více umocnili tu aktivitu domácího týmu. František Čech už je před velkým vápnem. Má tam po levé ruce Slončíka, jeho zakroucený centr do vápna. Tam si nabíhal Valenta, ale byl tam také připraven jeden z odstujících fotbalistů, aby před ním odhlavičkoval míč na další autové vhazování. Tom Slončík přebírá přihrávku od Trubače. Slončík zasekává před Zlatohlávkem. Zatím neví, jak ho obelstít, a tak si míč posouvá z levé na pravou. Potom ho dal nakonec pod sebe na Trubače, který předal Čihákovi. Že se odehrává zatím poměrně daleko od velkého vápna teplického týmu. Hradečtí točí tu rozehrávku zleva doprava a zase zpátky. Tentokrát na pravé straně je tam připravený Netu. Netu přebral od Valenty. Valenta teď vybízí Vlkanovu, ten už je u rohového praporku. Vrací mu Valenta centr do pokutového území, ale zatím se z toho nic neděje. A další pokus zablokovaný. 73. minuta zápasu. Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-1, útočí do plných a zatím se marně snaží Východočeši alespoň o to vyrovnání. Takže z Malšovické arény, kde je to 0-0, Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu, takže 73. minuta. Teplice vedou v Hradci Králové 1-0 a teď se trochu Severočeši sami zahnali na vlastní polovinu. Málem z toho těžil Umar, který tam sprintoval, ale ještě chviličku před ním dokázal Dalibor Večerka s Kluzem ten balon odehrát do autu a tady bude tedy připraven na vlastní polovině vhazovat Uhrinčák. Je tam také Adam Vlkanová, ten přebírá balón, ale zatím nemá komu, ještě ani nedostal pokyn, takže čekal na chviličku, teď už hodil míč dozadu. Michal Bílek za předchozí zákrok dostal žlutou kartu, tak drobná tedy taková nepříliš příjemná odměna pro hráče teplického týmu, i když ta žlutá se k jejich dresu poměrně hodí. Teď se ale hodí to, že Východočeši mají trochu více prostoru na pravé straně. Valenta teď posouvá Adam Vlkanova, tam číhal v pokutovém území úplně sám, ale ten míč k němu neprošel. Výborně Matěj Ryznič, nejenom směrem dopředu, ale také jeho defenzivní práce je v dnešním utkání velmi povedená. Další důrazné souboje mezi Uhrinčatem a Ryzničem, úspěšnější pro hráče Teplic, ale Severočeši jenom odkopávají na polovinu soupeře, takže Hradec se tlačí dopředu a zatím má stále dost času. 75. minuta. Čihák za podpory hlasivek a potlesku fanoušků z hlediště teď hledá své spoluhráče. Umar si do té spolupráce přiběhl zpátky dozadu, teď se do toho zapojil Valenta. Rozběhnutý byl Netu, který ale má proti sobě Čermáka, nedokázal Netu přesně rozehrát. Zase Tepličí, jakmile se dostávají na balon, tak odkopávají směrem dopředu, ale teď tam sprintuje Auta. Auta je hodně rychlý, Filip Čihák si má plné ruce práce, nakonec Autovi, ale ten balon odskočil od kolena. Čihák mu ho ještě možná vypíchnul, ale no, tak tohle po delší době zase vypadalo trochu nebezpečně na straně Východu Čechů, co se týče tedy vlastního pokutového území, kam se vřítil rychlonohý John Auta, 20-letý Nigeriec. Už to vypadalo, že se dostává před Filipa Čiháka, ale ten má dlouhé nohy a ještě špičkou dokázal ten míč posunout trochu dál od kopaček soupeře a potom ještě dát pryč na autové vhazování. Jakubko už přebírá přihrávku, dává na Vientise. Vientis má vedle sebe ve středovém kruhu Večerku. Večerka teď dokázal balón vyvést mezi Umarem a Slončíkem. Večerka to zkusil sám z levé strany z rohu velkého vápna a rána byla prudká, ale byla také hodně nepřesná. Míč prosvištěl nějakých 5 metrů nad břevnem a hradečtí už rychle berou balón, aby rozehrávali směrem dopředu. František Čech na levé straně. Zatím kombinuje s Filipem Čihákem po této stoperské ose ve středu hřiště. Tam byl sražen Čvančara nedovoleným způsobem. Tohle to už Robertovi Juklovi neprošlo, takže je tady rozehrávka pro Hradecké. a Tom Slončík. Tentokrát to zkouší zleva. Zasekává si na pravou nohu, za ním byl připravený Auta a po něm Umar. Ten si také teď šel pro balón přes předpokutové území Valenta. Je tam plno, je tam dobrá defenziva, dobrá obrana práce teplického celku, který teď velmi poctivě stráží ten prostor kolem svého velkého vápna. Z levé strany se tam snaží probít dvojice Trubač Slončík neúspěšně, protože se tam od radosti ten balón odrazil do Autu, takže v úzovkách pouze Autové vhazování pro východu Čechy. 77. minuta, Hradec Králové, Teplice 0-1, teď ztráta balónu a je tady sprint, rychlý protiútok, Michal Bílek ale nebyl tak rychlý jako Auta, dosprintoval ho Filip Čihák, který dokázal na těch 20 metrech docvaknout soupeře, který měl tak 3-metrový náskok, a balón mu utkopnout, sice potom ukopnutí a vzájemném kontaktu se Bílek položil na zem, možná byl i trochu sražen, ale rozhodčí, který byl hodně blízko, hned ukazoval, tohle to nebyl nedovolený zákrok, tohle byla naprosto čistá, precizní defenziva. No ale samozřejmě, Tepličtí budou sázet na tuhletu kartu. Hrát co nejpečlivěji do obrany. Teď je tady Umar! Umar se dostal hlavičkou nad soupeře a už to vypadalo, že posílá tu hlavu do prázdné branky, ale ještě se tam, myslím si, Jukl vyšvihl nahoru, ne, možná to byl Vientis, který ještě protečoval, a navíc se teď ukazuje, že byl Umar v offsideovém postavení. No ale teď zase trošku zahořelo v defenzivě Teplic, nebo byla tady nějaká ta naděje vyzrát na obranu soupeře z pohledu hradeckých, ale nakonec se nic nepovedlo vyčarovat. Čermák střídá v hostujícím dresu a do hry jde Josef Švanda.
1: Zatím stále marné je dobývání otroků teplických hradeb. Hradec Králové stále prohrává 10 minut před koncem 0-1 s Teplicemi. Dnes se hrají také zápasy druhé nejvyšší soutěže. Žižkov už dopoledne porazil Třinec 3-0. Kladno míří za výhrou nad Příbramí, i když už to zdaleka není tak jednoznačné. V 660. minutě Kladno vedlo 2-0, teď už je to 2-1. No a před malou chvílí rozehrál své utkání také Baník Ostrava B proti Ústí nad Labem. 8. minuta, zatím bez branek. No a jeden konečný výsledek hlásíme také z italské série A. Fotbalisté vicemistrovské Neapole utrpěli v italské lize další ztrátu. V 5. kole neudrželi vedení na hřišti Fiorentiny. Nechali si dát branku na 1-1 a přesně tímhle výsledkem zápas také končil a proto patří Neapoli po 5 kolech až 9. místo. Vracíme se zpátky na fotbal.
3: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Od 15 hodin začínají zápasy mezi Jabloncem a Zlínem a Olomoucí a Spartou. Budeme je střídat na Radiožurnálu Sport. Zatím ale naše vysílání patří jednomu jedinému utkání. Je to zápas Hradec Králové Teplice, který sleduje Tomáš Borovec.
0: 80. minuta utkání, Hradec Králové Teplice 0-1 a hradečtí zatím marně buší do dobře organizované obrany hostujícího týmu. Teď se na chvíli Tepličtí dostali na opačnou stranu hřiště, hradečtí už ale mají míč zase pod kontrolou a Adam Zadražil levou nohou vykopává směrem dopředu, tam byl Čvančara zalehnutý ve vzdušném souboji, nebo lépe řečeno po něm od Jakuba Jakubka, rozhodčí ale ukazoval, že tohle nebyl nedovolený zákrok. Čvančara si na chvilku pohověl na trávníku, teď už ale se zvedá, samozřejmě je potřeba podpořit hru směrem dopředu a to se od Čvančary rozhodně očekává, pokud je tedy sto pokračovat. A vypadá to, že je Tom Slončík, mezi tím přihrává na osu hřiště, kde je Uhrinčať. Uhrinčať si vyžaduje gestem nějaký pohyb od spoluhráčů do volného prostoru, kam předat přihrávku. Teď si vybral Neta. Neto má teď před sebou trochu prostoru, posouvá míč na levou stranu, Trubač mu vrací z první před velké vápno z té levé strany. 81. minuta, centr do pokutového území, přetažený tam je. Dobrá střela Adama Vlkanovi, ano, vypadá to, že on tam byl zase vzadu a teď ukazuje rozhodčímu, že tam byla teč, nicméně to vypadá, že protesty budou k ničemu, no, dá se říct ještě víc, protože Adam Vlkanová za tohleto svou vehementnost uviděl žlutou kartu, protože rozhodčímu se vůbec nelíbila jeho verbální aktivita směrem k němu, takže Vlčák, jak se přezdívá této dlouholeté opoře, odchovanci hradeckého hokeje, se teď zase poslušně zatáhl zpátky na svou pozici a mezi tím Teplice rozehrávají od vlastní branky. Matouš Trmal dlouhý nákop na polovinu soupeře. Tam se balonu zmocnil netu, hned se snažil vyzvat Umara, který se rozběhl směrem dopředu, ale ten pas byl příliš prudký, příliš dlouhý a letěl až k brankáři Trmalovi. Ten už rozehrál, Tepličtí teď to zkoušejí z té pravé strany. Tam byl Radosta po souboji s Františkem Čechem na zemi, ale zase to bylo všechno v pořádku a že východočeši pokračují. Přenášejí hru na pravou stranu, kde je připravený Uhrenčať ve dvojici s Vlkanovou. Vlkanová vybíhá do středu hřiště a nakonec vrací Čihákovi, který má po levé straně Františka Čecha. Čihák a netu si vrátili z první balón. Čihák teď zkouší vyzvat Čvančaru, ale zase to byl centr za obranu, který postrádal přesnost. Přece jenom byl o něco rychlejší. Čvančara umí zrychlit velmi dobře, má dlouhé nohy, ale na tenhle míč nedosáhl v 83. minutě, tak další odkop od teplické branky. A trenér domácího týmu David Horejš už tady výrazněji gestikuluje ze svého prostoru, jak si představuje, aby jeho svěřenci kombinovali, jakým způsobem přelstít tu kvalitní obranu Teplic. Teď to zkouší na pravé straně Umar. Byl sražen Večerkou. Východočeši budou rozehrávat. Večerka také zůstal ležet a drží se tam za nohu. Tak to vypadá na nějaké ošetření. Hlavní arbitr to šel zkontrolovat, jak to vypadá. Zatím nedává pokyn, aby přišli lékaři. Nicméně je tam stále teplický hráč v tom klubku dalších fotbalistů na zemi, leží na boku a tohle to zatím využívá i domácí trenér, aby rozdal nějaké pokyny. Především teď halasil na Daniela Trubače, který z té levé strany velice často rozehrává akce východu Čechů, a Trubače šel směrem k Čvančarovi a také mu tam předává asi nějaká ta slova od trenéra východu Čechů. Mezitím už to vypadá, že byl Marcel Čermák, ano, byl to on, který tam ležel delší dobu na hřišti, teď už je ale na nohou a východočeši tedy pokračují. Umar dostal žlutou kartu, teď tedy v posledních minutách se hodně žlutí na hřišti. Trubáč si teď přiťukl s Čvančarou, Čvančara hlavičkou a ještě nohou se snažil zpracovat, ale od nohy se mu balón teď odrazil daleko od těla. Tepličtí odkopávají balón na polovinu soupeře. Adam Vlkanova se vrátil, přihrál Zadražilovi a brankář Hradce Králové viděl, že má před sebou osamoceného Filipa Čiháka, teď už na levé straně František Čech. Po pravé straně se mu nabídl do spolupráce netu. Je to hodně postupné, je to hodně doplný. Hradečtí si s tímhle ne a ne poradit. Je to tým, který je velice kvalitní z pohledu defenzivy a rychlých protiútoků, ale teď pozor, Čvančara se uvolnil, jeho zasekávačka, centr a tečovaná střela přímo nakonec do náruče gólmana Matouše Trmala. Po delší době tedy vypadalo něco nadějně z pohledu aktivity východu Čechů, ale bylo to, i když to bylo hodně ze strany, tak teď Čvančara ukázal své kvality. Tepličtí v zápětí zkusili rychlý protiútok, dlouhý nákop, ale už bylo na začátku jasné, že Matěj Radosta stojí v offsideu, takže rozhodčí na pomezí hned signalizoval, vrací tak balón na kopačky hráčů Hradce Králové. 86. minuta, čas plyne a Hradečtí se snaží dobývat na levé straně. František Čech, Čech moc nemá komu a tak posouvá k postraní čáře na Trubače. Trubač také vrací dozadu na Čiháka. Tom Slončík zase mezi třemi hráči, tam tančí s balónem, až ho ztratil. No, Tepličtí opravdu ukazují, jak mají vysokou kvalitu z pohledu defenzivy, z pohledu taktiky. Tohle to zvládají velice dobře. František Čech už teď rozehrává zase do levé strany. Slončík. Slončíka, proti němu Matěj Radosta. Slončík tak zasekává, po něm má míč na kopačce Filip Čihák, ale tu jeho rozehrávku teď nedokázal přebrat Jakub Uhrinčať. Balon mu podklouzl pod nohou a Utá je tady na levé straně. Výborně se ale vrátil netu, sebral mu balón a vyzval tak východu Čechy do protiútoku, do trochu otevřenější obrany. No jo, ale Čvančara teď byl zatažen za ruku na půlící čáře, to nemůže skončit jinak než žlutou kartou, takže tady je takový taktický faul ze strany Dalibora Večerky. Udělal to velice dobře v momentě, kdy se, nechci říct, schylovalo do protiútoku, do otevřené obrany, ale přece jenom toho místa tam bylo o něco více, než když Hradec tlačí do plných za tu poslední půl hodinu. Tak přišel tenhle ten taktický faul. Myslím si, za to rozhodně nebude teplický fotbalista pokárán. Uhrinčať u pravé postraní čáry centruje. Tyčka, no tak tohle to podcenil trochu golman Matouš Trmal. To vypadalo jako centra, ale ten míč se nesl nad teplickým golmanem za jeho záda. On souval, už nebyl v tom pohybu směrem zad schopen vyskočit a ten balon se odrazil od vzdálenější tyče. No tak to byla situace, která z ničeho nic mohla skončit vyrovnávacím gólem, ale nestalo se. Pouze branková konstrukce, teď tedy rohový kop centr do pokutového území, na dvakrát zpracovává balon Matouš Trmál, má ho ve své moci a hned rozehrává dopředu na Autu. Auta se dívá, kde má podporu od svých spoluhráčů, nebyla tam moc výrazná, tak zasekává, čeká na své parťáky, předal Jakubkovi, Jakubko vrací Autovi a Auta nebude asi nikam pospíchat. Tepličtí teď ale přece jenom viděli, našli tady Jakubkem mezírku. Jakubko dává gol. V 88. minutě naběhl z pravé strany do pokutového území, naznačil centr doleva a chytil na špek Adama Zadražila, který už se hnul právě pro ten centrovaný míč, ale Jakubko nakonec ten balón poslal právě do toho volného prostoru k bližší tyči hradecké branky. No není tohle úplně povedené utkání golmana Adama Zadražila. A Teplickým tedy v závěru toho utkání vyšel skvělým způsobem rychlý protiútok, kdy se Jakubko ukázal na tu uličku mezi obránce hradeckého týmu, přesně tam dostal míč a potom ošálil brankáře Zadražila svým manévrem a svou koncovkou. No tak to vypadá, že Teplice si odvezou z Hradce Králové všechny tři body, protože v tuto chvíli už nám probíhá 89. minuta zápasu. Teplice vedou v Hradci Králové 2-0. No a pokud se nepletu, tak Severočeši zvítězili na hradecké půdě naposledy v roce 2017, takže by to znamenalo výhru Teplic v Hradci po 9 letech. Ještě ale pojďme sledovat, co na to Hradečtí v závěrečných minutách tohoto utkání. Už běží ta 90. Auta se dokázal prodrat před pokutové území a Dam Vlkanova. Auta, je tady šance! To byl netu! Auta tam byl vedle něj, vypadalo to, že mu sebere balón, ale nakonec netu se tam dostal do pokutového území. Adam Vlkanová mu tam vrátil z první pod sebe balón, ale Fernandes netu nedokázal zakončit tak pohotově, tak dobře, jako před malou chvílí na druhé straně Jakubko. Takže Hradečtí stále prohrávají doma s Teplicemi 0-2. Za pár vteřinek skončí 90. minuta, ale Hradečtí pílí kupředu. Trubač na levé straně, u něj hbitý Šovanda, nenechal mu prostor, aby kolem něj přešel, takže Trubač rozehrál na Filipa Čiháka. A budou se nastavovat 4 minuty. Netu, Fernandes netu, přesná přihrávka na levou stranu na Slončíka. Slončík souboj jeden na jednoho, dává si míče na pravačku, postupuje před pokutové území středem, tam je netu, po něm Umar vrací na Uhrinčatě, ale ten byl zablokován Večerkou, který proti němu vystoupil, takže Adam Vlkanová, ke kterému se odrazil balón, teď ukazuje rukama, že moc nemá komu rozehrát, až je nakonec zasekl, měl tam Valentu, po pravé straně, ale zase Valenta musel jenom dozadu, protože dopředu nebylo kudy vést útok Hradce Králové. 91. minuta tohoto zápasu, Hradec Králové prohrává s Teplicemi 0-2, když v 88. minutě trefil krásný gól Jakub Jakubko. A ještě více tak zvýšil naděje teplických na tříbodový úspěch v tomto utkání. Pro 22-letého slovenského obránce je to první gól v teplickém dresu. Teď hradečtí ještě zkoušejí rychlý protiútok. Čvančara na levé straně. Čvančarovi se rozběhl podél postranní čáry Umar, kterého ale dokázal bravurně zakřižovat právě Jakubko, který přišel loni v srpnu do teplického týmu a dnes tedy se odměnil za to, že se dostal na hrací plochu v průběhu druhého poločasu tím nejlepším možným způsobem. Nejenom poctivou obranou, to se od něj samozřejmě předpokládá, ale dokázal tedy navýšit to jednogolové vedení Teplic v závěru tohoto utkání na rozdíl dvou branek. Teď jsme viděli faul ze strany teplického hráče, po kterém se sám zranil Adam Vlkanova. Tam stojí vedle, kontroluje tu situaci. A je to dnes velmi aktivní Matěj Ryznič. Možná to je i křeč, protože se tam teď drží za lítko, protahuje nohu, nakonec rozhodčí ukazuje, ať jde s lékaři za postranní čáru. Čas samozřejmě stále plyne, Adam Vlkanova se rychle běží pro balón, ještě tam sprintuje pro míč Tom Slončík, ne, tak v jeho případě to nebylo pro míč, ale pro lahev s pitím, kterou tam předával brankáři Trmalovi, tak to je docela sympatické, férové gesto a férově teď hradečtí také vrací míč do držení teplických fotbalistů, protože ti měli balón ve chvíli, kdy došlo k ošetření teplického hráče. Tak ještě se bude hrát něco málo přes minutu a uvidíme tedy odkop od branky. Matouš Trmal, teplický gólman, posílá míč na polovinu soupeře. Tepličtí teď drží balón a nepouštějí fotbalisty Hradce k míči. Naopak teď postupují směrem dopředu. Je tam takový dribling přes 4, přes 5 hráčů hradeckého týmu, kterým to zkusil jeden z teplických hráčů, myslím si, že to byl Tomáš Zlatohlávek, ale nakonec ho dokázala obrana Hradce Králové spacifikovat. Tak ještě půl minuta z té porce nastaveného času nad rámec 90 minut. Opravdu Hradci se to už hodně zkrátilo, ta šance na to, aby alespoň bodovali na domácím stadionu. Vypadá to, že po 9 zápasech v řadě, co se týče ligy, Hradec Králové doma prohraje. V minulých 9 utkáních Východočeši nestratili 3 body, po každé bodovali, ať už vyhráli nebo remizovali. Dnes to tedy ale vypadá, že odejdou s prázdnou. Naopak s plným vakem odjedou z východu Čech fotbalisté Teplic. V tuto chvíli už je to jasné. Teplice vyhrávají v Hradci Králové 2-0, když orámovali koncovky obou poločasů, protože v závěru první půle se tedy trefil půlkrab jemnou tečí, no a potom v závěru utkání v 88. minutě předvedl při své koncovce parádu Jakub Jakubko. Teplice tedy odváží 3 body poté, co v Hradci Králové vítězí 2-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: Děkujeme. První konečný výsledek dnešního dne v rámci šance ligy už si můžeme zapsat. Teplice, ty zvítězily, mají aktuálně 16 bodů a patří jim 5. příčka v tabulce šance ligy, ale jako jedny z mála na čele tabulky mají odehraný právě už ten dnešní 9. zápas. Stále ještě uvidíme, jak bude hrát Sigma Mladá Boleslav, případně třeba také takový Jablonec. No ale co rozhodně už Teplicím teď nikdo vzít nemůže, to je, že mají dobrou ofenzivu, a to je, když vezmeme v úvahu minulé sezony u Teplických, opravdu co říct. Teplice dali totiž 17 gólů, dnes tedy 16. a 17. No to znamená, že jsou, co se týče ofenzivy, druzí nejlepší v lize. Aktuálně svoji vlastní ligu v tomhle ohledu hraje pražská Slavia, ta dala branek už 23. Právě Slavia, ta bude hrát v 18 hodin ve šlágru tohoto kola proti Viktorii Plzeň na vlastním stadionu. V 18 hodin začíná přímý přenos, a to v podání Pavla Tilšara i našeho fotbalového experta Pavla Horváta. No a za malou chvíli se Zlín pokusí uhrát první body na velmi horké půdě, totiž na Střelnici v Jablonci. No a pražská Sparta, ta vyrazila do Olomouce. Oba tyhle zápasy začínají v 15 hodin. No a za chvíli na Radiožurnálu Sport začne také pořad s mikrofonem za fotbalem.
6: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
1: Ty v Bauhausu nevedeme.
0: A Auschus našel byste?
1: To vás zklamu, bohužel.
0: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
1: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
2: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Španěl Pedro Acosta se dočkal premiérového triumfu v královské třídě MotoGP ve velké ceně Rakouska. Díky němu slavila i domácí značka KTM. Co se týče té nižší kategorie Moto2, tak tam se zase zaradoval Filip Salač. Ten totiž startoval z pole position a i když spadnul na třetí místo, nakonec obsadil druhou příčku ve velké ceně ve Špilbergu. Nestačil už jen na suverénního Španěla Izána Guevaru, za kterým zaostal o 1,72 sekundy.
2: S mikrofonem za fotbalem.
3: Přesně tak, na radiožurnálu Sport ve 3 hodiny, což je 15, začíná pořád s mikrofonem za fotbalem. Známe už jeden konečný výsledek, co se týče fotbalové šance ligy. Teplice porazili na Hradec Králové na východě Čech 2-0. Jestli pak se něco podobného podaří také pražské Spartě, o tom se přesvědčíme právě teď. Začínají totiž 2 utkání, jednak Jablonec Zlín a právě potom také Sigma Olomouc Sparta Praha. Tenhle zápas sleduje Adam Kodet.
4: Půl minutka hry za námi, zatím se nic tady podstatného nestalo. Sparta rozehrává ze své poloviny. Rineš nakopává směrem na Singateha, který nahradil Alcocera, který do tohoto utkání nemůže nastoupit kvůli kartám. Možná se očekávalo, že místo něj bude v sestavě Matěj Jurásek, ale trenér Brian Piske se rozhodl takto, takže to je jedna ze dvou změn oproti tomu čtvrtečnímu utkání na hřišti Aradatu, ale teď pozor na Berana, který se po ose hřiště prosmíkl kolem dvou bránících hráčů, nabral rychlost, dostal se před ně, ale potom mu přece jenom balon utekl a dokutál se až k brankáři Jakubu Surovčíkovi, který trošku byl pod tlakem tím, že tam ještě dobíhal právě Beran, kterému předtím ten balon utekl, takže nakopl ten balon trošku nepřesně přímo do autu, který už Sila z pravé strany velmi rychle rozehrál. Minuta 15 za námi. Stav mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha 0-0. Leo Borges, jakožto levý wingback Sigmy, se teď stav mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha 0-0. Leo Borges, jakožto levý wingback Sigmy, se teď ocitl na chvíli skoro na hrotu útoku. No a jak se k němu stává?

0: Henk se naráží u levé postraní čáry s Borgesem, tomu balon utekl do zámezí, ale ještě předtím tam signalizoval Lurwink a rozhodně teď ještě dál signalizuje, protože leží na zemi, že byl přišlápnutý hráčem, který se s ním vracel, kterým byl Pavel Kadeřábek. Ale rozhodčí, no nakonec ano, myslel jsem si, že to bude out, ale nakonec se k té situaci vrátili a odpískali Kadeřábkovi faul na Lurwinka, který už se přesouvá do pokutové území.
1: Nejenom zápas na Andrově stadionu mezi Olomoucí a Spartou budeme sledovat. Teď po 15. hodině hraje se také na Jablonecké Střelnici domácí hostí. Zatím Zlín, který nemá ani jeden bod, sleduje to Pavel Petr.
2: No ale teď se Zlínci k těm bodům přiblížili, třetí minuta a vedou na Jablonecké Střelnici 1-0. Centr z levé strany, ještě tam byla první akce, kterou měl Pišuja, ale poté už se k míči dostal k odraženému balonu Šmiga a z nějakých 5 metrů otevřel skóre střelou do opuštěné části domácí branky. Tak to je pro Jablonecké tedy šok ve třetí minutě, je to tedy vedení 0-1 pro hostující tým, prosadil se Šmiga, prosadil se zblízka. No a Jablonec tedy prohrává hned v zárodku tohoto utkání, v jeho začátku 0-1. Čtvrtá minuta utkání, no a potvrzen ten gól hlavním rozhodčím, kterým je Pavel Orel, potvrdil to. A tak hra pokračuje tedy za nepříznivou stavu a pro domácí jejich první šanci mohl mít Chramosta, jenže do toho útoku asi pomohl rukou a tak byl záhy ten jeho průnik potrestán. A my půjdeme na Radiožurnál.
1: Než se odbyde tenhle společný vstup pro Radiožurnál, máme čas, abychom vás zase informovali o tom, že se hrají také ostatní evropské soutěže, zejména v anglické lize, tam to bude docela zajímavé. Čtvrtá minuta je dohrána v utkání Bournemouth-Liverpool, zatím bez branek, ale to samé platí i o dalších dvou zápasech, které se teď hrají, Leeds a Crystal Palace a Manchester City-Sunderland. Co se týče druhé nejvyšší české soutěže, Kladno stále ještě v nastavení vede těsným rozdílem nad Příbram 2-1. No a rezerva Baníku Ostrava v 35. minutě vzdorovala až do posud Ústí nad Labem. To ale právě před malou chvílí dalo branku. My se vracíme zpátky na fotbalovou šanceligu do nejvyšší soutěže v Česku a jdeme do Olomouce, kde hraje pražská Sparta a kde je Adam Kodet.
0: Vyvarovat. Stav je 0-0, to je jasné. Není teď úplně jasné, jaký je čas, protože tady Andrův stadion je zahalený do takového modrobílého dýmu, protože fanoušci Sigmy Olomouc si docela užívají tenhle zápas. Už měli takové dvě velké prezentace, jednu plachtu přes celý svůj sektor. Před malou chvílí takové igelitové plachty v klubových barvách, které signalizovaly nebo znázorňovaly letopočet 1928 založení klubu a potom zapálili bílé a modré dýmovnice, takže rozhodčí Karel Rouček na chvíli přerušil tohle utkání, zhruba řekl bych někde teď v 6. minutě odhadem, protože opravdu není vidět ani na tu světelnou tabuli, ani na jednu, ani na druhou. Ta druhá už se teď trošku ukázala, tam svítí 5, takže by to měla být 6. minuta. Za chvíli se ale doufejme, ten dým rozptýlí a bude se dále hrát na Andrově stadionu za stavu 0-0 mezi Sigmou a Spartou.
1: 0-0 a přílišný smog na to, aby světelné podmínky dávaly prostor pro to, aby se hrálo. Snad je to jinačí na Jablonecké Střelnici. Tam hraje fotbalový Zlín a překvapivě ještě před chvílí vedl. Jak to s ním vypadá dál, komentuje Pavel Petr.
2: Nejen před chvílí, ale i v tuto chvíli Zlínčtí je vedení a trenérem Pavlem Hovtychem vedou 1-0, 7. minuta tohoto utkání. No a Jablonečtí se zatím nedokázali zaměřit na to, že by přispěchali s nějakou odpovědí, možná je ten gól zaskočil. Každopádně byla to rána z čistého nebe pro domácí tým, no a velká radost také na hrací ploše, pochopitelně v případě zlínských fotbalistů, ne už tak v sektoru hostí, protože v něm je pouze jeden jediný fanoušek, který se tam odvážil přijít a přijel tedy pozbudit zlínské fotbalisty na Střelnici. Další šanci, do které se dostal Šmiga, ten pálil a našel připraveného Hanuše, ale Zlínčtí jsou tady znovu, je to tady připravený Štefan, ale dál než pokud území se nedostal. Jablonečtí mají a problémy s ním, aby se dostali na polovinu soupeře a tak budou čelit do dalšímu útoku ze strany hostujícího celku. Byl tam Černín, který posílá míč na prvou stranu. Jablonecká obrana si pro tuto chvíli poradila, ale stejně to bude nakonec autové vhazování pro hosty ze Zlína. 8. minuta utkání, Jablonec Zlín 0-1. Další

0: Se zlínských fotbalistů může pokračovat přes pravou stranu hřiště, kde byl Štefan připravený, no a poté se dopustil útočného faulu. To znamená, že z hloubě vlastní pole budou rozehrávat domácí přímý kop. Je to Pavlovič, který přihrává na Hanuše. Bývalo zvykem v ligových zápasech, že na domácí straně bývá v brance Mihelak, ten je ale zraněný od zápasu s Baníkem Ostrava a tak znovu pochopitelně dostává příležitost jednička mezi tyčemi a tou je Hanuš. Domácí pak postrádají v sestavě také Tekijaškio, který je podle sdělení vedoucího týmu Jana Kroba zápolí s chřipkou. Rozehrávka od zlínské branky dostává v tuto chvíli nemá důvod pospíchat, protože i na konci 8. minuty jeho tým vede na jablonecké střelnici 1-0.
1: My se samozřejmě zase vrátíme na jablonecký stadion. Ale v Olomouci už se znovu hraje. Hraje tam pražská Sparta, sleduje to Adam Kodet.
2: 8 minut teď přesně je odehráno, i když poslední nějaké 3 minuty se nehrálo. Teď už se hraje. Bylo to kvůli tomu, že tady byla zapálená pyrotechnika. Hraje teď Sparta a balón od Macka míří z autu přímo do vápna. Poskákal tam přes několik hlav, ale nakonec toho nebylo zakončení Pražanů. Takže brankář Jan Koutný nadále čeká na zákrok. Je to pořád 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha. Sparta si teď zopakuje autové vazování, ale za prvé z levé strany a za druhé z mnohem větší vzdálenosti, takže odsud rozhodně Rineš nemohl házet aut přímo do pokutové území, také to neudělal. Sparta rychle přenesla hru přes šíři hřiště znovu doprava na Mercáda. Mercado se bude snažit obejít Borgese, nakonec zvolil jenom přihrávku dozadu na Kadeřábka. Ten kombinuje s Mackem a Macek zase vrací Mercádovi, ten bude chtít jeden na jednoho přejít přes Borgese, ale ten mu to vůbec neumožnil. Navíc do toho všeho ještě zapojil David Tkáč, který Mercádovi balon odebral, jenomže Beran ho nevyvezl a Macek se s ním otočil, předává Karabcovi. Karabec dává ještě doprava, už do vápna na Mercáda. Mercáda prodlužuje na Kadeřábka. Kadeřábek centruje a Singatek hlavičkuje. Nakonec ale hlavička zablokovaná Abdullahi Silou. No a nakonec Rineš, který už jenom tak znouze z dálky, tak takovým halfvolejem trefil balón. Tak ten se snesl zajímavým obloučkem a trefil horní tyčku. Vypadalo to, že Koutný nebude muset zasahovat, nakonec ani nemusel, ale zasáhla za něj branková konstrukce, protože ten balón letěl vysoko, ale také se velmi rychle snesl zpátky dolů. Zajímavá rána, taková opravdu znouze už od Rineše, už to vypadalo ztracené pro Spartu, ale klidně z toho mohla být branka, nakonec nebyla. Takže v polovině 10. minuty je to nadále 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Spartou. Koutný už si teď oddechl a rozehrával dlouhým balónem dopředu na Ahmada Galiho, který si vpravo nabíhal na tenhle míč, jenomže byl v postavení mimo hru, které bylo už odmávané, odpískané a Sparta může rozehrát. Tkáč teď, i když nestihl Kadeřábkovi odehrát balón, tak opravdu takovým hokejovým skoro bodičkem zase nenechal Kadeřábkovi nic zadarmo, ale zadarmo teď nenechává nic Silovi ani Singatech, který přešel a tečovaná rána nakonec skončí v zámezí. Koutný nemusel zasahovat, šel do zákroku, proletěl se, ale nakonec jeden z bránících hráčů, myslím, že to byl Lurving, zastavil tu Singatechovou ránu. Vypadá to, že Ebrima Singatech potom, co se vrátil do základní sestavy, je při chuti, když nahradil vykartovaného Kosera. No a je z toho teď rohový kop pro Spartu v polovině 11. minuty za stavu 0-0. Do zahrávky se ujme Karabec. Teď mu ale asistent rozhodčího říká, že si musí dát ten balón alespoň tak, aby se jemně dotýkal té kruhové výseče. No, takže Karabec se o pár centimetrů musel vrátit, ale teď už zdvihá pravou ruku a svou levačkou posílá balón někam do středu pokutového území, kam si naskakoval Gudal. Ale také tam byl připravený Matuš Malý, který s ním svedl souboj a poté také padl k zemi, takže se tam asi nějak bolestivě srazil s Gudálem a vypadá to, že bude třeba ošetření. Také to už signalizuje Karel Rouček a směrem k Matuši Malému vybíhají oba dva.
1: Chvíli se hrát nebude, 10 minut máme odehráno v utkání Olomouc-Sparta zatím bez branek. Máme ale také aktuality z anglické druhé nejvyšší soutěže a bohužel pro českého fotbalového fanouška úplně příznivé nejsou. Obránce Ladislav Krejčí totiž nenastoupil v dnešním závěrečném utkání Wolverhamptonu před reprezentační pauzou druhé anglické ligy proti West Bromwichi a je to nejspíš kvůli zranění, aspoň podle neoficiálních informací ze sociálních sítí. by měl mít kapitán národního týmu týden před startem Ligy národů. Potíže s lýtkem ještě nebudeme říkat, že je to definitivní a potvrzená informace, ale vypadá to neslavně pro roli kapitána. Konec konců hned zítra se na reprezentačním srazu bude řešit to, kdo si navlékne v těch následujících čtyřech utkáních Ligy národů kapitánskou pásku na paži. Je velmi pravděpodobné tedy, že Ladislav Krejčí ten to tedy nebude. Ještě jedny zprávy z ostrovů, hraje se tam také nejvyšší soutěž Premier League. Manchester City vede ve 12. minutě nad Sunderlandem 1-0. Radiožurnál Sport. Co se týče šance národní ligy, druhé nejvyšší české soutěže, Kladno nakonec neudrželo vedení nad Příbramí, ta srovnala v poslední akci zápasu, takže konečný výsledek 2-2 a ostravské Bčko na konci prvního poločasu stále prohrává s Ústím nad Labem 0-1. Vracíme se na nejvyšší trávníky, tedy na trávníky nejvyšší soutěže. Teďka jdeme do Jablonce, kde hraje Zlín a kde je Pavel Petr.
0: 13. minuta utkání končí 0-1, prohrávají Jablonečtí a teď čelí dalšímu útoku. Šmiga, autor té první branky, je 100% při chuti, už je před pokutovým územím, nakonec ale neprobil přímo právě do něj, aby mohl znovu zakončit za potlesku do tribuna. Míč získali jablonečtí fotbalisté, kteří si ale zatím s tou obranou v případě Zlína nevědí rady a ještě prakticky neohrozili. Brankáři dostala dosavadním průběhu tohoto duelu a to už se hraje 14. minuta. Je tam další z hráčů hostujícího týmu, konkrétně Štefan, který zavezl míč na polovinu soupeře, tam ho ale odevzdal a tak dává příležitost také jabloneckým fotbalistům, aby se znovu nadechli k dobývání zlínské obrany. Kromě Šmigy prakticky všichni hráči se věnují a tomu v případě zlínského týmu, aby dobře bránili. Pro další faul si teď chtěl dojít holý, ale rozhodčí to viděl jinak. Ale pokračuje se ve hře a pokračuje se tak, že míč má domácí Sedláček. Na levé straně hřiště už by to měl být Al, který převzal přihrávku, centruje do pokutového území, náběh domácích hráčů, ale nikdo z nich se k zakončení nedostal. Tak až z poloviny hřiště musí rozehrávat a znovu se pokusit toto adresovat přihrávku k pokutovému území. Teď to byl Čantorišvili, před ním Novák, no a nakonec to bude rohový kop, který budou zahrávat domácí fotbalisté. 15. minuta utkání, Jablonec Zlín 0-1. Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport. Vracíme se zpátky do Olomouce, tam hraje pražská Sparta a všechno tam sleduje Adam Kodet.
2: 15. minutě je to tedy nadále 0-0, no a i rozhodčí si myslí, že se ve Vápně nic nestalo, tedy ten souboj nebyl vyhodnocený jako faul a Spartě přiřkli rozhodčí balon zpět v podobě autového vazování. Stejně tak byl teď přišlápnutý ve středu hřištěm Besoch Sejkem, takže rychlé přerušení hry a rychlá rozehrávka zase Spartanů, kteří už se teď postupně přesunuli na polovinu soupeře. Sochůrek na levé straně krásně obešel Solda, už je v pokutovém území, ale stopku mu zatím vystavil Abdullahi Silano a teď krásnou parádičkou předešlou svoji chybu Soldo napravil a takovou napůl zidanovkou skoro řekl bych obešel Sochůrka, potom ale byl faulovaný u pravé lajny, když se snažil vyvážet balón. Takže na začátku 16. minuty za stavu 0-0 bude rozehrávat Sigma. Rozehrál velmi rychle Dominik Janošek, který vrací jenom balon stoperům, Silovi a ten přesouvá na Matuše Malého, který je tedy po ošetření a potom tvrdém souboji s Gudalem v pořádku, nebo minimálně pro tuto chvíli. Sigma už se ale nějakou tu dobu nedostala vůbec na polovinu soupeře. Teď sice ano, ale ne s míčem, protože Sejkovi s tkáčem utekl balon. Nakonec až k brankáři Surovčíkovi, který má dost času na rozehrávku. Rozehrává po zemi na Gudala před sebou stojícího, až teď tam doběhli napadající Sejk s Janoškem, aby trošku znepříjemnili Spartanům rozehrávku. Zatím se to ani Janoškovi, ani Sejkovi nedaří. Sejk teď startuje na Surovčíka, protože jednou už to přineslo své ovoce a málem se dopustil Surovčík a také Roman Mace, který mu adresoval nebezpečnou malou domů fatální chyby v začátku utkání. Nakonec toho hráči Sejkmi nepotrestali. Uvidíme, co teď udělá Janošek. Spadne k zemi po zásahu loktem od Romana Macka, ale ani tohle rozhodčí nereflektují a nechávají pokračovat ve hře. 17. minuta už začala a stav je 0-0 mezi Sigma Olomouc a Spartou, která jde teď dopředu. Karabec se snažil jenom prodloužit na naběhnutého Merkáda doprava, jenomže skvěle se k němu vrátil David Tkáč a tělem ho odstavil od balónu. Karabec sice přihrál, ale už to bylo právě přes ten blok hodně nepřesné a poslal balon přímo do autu, který už rozehrál Leo Borges. Přes Lurvinka ještě se dostává míč až k brankáři Janu Koutnému, který čeká s rozehrávkou, čekal, jestli ho přiběhne někdo napadat, přiběhl Gudal, takže si musel pospíšit s rozehrávkou, respektive ne Gudal, ale Brunes samozřejmě na hrotu útoku. Gudal teď podstupoval souboj s Václavem Sejkem po tom dlouhém nákupu od Koutného. Sice ten souboj vyhrál, posunul si Sejk ten balón do běhu, ale bylo to až příliš daleko a nakonec Surovčík na ten balón vyběhl a zachránil celou situaci a nepřipustil žádné nebezpečí pro svou branku. Sigma se zatím nedokázala propracovat ke střeleckému pokusu, ale možná se to teď změní, protože Mercado nepřešel přes Burgese, který opravdu v těch prvních dvou, třech zápasech po svém příchodu z Polska se jeví jako velmi zajímavá posila na post levého wingbacka. I dnes už ukázal několikrát v soubojích jeden na jednoho, ať už v obraně, nebo i když chtěl přes někoho přejít, že to v nohách má. Teď se rozhodně bude chtít zapojit do kombinace a dostává na levé straně balón od Solda. Borges svojí levačkou centruje, tohle bude příliš dlouhé a nakonec balón, no, chtěl jsem říct, že Gali zpracuje, ale jako by se nemohlo rozhodnout, jestli si na něj naskočí, zpracuje ho na prsa a sklepne si ho dolů ke kopačkám. Nakonec ten balón nechal odrazit od země a jak je nevysoký Ahmad Gali, tak ten balón přes něj přeskočil přímo do autu, takže neúplně dobře vyhodnocená situace a rozehrávat může Sparta, jenomže ještě na své polovině odevzdává balón pochybné rozehrávce zase Burgesovi. Stav je 0-0, nadále odehráno přesně 18 minut utkání Sigmy Olomouc a Sparty Praha, ale nakonec teď dobře Spartané zatlačili na kombinující Hanáky a vytlačili je s balónem nakonec až k brankáři Janu Koutnému. Sparta to udělala teď zónově skvěle, nenechala Sigmu hrát na své polovině a navíc teď po nákupu Jana Koutného zůstal zřejmě Borges v offsideu, takže může hrát v poklidu Sparta od své obrané čtveřice. Hryneš posílá balon po zemi na rozběhnutého Singateha, toho bude u levé postranní čáry bránit Sila, ale Singateh přes něj přihrál na Sochůrka, který už je zase ve vápně, vletl tam jako velká voda a musel tam svádět souboj s Ahmadem Galim, který se tam vrátil. Oba dva padli k zemi, balon mezi tím skončil v zámezí a bude z toho co? Bude z toho rohový kop. Nakonec pro Spartu, i když Gali máchá rukama a rozhodně tu situaci neviděl tak, že by se balonu dotkl jako poslední předtím, než opustil hřiště, ale rozhodčí to viděli jinak a přeskli rohový kop Spartě. 19 minut odehráno, nějakých pár vteřin k tomu a Adam Karabec tentokrát z levé strany bude rozehrávat rohový kop. Druhý pro Spartu, ten první skončil nepříjemným střetem Gudala a Malého, oba dva se tam objímají teď znovu. Karabec už posílá balon do vápna, ale zase to jsou bránící hráči Sigmy, kteří vyhlavičkovali balon do bezpečí a Sparta znovu z rohového kopu nevytěžila ani zakončení. Stále se tam ale balon někde pohybuje kolem pokutové území. Teď už to neplatí, protože Soldo s ním výjíždí a tak je to v polovině 20.
1: Sparta zatím nevytěžila branku na Andrově stadionu ve 20. minutě. Je to mezi Sigmou a letenským týmem bez branek. To na Jablonecké střelnici, tam už nám branka padla v úvodu hned. Se tam trefil Zlín, jak zápas vypadá. Teď to řekne přímo z místa Pavel Petr.
0: Vypadá tak, že se hraje 21. minuta a domácí stále prohrávají 0-1. No a abych zmínil, nebo abych odpověděl na tu otázku, jak zápas vypadá teď, vypadá tak, že se neustále hraje na polovině Zlína, ale aktivita domácích fotbalistů končí prakticky před pokutovým územím. Jablonečtí už zahrávali také rohový kop, ale ani z něj se neprosadili. Zlínská defenziva zatím tady v tomto zápase pracuje na jedničku a tak trenér Hoftich může být rozhodně spokojený. Nakonec spokojený může být i zatím s tím stavem 1-0 pro hostující Zlín. Out pro hosty, kteří se teď snažili dostat alespoň na pár okamžiků na polovinu soupeře a to se jim možná podaří, protože mají k dispozici autové vhazování. Konkrétně si pro míč jde Fukala, je to na polovině hřiště, odkud bude za pár okamžiků rozehrávat. No, trošku přešel dál, než byl ten okamžik, kde míč přešel čáru, ale to nevadí, hraje se dál, pokračuje se Alium v souboji s protihráči ze Zlína, konkrétně Fukalou, a ten byl úspěšnější a tak může pokračovat přes levou stranu hřiště, průnik fotbalistů hostujícího celku, ale teď chyběla přesnost k tomu, aby Machelík přesně rozehrál a Fukala se třeba dostal do šance. Mezitím jablonečtí fotbalisté už rozehráli, to už se hraje 22. minuta a Jablonec prohrává stále se Zlínem 0-1. Ve třetí minutě se prosadil zblízka hostující Šmiga. Jablonec znovu tlačí, Jablonec se znovu dostává na polovinu soupeře. Alium, nabíhá mu tam Cedidla, který z pozice obránce se vydal dopředu. Alium si narazil s Chramostou, ale zpátky už ten míč netrefil. Ještě ho poslal vzadu zahrazení. A tak ani z této šance nebo z této možnosti jabloneční fotbalisté nevytěžili střelu na bránku, která by zaměstnala golmana dostála. Pomalu jistě začíná 23. minuta, Jablonec Zlín 0-1.
1: 0-1 je to na Jablonecké střelnici, my se tam samozřejmě zase za chvíli vrátíme, posloucháte pořad s mikrofonem za fotbalem, v 17 hodin se k fotbalu přidá také hokej a to hned na pěti stadionech, hokejové typ Sport Extraligy. Teď se ale pojďme věnovat tomu, co se děje v Šancelize, v Olomouci hraje Sparta za dohledu Adama Kodeta.
2: Polovina 23. minuty, svítí na časomíře, svítí tam také stav 0-0 nadále a platí také to, že ani jeden z týmů ještě nevystřelil na branku, i když nějaké zajímavé možnosti nebo spíše skrumáže před jednou nebo druhou brankou už k vidění byly. Faulovaný Kadeřábek a rozhodčí Karel Rouček nechává výhodu, balon se skutálel až k Singatehovi na levou stranu, ale ten zase neprošel přes Galiho. Bránící hráči Sigmy opravdu hrají velmi tvrdě, velmi rychle přistupují k hráčům Sparty s balónem a opravdu jdou do nich tvrdě tělem, ale dělají to podle rozhodčího čistě, takže Spartě to rozhodně nechutná a nechutná jí ani to, když teď úspěšně dvakrát přihrál Janošek směrem dopředu, když mu ale tkáč teď balon vrátil, tak se přece jenom Dominik Janošek s míčem zastavil někde u středové čáry a teď vymýšlí, co s ním udělá, posílá ho na Solda do středového kruhu, který se tam zběhl pro kombinaci, stejně jako Beran, kterému Soldo také balon předal, jenomže pod tlakem napadajícího Mercada s Brunesem nakonec museli hráči Sigmy rozehrát balon až na brankáře Koutného. Ten rychle rozehrál na Janoška a ten dobře viděl na ose hřiště nabíhajícího si Václava Sejka. Kdyby tam teď kopačkou nezasáhl Gudal, tak už Sejk uhání sám s míčem na bránu. Takže skvělý obraný zákrok Tobiase Gudala, který teď bude rozehrávat někde od středového kruhu. Přenáší hru na pravou stranu na Karabce, který si musel trošku seběhnout zpátky pro ten balon, který nebyl úplně přesný, ale zastavil ho ještě ve hřišti. Narazil si s Merkádem, ale nakonec se vrací za sebe Kadeřábkovi. Kadeřábek dává na Gudala, ten se tentokrát rozhodl přenést hru na levou stranu. Rineš posílá po léně na Singateha, ten zase zřejmě bude chtít přejít jeden na jedno přes Galiho, několikrát už se o to pokusil, několikrát mu to také vyšlo, párkrát ne. Nakonec teď ale volí nejprve zpětnou přihrávku na Rineše a potom si oba dva vůbec nerozuměli při další kombinaci a balon se odkutálel pryč z dosahu Spartanů, pryč ze hřiště. V 25. minutě je to 0-0 a rozehrávat bude od své vlastní branky Jan Koutný, kterému teď v tom pomůže i stoper Matuš Malý, což také teď udělal, přiťukl jenom balon zpátky Koutnému, Soldo si tam ještě zběhl pro rozehrávku, ale Spartané se toho snaží využít, dobře tam napadali Sochůrek s Brunesem, ale nakonec Sigma v rozehrávku.
1: Posloucháte pořád s mikrofonem za fotbalem, hraje se také v Anglii, Bournemouth Liverpool stále v 25. minutě bez branek, stejně jako Leeds Crystal Palace 0-0, no ale branky nám padají na hřišti Manchesteru City, tam je to 1-1 proti Sunderlandu ve 24. minutě. Druhá nejvyšší soutěž Žižkov Třinec 3-0, Kladno Příbram 2-2 a Baník Ostrava B s Ústím nad Labem stále prohrává po poločase 0-1. Pojďme se ale věnovat především české nejvyšší fotbalové soutěži. Na Andrově stadionu se hraje zápas mezi Sigmou a Spartou. Sleduje ho Adam Kodet.
2: V 26. minutě se poprvé mění skóre. John Mercado na pravé straně obstřelil bránícího Luela Urvinka. Možná poprvé se tito dva dostali do vzájemného souboje, protože jinak tam Mercada vždycky bránil spíše Borges. Ale jak se tam vysvětl Urvink, Mercado ho dokázal obstřelit a nevím, jestli to myslel takhle přímo jako zakončení na bránu, nebo jestli to byl spíše trošku nepovedený přetažený centr, ale každopádně ten oblouček nádherně zapadl do vzdálenější horního růžku branky Jana Koutného. I on možná reagoval trošku později, ale ta rána nakonec byla umístěná tak přesně, že ani tak by tam asi Koutný nedosáhl. Takže v 26. minutě Sparta po gólu Johna Mercada vede 1-0 a Olomouc bude muset reagovat, pokud samozřejmě chce z tohoto zápasu vydolovat nějaké body nebo alespoň jeden. A já věřím a i zaplněný Andrew Stadion určitě také, že Sigma chce ještě zdramatizovat tohle utkání, ale bude to mít teď těžší. Jenomže Spartané teď neodehráli ten balon úplně dobře a Sejk to chtěl, když míč získal, vyřešit co nejrychleji, co to šlo, ale jako by si nemohl rozmyslet, jestli bude přihrávat střílený pas na tkáče, nebo jestli vypálí. Bylo to takové polovičaté řešení nakonec.
1: Sparta tedy vede v Olomouci 1-0. Ještě něco udělat se zápasem určitě budou chtít také fotbalisté Jablonce, kteří od úvodu prohrávají na střelnici se Zlínem. Zápas sleduje Pavel Petr.
0: 27. minuta, stále platí Jablonec Zlín 0-1, ve třetí minutě se prosadil Šmiga, Jablonec teď ale centrují do pokutého území, konkrétně to byl Alium, ale kapitána Chramostu nenašel a tak to bude znovu dobývání domácích fotbalistů, kteří se zatím marně snaží najít recept na překonání zlínské obrany a už vůbec se nedostali k tomu, aby ohrozili gólmana Dostála. Přestože si vybojovali tři rohové kopy a dvě standardní situace, tak zatím na golovou příležitost čekají já. Zlínští se ubránili také v tuto chvíli, kdy Jablonečtí musí další akci zakládat ještě z vlastní poloviny hřiště. Konkrétně do cedidla, po něm Holí, no a také Alium, který si naběhl, přihrává před pokutové území. Tam operuje Čantorišvili, snažil se přihrát, Alium spálí. První velká příležitost domácích, ale připravený je hostující golman Dostál. Levačkou Alium pálil k tyči, ale našel tam připraveného, tedy Dostála. Na konci 28. minuty tak stále platí Jablonec Zlín 0-1.
3: S mikrofonem za fotbalem.
1: Přesně tak se jmenuje pořad, který teď posloucháte v 18 hodin. Musíme to připomenout, se vrhneme také na pořad s mikrofonem za sportem, protože do hokejové typ Sport Extraligy vstoupí od 18 hodin. Velký šlágr na Slavii se totiž bude hrát zápas mezi domácími a Viktorií Plzeň. I náš fotbalový expert Pavel Horvát bude na místě komentovat tohle utkání. Pojďme se vrátit ale na Hanou. Olomouc proti Spartě, to je zápas, který vidí Adam Kodet.
2: V 29. minutě Pražané vedou na hřišti Olomouci 1-0. Postaral se o to John Mercado nádhernou zakroucenou ranou v 25. minutě. A Spartané teď rozehrávají od své stoperské čtveřice, respektive obrané čtveřice. Stoper Besoch posílá dlouhý balon na Brunese, ale tohle bude příliš dlouhé. Navíc tam Brunese zdvojili jak bránící Malý, tak také Lurving. Tohle nemělo pro Spartu naději na úspěch. Pro balon si došel brankář Jan Koutný, rozehrává o pozemí na Solda, který se obtočil teď kolem napadajícího Sochůrka. Nepřešel přes něj, ale balon si udržel na kopačkách, posouvá ho na Galiho, který se s ním vrací trošku hloub. Janošek chtěl hned z první přihrávat zase přímo na rozběhnutého Solda, ale to už Spartané vystihli a může hrát Rineš na levé straně. Teď Sparta trošku zpomalila hru, samozřejmě nutně se teď už za toho vedení 1-0 nemusí Pražané za každou cenu hnát dopředu, mohou spíše kontrolovat hru, což teď také dělají. Karabec se vyskytl teď až u levé postranní čáry, pomohl tam s kombinací a s udržením balónu na kopačkách Spartanů, kteří nepostupují nikam vpřed, kombinují zhruba někde ve středu hřiště a navíc teď svým pohybem vybojoval Pavel Kadeřábek faul, protože lehce na něj došlápl David Tkáč, takže Sparta zůstane u balónu. V polovině 30. minuty vedou Pražané na hřiště Olomouce 1-0. Rozehrávat bude Roman Macek, někde ale od středové čáry. Dlouhý balón míří doleva na Singateha, ale přes něj předskočil Ahmad Gali. Tentokrát se rozhodl jít do toho letícího balónu po výskoku a udělal dobře, protože balón získal pro svůj tým, jenomže poté ho nepřihrál přesně na pravé křídlo na rozeběhnutého Dominika Janoška. Tomu balón utekl do autu, který rozehráli rychle Spartané, konkrétně Rineš. Poslal balón ale zpátky k brankáři Surovčíkovi, takže Sparta hraje teď výrazně poklidněji a tohle bude asi obraz hry po další minuty. Spartané se za toho vedení 1-0 budou snažit co nejvíce kontrolovat hru a nepouštět si vůbec k balónu. Teď se tohle nepovede, protože dlouhý Surovčíkův nákop propadl.
1: Když už Adam Kodec říká o tom, že jeden tým nepustí druhý vůbec k balónu, tak musíme říct, že se hraje také na Jablonecké střelnici a Jablonečtí prohrávají se Zlínem 0-1 poté, co Zlín trefil první branku hned v úvodu. Co se týče držení míče, to je aktuálně 84% ve prospěch Jablonce. Jak zápas vypadá, podrobněji teď popisuje Pavel Petr.
0: Vypadá tak, že jablonečtí fotbalisté stále prohrávají 0-1 a to říkám v okamžiku, kdy začíná 32. minuta. Zlínští tedy vedou už od třetí minuty, kdy se prosadil Šmiga a teď se nadechují k dalšímu útoku. Stále ale platí, že jablonečtí přeci jen drží daleko víc času míč na svých kopačkách, jenže jejich snaha končí zpravidla před pokutovým územím a teď se navíc sami musí bránit po centru, který přichází z pravé strany. Ještě si tam nabíhá Pišio, ale bylo to na něj příliš vysoké ten centr a tak balon skončil až v autu, kde už mohou rozehrávat domácí, konkrétně Čantorišvili. Nakonec ale přenechal míč a tím mužem, který pošle míč do hry, je domácí Cedidla. Auto je hozování provedeno, jenže tu rozehrávku tam napadali blesku rychle hosté, míč ale nedostali a tak se mohou nadechnout. Jablonečtí útok po levé straně, nabíhá si tam Nebyla, je tam vepředu připravený také Chramosta. A my půjdeme na Radiožurnál také informovat. Začíná 33. minuta, domácí aktivnější, ale se Zlínem prohrávají 0-1. Prosadil se Šmiga už ve třetí minutě. Z Jablonce nad Nisou Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
1: Tomu ještě přidejme, že Manchester City znovu vede nad Sunderlandem po půl hodině hry. Teď přidal druhý gol. 2-1 je to aktuálně. Chceme ale také vědět, jak to vypadá na Hané. Sigma Olomouc, Sparta Praha a Adam Kodet.
2: 33. minutě tedy nadále platí stav 1-0 pro Spartu, nezměnila na tom ani ta velmi nebezpečná nakonec standardní situace, kterou rozehrával zajímavě Karabec, který si nedovolil nebo nechtěl rozehrát přímo, ale narazil si z 20 metrů na ose hřiště s Rinešem a až pak levačkou zakončil, chtěl tak možná zmást trošku tu bránící řadu Olomouce nebo zeď a najít tam nějakou skulinu, našel jí, ale zamířil jenom těsně vedle pravé koutného tyče. Sigma teď hraje ve středu hřiště, Lurving bude chtít rozhodně napravit tu svoji lehkou chybu při bránění Merkáda při té gólové situaci. Dobře teď vybojoval balon, poslal ho na Sejka. Gali už je ve vápně, zasekl si ten balon, jenomže nenašel svoji přihrávku u Sejka. Ne, že by mu v tom někdo z bránících Spartanů zabránil, ale sám se dopustil chyby. Spartané ale velmi rychle balon odevzdávají. Beran ho získává od Borgese, Beran přenáší přes Matuše Malého a Silu až doprava na Dominika Janoška. Zase jsou stopeři Sigmy velmi vysoko vytažení, někdy se to může zdát jako riskantní řešení, ale Sigma to takhle hraje velmi často. Potvrzuje to teď Lurving, který je daleko za středovým kruhem, ale narazil si s Janoškem a dostal od něj balon zpátky. Lurving se teď rozlíží, komu by ho předal, předává ho do středového kruhu stoperovi Matuši Malému, ten ukazuje rukama, že bude chtít uklidnit hru, takže si jenom přikopl míč s Beranem, který mu ho vrací zpátky. Teď už hraje Lurving. Lurving posílá na Sejka, který krásně sklepl ten balon, nadkáče. Ten ještě posílal střílený pas na zadní tyč na Berana, který se tam zbíhal. Ale ještě se do toho vložil jeden z bránících Spartanů ve skluzu. Bude z toho tedy první rohový kop pro Sigmu. V 35. minutě za stavu 1-0 pro Spartu. Ale málem, nevím, jestli to byl Gudal nebo někdo jiný, si ten bránící hráč ve skluzu srazil míč na zadní tyči do vlastní branky. Surovčík už by tam v tu chvíli nebyl, ale míč se nakonec skutával mimo levou Surovčíkovou tyč. Takže teď levý wingback Sigmy Leo Borges z Brazílie může ukázat, jak přesná je jeho levačka. Vysoký balón na zadní tyč, kde je připravený Matuš Malý, který namířil i balón hlavičkou na branku. Ještě Lurving může zakončovat, ale nakonec ten přehuštěný prostor bránícími Spartany vyřešil tu situaci tak, že případné Lurvinkovo zakončení zablokoval a odkopl balón pryč z pokutového území. Ale už ta první hlavička Matuše Malého klidně mohla skočit gólem. Nádherně teď Sejk sklepl balón pro Malého, který si ho ještě musel posunout na pravačku. Teď možná pro Sigmu škoda, že tam nebyl někdo ofenzivnější místo Matuše Malého, ale Sejk nádherně zase vyhrál souboj s bránícím Besohem, který se do něj vlastně ani nedostal a sklepl balón pro Malého. Kdyby tam byl někdo, kdo umí lépe vystřelit, a ne opravdu defenzivní stoper Matuš Malý, možná to už mohlo být 1-1, ale to se už nikdy nikdo nedozví. Je to nadále tedy 1-0 pro Spartu. 36. minutě, ale co na ní může být? Gali je sám před brankou a dává gól. Jestli to tedy nebyl offside, a byl to offside. Asistent zvedl praporek nad hlavu, Gali se vlastně ani neradoval, možná chvíli, ale jen co spatřil asistenta rozhodčího, který měl zdvižený praporek, tak věděl, že je zle a že tenhle gól platit nebude, ale možná tenhle recept bude platit v dalším průběhu na Spartu, protože nádherně se tam Gali na pravé straně uvolnil. Jestli se to teď ještě bude zkoumat na videu nebo nebude, to se rozvíme, ale vypadá to, že nebude, protože sudí Karel Rouček dává Surovčíkovi, tedy brankáři Sparty, signál, aby rozehrával. Surovčík ukazuje v 37. teď už minutě za stavu 1-0 pro Spartu.
1: Bylo to vzrušení a bylo zbytečné. Sparta stále vede nad Olomoucí 1-0 v 37. minutě. Nejspíš také zbytečné vzrušení prožívají teď fanoušci na stadionu Manchester City v anglické Premier League. Sunderland tam totiž srovnal na 2-2, ale právě tahle branka se také ještě prověřuje a je velmi pravděpodobné, že uznána nebude. Co se týče Zlína, tak to je fotbalový klub, který zatím v téhle sezóně vůbec nehraje dobře. Má na kontě z 8 kol 8 porážek, vůbec o první body. Hraje teď na severu Čech na hřišti Jablonce. Sleduje to Pavel Petr.
0: 37. minuta, závar před brankou hostujícího celku. Alium tam byl, který pálil a trefil pouze před ním stojícího protihráče, který se okamžitě skácel k zemi, ale abych se podíval také na světelnou tabuli, teď už začíná 38. minuta a stále platí, že Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Poprvé v zápase teď vidíme ošetřování přímo na hrací ploše, protože ta trefa do obličeje od Aliuma byla opravdu nepříjemná, bylo to možná ze 2-3 metrů a to je okamžik, který by nechtěl opravdu schytat nikdo. Věřme, že jeden ze stoperů zlínského týmu bude každopádně v pořádku, ale ošetření je v tomto případě nezbytné, byl tam zásah do obličeje.
1: Je nezbytné, ale na Radiožurnálu Sport tím pádem není nezbytné, abychom čekali, jak ošetření dopadne, můžeme se vrátit zpátky na Hanu. Olomouc hostí pražskou Spartu před zraky Adama Kodeta.
2: 38. minutě za stavu 1-0 pro Spartu. Singatech míří do vápna a namířil také balon do malého pokutového území na Brunese, který skákavý balon zasáhl, ale nakonec toho bude jen odkop od branky, když se Spartané dožadovali rohu a dožadoval se hlavně Matěj Rydeš tak vehementně, že za své protesty okamžitě od Karla Roučka vyfasoval žlutou kartu. Pokud se nemýlím, a ano, nemýlím se, je to první žlutá karta vůbec tohoto zápasu. Sudí tam ještě teď kapitánovi Adamu Karabcovi vysvětluje, že takovéto jednání od hráčů na jedné nebo na druhé straně tolerovat nebude a možná mu vysvětluje i jak viděl celou tu situaci. Každopádně míč bude rozehrávat Sigma od své branky. Postará se o to stoper Matuš Malý, který zřejmě znovu přiklepne jenom ten balon nakrátko brankáři Koutnému nebo možná ho sám rozehraje směrem dopředu. První varianta platí, takže umíče teď už Koutný.
1: Během tohoto krátkého vstupu tedy na Hané branka nepadla, no a hraje se nám už také na Jablonecké střelnici, kde hrají fotbalisté Zlína a sleduje to Pavel Petr.
0: Ano, hraje se 39. minuta, 0-1 domácí prohrávají a teď mají k dispozici další rohový kop, po něm hlavička holého, ale ta míří mimo a tak z toho bude pouze odkop od branky. Dostála tím mužem, který dostal zásah do obličeje, předtím byl Křapka, byl ještě ošetřovaný, teď čeká na svou příležitost u pomezní čáry, aby ho za pár okamžiků rozhodčí pustili do hry a tak krátkodobé oslabení jazlínského celku skončilo. Už 40. minuta, dostal bude rozehrávat do vlastní branky, zatím jeho tým, tady hostující Zlín, je spokojený, protože vede 1-0, navíc výtečně pracuje také hostující obrana, která zatím má domácí stále nepouští do nějaké slibné gólové příležitosti. Jablonci si poradili s nákupem hostujícího celku, teď to budou zkoušet průnikem po levé straně, ale získali pouze autové vazování a znovu to bude v jejich podání útok doplných. Po pravé straně to bude Alium, který se dostal k míči, velice aktivní, ještě si nabíhá na spolupráci, kterou chtěl provést Čanturišvilim. Hosté se do toho vložili a bude z toho auta pro domácí. Čanturišvili, po něm Cedidla v okamžiku, kdy začíná 41. minuta a Jablonec prohrává se Zlínem 0-1.
3: S mikrofonem za fotbalem.
1: Budeme také sledovat to, co se děje na druhém trávníku, kde se aktuálně hraje, což je Andrův stadion, Sigma hostí Spartu. Znovu dáváme slovo Adamu Kodetovi.
2: 41. minuta už začala na Andrově stadionu a začala za stavu 1-0 pro Spartu i nadále jediným střelcem John Mercado z 25. minuty. Možná ho za chvíli někdo napodobí, protože Sparta je na polovině soupeře, jenomže i když byl hluboko opravdu na útočné půli Kadeřábek, tak stejně autové vazování hodil zpátky stoperovým Besohovi a Sparta začíná až od své obrané řady. Rineš teď vrací balon Budalovi, který je ve středovém kruhu, posouvá na krátko doprava na Besoha. Besoh na Karabce po ose hřiště, ten dává na Macka. Macek průnikovou přihrávkou chtěl rozběhnout Sochůrka, ten ale stál a potom podklouzl, ale balon udržel. I když kostrbatě, tak nakonec si přes Macka Spartané dostali míč na Rineša a teď už ho má zase u levé postranní čáry Singatech. Další ze série soubojů mezi ním a Galim. Singatech přes něj odcentroval a krásně dokázal zakončit také Karabec ze vzduchu, který jenom tak sklepával, tečoval nebo nastavil placírku ve vzduchu a namířil ten balón na Koutného, který byl ale na blížší tyči připravený. Ale velmi pohledná fotbalová situace, jednoduchý nízkoletící centr od Singateha přes Galiho a šikovné zakončení ze vzduchu od Karabce, jenomže gól to nepřineslo, takže v 42. minutě vede Sparta na hřišti Olomouce stále v úvozovkách, tedy jen 1-0 po gólu Johna Mercáda. Spartané teď na vlastní půdě.
1: Pojďme zpátky na Jabloneckou Střelnici, tam se chystá přímý kop, sleduje ho Pavel Petr.
0: No a ten přímý kop zahráli domácí zle nedobře, protože po něm prakticky nevytvořili si žádnou dobrou příležitost, i když Novák na dvakrát to zkoušel, ale neuspěl. Taky na začátku 43. minuty domácí Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Znovu to bude postupný útok jabloneckých fotbalistů. Po pravé straně Alium, zpětná přihrávka na Cedidlu, Chramosta se zapoje do hry a už se nabíhá před pokutové území, ale zlínská obrana zdá se si s jeho průnikem poradila a nakonec Černín míč odkopává na tribunu, nic neřešil, pouze dlouhý odkop, aby tak zabránil možnému rychlému ataku jabloneckých fotbalistů. Černín je mužem, který před pár okamžiky jako první v tomto zápase viděl žlutou kartu. No a teď sleduje akci, kterou mají domácí, je tam Alium, jenže ve finále si pomohl faulem, srazil tam k zemi jednoho ze zlínských hráčů a tak z toho bude pro změnu přímý kop pro hostující tým, ale to pouze od vlastního pokutového území. 43. minuta končí, Jablonec Zlín 0-1.
1: Musíme k tomu ještě dodat, že Jablonec prohrává od 3. minuty, od té doby dobývá doslova defenzivu Zlína. Co se týče statistik, tak Jablonec drží míč 82% času, což je opravdu neuvěřitelně vysoké číslo. Navíc vystřelil 9krát na branku Zlína, oproti tomu hosté pouze 4krát, tedy já jsem řekl, že vystřelili na branku. Ale to právě není pravda. Jablonec vystřelil 9krát, ale jenom 2 z těch střel mířily mezi 3 tyče. I to je důvod, proč Jablonec na konci prvního poločasu stále se Zlínem prohrává 0-1. No a jak to vypadá s Olomoucí, která hostí Spartu, to zase řekne Adam Kodet.
2: Nedošel. 44. minuta je v polovině. Je to stále 1-0 pro Spartu po gólu Mercáda. Spartané u balónu, ale u své vlastní branky, odkud teď to rozehrávám Besoh. Právě Mercado si zběhl pro ten nízkoletící balón, pak ho ale Kadeřábek, který ho dostal od Mercáda, odevzdal a tak může hrát Beran. Beran viděl nabíhajícího si Solda vpravo, jenomže před něj se dostal Sochůrek a zneutralizoval tu přihrávku. Získal balón tedy pro Spartu, Macek ze středu pole bude rozehrávat. Chtěl dostat balón zase na Hugo Sochůrka na levou stranu, jenomže před ním stál Gali a nenechal Sochůrka hrát. Balón se ale odrazil zpátky na spartianské kopačky. Další centro Romana Macka. Nabíhá si pro něj Brunes, ale ten jakoby teď nevěděl, jestli byl nebo nebyl v offsideu, podle všeho nebyl, ale zastavil svůj pohyb a nechal propadnout nakonec ten balón nikým nezasažený do autu. Nevím, jestli úplně dobře teď Brunes vyhodnotil tu situaci jakožto útočník, protože prostor tam byl, aby si pro ten balón opravdu doskočil a nějak si ho sklepl sám pro sebe do běhu, to neudělal a hrát tak může Sigma. V poslední 45. minutě první půle vede Sparta v Olomouci 1-0. Dá se očekávat, že pár poctivých minut rozhodčí nastaví, protože nějaké minimálně 3 minuty se na začátku první půle nehrálo kvůli dýmovnicím, takže řekl bych nějaké 3-4 minutky nastavené budou. Mercado teď, no chtěl jsem říct, že jednoznačně dostane žlutou kartu, protože oběma rukama stáhl pronikajícího Davida Tkáče k zemi bez jakéhokoliv úmyslu hrát balón. Janošek teď rozazuje rukama jak může směrem k rozhodčímu Karlu Roučkovi, ale za tohle žlutá karta nebude. No, rozhodně to namíchlo i olomoucké fanoušky, kterých tady je opravdu velká spousta. Nebývá zvykem, že i ta velká severní tribuna ve tvaru mušle by byla zaplněná domácími fanoušky a vlastně se ani neotvírá na takové ty regulární zápasy, když se zbytek stadionu nevyprodá, ale teď tam je plno fanoušků, kteří teď něco
1: skončí. Na Hanou se zase vrátíme na závěr nastaveného času. Víme ale, že na Jablonecké střelnici se bude nastavovat jen jedna jediná minuta a proto závěr poločasu přenecháme Pavlu Petrovi.
0: Ano, je to tak. Poslední sekundy zbývají do vypršení času poločasu, který určil rozhodčí Orel. Ještě souboj na polovině jablonecký fotbalistů. Lium rozehrál, jenže nepřesně, a tak z toho může být ještě příležitost pro zlínské fotbalisty. Bude z toho šance, nebo rozhodčí Orel ukončí první poločas? Platí a druhá verze. Rozhodčí Orel tedy zapískal naposledy v prvním poločase do píšťalky. Domácí Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. Už ve třetí minutě se prosadil hostující Šmiga.
1: Druhá půle začne na Jablonecké střelnici za 15 minut a Radiožurnál Sport bude u toho.
3: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Připomeňme také, že se hraje i v Anglii. Manchester City opravdu nakonec obdržel gól na 2-2 od Sunderlandu, ale na konci nastaveného času v prvním poločasu znovu vede 3-2. Pojďme se ale teď vydat zpátky na Hanou. Olomouc Sparta a Adam Kodet.
2: 1-0, je to nadále v polovině druhé nastavené minuty, tedy 1-0 pro Spartu na hřišti Olomouce. Branka Sparty byla před malou chvílí v ohrožení po střele Dominika Janoška, protože Sigma rozehrála rohový kop nakrátko a nakonec po rychlé kombinaci se právě Janošek dostal do střelecké pozice, ale bránu přestřelil, a tak může teď rozehrávat Sparta. Druhý pokus k tomu bude mít Surovčík, ten první nedopadl úplně slavně, protože Karabec nevyhrál souboj s Borgesem a Spartané pak museli vrátit odražený balon zpátky ke svému brankáři a to samé teď udělají asi stopeři Gudal a Besoch. No a nakonec si vyměnili balon jenom mezi sebou, už do toho Surovčíka nezapojili a přesunuli ho pak na Kadeřábka. Kadeřábek odkopává dopředu, Mercado vypadá, že se vymaní z toho souboje s Borgesem, potom padl k zemi po lehkém přidržení od Borgese, které tam sice bylo, ale tentokrát to rozhodčí jako faul nevyhodnotili, takže nechávají Sigmu hrát. Dobrá průniková přihrávka od Janoška na Galiho, který stihne balón ještě ve hřišti těsně, ale stihl, i když rozhodně součástí už byl balón v autu, tak ne celým objemem, takže Sigma může pokračovat ve hře. Silu v centru do vápna ještě sražený jedním z bránících hráčů. Teď Surovčík vyboxoval ten balón, ale ne kdo ví, jak přesvědčivě. A nakonec se míč dostal k Borgesovi, který z voleje levačkou ho nártem trefil, zakroutil ho směrem na bránu, ale tu netrefil. A my budeme informovat i posluchače Radiožurnálu o průběhu zápasu. Za malou chviličku. Ve čtvrté minutě nastavení z celkových 4, tedy zhruba nějakou minutku před koncem první půle, vede Sparta v Olomouci 1-0. V 25. minutě se prosadil křídelník John Mercado, který využil toho, že bránící Louis Lurving nestál úplně natěsno u něho, takže ho dokázal levačkou obstřelit a nádherným obloučkem našel prázdné místečko branky v horním růžku brány Jana Koutného. Od té doby, tedy od 25. minuty, je to 1-0. Sparta tam měla ještě jedno zajímavé zakončení po kombinaci mezi Singatehem a Karabcem zleva, ale jinak příliš nic moc nebezpečného. Ještě jednou potom z takové rány z dálky, spíše z nouze, z otočky Matěj Ryneš trefil horní tyč. Sigma měla zatím spíše takové náznaky nebo nepřesné střely, ale stav 1-0 pro Spartu platí i teď, když vypršel nastavený čas přesně ve chvíli, kdy rozhodčí Karel Rouček ukončil první půli. No a hraje nebo hrálo se také v Jablonci, který hostí Zlín, a to všechno vidí Pavel Petr.
1: Jak se hrálo v Jablonci, to my už víme. Víme, že tam po prvním poločasu Zlín vede 1-0. Sparta také na hřišti Olomouce zatím dala ten jediný rozdílový gól, tedy 1-0. Druhé poločasy samozřejmě uslyšíte na Radiožurnálu Sport. No a musíme připomenout, že se hraje také druhá nejvyšší soutěž. Ústí nad Labem se snaží dostat zpátky na čelo tabulky. Šance národní ligy a zatím to vypadá, že minimálně bodově se Ústí dotáhne na vedoucí Karvinou, protože v 64. minutě vede Ústí na hřišti Baníku Ostrava B 2-0. Ještě bychom měli, aby to bylo kompletní, zmínit také, že dnes už se hrála hrálo jedno utkání nejvyšší fotbalové soutěže. Hradec Králové doma podlehl Teplicím 2-0. Ty se trefili po každé na konci poločasu prvního i druhého. A tak to nakonec dopadlo. 2-0 pro Severočechy, kteří dali už 17 branek a mají druhou nejlepší ofenzivu v lize. Co se týče fotbalu, tam budeme pokračovat, jak bylo řečeno, za nějakých 10 minut. No ale nebojte se, dnes v 17 hodin se vydáme také na hokej.
4: Pusťte si dnes hokej v rádiu.
5: Třetí kolo Tip Sport Extraligy nabídne i zápas HC Kometa Brno Mountfield Hradec Králové. Kometa před sezónou posílila obranu. Jak se ale poradí s ofenzivou Hradce, která na úvod soutěže dokázala přestřílet favorizované HC Dynamo Pardubice? Extraligové zápasy vysíláme živě na Radiožurnálu Sport a v reportážních vstupech na Radiožurnálu.
4: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
6: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.

0: Nejprve si to pojďme shrnout na Radiožurnálu Sport. Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, řeče o fotbalové šancelize. Aktuálně se ještě hrají dva zápasy, Jablonec Zlín 0-1, stejně jako Sigma Olomouc, Sparta Praha, ale v obou případech je to poločasový výsledek. Druhé půle začínají na Radiožurnálu Sport živě za 6 minut. V 18 hodin potom šlágr tohoto kola Slavia proti Viktorii Plzeň v přímém přenosu. A teď ještě máme dvě zprávy, které se teoreticky týkají české fotbalové reprezentace. Za prvé, Ryan Nadery rozhodl ve skotské fotbalové lize glasgowské derby. Je to ten Nadery, o jehož reprezentační příslušnosti právě Česká fotbalová asociace vede administrativní bitvu, přičemž sám 23-letý německý rodák by za Česko hrát chtěl. No a Rangers díky němu dnes vyhráli nad Celticem 1-0, domácí lídr soutěže v sedmém kole poprvé vůbec ztratil v téhle sezóně a vede tabulku před Rangers už jenom o 2 body. A teď ještě jedna zpráva, která se týká reprezentace, ale už je horší. Kapitán, aspoň dosavadní kapitán české reprezentace Ladislav Krejčí, nemohl nastoupit k zápasu druholigového Wolverhamptonu v Anglii a podle sociálních sítí to vypadá na zdravotní potíže s lýtkem. A tak to také vypadá i na to, že pro zítřejší vybírání nového kapitána je tenhle obránce alespoň dočasně ze hry.
1: Fotbalová Liga mistrů je tady znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
2: Naposledy to pražské Slavii úplně nevyšlo.
1: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
3: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam snad chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
2: Cíl ve fotbalové Lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
1: Všechny zápasy fotbalové Slavie v Lize mistrů nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
2: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
1: Vyhraje Ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain.
2: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
1: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
2: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
1: Fanděte Slavii ve fotbalové Lize mistrů na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Matějová, Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Libor Zábranský, hlavní trenér Komety Brno. Poslouchejte Extraligu na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
2: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Extraligový hokej dnes přijde, ale bude to až za hodinu. To startuje hned pětice zápasů. Budeme je sledovat v pořadu s mikrofonem za hokejem, včetně tedy té zmíněné Komety. Ta bude doma hostit hradecký Mountfield. Ale teď už se budeme znovu věnovat fotbalu. V Jablonci se totiž rozehrál druhý poločas zápasu proti Zlínu. Sleduje to Pavel Petr.
4: Ano, je to tak, 35 sekund uběhlo z druhé půle, stav zůstává Jablonec Zlín 0-1, hostující trenér Hovtych připravil dvě změny do hry, poslal Helebranta a Grigeru, každopádně pokračuje to, co bylo k vidění v první půli, to znamená míč na kopačkách domácích fotbalistů, připomnu 80% držení míče na straně domácích v první půli, ale teď obrovská chyba v rozehrávce domácích, ale právě střídající Helebrant to nedokázal využít, už se před ním otvíral prostor a mohl by postupovat sám k brance hostujícího využít, už se před ním otvíral prostor a mohl by postupovat sám k brance hostujícího domácího týmu Jablonce, to se ale nepodařilo.

0: s golmanem Dostálem. No a teď odpískaný faul zlínských fotbalistů, poté co byl bolestivě zasažen Čantorišvili. Už na polovině soupeře budou tedy fotbalisté Jablonce zahrávat přímý kop. Míč si bere ke svým kopačkám. Novák vrací ho zpátky na sedláčka, znovu je to Novák, po něm Čantorišvili. Přihrávka na kapitána Chramostu nebyla. Čantorišvili na krátkém prostoru si teď přihrávají domácí fotbalisté míč, ale ta zrušená obrana soupeře jim dělá problémy. A teď se snaží Helebrant dokonce napadat tu rozehrávku, ale zatím se mu to nepodařilo. A tak pokračují v držení míče domácí fotbalisté, ale bez možnosti zakončit. Třeba Alium se o to pokusí za pár okamžiků, už je na hranici pokud území. Vrací zpátky centr, který se tam snáší. Hlavička nebyly, ale nakonec hostující obrana si s touto příležitostí domácích poradila. Další šance na domácí straně a my půjdeme na Radiožurnál. Chramosta. Aktuálně se hraje 48. minuta, domácí fotbalisté prohrávají 0-1, přestože mají více ze hry. Už ve třetí minutě se prosadil Šmiga z Jablonce, Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Samozřejmě, že do Jablonce se budeme ještě v následujících minutách, především těch 45, co bude trvat druhá půle, vracet. Jak to jen půjde, za malou chvíli by se mělo ale začít hrát také v Olomouci. Tam druhý poločas začne pražská Sparta. Všechno tam sleduje Adam Kode.
4: Za malou chviličku už tedy začne druhá půle, no a trenér Sigmy Pavel Hapal připravil, vypadá to, jednu změnu. Do hry půjde Matěj Hadaš na úkor Davida Tkáče. Takže možná se tím i lehce bude měnit rozestavení, protože Hadaš samozřejmě je svým profilem spíše obránce, nebo řekněme krajní obránce, nebo wingback.
3: Víme tedy, jaké budou změny do druhého poločasu, ale stále se na Hané nehraje. Vydáváme se proto zpátky na sever Čech na utkání Jablonec Zlín za Pavlem Petrem.
0: 50. minuta, domácí prohrávají se Zlínem 0-1. Byl to hostující Grigera, David Grigera, který se teď dostával do bodu zemí, ale ne k tomu, aby dostal příležitost poslat nějakou tu vizitku brankáři Hanušovi. Jablonci se osvobodili, sami spěchají dopředu, no spěchají. Spěchají se nedá příliš říct, protože to je postupná akce, kterou nakonec zbrzdil Čantorišvili. Po něm už je to sedláček, který může kombinovat na polovině hřiště, přihrává na holého, ale tento měl na dlouhou nohu a tak to vystihl Křapka. Zakládá protiútok zlínských fotbalistů, kteří už se dostávají k pokutovému zemi. Helebrant je tam, čerstvý muž po přestávce, kličkovaná mezi dvěma hráči, nakonec zpátky na Grigeru. Grigerova levačka a ta donutila k zákroku brankáře domácí Hanuše. Vytáhl míč na rohový kop, Grigera pál z hranice pokutového zemi. Další slíbná příležitost na straně hostujícího celku. Začíná v tuto chvíli 51. minuta, Jablonec Zlín 0-1.
1: S mikrofonem za fotbalem.
3: Sledujeme pro vás dění nejenom na českých fotbalových trávnicích, ale také v zahraničí. Leverkusen, ten hostí dnes v rámci fotbalové Bundesligy Lipsko. Odehráno je zatím 630 minut. V základní sestavě Bayeru je také Patrik Schick na hroktu. Ten se zatím neprosadil, no a neprosadil se ani celek z Lipska. I když Nkunku dal před malou chvílí branku, ta nebyla uznána kvůli offsideu. Jak to vypadá v utkání Olomouc Sparta, to by nám mohl říct při už probíhajícím druhém poločase Adam Kodet.
4: V 47. minutě Sparta vede nadále 1-0 po gólu Mercada z 25. minuty. Zatím Brian Priske nesáhl do té sestavy, Pavel Hapal už ano a poslal na úkor Davida Tkáče do hry Matěje Hadaše, který už byl v akci ne snad více s balónem, ale dostal se do kontaktu s Matějem Rinešem, teď se dostal do kontaktu s Gudalem Dominik Janošek, vypadalo to, že si ho obhodí a kdyby trošku více zrychlil, tak bude uhánět sám do vápna, kde už byl jenom křižujícím Besoch a také brankář Surovčík, ale také tam byl Václav Sejk. Janoškovi ale nakonec ten balón utekl a on sám nepokračoval v pohybu, takže hrát může Sparta. Kadřábek nakopává směrem dopředu někam, kde cítil buď to Mercada nebo Karabce. Blíže k tomu balonu měl nakonec Karabec, ale i tak byl od Kadeřábka ten centr příliš dlouhý, takže míč skončil až u brankáře Sigmy Jana Koutného, ten rychle rozehrál. Sigma přenesla hru na pravou stranu na Janoška, Janošek ale tentokrát vrací jenom pod sebe na Abdulaj

0: A Sila vrací zase střednímu stoperovi Matuši Malému. Ten rozhrává po ose hřiště na Galiho. Ten se tedy potom střídání a po lehkých přesunech posunul výše, spíše na křídelní pozici. Na wingbacku vlevo zůstává Borges. Na wingbacku vpravo tedy nově Hadaš, který si teď říkal o balón od Janoška, ale ten ze vzduchu sebral Rineš, ale ani on ho nerozehrál směrem dopředu na Singateha, tak jak to myslel, stejně jako teď Gali, hned první přihrávku zmařil a trefil jí do blokujícího Romana Macka, takže tři přihrávky, první nebo takové střílené centry, okamžitě trefené přímo do prvního blokujícího hráče, ať už s obou stran, hrát tedy může teď Sparta, Kadeřábek u pravé lajny, kombinuje jenom nakrátko s Karabcem, do všeho se chce vložit sejk, ale doběhl tam pozdě, takže Spartanům nevypíchl ten balón. Ti přihráli zpátky Mackovi, který se tam hodně stáhl mezi stopery. Potom ale kombinace Sparty už po chybné rozehrávce skončila a hrát může Matuš Malý. Malý posouvá nakrátko na Solda, ten mu naráží balón zpátky. Malý teď ale trošku spozdil tu případnou rozehrávku. Lurvink se rozběhl a dostal balón na paty, zpracoval ho a tak může Sigma pokračovat už na polovině soupeře. Míč od Lurvinka si bere Michal Beran, jenomže věnují se mu dva napadající hráči, jak Brunes, tak Karabec, takže Beran musel zacouvat. 50. minuta začala na Andrově stadionu, Sparta vede 1-0 na hřišti Olomouce. Dopředu jde po levé straně Gali a také ho tam podporuje Borges, který od něj přebírá balón, ale míří přihrávku jenom zpátky až na Lurvinka. Borges teď dostává míč znovu, dává ho na osu hřiště na Solda, který pálí. Chtěl si ten míč zpracovat ze vzduchu co nejrychleji a co nejrychleji také levačkou vypálit, ale přitom se k němu nestahoval dostatečně rychle žádný bránící hráč, trošku to své zakončení uspěchal, ta rána byla hodně nepovedená, takže žádné větší vzrušení pro Jakuba Surovčíka v brance Sparty, která vede nadále v Olomouci i v polovině 50. minuty 1-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Sledujeme samozřejmě také utkání v Jablonci. Tam překvapivě bojuje Zlín o první body v téhle sezóně. Jak to vypadá ve druhé poločase, to řekne Pavel Petr.
3: Dál Zlín drží vedení 1-0 a to říkám v 55. minutě. Domácí Čantorišvili, ale může pálit z hranice pokutu území. Nakonec jeho pokus byl zblokovaný a nedostal se dál než zhruba 10 metrů před branku Dostála, který také nemusel zasahovat. Jablonci dá v držení míče, teď ale až od poloviny hřiště, odkud Novák nabízí míč svým spoluhráčům, ukazoval, kam si mají naběhnout. Nakonec si to nebyla. Přihrávka před pokutu území, Holý je tam také Alion, který pálí z otočky a zase našel připraveno Dostála a dorážka Chramosty, ta mířila vysoko, vysoko nad branku, takže ani z tohoto okamžiku domácí fotbalisté gólovou tečku nevytěžili. 55. minuta, Jablonec Zlín tady stále 0-1. Rozehrávat bude gólman Dostál, který už si chystá míč v tom malém brankovém území, už si ho tam položil, rozhodčí Orel už mu dává pokyn, že je potřeba rychle rozehrát, jinak by rozjel případně rohový kop, ale Dostál to stihl včas. Musela míč na Grigeru, tam už byl ale zase domácí Čantorišvili. No a je tam také Nováka, po něm Hanuš, který si zpracoval míč a zasyká mačka v jeho podání. A nakonec znovu spolupráce s Novákem, který může postupovat směrem dopředu, ale už ho tam napadá Šmiga, autor zatím jediné branky v tomto duelu. Branky, která padla už ve třetí minutě. A od té doby tedy Zlínští drží hubený náskok, ale především drží naději na případný bodový zisk tady z Jablonecké střelnice. Centr z pravé strany domácího kapitána Chramostu nenašel. Naopak Šmiga může zamířit směrem dopředu, jenže byl tam nedovoleně atakovaný a tak je ponechaná výhoda. Možná kdyby to byl faul, po kterém by Šmiga končil na hrací ploše, tak by to zadržení proti hráči byla žlutá karta, ale to se nestalo. Končí v tuto chvíli 56. začíná 57. minuta a Jablonec prohrává se Zlínem 0-1.
1: Radiožurnál Sport.
2: No, musíme také připomenout, že Teplice zvítězili dnes na hřišti Hradce Králové 2-0 a že dnešní program a vlastně program celého víkendu fotbalové šance ligy uzavře od 18 hodin velký šláger Slavie proti Viktorii Plzeň, což bude komentovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport také náš fotbalový expert Pavel Horvát. Připomeňme, že čeští tenisté jsou po včerejším infraktovém souboji v O2 aréně ve finále Davis Cupu a tam se probojovali taky kanadští tenisté ve druhém kole kvalifikace zase doma v Quebecu porazili Francii 3-1. Na tom finálovém turnaji v Boloni nebude chybět ani Německo, pro které rozhodující třetí bod v souboji s Chorvatskem získal čerstvý šampion US Open Alexander Zverev. No a postoupila také Velká Británie, ta porazila Ekvádor už po čtyřhře hladce 3-0. Pohled do anglické fotbalové Premier League. Bournemouth, Liverpool, 57. minuta, stále bez branek. Leeds, Crystal Palace, tam sice jedna branka padla, ale byla odvolána, také je to tedy bez branek. No ale všechno vynahrazuje utkání mezi Manchesterem City a Sunderlandem. Tam je to v 51. minutě 3-2 právě pro Citizens. A teď už jdeme na české trávníky. Znovu je tu utkání Sigma Olomouc, Sparta Praha a Adam Kodet.
4: 1-0 je stav, který nadále tedy platí i v 54. minutě a platí teď to, že Karabec bude rozehrávat další rohový kop, tentokrát z pravé strany, nízkoletící balón někam do středu, kde si naskakoval zase Gudal, který tam byl trstu hodně nebráněný a osamocený. Nakonec ten balón trefil Solda někam do těla nebo možná do ruky, což tam reklamovali Spartané, znovu se tam potom povaloval nebo spíš poskakoval ten balón, odrážel se od jedné, od druhé hlavy, ale nakonec už nikdo ze Spartanů ho nezasáhl tak, aby ho namířil na branku Koutného, který potom, když ho sebral ze vzduchu, tak rychle rozehrál. Sima chtěla co nejdříve zahájit proti akci, když tam ještě nebyli postaveni všichni bránící hráči Sparty zpátky na svých místech, jenomže Borgesovi se Sejkem to nevyšlo a tak zase může zautočit Sparta. Singatek se nádherně uvolnil a ještě kroutil po zemi ten balon na zadní tyč. Tady chybělo pár decimetrů k tomu, aby balon zapadl na zadní tyči. Místečko tam bylo, i když Koutný tím svým zákrokem ho tam mnoho nenechal, tak na jeden, dva míče, kdyby Singatek trošku více zakroutil ten balon, tak tam místo bylo, jenomže míč skončil mimo branku, ale těsně. Singatek opravdu jeden z nejaktivnějších hráčů Sparty směrem dopředu, hlavně nejviditelnějších při těch svých průnicích po levé straně a myslím si, že dobře chytil svou šanci za Pačesi, když hraje v sestavě místo vykartovaného Alcocera. Teď se ale i Singatech a další Pražané musí vracet, protože útočí Sigma. Lurving táhne akci po levé straně, nádherně si obhodil bránícího Macka a potom nakonec sám i vypálil pravačkou. I když se mu tam nabízel pro přidávku jak Janošek, tak Hadaš vpravo od něj. Nakonec to vyhodnotil Lurving tak, že co nejrychleji bude chtít střílet. Ránu po zemi ale lapil Jakub Surovčík a tak v 56. minutě nadále platí stav 1-0 pro Spartu. Teď už zase Singatek se vydal vpřed, po souboji se Silou padl na zem, v tu chvíli už ale bylo jasné, že na balon nedosáhne, takže potřeboval nějakým způsobem ten souboj zvládnout tak, aby z toho byl faul, což nakonec byl, takže rozehrávat bude Sparta, bude to Rineš z levé strany, je to téměř u levé postranní čáry, dost daleko ještě od branky, takže to spíš bude rozehrávka podle všeho po zemi, na kterou se nabízí Macek nebo Singatek. Nakonec Rineš vzduchem přenáší hru na Karabce na pravou stranu. Karabec ze vzduchu nejprve sklepl sám pro sebe a potom posunul balon na Kadeřábka. Kadeřábek našel Merkáda, ten si dvakrát narazil s Karabcem. Ale tam tudy zatím, tedy po pravé straně, cesta vpřed pro Spartu nevede, takže série zpětných přihrávek. Nakonec se těle přece jenom Karabec přihrává vpřed na Merkáda, ale zase nechce ho už nechat Louis Lurving tak jako v první a v jediné gólové situaci v 25. minutě ani vystřelit, ani odcentrovat, ani přes sebe přejít, což se teď povedlo. A navíc při další akci už se pak vyskytl Pavel Kadeřábek v offsideu. Takže Sigma v 57. minutě prohrává se Spartou 0-1, ale bude rozehrávat od vlastní branky.
2: My se zase vrátíme na Andrův stadion a to, co nevidět, pokud byste chtěli nerušeně poslouchat právě utkání mezi Olomoucí a pražskou Spartou. Jde to, když naladíte naše webové stránky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Takhle vás ale budeme informovat i o tom, že česká fotbalová reprezentace musí počítat ztráty, respektive to, že Ladislav Krejčí, tedy dosavadní kapitán, nemohl nastoupit dnes do druhé nejvyšší anglické soutěže a je to nejspíš, i když ty zprávy zatím nejsou potvrzené, kvůli zraněnému lýtku a tím pádem se ho nejspíš nebude týkat ani celý reprezentační sraz. Rian Nadery, což je hráč, který teprve usiluje o to, aby se stal českým reprezentantem, tak ten rozhodl glasgowské derby. Rangers díky němu vyhráli nad Celticem 1-0 a poprvé sebrali právě lídrovi skotské soutěže body v téhle sezóně. No a máme také takovou zprávu, která je vlastně rozpočitá pro českého fanouška reprezentace, protože Patrik Šik se prosadil. Leverkusen vede v nastavení prvního poločasu v rámci Bundesligy nad Lipskem 1-0 právě díky brance českého útočníka, ale jak moc dobře víte, Patrik Šik ten už reprezentovat odmítl a tak jeho formu rozhodně česká reprezentace nevyužije. Pojďme se ale věnovat českému fotbalu, konkrétně zápasu Jablonec Zlín, který sleduje Pavel Petr.
3: 62. minuta, domácí fotbalisté stále prohrávají se Zlínem 0-1. Měli teď hosté dokonce další příležitost k tomu, aby navýšili své vedení. Před pokutovým územím si zpracoval míč David Grigera, jenže nakonec míč jeho kopačky byl tečovaný a skončil v zámezi a končil tak, že hosté budou zahrávat rohový kop. Konkrétně je to Pišuja, který pošle míč do hry. Už je tam také Poznar, který přišel ve zlínské sestavě posílit ještě tu ofenzívu, centr z rohového kopu, ale ten domácí obrana odvrátila. Jenže hosté mají dál příležitost, mají míč na svých kopačkách. Znovu centr, který letí do ohně, ale tam si poradil cedidla, dlouhý odkop, no ale pouze na kopačky zlínských fotbalistů, kteří se čím dál více osmělují tedy, no a teď se dokonce dostávají k pokutovému území. Poznar tam ale fauloval, Javo se ocitl na hrací ploše, útočný faul, přestože se hostující hráči diví, ale musí se pochopitelně s tím smířit. Končí 63. minuta, Jablonec Zlín 0-1. Čantorišvili, domácí rozehrávka, po něm už je to Kuol, který posílá míč na Java. Javo Klička jeho ve středu hřiště a přihrávka na Holeho, který ještě stačil míč na hrací ploše zpracovat. Znovu je to Javo, který byl poslán k zemi. No, řekl bych, že teď ochotně se poroučel na trávník, ale jak říká klasik, kontakt tam byl Jakub Černín faulujícím hráčem a tak se nabízí domácím fotbalistům příležitost zahrát. Přímý kop, je to prakticky od autové čáry, už ale poblíž pokutového území. No a tak nebyl asi, postavil míč, má to na pravačku a to znamená, že bude ten míč se snášet směrem k brance, kterou tady zatím výtečně hájí hostující a golman dostal. Rozhodčí Orel píská, dává pokyn, nebyla se rozbíhá, krátký rozeběh a nakonec centr, s kterým si hostující obrana poradila. Nebyla bude mít další příležitost odcentrovat, což se stalo právě v tuto chvíli, ale opět nepřesně a taky na konci 64. minuty platí Jablonec Zlín 0-1.
1: S mikrofonem za fotbalem.
2: Počkali jsme ještě na tu standardní situaci, kterou ale Jablonec nevyužil. Buší na vrata Zlína, ale stále prohrává po hodině hry 0-1 už od třetí minuty. Co se týče Anglie, tedy Premier League, Liverpool ten vede nad Bournemouthem v 65. minutě už 1-0 a Citizens navýšili svůj náskok nad Sunderlandem po hodině hry. Je to už 4-2, pojďme ale zjistit, jak se vyvíjí zápas mezi Olomoucí a Spartou. Ten sleduje Adam Kodet.
4: V 61. minutě za stavu 1-0 pro Spartu se nakonec Hamad Gali ve vápně k zakončení nedostal. Sejk tam ještě, ale teď vyřešil centr, který tam letěl znovu tak, že sklepával ten balón zpátky na Galiho. Ten k němu nedošel, potom se mohl Soldo ještě z dálky dostat ke střele, také se k ní dostal. Ale bylo to už jenom takové krajní nouzové, co nejrychlejší řešení a nemoc povedené. Soldo ten balón vůbec netrefil čistě a hodně přestřelil. Nebo netrefil branku Jakuba Surovčíka, který zatím tedy ještě neinkasoval, ani si moc nezachytal, když už se Sigma dostala do nějakých slušných střeleckých pozic, tak z toho byly nepřesné střely. Po tom dvojitém střídání Briana Priského se tedy Singatech přesunul spíše na hrot útoku do středu té útočné trojce. Jurásek je nalevo a Mercado zůstal napravo a ve středu hřiště Macka nahradil Santiago Eneme. Sigma teď rozehrává od vlastní branky v 62. minutě za stavu 1-0 pro Spartu. Potřebovala by nějak více zatlačit na Pražany. Zejména třeba nějakou agresivní hrou a nebo dobrým náběhem Václava Sejka, který míří sám na branku, ale Surovčík ho tváří v tvář vychytal. Možná klíčový zásah spartianského golmana v tomhle zápase. Hodně si vyběhnul, vypadalo to, že Sejk bude mířit nějakým obloučkem, místo toho hodně vyběhl a potom ještě z dálky pálil Borges. Toho také na blížší tyči Surovčík vychytal, pak se tam dostal do kontaktu s Galim. No a hráči Sigmy by chtěli penaltu. Nic takového se ale dít nebude. Uvidíme, jestli z toho bude pro Sigmu tedy alespoň rohový kop. Surovčík se zatím potom kontaktu s Galim nezvedá. Opravdu vypadalo, že jak tam šel, pro ten vyražený balón Surovčí, který neudržel po té ráně Borgese, tak tam ještě hrábnul Pogalim, který se natahoval po dorážce. Na videu se to zkoumat nebude. Lurving to zkusil směrem k rozhodčímu Karlu Roučkovi. Z té signalizace jsem to tak pochopil, ale Karel Rouček, řekl bych, že ukázal, že nic takového nepřipadá v úvahu. Ještě Adam Karabec a také Dominik Janošek, jakožto kapitáni, tam dostávají teď vysvětlení od hlavního sudího tohoto zápasu. Důležité tedy je, že Sparta nadále vede 1-0, i když tohle byla velmi dobrá sekvence šancí Sigmy v končící 63. teď už minutě. No, zaprvé se řeší to, jestli Surovčík bude schopný pokračovat v zápase, podle všeho ano, ale je teď v péči zdravotníků, a řeší se pak také to, jestli bude Sigma alespoň kopat rohový kop, což vypadá, že bude, protože už si chystá balón Janošek, ale tak pozor, VAR se do toho nakonec vložil. Chvíli jsem si myslel, že z toho bude penalta, ale vložil se do toho jen proto, že se řešilo, jestli se bude kopat od branky, anebo jestli se bude kopat roh, a ani ten roh pro Sigmu z toho nebude. Takže v 64. minutě odkop od branky Jakuba Surovčíka, který vypadá to, že i když je otřesen po tom souboji s Galim, tak je připravený pokračovat ve hře. Do hry za chvíli půjde také Zelený, který už je připravený u čtvrtého rozhodčího Jakuba Vulkána.
2: Spousta vzruchu, ale branky žádné, co se týče Hané. Pojďme ještě aktualizovat to, co se děje v anglické Premier League. Bournemouth stále prohrává s Liverpoolem 0-1 v 68. minutě. No a hodně, hodně gólů padá v zápase mezi Manchesterem City a Sunderlandem. 62. minuta, Manchester City vede nad Sunderlandem 4-3, a ještě si nemůžeme odpustit jednu velmi kuriózní zprávu ze zahraničí. Bývalý anglický fotbalový reprezentant Andros Townsend vyvázl bez vážnějšího zranění z bizarní nehody před zápasem thajské ligy, kde momentálně hraje, určitě znáte film Vesničko má středisková a přejetého drápalíka, tak něco podobného se stalo právě Townsendovi. Tohoto křídelníka při rozcvičce srazil válec na trávník a jeho řidič zastavil až poté, co Townsendovi přejel nohy, a přesto je tenhle fotbalista v pořádku. Válec Townsenda srazil, začal přes něj přejíždět, řidič reagoval poměrně hbitě, okamžitě se skočil ze sedačky, stroj díky tomu odlehčil. Snažil se ho ještě nadzvedávat, aby se 13-násobný anglický reprezentant mohl dostat spod něj. Jak jsme říkali, všechno se obešlo bez zranění a teď už se můžeme zase věnovat fotbalu. Pojďme se podívat na to, jak se vyvíjí zápas mezi Jabloncem a zatím bezbodovým Zlínem. Sleduje to Pavel Petr.
3: 70. minuta začala, domácí fotbalisté stále prohrávají 0-1 a Zlínští tedy drží krok a jsou velice blízko k tomu, aby si odvezli nějaký ten prémiový bodík z Jablonce. V této sezóně 8 kol nedokázali bodovat, teď jsou tedy k tomu velice, velice blízko, ale za 20 minut a něco k tomu ještě samozřejmě se dá stihnout hodně věcí. Nicméně hostující defenziva zatím pracuje velice dobře, stejně tak jako brankář Dostal, který minimálně ve dvou případech už dokázal svůj tým podržet. Jablonci střídají, přichází tam Zorvan a také Vecheta. To je tedy změna, ke které došlo teď na domácí straně. Nebyla jedním z mužů, kteří opustili hrací plochu. No a společně s ním také Holí. Hra může pokračovat autovým hazováním na domácí straně. To už se rozebíhá 71. minuta. Zlín vede v Jablonci tedy 1-0.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Vydáváme se zpátky na hřiště Sigmy Olomouc, kde hraje pražská Sparta. Tenhle zápas, ve kterém zatím Pražané vedou, sleduje Adam Kodet.
4: Vlastně 67. minuta, 1-0 pro Spartu je stav, který nadále platí. A platí také to, že po té předešlé velké šanci před zhruba 3 minut už se k žádnému dalšímu zakončení Sigma nedostala, i když střílet rozhodně z dobré pozice mohl před chvílí Ahmad Gali, ale trošku tu situaci vyčekal a překombinoval. Střílet teď může z dálky Soldo, ale nakonec se rozhodl přihrát Janoškovi, ten ale na jeho pas nedosáhl a už nemá rozcíl, aby se vracel s čerstvým Matějem Juráskem, který na levé straně míří do volného prostoru, už ho křižuje jenom Abdullah Sila. Jurásek se přes něj dostal, už je ve vápně, přihrává a je z toho bohužel pro Sigmu vlastní gól, který dává Marco Soldo, a Sigma prohrává se Spartou v tuhle chvíli už 0-2 díky vlastnímu gólu, nebo kvůli vlastnímu gólu tohoto chorvatského středopolaře. Skvělou práci tam ale odvedl Matěj Jurásek, který vystartoval na ten volný balón po chybné přihrávce právě Solda. na Janoška, který na ní nedosáhl, už bylo vidět, že nemá dostatek sil, aby se v rychlosti vracel s Juráskem. Ten pak překonal jenom takovým jedním dotekem i bránícího Abdullahi Silu. Přihrál ten balón někam do ohně, do chumlu hráčů před brankou a Marco Soldo si ho srazil do vlastní sítě. Takže Sparta vede 2-0 a teď už bude mít opravdu Sigma těžkou šichtu, aby z tohoto zápasu získala byť jen jeden bod nebo samozřejmě 3. To by už musela dát minimálně 3 branky a žádnou další nedostat. Teď už je na snadě, aby Pavel Hapal střídal a poslal na hřiště nějaké ofenzivní hráče.
2: Necháme Pavla Hapala, aby ještě zamíchal kartami tohoto utkání. Rázem je z té dvojice zápasů, které zledujeme, dramatičtější ten mezi Jabloncem a Zlínem a proto se vydáváme zpátky na Jabloneckou Střelnici za Pavlem Petrem.
3: 73. minuta, Jabloneši stále si nevědí rady s tím, jak by překonali defenzivu zlínského protivníka, který zatím byl bez bodu, ale tady je velice blízko k tomu, aby uhájil vedení. Zatím tedy 1-0 vedou zlínští fotbalisté už do 3. minuty a znovu se musí bránit. Center, který přiletí do boku území, hledá domácí, Alium si tam nabíhá, ale přeci jen to i na něj bylo příliš dlouhé. Alium už tuší, že domácí potřebují hodně času a hlavně spěchat směrem k brance, a tak přinesl míč do Stálovi. Jenže mezi tím také střídání na hostující straně, kdy odchází Machalík a přichází princ Makuda posílit tedy na ty závěrečné okamžiky hostující tým. Střídání už je u konce a také můžeme sledovat rozehrávku brankáře do Stála, který už se chystá poslat míč do hry. Stále zatím ještě váhá. Rozočí zatím neodpískal nějaké zdržování hry. Každopádně 74. minuta. Jablonec prohrává se Zlínem 0-1. No a jsou to právě zlínští fotbalisté, kteří budou rozehrávat, mají k dispozici.
2: V pořadu s mikrofonem za fotbalem se znovu vrátíme do Olomouce. Domácí trenér totiž určitě zareagoval na ten druhý gol Sparty, trochu prostřídal. Vracíme se na utkání Sigma Sparta, sleduje ho Adam Kodet.
4: V 70. minutě Sparta vede stále 2-0 na stadionu Olomouce, která si před několika minutami zásluhou Marka Solda dala vlastní gól, ale teď může jeden další přidat, protože Janošek rozehrává rohový kop, byl to nízký balon na bližší tyč, na který se jako první ale naskočil Mercado, nenechal k němu vůbec Lurvinka dostat a tak z toho žádné nebezpečí pro branku Jakuba Surovčíka nebylo. Soldo teď bude chtít napravit svoji chybu, byl postrčený vracejícím se Karabcem už na hranici pokutového území, možná těsně v něm, takže to zkusil, spadl na hřiště, ale tohle mu rozhodně u Karla Roučka neprojde. No, jak jsem avizoval, jediné dva ofenzivní hráče, které má Pavel Hapal k dispozici, za chvíli použije, ale možná už to bude za stavu 0-3, protože Jurásek je ve vápně a trefil po zákroku koutného tyč. Skvělá střela, zase zakroucená od Matěje Juráska z levé strany po zemi, nebo těsně nad zemí, pálil Jurásek, koutný si na ten balon sáhl a vytáhl ho na tyč. Potom ten balon vyskočil z pokutového území a když se pak dostal do volného prostoru, tak na něj v obrovské rychlosti naběhl Gudal a napálil ho, řekl bych tak, do 18. řady na tribuně, možná ještě výš. Každopádně, teď už avizované střídání, jak jsem odhadoval, Dominik Janošek už nemá dostatek sil na to, aby pokračoval v zápase, aby ještě udělal nějakou změnu v ofenzivě, takže místo něj jde do hry Mikaelson. No a dohrál také Václav Sejk, který z toho jeho výrazu, když odchází ze hřiště, z toho usuzují, že on ještě nějaké síly měl a on ještě chtěl s tím zápasem něco udělat. Možná má i, jakožto bývalý hráč Sparty, i o nějakou zvýšenou motivaci postaráno. Každopádně ale tito dva hráči už pokračovat nebudou a místo nich šli do hry jediný dva útočníci, které měl Pavel Hapal k dispozici, a sice Hilmir Mikaelsson z Islandu a John Paul Dembe z Ugandy. Uvidíme, jestli tito dva útočníci udělají ještě nějakou změnu ve skóre nebo se postarají o nějaký rozruch před brankou Jakuba Surovčíka, o čemž budeme za chvíli informovat i posluchače Radiožurnálu v krátkém informačním vstupu. V 72. minutě Sparta vede 2-0, ve druhé polovině si dal vlastní gol Marco Soldo, v té první se trefil křídelník Sparty Mercado. Zápas Jablonec Zlín sleduje Pavel Petr.
3: 76. minuta, hosté sahají po prvních bodech, vedou v Jablonci 1-0, už v minutě třetí se prosadil Šmiga. Z Jablonce Pavel Petr, Radiožurnál.
5: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, dřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to
2: má podařit. Co se týče druhé nejvyšší fotbalové soutěže, Žižkov už dnes dopoledne porazil Třinec 3-0, Kladno remizovalo s Příbramí 2-2, dvakrát si nechali kladenští srovnat ten zápas naposledy v nastaveném čase celého utkání v poslední akci inkasovali od Příbramy. Ústí nad Labem se vydalo směrem k čelu tabulky druhé nejvyšší soutěže, když ostravské Bčko porazili Ústečtí 2-0. No a teď se rozehrál zápas mezi Vlašimí a Táborskem. Už ve třetí minutě vede Vlašim 1-0. Co se týče nejvyšší soutěže v Česku, tak tam Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. A teď nás bude zajímat, jak hrají Jablonečtí se Zlínem. To sleduje Pavel Petr.
3: 78. minuta, stále platí Jablonec Zlín 0-1. Pochopitelně jsme velice zvědaví na to, co po zápase řekne nový trenér Zlína Pavel Hoftych. Jeden zápas už odkaučoval, teď má tady druhý a v Jablonci sahají on i jeho tým po třech bodech, ale 13 minut zbývá ještě do vypršení základní hrací doby. Centr, který se snáší do vnitřního pokutového území, ještě tam byla hlavička Vechety, ale nakonec je to zákrok brankáře Dostála, který drží hostující tým dál ve hře o tříborový zisk, první borový zisk v tomto soutěžním ročníku a šance ligy. Dlouhý nákop, dlouhý odkop, dlouhý výkop v podání Dostála, končí v zámezí a tak je z toho out pro fotbalisty Jablonce. Rozehrávka Čantorišviliho přes Nováka, no a také brankáře Januše, 79. minuta, Jablonec Zlín tedy stále 0-1. Zorban rozehrává, to znamená, že jablonečtí fotbalisté pokračují směrem dopředu, jenže to napadání zlínských domácímu týmu dělá problémy. Zajímavé, co s tím udělá Kujol, který má proti sobě Grigeru, nakonec přihrává do zadních řad, kde si se běhl pro míč Zorban. Po něm už je to Pavlovič a také Alium, který operuje na pravé straně hřiště, jeho spoluhráčce se Cedidlou. Cedidla odcentroval, dokázal odcentrovat, jenže pouze do míst, kde byl v pokutovém území hostující Grigera a jeho hlavička posílá míč do zámezí. Další příležitost pro domácí bude po tom, co vymyslí Sedláček. Nakonec střílí z hranice pokutového území, ale proti byl Nombil, který se vložil do jeho střely. A tak míč skončil na kopáčkách zlínských fotbalistů. Znovu tedy další šance po pár okamžicích pro jablonecké. Tou začíná 80. minuta a svěřenci domácího trenéra Luboše Kozla prohrávají se Zlínem 0-1. Pro míči se běhl Vecheta před pokutovou zemí, ale nakonec to bude pouze out pro hostující Zlín.
2: Jablonec si vybírá za celý začátek sezóny obrovskou smůlu, když opravdu hodně tlačí, ale proti Zlínu stále tahá za kratší konec a stále prohrává s tímhle soupeřem 0-1, a to zhruba 10 minut před koncem utkání. My se podíváme ještě do Španělska, tam se totiž hraje madridské derby Atletico proti Realu ve 20. minutě, zatím bez branek. V Německu se prosadil Patrik Schick, Leverkusen díky tomu vede nad Lipskem 1-0. Před malou chvílí začal druhý poločas tohohle utkání. Co se týče Itálie, Fiorentina Neapol 1-1, Frosinone Como 2-0, 68. minuta, Parma Janov 1-1, tam už je odehráno minut 75. Vydáváme se teď do Olomouce, kde hraje pražská Sparta. Jdeme za Adamem Kodetem.
4: 77. minuta, Sparta nadále vede 2-0. Střelci John Mercado z první půle a Mercado už se teď řítí za dalším zakončení, už je v pokutovém území a bude z tohoto pokutový kop? Nebude. Karel Rouček ukazuje, že po souboji s Matušem Malým stoper Sigmy trefil balón, takže se hraje dál, i když Mercado padl k zemi. Dál ale hraje Sparta, Jurásek může pálit, zase to bylo takové technické zakončení směrem na zadní tyč. Už několikrát to takhle zkusil z levé strany, tentokrát byl Jurásek na oseři. Ještě trefil ale blokujícího Matuše Malého ve skluzu a tak z toho bude v úvozovkách jen rohový kop pro Spartu, ale to je samozřejmě další ideální situace pro Pražany hrát co nejdále od vlastní branky, za toho vedení 2-0, takže Karabec nijak nespěchá s tou exekucí. vykračuje si velmi volným krokem krohovému praporku a ještě hecuje spartianské fanoušky v jejich sektoru, protože právě přímo před nimi bude teď rozehrávat další ze série rohových kopů. Nikoho jiného Karabec dnes k exekuci standardek nepustil na straně Sparty a nepustí nikoho dalšího k tomu ani teď, protože sám zase svojí levou nohou posílá balon někam do malého vápna a koutne mu ten balon. Vypadl ještě z toho je zakončení Gudala, které zablokoval bránící Lurving. Ale teď velké nebezpečí pro obranku Sigmy a bylo to proto, že ten prvotní centr, který nakonec zamířil přímo na bránu, nebo velmi blízko brankové čáře, tak nezachytil Jan Koutný, propadl mu rukavicema za sebe a potom z toho byla skrumáž, ze které zakončil Gudal, ale trefil jenom blokujícího Lurvinka a potom už Sigma dostala balon pryč z nebezpečného území před vlastní brankou. 78. minuta pomalu končí, Sparta vede na hřišti Olomouce 2-0. Vypadá to, že dokráčí k dalšímu vítězství, protože zhruba v nějakých 7-8 posledních minutách Sigma nic nebezpečného směrem dopředu nevymyslela. Teď se to možná změní, protože dopředu míří Gali. Beran už to má na střelu, ale nechal si míč trošku více pod sebou a nemohl
2: se. Pokud Sparta nakonec opravdu dokráčí k tomu vítězství na Hané, tak jsou to pro ní rozhodně důležité body a přiblíží se čelu tabulky, ale stále bude mít v uvozovkách pouze 15 bodů. Musíme připomenout, že pražská Slavia ta má teď a to má o zápas méně. O 5 bodů víc, to znamená 20 a ještě dnes bude hrát jeden zápas a to velký šlágr. Od 18 hodin v Edenu bude hrát Viktoria Plzeň v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. O to samozřejmě nemůžete přijít. Vydáváme se do Jablonce, tam hraje Zlín a všechno tam sleduje Pavel Petr.
3: 83. minuta, Zlín stále drží vedení 1-0, teď ještě střídání na domácí straně, kdy přišel na hřiště Sláma. Hra ale pokračuje po nedovolném zákroku domácích fotbalistů a tak dlouhý nákop brankáře dostála, který končí před pokutovým územím domácích. Je tam teď v tuto chvíli Džavo, dlouhý nákop, který hledá vepředu za obranou Vechetu. Vecheta si zpracoval míč, nakonec přihrává na Džava, jenže tento měl složité s tou střelou, byť se do ní opřel. No ani Sláma se v zápětí po svém příchodu na hřiště nedostal k tomu, aby vystřelil míč, naopak podržel hostující Helebrant, no a poslal ho směrem k brankáři domácího celku Hanušovi. 84. minuta, Jablonec Zlín tady 0-1, hosté jsou hodně blízko k tomu, aby poprvé v letošní sezóně bodovali a to dokonce hned tak, že by mohli slavit vítězství, ale nepředbíhejme. Minimálně 10 minut, pokud počítáme i nastavení, se ještě na Jablonecké střelnici bude hrát. Pokračuje ale Zmar v domácím podání, protože si Jablonečí nevědí rady s překonáním hostující obrany a nepodařilo se jim ji zaskočit ani teď po centru z pravé strany. Nicméně Jablonečí budou u míče, mají k dispozici autové hazování. Teď už je to Čantorišvili, který ale vrací zpátky na polovinu hřiště, kde je Novák odtud pochopitelně přímé nebezpečí pro Dostála nehrozí. 85. minuta, Zlín stále vede v Jablonci 1-0. No a Jablonci se nedostali zakončení ani po další akci, protože tady je dlouhý odkop fotbalistů hostujícího Zlína, konkrétně to byl Grigera, který tedy vypomáhá i zadním řadám a teď nepřesnost na rozehrávce domácích, po přihrávce Nováka míč končí v zámezí a tak bude pazovat hostující Kopečný pár metrů od své vlastní střídačky od trenéra Pavla Hofticha. Samozřejmě nespěchá s tou rozehrávkou, Grigera si seběhl zpátky, jenže poté už je to domácí Džavo a také Sedláček, který se vložil do té rozehrávky a spolu s nimi také Vechetá. Přihrávka na pravou stranu, jenže tam už opět byli zlínští fotbalisté a ti pochopitelně dál už jablonecké fotbalisty nepustili. 86. minuta, Zlín stále vede v Jablonci 1-0.
2: My k tomu můžeme ještě dodat, že co se týče statistik, tak je to opravdu hodně nevyrovnané utkání. Jablonec drží míč 80% času, co se týče doteků ve vápně soupeře, to znamená před zlínskou brankou těch Jablonec napočítal 40, zlínští fotbalisté pouze 5. Na střely vede Jablonec 22-6, na rohy 9-3, ale je vidět, že na žádnou z těchto statistik se ve skutečnosti fotbal nehraje. Zlín zkrátka od třetí minuty vede díky Šmigovi 1-0 a tenhle stav dál platí. Pojďme se vydat zase na Hanou, tam na Andrově stadionu hraje Sparta a sleduje to Adam Kodet.
4: 82. minuta, za pár vteřin skončí a začne 83. samozřejmě za stavu 2-0 pro Spartu, ale za situace, kdy teď po druhé v rychlém sledu rozhodčí Karel Rouček otočil out, protože Spartanům to dlouho trvalo, a tak může hrát Galej. Galej už je ve vápně, ale zmařil celou situaci pro Sigmu velmi nepřesnou přihrávkou, měl tam úplně volného Mikaelsona i Dembeho, zkusil přihrát na Dembeho pod sebe, ale vůbec se mu ten pas nepovedl, Spartané ho zablokovali a navíc Surovčík ještě zastavil ten balon ve hřišti, takže z toho nebude ani rohový kop pro Sigmu Olomouc. Potom Surovčík tentokrát dlouhou rozehrávkou alespoň trefil hřiště, ale balon proskákal až k jeho protějšku brankáři Koutnému, který zase rychle otočil hru, ale zase svým nákupem pouze odevzdal balon na kopačky Spartanům, konkrétně Enemeho. Jurásek posílá balon z leva do prava, z levého křídla na pravé, kde je Mercado, a také si tam balon vzal, dává pod sebe na Karabce, Karabec centruje do vápna, kde je Vidra, těsně, ale přece nebyl v offsideu a měl spoustu času na to si ještě, anebo nakonec byl v offsideu, tak beru zpět. Ten verdikt je takový, že Vidra byl v offsideu. Přišlo mi to už z toho prvního pohledu, ale asistent rozhodčího to signalizoval až následně. 11 008 diváků sleduje tohle utkání, ve kterém Sigma Olomouc prohrává se Spartou 0-2. Opravdu v posledních minutách nebylo moc blízko tomu, ale aby ještě změnila Sigma skóre, nebo alespoň snížila. V ten malou chvíli byl v dobré pozici Ahmad Galej ve vápně, ale zazděl celou situaci nepřesnou přihrávkou. Teď ve středu hřiště doběhne jako první balon u lajny Jurásek, který se tam stáhl hluboko a doběhl ten balon před Dembem, který jen tak vyklusává, nepřipadá mi, že by byl úplně v takové velké intenzitě, i když jako střídající hráč na hřiště teprve před chvílí. Přitom třeba Galej, který je na hřiště už od začátku.
2: Sparta nad Sigmou stále vede nějakých 10 minut i s nastavením před koncem zápasu 2-0. Co se týče Jablonce, ten zase stále prohrává se Zlínem a musíme si připomenout, že Zlín hraje momentálně 9. utkání sezony. V těch 8 předchozích nedokázal získat jeden jediný bod. Kolik minutek nějakých, možná 5 je tedy od prvních bodů a dokonce prvního vítězství. Utkání sleduje Pavel Petr.
3: Hodně blízko jsou zlínští fotbalisté, 89. minuta a po gólu a Šmigy ze 3. minuty vedou 1-0. Musí se ale bránit, autový hod má k dispozici domácí Novák a ten je vyhlášený tím, že posílá dlouhé auty do pokutového území, což se také stalo, Cedila se ale k míči nedostal, hostující obrana si poradila a poslala míč do středu hřiště, kde pochopitelně žádné nebezpečí pro jejich branku v tuto chvíli nehrozí. Čantorišvili rozehrává na pravou stranu, kde má k dispozici Sedláčka, ten už načechlá míč, který se snáší na hranici pokutového území. Tam byl ale nejvýše vyskočil Kopečný. No a ten si celou situaci zopakoval teď ve spolupráci s Poznarem a také Grigerou. Vyřešili celou situaci a čas kvapí, zejména pro domácí fotbalisty, kteří se znovu nadechují, ale po pravé straně zatím mají k té brance hodně daleko, možná teď je po centru z pravé strany prodloužení míče, Džabo se tam snažil uvolnit v pokutovém území, ale nepodařilo se. Zůstávají Jablonečtí ale u míče a zůstávají před pokutovým územím. Střídající Sláma nachází Nováka. Sláma znovu, jeho centr, který se snáší přes branku. Ale Zlínští si opět poradili. 90. minuta. Zlín vede v Jablonci 1-0. Další nákop, který tam směřuje před branku. Opět si hosté poradili. No a tak zatím tedy drží to těsné vedení na jablonecké střelnici. Za půl minutky se dozvíme, o kolik že bude druhý poločas nastavený. O moc to nebude, ale pozor na průnik jabloneckých fotbalistů. Střelá gól! Tak jabloneční fotbalisté se přeci jen dočkali. Dočkali se vyrovnání z hranice pokutového území. Zapálil přesně střídající muž v domácí sestavě. A to byl Al, který se tam prosadil. Ne, tak nakonec za střelce označíme Kuola, který tedy v 90. minutě remizují stav a zajistil střelou z hranice pokutového území, zamířil k tyči, branky dostála, no a je tady srovnáno 1-1, ještě si ale počkáme na definitivní potvrzení té branky, ještě tam hosté něco signalizují, ale vypadá to, že už to tak prostě bude, že bude vyrovnáno necelé 3 minuty do konce zápasu, tedy nastavení, protože rozhodčí Orel nastavuje 3 minuty. Bylo rozehráno, to znamená, že je srovnáno 1-1. A ten stav v tuto chvíli tedy...
2: Ještě dramatické 3 minuty nás čekají potom srovnání na Jablonecké Střelnici. Pojďme jenom rychle zkontrolovat, jak se vyvíjí zápas mezi Sigmou Olomouc a Spartou Praha. Informace má Adam Kodet.
4: Končící 87. minutě tedy nadále Sparta vede 2-0. Na hřišti Sigmy Olomouc před malou chvílí sice Gudal hlavičkou dostal balon do sítě, krásnou hlavičkou do protipohybu golmana Jana Koutného, jenomže byl v offsideu, takže ten gol neplatil samozřejmě. Před chvílí měl dobrou možnost, standardní situace, Borges ale zahodil a teď už je na druhé straně ve vápně Singate, který dává gol. Na bližší tyči se natlačil před bránícího Spáčila, který se tam s ním vracel, který jako čerstvý hráč před malou chvíli vystřídal, no a tohle už bude platit a gól bude připsaný Singatehovi, který si myslím za svůj výkon si ho zasloužil. Ukázal, že i v 88. minutě měl dost...
2: V tomhle utkání už je tedy rozhodnuto. Sparta vede aktuálně 3-0. Pojďme na poslední minutky zpátky do Jablonce. Jestli pak Zlín udrží ještě první bod v sezóně, to nám řekne Pavel Petr.
3: Vypadá to, že neudrží, protože v nastaveném čase se prosazuje také Džavo, ke kterému se dostal odražený míč. No a Džavo ho poslal do sítě v 92. minutě, minutu před koncem tedy toho času, který určil rozhodčí Orel. Hosté pochopitelně velice zklamáni, domácí naopak mohou slavit, protože až řekněme v nastaveném čase se dostali k tomu, že dvakrát skorovali. Nicméně rozhodčí Orel ještě bude celou situaci zkoumat u videa a tak si s definitivním potvrzením toho, že se v samém závěru podařil jabloneckým fotbalistům dokonalý obrat, musíme pochopitelně počkat. Něco málo přes 2000 diváků přišlo na tento duel. Džabo se prosadil z bezprostřední blízkosti. No a vypadá to, že si rozhodčí Orel teď volá ještě oba kapitány a je možné, že nakonec ten gól bude odvolaný. Probíhá kontrola u videa. Rozhodčí Orel diskutuje s oběma kapitány, to znamená hostujícím Poznarem, no a také domácím Novákem, který po vystřídání Chramosty převzal tady tu kapitánskou pásku. No a tak napětí tady na stadionu Střelnice trvá. V tuto chvíli už uplynul čas, který byl určený pro to nastavení. A jak je to? Je tam ještě karta, kterou dostane za protesty hostující Poznar. Žlutá karta. Zřejmě nějaké nelichotivé výroky směrem k rozhodčímu. Ale dál tedy probíhá kontrola u videa. No a v tuto chvíli stále není jasné, jakže to na Jablonecké Střelnici dopadne. Buď 1-1, nebo 2-1 pro domácí tým. Rozhodčí Orel si přikládá ruku k uchu. No a nakonec odpískaný offside. Takže bereme zpět dokonalý obrat. Je to 1-1. Branka Džava neplatí. No a příliš času už do konce tohoto duelu určitě nebude zbývat. Radost tedy na Jablonecké Střelnici byla předčasná. Každopádně gól vyrovnával v 90. minutě a v 92. minutě branka, kterou střelil Džavo, neplatila. Offsideové postavení domácích nakonec. Rozhodčí Orel ukazuje, že ještě bude přidávat. Avizoval 3 minuty, samozřejmě se zkoumalo videa. Teď už se hraje 5. nastavená minuta. Platí, že Jablonec hraje se Zlínem 1-1. Jablonečtí fotbalisté si pomohli teď faulem. Mužem, který byl faulovaný, byl Poznar. No a tak se samém závěru ještě nabízí možnost také pro hosty, aby zahrozili. No aby si případně to vedení, které drželi od 3. minuty do té minuty 90. vzali zpátky. Rozehrávka přímého kopu. Je to tak, že platí nerozhodný stav 1-1 v 5. nastavené minutě. Domácím se podařilo na trefu Šmigy ze 3. minuty reagovat až v minutě 90., kdy se prosadil Kujol. No a o chvíli později dokonce skóroval Džavo, ale ta jeho branka nakonec neplatila kvůli offsideovému postavení. 1-1 tedy v samém závěru tohoto duelu. No a teď už je na Jablonecké Střelnici dobojováno. Utkání Jablonec Zlín končí tedy nerozhodně 1-1. Z Jablonce na ní jsou Pavel Petr, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Nádherný závěr zápasu jako na houpačce, i když zlínští fotbalisté rozhodně mohli vytěžit víc, ale to samé platí i o těch jabloneckých nakonec dělba bodů. Pojďme se vrátit ještě rychle na Hanou. Tam se dohrává zápas mezi Sigmou a Spartou. Sleduje to Adam Kodet.
4: V druhé minutě nastavení ze tří, Sparta nadále tedy vede 3-0 a navíc teď dostává možnost takového zkráceného rohového kopu, protože někde u levého rohového praporku před malou chvílí fauloval Vidru Abdullahi Sila, viděl za to žlutou kartu a rozehrávat svoji levačkou bude z tohoto místa, z místa přestupku, Matěj Jurásek, který potom, co vběhl do hry, předvedl několik velmi slušných i zakončení, i náběhu směrem dopředu a ten svůj pobyt na hřišti, když omezený, když nehrál v základní sestavě, rozhodně představil dobrou šanci, kterou dostal od Briana Priského. Teď rozehrával snad přímo z toho ostrého úhlu střelou na branku, nebo nevím, jestli se mu ten centr nepovedlo, ale zkrátka trefil málem přímo tyč bližší branky Jana Koutného, který sám byl překvapený možná tímhle řešením a opravdu asi přímým zakončením Matěje Juráska. Bylo to z velmi ostrého úhlu, ale Jurásek to zkusil zakroutit a musel se tam natáhnout Jan Koutný, protože jinak by ten balon opravdu šel do brány. Tam nikdo z hráčů Sigmy nebyl a nikdo z hráčů Sigmy nepočítal s tímhle zakončením. Potom přišel faul na Karabce o něco výše, ale stále ještě na levé straně, takže v končící 93. minutě za stavu 3-0 pro Spartu ještě jedna standardka, kterou bude rozehrávat Karabec a to bude asi úplně to poslední, co bude tady na Androvi stadionu v zápase 9. kola k vidění. Karabcu v centre se kroutí na hlavu Lea Borgese, který ho vyhlavičkoval pryč z vápna, Dembe ho pak ještě prodloužil, ale opravdu to už bylo všechno, co tenhle zápas nabídl. Nabídl 3 góly, prosadili se Mercado a Singatech a také jedním vlastním gólem přispěl do statistik Soldo a Sparta tedy v 9. kole vítězí na hřišti Olomouce 3-0.
2: To byl Adam Kodet, moc krát děkujeme za tenhle výsledkový servis. Můžeme zapsat třetí konečný výsledek, pojďme si to shrnout. Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2. Jablonec, Zlín, i když to dlouho vypadalo na první výhru Zlína v sezóně, remizoval 1-1. Jablonec navíc v závěru dal i gol na 2-1, ten byl ale odvolaný kvůli offsideu, hodně těsnému jen tak mimochodem. Přesto pro Zlín jsou to první body v téhle sezóně, konkrétně jeden bod, teda abychom byli přesní. No a nakonec Sigma Olomouc 0, Sparta Praha 3. Ještě se za hodinu a 6 minut bude hrát poslední zápas tohoto kola a to velký šlágr mezi Pražskou Slávií a Viktorií Plzeň. Vy ho uslyšíte na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. No ale teď nás čeká hodinka pořadu s mikrofonem za hokejem, protože právě od 17 hodin začíná pět duelů hokejové Ty Sport Extraligy, takže pro tuhle chvíli končí pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: S mikrofonem za fotbalem.

Přeji vám pěknou neděli z haly Rondo z Winning Group Arény, z místa, kde ještě pár měsíců bude doma hokejová Kometa Brno, bude zde hrát extraligové zápasy před přesunem do nové arény na brněnském výstavišti. Teď je tu první domácí zápas sezóny pro brněnské hokejisty, kteří zapsali ve dvou venkovních duelech na ledech Litvínova a Třince dvě prohry, takže taky první pokus získat body. Proti budou hokejisté Mountfieldu Hradec Králové, oba týmy už jsou nastoupené na ledové ploše. A teď je tedy čas představit sestavy obou mužstev, tak tým Hradce Králové nastupuje v bráně se Škorvánkem jako dvojka Vomáčka, obrany McCormack Kalina, Melanson Vukojevič, Mudrák Kok a jako sedmý obránce Sýkora, útoky ten první Nenonen Tamáši Peret, druhý Jergl Klima Zdráhal, třetí Kousal Čacho Kohout, čtvrtý Radil Miškář Pilař a jako třináctý útočník Pavlík, takže po minulé domácí prohře 0-2 s Českými Budějovicemi trenér Tomáš Martinec pozměnil složení jednotlivých formací. No a na straně Komety tam teď, nebo dnes jedna premiéra. V bráně začne Eugen Rabčan, posila ze Slovenska, která přišla před sezónou a nahradí tak Aleše Stezku, který odchytal ty dva prohrané zápasy a dnes není vůbec v sestavě, protože jako dvojka je připravený Jan Kavan. Obrany Zábranský Král, druhá Vitkovsky Svozil, takže Svozil poprvé po návratu z zámoří v základní sestavě Komety, jakož třetí pár Ščotka Kučeřík, sedmý obránce Nedomlel. No a útoky, ten první Flek Lejno Kunc, druhý Zohorna Hinek, Zohorna Tomáš Pospíšil, třetí útok Zbořil Ilomeky Kusko, čtvrtý útok Kolár Brabenec Cingel, třináctý útočník Hartl. Znamená to, že do sestavy se dnes nevešel třeba útočník Čajkovič nebo obránci Mikiska a Gulaši. No a teď tedy už start sezóny z pohledu brněnských fanoušků a připojí se i Radiožurnál Sport. Zápas začne za pár sekund, oba týmy už jsou připravené na ledové ploše v Brně. Premiéra v tomto extraligovém ročníku, Kometa má za sebou dvě prohry na hřištích soupeřů a právě teď začalo utkání, ve kterém zažívá premiéru v české extralize brankář Komety Eugen Rabčan dostal tentokrát přednost před Alešem Stezkou. Rabčan teď musí být pozorný, protože puk je v jeho obraném pásmu, ale má ho na hokejce jeden z domácích hráčů Filip Král. Kometa rozehrává, Flex se snaží probojovat do útočného pásma, ale narazil na obránce Kalinu, jenomže Kometa ještě drží puk v útočné třetině, ovšem už ho nemá pod kontrolou a hradecký Nenonen vyhazuje do středního pásma, kde Hradec jenom prodlouží nahozením za brněnskou branku a po půl minutě půjdou hosté z východu Čech střídat. Brňané se snažili po levé straně znovu Kuncem zaútočit, ovšem Kunc byl přitlačený na mantinel a ve středním pásmu o puk přišel. Stále první minuta zápasu, stav tedy 0-0, puk má Svozil, který chyběl v prvních dvou zápasech Komety. Tento obránce, který se vrátil po letech v zámoří, kdy se nedokázal naplno prosadit do NHL, se tedy v úvodních dvou duelech nevešel do sestavy, dnes už hraje, teď ale po jeho rozehrávce Kometa nedokázala přejít střední pásmo a u puku jsou hosté z Hradce Králové, konkrétně Klima u pravého mantinelu přihrál za sebe na Jergla, ten zkusil střelu, která však neprošla až na Rabčana, ten tak nemusel zasahovat. Když už začíná druhá minuta, ale Hradec Králové zůstává v útočném pásmu a teď tam Jergl projížděl před brankou, ovšem nepřišel. Šla mu přihrávka, když byl opravdu sám před brankovištěm Rabčana. Ale teď je tu už hradecká střela Klima z levého kruhu. Zblokoval to jeden z bránících hráčů. Myslím, že to byl Hinek Zohorna, který tam teď evidentně má z toho trošku bolest. Jenomže musí zůstat pozorný, protože druhý útok Hradce Králové zůstává v útočném pásmu. Klima bere puk za bránu a čeká, kdo se mu třeba nabídne. Nakonec sám vyváží ten kotouč zase až k modré čáře, kde je tedy masírován Hinkem Zohornou, ale udržel kotouč. Už pro Hradec Králové, když končí druhá minuta a hosté mají slušný tlak a taky dávají první gól. Klima spoza brány nahrál za sebe Jerglovi, který vystřelil z voleje a překonal Eugena Rabčana. Tak už ve druhé minutě zápasu se Hradec Králové dostává do vedení. Autorem gólu tedy Aleš Jergl, ale Kevin Klima to zahrál naprosto skvěle. Dlouho držel puk v útočném pásmu, pak s ním zajel za branku. Vypadalo to, že projede zase dokola, ale poslal zpětnou přihrávku do míst, kde věděl o Aleš Jerglovi, nevěděla o něm brněnská obrana. No a tak tedy v čase 1:55 se Hradec Králové dostává v Brně do vedení v tomto zápase třetího extraligového kola. No a tak Kometa si ještě nezahrála pomalu s pukem v útočném pásmu. Už tedy prohrává. Teď se tady extraligového kola. No a tak Kometa si ještě nezahrála pomalu s pukem v útočném pásmu a už tedy prohrává. Teď se tady snaží to Brňané změnit tím,

Králové kometa získává puk a je to vyhození přes všechny čáry, které ale neskončí zakázaným uvolněním, protože puk nakonec hodně zpomaloval. A teď se připojí zase taky posluchači Radiožurnálu. Mezitím kometa zůstává v útočném pásmu. Brňané dál kombinují v útočné třetině, když čekáme na vstup pro Radiožurnál. Kometa u levého mantinelu a puk míří na modrou čáru Královi. Jeho nahození míří vedle branky. Ve třetí minutě utkání Kometa Brno Hradec Králové 0-1. Vítkovice hostí Litvínov, to sleduje Lukáš Kaleta. To byl ten vstup pro posluchače Radiožurnálu. Kometa dál zůstávala v útočném pásmu, ale nebylo z toho žádné nebezpečí pro Stanislava Škorvánka. V brance Hradce Králové pak už museli Brňané jet střídat. Teď se ale snaží kuncovým nahozením vrátit do útočného pásma, jenomže jako první sebere puk u mantinelu Mudrák, tedy obránce Hradce Králové. Jeho rozehrávka je ale nepřesná a teď se připojí Radiožurnál Sport. Už se hraje čtvrtá minuta zápasu a Hradec Králové vede v Brně 1-0. Platí to od druhé minuty, trefil se Aleš Jergl, ale klíčový podíl na tom gólu měl Kevin Klima, který dlouho držel puk v útočném pásmu, kroužil s ním, zajel za branku, vypadalo to, že ji obkrouží, ale místo toho zvolil zadovku právě na Jergla, který byl v tu chvíli úplně sám z pohledu gólmana Rabčana napravo od branky. Z voleje vystřelil do odkrytého místa. Rabčan se nestihl přemístit, čekal, že Klima bude pokračovat v tom pohybu na druhou stranu. No a Jergl tak tedy otevřel skóre zápasu, který je teď přerušený ve čtvrté minutě, protože hradecká branka nejenže opustila své místo, když Kometa byla v útočném pásmu, ale přímo zavalila golmana Škorvánka. Naštěstí ten si z toho neodnese žádný závažný šrám. Branka už je na svém místě, Škorvánek si to ještě otestuje a může se vhazovat po jeho pravé ruce, takže rozhodčí to vyhodnotili tak, že hráči Hradce Králové stáli za tím posunutím branky a teď tedy vhazování v jejich defenzivní zóně. Na něm za Kometu Tomáš Zohorna nedokázal uspět a získat puk pro tým, který dohání ztrátu 0-1 hned v úvodu utkání v jeho čtvrté minutě. Kometa neudržela útočné pásmo a tak hradecký Kalina se snažil nahodit puk do útočného pásma Hradce Králové, což ale nevyšlo, jenomže pak se Brnu nepodařila kombinace ve středním pásmu. Čtvrtá minuta končí, Kometa teď s pukem v obrané třetině a snaží se dostat směrem vpřed. Hinek Zohorna ale na pravém křídle nespracoval přihrávku, ještě však se puk odráží na domácí hokejky a Kometa tak má šanci pokračovat v útočné akci, jenomže se jí nedaří přejít do útočného pásma. Teď je to naopak proti Adce Hradce Králové po levé straně. Vedená Peret posílal takovou prudkou přihrávku před branku, tam byl jeden z jeho spoluhráčů, puk se odrazil nad domácí klec, takže Rabčan nemusel v páté minutě zasahovat. Kometa prohrává stále o gól 0-1 a teď je v útočné třetině, jenomže o puk tam rychle přišla a hradečtí dostanou teď kotouč díky Čachovi minimálně do středního pásma i do toho útočného, ale tam už Čacho nedokáže pokračovat s pukem a tak zase můžou hrát Brňané. Kusko u levého mantinelu ve středním pásmu otočil se s pukem a přihrál za sebe na Krále. Ten dává Vitkovskému. Kometa se teď dostává do útočného pásma a to je velká šance, která neskončí gólem. Král při přečíslení 3-2 dostal puk na levé křídlo, obránce Král na ofenzivním výletě, dobrá pozice, ale Král buď přestřelil, nebo, a podíváme se na to zpětně, tam Škorvánek dokázal vyrážičkou poslat puk nad branku, každopádně první vyložená příležitost brněnské Komety gólem neskončila, teď puk v ochranné síti za brněnskou brankou, takže v šesté minutě zápasu za stavu 0-1 hra přerušená, no a Filip Král teď zklamaně odjíždí na střídačku a taky se dívá na kostku nad ledem, jakže dopadla ta jeho střela, tak to byla možná i tyč, teď tady uvidíme zpětný záběr, tak bohužel v poslední chvíli zrovna režie to ustřihla. Z toho záběru, který jsme viděli, možná to byla horní tyčka, která zastavila puk po střele Filipa Krále. Každopádně to klíčové je, že gólem ta střela neskončila a Kometa stále prohrává s Hradcem Králové 0-1. Teď se po vhazování v obraném pásmu Brňané rychle dostali do toho útočného. Brabenec bojuje za brankou proti dvěma hráčům Hradce Králové a podařilo se mu zatím udržet puk v útočném pásmu pro Kometu, teď už to ale neplatí a dopředu může hostující tým, který se nahozením dostává do útočného pásma. Radil v rohu kluziště dává za branku, kde má spoluhráče Pilaře. Hradec teď tedy drží útočné pásmo, když končí šestá minuta zápasu a hosté stále vedou 1-0. Pilař za brankou ale přichází o puk. Kometa ovšem nedokáže vyhodit, protože dobře zavřel.

0: Dal modrou čáru Vukojevič, ten pak nahazoval na brněnskou branku, s tím si Rabčan poradil, Kometa následně už dostává puk ven z obraného pásma a dělá to tak šikovně, že to nebude zakázané uvolnění. Začala 7. minuta zápasu, Hradec Králové vede v Brně 1-0, teď snaha o přihrávku z vlastního obraného pásma až na útočnou modrou čáru, ta Hradci nevyšla tedy v tom smyslu, že se hosté nedostali do útočné třetiny, ale zůstali u puku ve středním pásmu, nahození za brněnskou branku, tam bude jako první Král, tedy obránce Komety, který na krátko přihrává Nedomlelovi, Nedomlel zajíždí za branku a rozehrává nalevo právě na Krále. Kometa to zkouší protečováním puku ve středním pásmu, kotouče za brankou hostujícího mužstva, kde ale teď o ten puk probíhá boj. Flek nakonec jako brněnský kapitán dokázal získat kotouč, posílal ho naslepo před branku, kde správně tušil spoluhráče Kunce, jenomže víc tam bylo hokejistů Hradce Králové, kteří Kunce nepustili k zakončení a následně hosté vyhodili, podobně jako před okamžikem Kometa, tak šikovně, že z toho není zakázané uvolnění. Hra tedy pokračuje a to začíná už 8. minuta zápasu, který se teď hraje ve středním pásmu. Kometa se snaží dostat do toho útočného. Kristián Pospíšil po přechodu modré čáry, ale ztratil puk a hra se otáčí směrem, kterým útočí hosté z východu Čech. Je to teď Zdráhal, který zavezl puk do útočného pásma, jenomže zpětná přihrávka pak nebyla dobrá, no a tak zase může dopředu Kometa. Pospíšil, zavezl do útočné třetiny, dává Tomáši Zohornovi na levý kruh. Zohorna poslal střílenou přihrávku před branku, k dorážce se tam dostával Svozil, ale dokázali před tímto brněnským bekem hradečtí obránci odpálit kotouč do bezpečí, takže stav 0-1 v Brně zůstává. Kometa se nakrátko dostala do obraného pásma, ale zase ho rychle dokázala opustit, jenomže zase tam hradečtí nahozením puk vracejí a Kohout bojuje za brankou o to, aby udržel ten potouč pro hráče Hradce Králové. Na okamžik se zdálo, že Kousal by mohl zakončovat, protože ten puk poskočil k němu. Kousal byl u brankové čáry a než se dostal vybruslením do střelecké pozice z toho nulového úhlu, tak o puk přišel. A zase tedy může hrát směrem vpřed Kometa v útočném pásmu boj u levého mantinelu z pohledu útočící Komety, který Kometa zvádla i Lomeky přihrá. Pak před branku na Kuska, který vystřelil do Škorvánka a pak už se nedostal k dorážce vlastní střely, ale to byla slušná pozice v tomto případě, však Kuskovi nepomohlo to, že už byl hodně blízko golmana a vlastně neměl nějaký prostor extra hledat Skulinu Škorvánkově výstroji. Kometa se ale zase vrací do útočného pásma, je tam i znovu Hartl, který tady sice je psaný jako 13. útočník, ale od začátku nastupuje v tomto zápase a teď musí zpět do obraného pásma, protože Kometa na okamžik přišla o to útočné. Hradec ovšem v útočné třetině teď taky nic extra nevymyslel a tak se hra přesunula do středního pásma, ale zase jsou to hosté, kteří se vracejí do útočné třetiny. Radil dává na obránce McCormacka u pravého mantinelu, to už začala 10. minuta zápasu, ve kterém padl gól, dal ho Hradec Králové, vede v Brně 1-0 díky Jerglovi. Tento hradecký pobyt v útočném pásmu další branku nepřinese a je tu brněnská rozehrávka, sice nepřesná, ale aspoň teď ve středním pásmu tak, aby se Kometa nedostala do zakázaného uvolnění. Lejno od modré čáry nahazuje za branku, kde jsou jeho spoluhráči a Kometa se usazuje v útočném pásmu. Flek míchá s pukem za brankou, nemá moc komu, tak až na modrou čáru Zábranskému. Zábranského nahození trefilo jednoho z obránců. V 10. minutě zápasu Kometa stále prohrává s Hradcem Králové 0-1, když už ve 2. minutě se trefil Aleš Jergl. Teď hra přerušená kvůli vysoké hokejce jednoho z brněnských hráčů, nebo hře vysokou holí jednoho z brněnských hráčů. Po dlouhé době hra přerušená. A v 10. minutě to teď znamená taky komerční přestávku, takže v Brně se nějakou chvíli hrát nebude. Na ledě jsou místo hokejistů teď ti chlapci z Hrably. No a pro nás tedy příležitost se podívat třeba na to, jak v minulé sezóně hráli hokejisté Komety Brno a Hradce Králové ve vzájemných zápasech. Ta bilance byla naprosto vyrovnaná, 6-6 nábody. To bylo v loňské sezóně, oba týmy si připsali 2 výhry, ani jednou se neprodlužovalo a bylo to tak, že Kometa jednou zvítězila doma, jednou venku a to stejné se podařilo i Hradci Králové. Teď tedy má Mountfield nakročeno k tomu, aby lépe zahájil tu bilanci vzájemných zápasů v sezóně 2026-2027, ale jsme v 10. minutě utkání a potom startu, který tedy Kometa zaspala, to si troufnu říct, tak v posledních střídáních vypadali Brňané lépe a rozhodně mají ještě spoustu času s tímto zápasem něco udělat. Teď jim může pomoct i to, že se chystá v hazování v jejich útočném pásmu po té komerční přestávce, která tedy přišla dost pozdě, takže velmi brzy bude následovat pauza další. Připomínám, asi jste to zaznamenali, od letošní sezóny v Extralize 3 komerční pauzy v každé třetině. Teď už ale v hazování v útočném pásmu Komety, za kterou jde na buli Tomáš Zohorná, jenomže proti Tamáši mu neuspěl, takže hrát můžou hokejisté z východu Čech. Zatím se dostávají ven z obraného pásma, ale Peretovi se daří projet, sám si nahodí puk do levého rohu, jenomže tam už byl Filip Král, který Pereta o ten kotouč obral, a tak může hrát Kometa. Zohorna. Tomáš po pravém křídle se dostává do útočného pásma, přihrává za branku bratru Hinkovi, ovšem ten už se pak dostal mezi přesilu protihráčů, Hradečtí pak špatně ovšem rozehráli a Kometa se může ještě udržet v útočném pásmu. Tomáš Zohorna dává za branku Pospíšilovi, jenomže ten tu přihrávku, která tam asi skočila trošku po mantinelu, nespracoval, ale zase nejistá rozehrávka hostujícího Hradce Králové nakonec východočeši tak plácli do puku, aby aspoň se vykutálel z jejich obraného pásma, ale hraje zase Kometa. Kusko si najíždí na útočnou modrou čáru, dostal přihrávku, ovšem dostal se s pukem mezi dva protihráče a Kalina ho dokázal čistě od kotouče odstavit, takže v 11. minutě, která už se v Brně hraje, zase může útočit Hradec Králové a opět Kevin Klima, který si zase hraje s pukem, tak jako při tom zatím jediném gólu tohoto zápasu. Klima opět objíždí celé útočné pásmo, dělá jeden kruh, teď už i druhý a zase přihrává, když zajel za branku, jenomže tentokrát to nesedlo, tak jako při té gólové akci. Klima se ale zase dostává ještě v útočném pásmu ke kotouči. Tentokrát už si s ním tak dlouho nehrál, hodil ho do rohu kluziště a Hradeští se drží v útočné pásmu. Kalinova střela od modré čáry, trefila Zbořila, ten dobře zblokoval tu střelu a pak ještě poslal puk do bezpečí z pohledu Komety. V ve 12. minutě hraje v útočné třetině, ale ne moc dlouho. U puku jsou zase hosté z Hradce Králové a Miškář se je snaží, ne pardon, Kousal, to je, se je snaží dostat do útočného pásma. Na okamžik se mu to i povedlo. Přihrával před branku na sjíždějícího spoluhráče, jenomže ta přihrávka byla nepřesná a puk se dostal do rohu, kde už byli připravení hráči Komety, kteří tak zase můžou dostat puk do útočného pásma, kde teď Hradeští špatně rozehráli. Cingel na pravém kruhu, ale byl přeci jen tísněný, nešla ta přihrávka nepovedená přímo na jeho hokejku. A než Cingel puk zpracoval tak, aby mohl střílet, tak už byl obsazený a Hradci se podařilo dostat kotouč do středního pásma, kde teď hraje Kučeřík, který obránce Komety podklouzl, dostal se na kolena a tak aspoň odpálil puk směrem od sebe, tak aby z toho nebyl nějaký break hokejistů Hradce Králové, kteří se teď už dostali do útočného pásma, ale v momentě, kdy je obrana Komety sformovaná. Je z toho boj za brankou, je tam právě Kučeřík, který se přetahuje s Miškářem a nakonec úspěšnější nejen Kučeřík, ale celá Kometa, protože tam nakonec přijelo víc hráčů. Brňané sice dostali na okamžik puk, ovšem pak ho nedostali ven z obraného pásma. Je tu střela od modré čáry, Miškářova přizvednutá nad brněnskou brankou, ale ne až do ochranné sítě, takže hra může pokračovat ve 13. minutě dál. Zatím je to zápas s minimem přerušení, hraje se hodně svižně toto první utkání v Brně této extraligové sezony. Kometa znovu pod tlakem a střela od modré čáry, kterou posílal Pilař, vypadla Rabčanovi. Měl teď štěstí domácí golman, že nikdo z hostí nebyl připravený dorážet. Kometa pak dostala puk aspoň do středního pásma, ale zase musí do toho obraného. Střílená Radilova přihrávka od levého mantinelu nenašla žádného spoluhráče a tak může zaútočit Kometa, jenomže Lejno nespracoval puk na modré čáře, když dostával přihrávku do jízdy. Ale stejný finský hráč se ještě k puku probojoval, teď ho má za brankou a Kometa se tak drží v útočné třetině. Je to Jakub Fleck, který dává k pravému mantinelu Pospíšilovi. Pospíšil střílí, svižná rána z pravého kruhu, ale Škorvánek ji viděl a taky zlikvidoval, vyrazil do rohu. To už se hraje 14. minuta tohoto utkání. Zábranský brněnský obránce teď špatně rozehraje, bude to zakázané uvolnění. Ne, rozhodčí ukazují, že jeden z hradeckých obránců mohl hrát a tak musí tedy hosté z Mountfieldu HK s kotoučem pokračovat dál. Dostali se s ním do útočného pásma, ale Tamáši na zadním mantinelu nedokázal ten puk vybojovat tak, aby se Hradec v té útočné třetině udržel delší čas. Hrát tak může Kometa. Konkrétně je to Hartl, který je teď na ledě s Kuskem a Tomášem Zohornou, tak buď tam Kometa ještě úplně nedostřídala, nebo nějaké nové složení formací, ale věnujeme se víc tomu, že Kometa se sice na okamžik dostala do útočné třetiny, jenomže tam obránce Sýkora, tedy sedmý bek Hradce Králové v tomto zápase taky na ledě, dokázal získat pro svůj tým puk a Hradec dostal Kotouč až do útočného pásma, ale zase tam o něj přišel a hraje se směrem dopředu v podání Komety. Ilomäki už byl mezi posledními dvěma obránci Hradce Králové, ale ti ho nepustili mezi sebe. Melanson a Vukojevič to dobře zvládli, získali puk pro hradecký tým, který se následně dostává do středního pásma. Tam je Tomáš Zohorna. Ilomäki, ale ten neměl už sílu, protože byl dlouho na ledě, takže zpětná přihrávka pro obránce, oba týmy střídají a Kometa to zkusí po levé straně, kde má rychlost Cingel, takže se dostává do útočného pásma a Kometa se snaží usadit v této části kluziště. Brabenec puk v levém rohu si teď vyměňuje s Kolárem, takový krouživý pohyb těchto hráčů. Brabenec dává na Svozila, který si jako back sjel až za branku. Kometa sice drží útočné pásmo, ale hraje jenom u mantinelů, nedostává se do střelecké pozice. Teď by mohl od modré čáry vypálit Brabenec, ale nakonec byl pod tlakem, tak raději jenom nahazuje za branku. Dobře tam bránil Čacho, který Brabence nepustil k tomu zakončení a hradečtí dostávají puk do středního pásma. To už je 16. minuta první třetiny. Hraje se opravdu takřka bez přerušení. Před 19 minutami začal zápas a už máme skoro 16 minut hry za sebou. Tak to svižnou třetinu, tedy opravdu nepamatuju, a sotva jsem to dořekl, tak přichází přerušení, protože po rozehrávce domácího krále přizvedl jeden z hráčů Hradce Králové puk mezi fanoušky na tribunu, což samozřejmě znamená přerušenou hru a taky tedy komerční přestávku. Ve chvíli, kdy zbývají 4 minuty a 32 sekund do konce první třetiny, která tedy nabízí skvělé tempo v tom, že skutečně se prakticky nepřerušuje. Nabídla jeden gól, dali ho hosté z Hradce Králové ve druhé minutě, trefil se ale Žirgl po skvělé přihrávce Kevina Klimy. Když se teď podívám na statistiky, tak střely na branku 3-4 z pohledu Komety. Možná tam ještě nějaká střela doteče, ale je pravda, že moc příležitostí jsme zatím nějakých větších v tomto zápase neviděli, právě s výjimkou té šance Hradce Králové, nebo toho gólu Hradce Králové, a pak taky měl velkou šanci vyrovnat domácí Filip Král. To byla určitě největší příležitost Komety v tomto zápase, když se dostala do přečíslení 3-2. Král dostal přihrávku na levý kruh, měl prostor i s tím pukem ještě popojet a z opakovaného záběru to vypadalo, že buď Škorvánek nějak ramenem vytáhl tu střelu nad bránu, nebo tam možná zazvonila i horní tyč. Každopádně to skončilo tak, že skóre se nezměnilo, to tedy platí od času 1:55:01 z pohledu Komety Brno. Aleš Jergl zatím jediným střelcem tohoto zápasu, pro něj první bod v této extraligové sezóně, stejně jako pro Kevina Klimu, který na ten gól přihrával. Už se znovu hraje, skončila reklamní pauza v hazování v útočném pásmu Hradce Králové, který vyhrál na buly a snaží se tedy držet v této části kluziště. Miškář s Radilem u pravého mantinelu, je to tam velký boj o puk, který míří na modrou čáru, střela zblokovaná Zábranským, takže tento back Komety si teď připisuje krok, ale musí zůstat pozorný dál, protože stále se hraje v útočném pásmu Hradce Králové. Radil má puk, dává ho na modrou čáru, odkud letí střela Melansona, ta ale byla zblokovaná, zamířila do rohu kluziště a Kometa se snaží dostat puk ven z obrané třetiny, což by se teď mohlo povést, ale ne, Lejnovi se ten Kotouč zamotal mezi nohama a dostal se k puku Pilař, tedy hráč Hradce Králové, rozehrává tak, že teď je za brankou Miškář, Zábranský ho tam napadá, Miškář ale dokázal puk udržet a krouží teď útočným pásmem až k modré čáře, kde trošku zariskoval v souboji s Flekem, moc nechybělo, aby Flek vypíchl puk a jel sám na branku, ale nestalo se tak, Hradec pak poslal Kotouč za branku Radilovi, ten neudržel puk, jenomže zatím se Kometě nepodařilo Kotouč vystrčit aspoň ven z obraného pásma, aspoň do pásma středního. To už se hraje 17. minuta zápasu, teď se Kometě daří vyhození takovým vysokým obloučkem, Brňané můžou prostřídat, Flek ale přichází o puk ve středním pásmu a tak zase hraje Hradec Králové. Střela spoza obránce, kterou Rabčan dokázal vyrazit a upadla mu u toho maska, takže hra musí být přerušená, i když rozhodčí si toho na poprvé nevšimli, byla to střela Nenonena, která Rabčanovi srazila masku. Chvíli tedy brněnský gólman klečel v brankovišti bez důležité části výstroje, bez toho asi nejdůležitější, a tak proto pískot nejdřív brněnských fanoušků, až teprve poté zapískal taky rozhodčí. A vidíte, jména rozhodčích jsem vám v tom, jak se zápas rychle hraje, ještě ani nezdělil. Antonín Jeřábek a Petr Stano jsou ti hlavní čároví rozhodčí, Lukáš Rampír a Patrik Augusta. Rabčan si ještě teď musí upravit řemínky na své masce, ale snad nebo celkem určitě s ním nebude nic vážného a slovenský golman, který přišel do Brna před touto sezónou, bude v zápase pokračovat, ještě ale stále tam tedy pracuje s tou svou maskou a připojí se i 17. minuta zápasu, který se tady hraje velmi svižně, zatím jsme viděli jediný gól, už ve druhé minutě ho vstřelil Aleš Jirgl, to je hráč Hradce Králové a tak platí stav 0-1, teď v Brně byla trošku delší pauza, protože po střele Nenonena spadla maska golmanu Rabčanovi, ten si pak musel upravit řemínky, ale už je vše v pořádku, takže v hazování v útočném pásmu Hradce Králové. Čárový sudí Rampír si tam rovná Tamášiho a Tomáše Zahornu, to jsou tedy centři, kteří teď budou bojovat o puk, když bývají 3 minuty a 5 sekund do konce první třetiny a Brňané doma prohrávají s Hradcem Králové 0-1. Nedomlel, tedy po té, co byl Tomáš Zhorna úspěšný na buli, tak mohl hrát po levé mantinelu a Kometa se nakonec probojovala do útočného pásma, jenomže chtěl jsem říct, že opuk přišla, bylo to však poté, co tam jeden z hráčů Hradce Králové za okamžik vám ho identifikuje, přihrál rukou na spoluhráče Melanson to byl, no a to tedy znamená, že sice Kometa opuk přišla, ale nepřišla o útočné pásmo, protože hra je přerušená a vazovat se bude právě v útočné třetině domácího týmu, který prohrává s Hradcem Králové 2 minuty a 49 sekund před koncem první třetiny 0-1 po trefě Aleše Jirgla. Navazování za Kometu Ilomeky, jenomže nedokázal získat puk, ještě se ale Brňané napadáním v útočném pásmu na okamžik k tomu kotouči dostali. Nakonec se podařilo Hradci díky Kalinovi dostat puk aspoň do středního pásma. Kometa nahazuje zpět do toho útočného, za brankou bude jako první hradecký obránce McCormack, ten pak dokázal rozehrát na spoluhráče a takovým lobem Hradec Králové dostává puk ven ze své obrané třetiny. Hraje se ve středním pásmu, Hradečtí byli dlouho na ledě, takže odjeli na střídačku a nechávají tak prostor k tomu, aby hrála Kometa. Po levé straně se rozjíždí Kučeřík, zkusil vypálit ještě spoza modré čáry a získá tím vazování pro Kometu v útočném pásmu, protože tu ránu ze středního pásma Škorvánek musel nechat v lapačce, dojížděli tam hráči Komety, neriskoval tedy slovenský golman, je to dnes souboj slovenských brankářů a Krapčan, tak Škorvánek tedy Slováci, no a bude z toho další vazování v útočném pásmu brněnského týmu, který stále prohrává 0-1, říkám to, když zbývají 2 minuty a 7 sekund do konce úvodní třetiny tohoto zápasu. Za Kometu na vhazování Lejno se teď pokusí v útočném pásmu uspět a podařilo se mu to, je z toho hned střela. Lejno vyhrál ten puk za sebe na šťotku, ten okamžitě vypálil, ale jenom do připravené lapačky Stanislava Škorvánka, takže po pár sekundách se bude vhazování opakovat, i když drobné zdržení, protože Hradec Králové střídá, na buli půjde Miškář jako centr čtvrtého útoku. Lejno ten zůstává a znovu dokázal uspět, jenomže tentokrát nedostal puk na žádného ze spoluhráčů a tak se dostává k tomu kotouči hostující mužstvo a Hradec Králové je v útočném pásmu, kde držel puk obránce Mudrák, nahození od modré čáry, sražené tak, že Kometa následně, chtěl jsem říct, vyhodí na zakázané uvolnění, ovšem zase ten puk zpomalil natolik, že rozhodčí čárový rozpažili a ukázali hradeckým bekům, že mají hrát dál. Teď to zkusil až od vlastní modré čáry obránce Hradce Králové Melanson, Rabčan ale byl připravený, tedy golman Komety, a ten puk vyrazil, který tedy letěl opravdu přes víc než půlku hřiště na bránu. Kometa pak brabencem zavezla kotouč do útočného pásma, ale rychle o něj zase přišla, hradecké vybruslení do střední třetiny a nahození za branku. Minuta a 10 sekund, to je čas, který zbývá do konce první třetiny tohoto zápasu. Padl jeden gól, ve druhé minutě ho dal hradecký Aleš Jirgl, takže stav 0-1 z pohledu Komety. Teď už začíná poslední minuta úvodní třetiny. Hradec Králové dostává puk do útočného pásma, je z toho boj o kotouč za brankou, který zatím nemá tak úplně vítěze. Nakonec s tím vítězem hradecký tým, který dostává kotouč na modrou čáru, kde je McCormack, krouží útočným pásmem od modré čáry, zajíždí až za branku. Tento zadák Hradce Hradce Králové, teď už Kotouč odevzdává spoluhráčům v útoku a Miškář, ne, Kohout to byl, který teď hrál u pravého mantinelu, poslední půl minuta, střela do modré čáry, proletěla od Kaliny těsně vedle brněnské branky, ale ještě se odráží puk na hokejky právě hokejistu Hradce Králové. Kousal v útočném pásmu u levého mantinelu, střílí do Rabčanovy lapačky a domácí gólman tak přerušuje hru 17 sekund a 5 desetin před tím, než zazní první siréna. Hradec Králové dál vede v Brně 1-0. No a protože se bude vhazovat v jeho útočném pásmu, tak je velmi pravděpodobné, že to vedení minimálně udrží, i když ještě se dá za 17 sekund přebruslit a dát gól, tedy to myslím v podání hokejistů Komety. Jenomže ti prohráli na buli, respektive Lejno, který tam byl na vhazování, takže Kometa musí zůstat v obraném pásmu. Nenonen z levého kruhu netrefil branku a teď ještě jsem chtěl říct možná prostor pro tu jednu akci Komety, ale Pospíšilová přihrávka na Fleka do středního pásma nebyla přesná a tím už skutečně první třetina skončí. Byla tedy velmi rychlá, trvala necelou půl hodinu čistého času a padl v ní jediný gól. Po úvodní 20 minutovce Kometa Brno prohrává doma s Hradcem Králové, když se ve druhé minutě trefil Aleš Jergl. Náš první třetina před pár sekundami skončila, platí, že Hradec Králové po ní vede v Brně 1-0, když už ve druhé minutě se trefil Aleš Jergl. No a náš přímý přenos, tedy jak jsem říkal, bude pokračovat za necelých 18 minut.
1: Poslední na stadioně vypadají následovně. Vyberechtová prohrává s Kladnem 0-1, Pardubice remizují s Kladnem 1-1. Stejný výsledek je z Vítkovicí druhé Vítkovicí 1-1 a České Vítkovice versus Olomouc. Tak za tím je to dobré, takže není ještě výškové zuby, důvodní 20 minut. Vše podstatné se první třetině odehrálo v čase 1.55, Aleš Jergl asistence Kevin Klíman otevřeli skóre spolu 1.1. Dominil čas po skorze, ve správný čas na správném místě, červen nájezdu hostujícího útočníka, byl to Martin Kohout. Posléze měl na holi vyrovnání Filip Král. To je tato šance. A ani bohužel Honza Ščotka po vazování Marta Lejna hostujícího golmana nepřekonal. A tedy po 20 minutách 0-1 vysvětlíme přestávku a my si dáme soutěž a za malou chvíli se zpátky budeme těšit. Tak hezký podvečer třeba. Těšíme se na vás. Stavební společnost Pernas Lenovo nazývá příjemný sportovní zážitek.

0: moderní a flexibilní společnost se zaměří na hraní a distribuci moravských výlastů na hraní. Náš showroom najde na ulici Kažanová 125 Mata. Supers. Svět.
1: Po první třetině Kometa Brno Hradec Králové 0-1. Vítkovice hostí Litvínov, sleduje to Lukáš Kaleta.
2: Thank you.

0: a tak přijeme jako na ten výhodný sezónu v přestávku. Je třeba určitě na zároveň se zbyla na vůbec pokračovka, 40 kterou přednává a 3 soutěžící taky přednává. Přichází Martin, Nikolas a Štěpán, což jsou dělatí kouci. Martin má modrý dres, Nikolas má černou bundu a Štěpán je ve světle, aby mu to bylo zelenou. Jejich úkolem je absolvovat slalom v co nejkratším čase, to je po jedné straně opět na branku, po druhé straně opět slalom a pokud jsme se instrukcemi zhodli a nemýlíme se, pak odmodré mohou pálit, ale je to riziko, že když půjdu až do kasy, je to jistější. Takže, borci, pokud jste připraveni, jedničky, černoce, víme, jo? Za vrchou, slalom a podmodré. Podmodré můžete střílet. Jestli střílíte podmodré, nebudete až do dola, to už je vaše věc. Připravte to. 3, 2, 1, pojďme! Zabereme lehce volně kolem prvního kužoru. Už je tam to lítá Markas, ale dva. Markas se vrací. Štěpán s Nikolasem. Nikolas dohledně na to, že se zastavil. Ono není úplně jednoduché. Je to trošku drapo. A co, že na začátku ještě nemusí kluci. Takže Štěpán po první třetině lehce vyvedený následoval Nikolasem, Markas, který dožene za chviličku a pak bude střílet do modré. Uvidíme. Takže v půlce máme konec a je to Štěpán. Bílá helma, světla velkého, super fajnový vyplány. No a za kosou to Nikolas udělá jednodušší. Štěpán lehce volně na sklon, leží toho dobře a moc mě nás zajímá ta taktika, kterou to Štěpán zvolí. Má docela luxusní na sklon, pokud neukouzne, tak ještě to kontroluje, lehce volně palce, jednou rukou palačka a Štěpán jde do kola. No jasně, ale musí na to. Vítěze. Štěpán je vítězem a teď jak se o tom kamerou popadají nepopadají. Je to jasný, tady je stříbro pro Nikolase a Markas, pojď si to užívá za 20 tribun, pojďte jim plesknout. No, dobrý. Miliáre a dopadlo to. Srdečně zdravíme a vítáme Pavlínu Šichlencovou, jednatelku franchisové síti Amici, která nepřináší ani pizzu, ani burger, ale ceny pro naše soutěžící. Hezké odpoledne přejeme, dobrý den, buďte vítána a jdeme po třetího místa. No, na třetím místě končí Martin. Marta se má modrý dres, tady super. Druhé místo Nikolas, jasně. A vítězem, přátelé, a vy mu tleskáte, je Štěpán. Jo, vítězem je a ještě mu tleskáte, jo. Parádně. Poprosíme, pojďte se, pojďte na červenou, jasně, vám to letí šamínu, takže pohoda, ideální stav. Toto jsou naše soutěžící. Děkujeme, Pavlíně, Štancové, jakožto jednotelce, přištěžuje se na míči. Gratulujeme Martinovi, Nikolasovi a Štěpánovi. Borci byli jste super, díky čapec a s vámi jdeme do druhých 20 minut. Pokusíme se při komerční přestávky vyřadit se na kolem. Tak jestli dobrý večer, čau.
1: Co dělám se znám, když jsem zrovna místě? Přinese ti potřebuje a ještě pracovat. Zkrátka samé můžete čeho věci, abyste se na internetu cítili jako seznam, najdu tam co neznam, až 30 let.
2: Všechny závazí, kterou vás nejvíří, to jsou vždycky, tak už

podruhé vás zdravím z brněnské haly Rondo, z místa, které posledních pár měsíců ještě hostí zápasy hokejové extraligy. A ten dnešní je premiérou domácí pro Kometu v nové sezóně. Třetí kolo utkání s Hradcem Králové a stav 0-1 po první třetině. Hned ve druhé minutě otevřel skóre Aleš Jirgl. Bylo to po parádní zadovce spoza branky od Kevina Klimy. Kometa od té doby tedy prohrává 0-1. Ta první třetina se hrála opravdu velmi svižně, jenom několik přerušení a taky třeba žádné vyloučení, takže jsme zatím neviděli žádnou přesilovku, ať už na jedné nebo na druhé straně. I to je tedy nejspíš tím důvodem, proč zatím jenom jeden jediný střelec v tomto zápase, ve kterém Kometa usiluje o vůbec první body v sezóně, protože dva úvodní duely prohrála, to Hradec Králové ten na úvod zvítězil v derby na ledě Pardubic, hodně prestižní zápas pro Hradec, no ale poté doma prohrál s Českými Budějovicemi, takže oba týmy v minulém kole v pátek prohráli, o to větší mají motivaci teď zvítězit a zatím jsou k tomu blíž hokejisté Hradce Králové. Ale začíná druhá třetina, jsem chtěl říct, jenomže vhazování hned to první mezi Tamášem a Lejnem se bude opakovat. Tamáši nakonec úspěšnější, hradecký centr tak tedy získal puk pro svůj tým, který se může dostat do útočného pásma, jenomže u nahození nebude jako první peret, což byl záměr hostujících hokejistů, ovšem Kometa pak nedostala puk z obraného pásma a připojí se Radiožurnál Sport. Druhá třetina už začala, 20 sekund za námi, gól nepadl, takže platí ten stav 0-1 z pohledu Komety, který platil už po první třetině, ale teď to je velká šance Brňanů, kteří ovšem nevyrovnávají. Přečíslení 3-1, při kterém Fleck přihrál zprava doleva Královi, ten pak chtěl ještě poslat puk znovu na druhou stranu, kde byl Kunc, ale to už bylo trochu navíc. Ona už ta přihrávka Flecka na Krále byla trošku zpomalená hradeckou obranou, ten poslední hradecký hráč Kalina to, myslím, byl se tam natáhl hokejkou a pomohl tak tomu, že Kometa tedy nakonec tu akci nezakončila pořádně a stav 0-1 z pohledu domácího týmu zůstává, i když teď začíná druhá minuta druhé třetiny. Brňané zpět v útočném pásmu. Ščotka po mantinelu posílá puk za branku, jenomže Hartl, který chtěl ten kotouč dojet, tak upadl, takže se jednoduše dostal k puku Vukojevič, jenomže pak tento hradecký bek nerozehrál tak, aby se hosté dostali přes střední pásmo. Takže se zase hra otáčí a v útočné třetině jsou znovu domácí brněnští hokejisté. Pospíšil má puk na ose, hřiště dává na levo Kučeříkovi, ten už možná mohl střílet, ještě to chtěl zase vyšperkovat přihrávkou na pravý kruh pro Vitkovského, ale ta přihrávka nebyla přesná, Vitkovský nemohl zpracovat nebo střílet volejem, jenom tak protečoval puk do rohu kluziště, Kometa se stále drží v útočném pásmu. Je tam teď Hinek Zohorná v souboji u mantinelu a na chvíli ještě dokázal udržet puk pro Brňany, ovšem už to neplatí u kotouče Jergl, tedy autor zatím jediného gólu zápasu. Nahazuje puk za brněnskou branku, sám ho chce dojet, což se mu sice nepodařilo, ale následně namáškl svozila na mantinel a tím už dokázal ten kotouč pro hosty získat. Takže Hradec Králové v útočném pásmu a Čachovo nahození od modré čáry chtěl tečovat před brankou Kohout, ovšem to se mu tedy nepodařilo, tak aby z toho byl gól a ve 23. minutě zápasu Hradec dál vede jenom v uvozovkách jenom o jeden gól, ale myslím, že hosté můžou být stále spokojení. Kometa je teď v útočném pásmu, za okamžik taky krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu. Teď Hradec Králové se dostal z vlastního obraného pásma, jenomže Kohout pak ve středním pásmu puk neudržel, takže zase může hrát Kometa, která se dostává, tečí do útočné třetiny a pak chtěl zpoza branky Ilomeky přihrát singlovi, ale trefil právě zezadu jenom tu branku, takže z toho nebylo žádné zakončení, ale ještě Kometa zůstává v útočném pásmu, na modré čáře má puk Zábranský, dává na dopravého rohu a teď vstup pro posluchače Radiožurnálu. Ještě mezi tím Kometa vrací puk do útočného pásma, ale to offside. Ve 24. minutě Kometa Brno doma prohrává s Hradcem Králové 0-1, už ve druhé minutě zápasu dal ten zatím jediný gól Aleš Jirgl. Vítkovice hostí Litvínov a to sleduje Lukáš Kaleta. To byl ten vstup pro posluchače Radiožurnálu, tady jste v přímém přenosu, o nic nepřišli, protože se chystá to vhazování po offsideu Komety, který jsem zmínil těsně před vstupem pro posluchače Radiožurnálu, takže
hra pokračuje vhazováním ve středním pásmu a to vhazování úspěšné pro Kometu, která se nahozením dostává do útočné třetiny, ale tentokrát tam dlouho nezůstane a hru otáčí Radovan Pavlík, hráč Hradce Králové, 13. útočník v soupisce nebo v sestavě, ale taky se dostal na led, jenomže po jeho nahození se žádný z jeho spoluhráčů nedokázal udržet u puku v útočné třetině a tak mohla hrát chvíli zase Kometa, jenomže ani ta se v útočném pásmu neudržela. Následná rozehrávka Hradce Králové však končí nepřesnou přihrávkou a zakázaným uvolněním. 3,5 minuty z druhé třetiny za námi, chystá se tedy vhazování v útočném pásmu Hradce Králové. Kometa teď posílá na led Hinka Zohornu, Kristiana Pospíšila a spolu s nimi Michala Hartla, takže ten teď nahrazuje v druhém útoku Tomáše Zohornu. Dívám se na brněnskou střídačku, jestli tam Tomáš Zohorna je, takže teď nejde o nějaký zdravotní problém, uvidíme, jestli se dostane na led s jinou formací, nebo on místo Hartla teď na pozici 13. hráče, ale zase se věnujeme tomu, co se děje na ledě, protože ten brněnský útok po prohraném vhazování neudržel útočné pásmo, jenomže to se nepodařilo na druhé straně ani Hradci Králové. A teď je tu šance Hartla, která ale nekončí gólem. Rychlý přechod středního pásma, Pospíšil od levého mantinelu, přihrál před branku Hartlovi, ten v rychlosti jel na Škorvánka, zkusil střelu pod horní tyč, ale Škorvánek tam dokázal ramenem puk zastavit nebo vyrazit nad branku a tak tedy díky tomuto gólmanu Hradce Králové zůstává skóre 0-1 z pohledu domácí Komety, která teď bojuje o puk za brankou, ovšem úspěšný je Tamáši, tedy centr prvního hradeckého útoku, toho pak ale ještě v útočném pásmu čistě obral o kotouč Ilomeky, který mezi tím naskočil, chtěl pak přihrát před branku, kam najížděl Kusko, ale ta přihrávka byla zblokovaná, hradečtí následně vyvážejí puk do středního pásma a Peret nahazuje za branku a odjíždí střídat, protože hradecká formace byla příliš dlouho na ledě, takže už neměla čas nebo prostor a hlavně síly zaútočit, dostat se do útočného pásma. Takže znovu může hrát Kometa nahozením před branku, které Kusko se v kleše v pádu snažil dorážet. Sice puk trefil, ale zblízka trefil tak jenom beton připraveného Škorvánka, ale Kometa teď tedy hraje energicky ve 26. minutě zápasu. Hradec Králové je pod tlakem, takže když se teď hosté dostali k puku, tak ho jenom vyhodili do středního pásma, ale tam už jsou zase připravení Brňané. Nahození za hradeckou branku, jenomže Kometa teď střídá, takže tam jde sám Cingel a to proti přesile hostujících hráčů nezvládne. Kok se snažil po levé straně vyhodit, nevyšlo mu to. 26. minuta zápasu, stále 0-1 z pohledu domácí Komety. Brno Hradec Králové se dostal do vedení v druhé minutě díky Jerglovi. Teď v posledních desítkách sekund, nebo už i minutách se dá říct, má Kometa slušný tlak. Jednu vyloženou šanci měl taky Hartl, když dostal puk před branku do jízdy od Pospíšila, ale Škorvánek ramenem vyrazil nad branku, takže zatím Kometa bez vstřeleného gólu a teď si Hradec může trochu oddechnout, protože puk získal v obraném pásmu a Brňané odjeli na střídačku, takže oba týmy teď poslali na led čerstvé síly. Hradečtí a jejich nahození na brankáře Rabčana, který před dojíždějícím Kousalem vyklepal puk z lapačky, rozehrál, nechtěl vhazování v obraném pásmu a udělal to dobře, protože Kometa se dostala až do toho útočného. Kunc teď nespracoval přihrávku za brankou, hrát může McCormack, který obránce Hradce Králové, jeho rozehrávka špatná, nepřesná, bude to zakázané uvolnění ve 27. minutě a tak se zase hra vrátí před gólmana Stanislava Škorvánka, který se výrazně podílí na tom, že Hradec Králové v Brně drží to těsné vedení 1-0. Teď se tady díváme na tu Hartlovu šanci, skutečně v plné rychlosti vystřelil tento mladý útočník stále ještě s košíkem na obličeji. V minulém kole na ledě Třince dal gól, stal se čtvrtým nejmladším střelcem v historii brněnské Komety, dnes tedy branku číslo 2 nepřidal. A teď je už znovu na ledě, ale v hazování Hinek Zohorna jako centr druhého brněnského útoku prohrál, takže se Brňané museli vrátit pro puk do obraného pásma, kde pak špatně rozehrávají. Kousal získal puk pro Hradec Králové a hosté se tak můžou usadit v útočné pásmo a je z toho Kousalova střela z dobré pozice, po které ještě kotouč zůstával před brankovištěm, ale nepodařilo se nikomu v bílo-červených dresech vyrovnat, nebo tedy dostat puk do branky a naopak ne vyrovnat, ale navýšit vedení. To slovo vyrovnat se mi teď vloudilo, protože ho křičejí v mohutném sboru
fanoušci Komety, kteří touží právě potom, aby se skóre vyrovnalo. Brňané stále prohrávají 0-1. Kometa v útočném pásmu, puk ale jenom za brankou, od tam padne těžko vyrovnávací gol, takže Flek přihrává na modrou čáru Vitkovskému. Ten vrací Flekovi, bylo to ale trochu moc prudké, takže Flek má problémy se zpracováním a už je dostoupený, je z toho přetahovaná u mantinelu, ze které zdá se dokáže Kometa ještě získat puk a udržet ho v útočném pásmu. Svozil na modré čáře, dává na pravo Lejnovi. Lejno zase vrací na modrou čáru Vitkovskému. Ten má prostor, střílí z levého kruhu, pravého kruhu, ale hlavní, co asi slyšíte, je ta reakce pod mým hlasem. Luk Vitkovsky srovnává ve 28. minutě skóre zápasu. Rána tohoto obránce, který přišel do Komety před aktuální sezonou, zatím bez bodu, teď tedy Luk Vitkovsky zapisuje první gól jako obránce Komety Brno a rozjásal tak zaplněnou, ale ne vyprodanou halu Rondo, to si troufnu říct, i když ještě nemáme informace o počtu fanoušků. 36-letý Američan teď tedy prudkou branou z pravého kruhu otevírá skóre. Z pohledu domácí. 1-1, takový je stav ve 28. minutě zápasu, znamená to tedy, jestli jste poslouchali, že Kometa srovnala skóre, byl to americký obránce Luk Vitkovsky, dlouhý pobyt Komety v útočném pásmu, Vitkovsky dostal přihrávku na pravý kruh, vypálil prudkým příklepem a po asistenci Roberta Lejna propálil střelou k zadní tyči Stanislava Škorvánka, brankář Hradce Králové předtím předvedl několik důležitých zákroků, kterými držel těsný náskok, hosté vedli od druhé minuty 1-0, ale teď už to tady neplatí. Stav je 1-1 a Kometa posilněná tím gólem se rychle vrací do útočného pásma. Kusko u mantinelu v souboji především tedy s Vukojevičem, ale už je tam víc hráčů z obou stran, stále přitahovaná na pravé straně z pohledu útočící Komety Brno, která srovnala stav před okamžikem. Je to 1-1 v Brně. A to je dlouhá přetahovaná, kterou ale nakonec domácí dokázali vyhrát. Král má puk na modré čáře, dává mezi kruhy na Ilomekyho, ten vrátil Královi. Král přehrál zleva doprava na Ščotku, ten vypálil od modré čáry. Tentokrát ale do výstroje připraveného Stanislava Škorvánka a je tu komerční přestávka, takže řekl bych teď smůla pro Kometu, protože Brňané aktuálně jsou na koni, srovnali na 1-1 a poté zase zavřeli Hradec Králové v jeho obraném pásmu. Zdá se mi tedy, že asi v brněnské šatně v té první přestávce musela být solidní bouře, protože výkon tedy domácího mužstva je výrazně zlepšený oproti první třetině. Můžu se taky podívat na statistiky. Po první třetině to bylo střely na branku 6-9 z pohledu Komety, v té druhé Kometa zatím mírně střelecky aktivnější 4-3, ale myslím si, že tam ještě nejsou zaznamenané všechny střely, přeci jen ty statistiky trošku to trvá, než takzvaně dotečou. My si můžeme trochu víc představit Luka Vitkovského, tedy autora té první branky Komety, který srovnával na 1-1, jak jsem říkal, 36-letý hráč, který pochází z Ameriky, má zkušenosti i z NHL, hrál za Tampa Bay, za Detroit Red Wings, ale tedy v posledních letech už je v Evropě, ve Finsku hrál, pak dvě sezóny ve Švédsku, v té minulé za Brynäs, no a teď tedy v 36 letech v brněnské Kometě v české extralize. Nebyla to rána z voleje, on se nejdřív zpracoval přihrávku od Lejna, popojil pár metrů a pak tedy golfákem napálil ten puk, jak jsem říkal, ke vzdálenější tyči, když střílel z pravého kruhu. Na to už Škorvánek nezareagoval. Končí reklamní pauza, takže může zápas pokračovat. Uvidíme, jestli si teď Kometa udrží tu fazónu, ale prohrála v hazování v útočném pásmu, takže musí směrem vzat Klima. Tentokrát ale nezavezl puk až do útočného pásma, což se snažil po levé straně. Nakonec ale Hradec do útočné třetiny dostává. Právě Klima střílel z levé strany, ale tentokrát tak, že Rabčan neměl výraznější problémy, když zase střelu, kterou možná mohl chytit, tak jenom vyrazil. Kometa pak dostala ale puk do bezpečí, jenomže se neudržela v útočném pásmu tentokrát. A
tak zase hraje dopředu Hradec Králové. Klima dává za branku na spoluhráče Zdráhala. Zdráhal chtěl spoza branky přihrát před místo, do kterého se dává gól, jenomže to Kometa zblokovala a tak se puk dostává do středního pásma. Oba týmy vystřídají ve 30. minutě zápasu, který ve druhé třetině už přeci jen neplyne až tak rychle jako v té první, ale stále má svižné tempo tento zápas. A svižné tempo teď má taky Kometa, která míří směrem vpřed. Přečíslení 2:1, Bramenez ho chtěl vyřešit střelou, protože už tam dojížděl i druhý obránce Hradce Králové, takže nepřihrál útočníkovi nebo spoluhráči Kolárovi Brabenec, který vedl útok po pravé straně, no ale pokus na vzdálenější tyč mu nesedl, netrefil branku a tak stav zůstává 1-1. Hradec Králové následně dostává puk za brněnskou branku, kam zajíždí golman Rabčan a rozehrává na levou stranu Kučeříkovi. Kučeřík vysokým lobem vyhazuje tak, aby to nebylo zakázané uvolnění, ale s pukem teď tedy hrají hokejisté Hradce Králové. Museli se však pro něj vrátit do obraného pásma. Rychle se však vrací do toho útočného. Radilova střela od modré čáry hned po přejetí do útočné třetiny svižná, ale netrefila prostor mezi třemi tyčemi a je tu už za námi víc než polovina základní hrací doby. Začala 31. minuta zápasu, od modré čáry vypálil Vukojevič. Tato rána hradeckého obránce byla hodně prudká, ale taky nepřesná. Puk se nakonec dostal až do ochranné sítě, znamená to tedy, že hra musí být přerušená ve chvíli, kdy zbývá 9 minut a 42 sekund do konce druhé třetiny. Stav je vyrovnaný, Kometa Brno, Mountfield Hradec Králové 1-1 a vhazuje se v útočném pásmu hostujícího týmu, tedy Hradce Králové. Na boli Tamáši za hosty, proti němu Lejno, úspěšný nakonec, těžko říct, to bylo dlouhé přetahování, puk má Kometa a dostává ho flekovým nahozením do útočné třetiny, tam ale jako první Mudrák, tedy obránce Hradce Králové, který se snaží rozjet novou akci hostujícího týmu. Jeho rozehrávka po levém mantinelu ale byla pro spoluhráče nechytatelná, takže je to zakázané uvolnění. Mudrák pak si zajel rychle ke střídačce, kde dostal nějaký pokyn od trenérského štábu, ale musí pokračovat směrem do vlastního obraného pásma, protože tedy po zakázaném uvolnění samozřejmě mě hosté nemůžou střídat. Takže vazování v útočném pásmu Komety, ta poslala na led čerstvé síly a centra Ilomékyho, který vyhrál vazování zábransky od modré čáry, nahazuje za branku, kde je právě Iloméky a Kometa se tak drží u kotouče, zatím ovšem nedokáže dostat ten puk do střelecké pozice. Teď už ano, Zbořilova střela z pravého kruhu, ale nebyla pro Škorvánka nějak extra náročná. Škorvánek betonem vyrazil do střelecké pozice. Škorvánek betonem vyrazil daleko od vlastní branky, tak aby nikdo nemohl dorazit.

Takže by to byl offside v podání hokejistů z východu Čech, ale teď už můžou zpět do útočného pásma. Jergl se dostal kličkou mezi kruhy, vystřelil a Rabčan si připsal dobrý zákrok vyrážečkou, důležitý okamžik. Stav zůstává 1-1 ve 32. minutě zápasu v Brně, kde hokejisté Komety hostí Hradec Králové. Brněnské nahození za branku po té minulé reklamní pauze skutečně přišlo to, co jsem trochu avizoval, tedy opadnutí toho tlaku Komety. Ty komerční pauzy opravdu podle mě mají výrazný vliv na to, jak se vyvíjí vždy zápas v jednotlivých třetinách. Brněnské nahození za branku, za kterým ale nikdo nejde, protože oba týmy střídají, takže jenom hradečtí beci si zajeli propuk, jenomže rozehrávka teď v podání Milansola nebyla moc podařená a ve středním pásmu se k kotouči dostali domácí. Ti pak s tím pukem ale nedokázali naložit tak, aby z toho bylo zakončení a zase hrají hokejisté Hradce Králové. Kousal má puk za brankou a snaží se přihrát na Čacha, který tam číhal před brankou. Neprošlo to, ještě se ale puk vrací ke Kousalovi. Nahození od modré čáry, McCormackovo tečované těsně před Rabčanem. Naštěstí pro domácího golmana ovšem puk skončil mimo branku, takže nemusel zasahovat. Golman, který přišel z Banské Bystrice do Brna, teď má chvilku klid, protože puk se dostal ven z obraného pásma Komety. Ale zase se tam vrací a má tam prostor Pilař na pravém kruhu, ale dostal přihrávku na brusle. Jinak by to byla velká šance, tak to Pilař nemohl zakončovat. Zpracovával puk a než ho zpracoval, tak zajel do rohu hřiště. Odkud ale pokračovala hradecká kombinace. Ve 34. minutě jsou hosté v útočném pásmu. Mudrák u pravého mantinelu nahodí puk směrem na branku, jsem chtěl říct, jenomže ten puk byl přizvednutý vysoko do ochranné sítě a tak 6 minut a 40 sekund před koncem druhé třetiny je tu komerční přestávka v Brně, zase tedy chvíle odpočinku v tomto zápase, který skutečně plyne velmi rychle zatím. Obě třetiny, ta první tedy řekl bych až extrémně bez přerušení, no a taky máme za sebou tedy skoro 34 minut a ještě jsme neviděli žádné vyloučení v tomto zápase. Hlavní rozhodčí Antonín Jeřábek a Petr Stano zatím mají píšťalku tak trochu k ničemu, což je samozřejmě nadsázka, pískali třeba po těch gólech. Za okamžik taky vstup pro posluchače Radiožurnálu, třeba to stihneme právě ještě v té komerční pauze, která ale pomalu končí, ti chlapci z Hrably už pomalu opouštějí ledovou plochu, týmy pochopitelně využívají tu komerční pauzu taky trochu jako takový timeout, ale už se teď tedy vracejí zase hráči na svá místa na ledě, protože zápas bude pokračovat, ale ještě teď tedy ten vstup pro posluchače Radiožurnálu. Mezitím se chystá vazování v útočném pásmu Hradce Králové, poté co hra byla přerušená po dotyku ochranné sítě za domácím golmanem Rabčanem. Na boli za Hradec Miškář, za Kometu proti němu Lejno. Třicátá čtvrtá minuta zápasu Kometa Brno Hradec Králové 1-1. Vítkovice hrají s Litvínovem a u toho je Lukáš Kaleta. To byl ten vstup pro posluchače Radiožurnálu a můžeme tak pokračovat v přímém přenosu celého zápasu mezi hokejisty Komety Brno a Hradce Králové. Tip Sport Extraliga, soutěž, která vás zajímá, protože jste si naladili tento zápas. A můžu mluvit o tom, že Kometa se teď nahozením dostává do útočného pásma. Flekova zadovka po mantinelu, ale není úspěšná. Hradečtí dostávají puk ven z obrané třetiny, dál ale jejich kombinace nepokračovala a tak zase může hrát dopředu Kometa, jenomže ta střídala a trošku měla teď chaos na ledě a tak víceméně je to odevzdání puku pro hosty z východu Čech, kteří jsou v útočném pásmu. Vukojevič, jeho nahození zblokované, puk se dostává před brankou, ale tam byli domácí obránci připravení odklidit ten kotouč a teď tak může zaútočit Kometa. Král po levém křídle vyjíždí do útočného pásma, přihrával před branku na Hinka Zohornu, ta přihrávka ale neprošla tak, aby Zohorna mohl nebezpečně zakončovat a zase je tu protiakce Hradce Králové. Nenonen dává na zleva na střed a bude tu první vyloučení v zápase gólem. Sice ta akce Hradce Králové neskončila, ale rozhodčí tam poté viděl držení. Zdálo se mi, že faulujícím hráčem byl Libor Zábranský, nakonec to bude jiný z hráčů Komety a to Hinek Zohorna. Bylo to teď kombinace, kdy tedy zakončoval na středu hřiště Vukojevič, který jako obránce je dnes dost střelecky aktivní. Byl tam v pozici vlastně

0: A poté, co jeho zakončení tedy Rabčan vyrazil, tak hra pokračovala za branku a tam Hinek z Horna držel protihráče. No a tak je tu první přesilovka tohoto zápasu. Před okamžikem jsem o tom mluvil, až v 35. minutě to přichází. Hradec navíc uspěl na boli v útočném pásmu, takže se může hostující mužstvo usadit v útočné třetině. Jirgl za brankou, ale přichází o puk a Kometa, jsem chtěl říct, vyhodí, ovšem skvěle McCormack zachytil puk, který letěl vzduchem do rukavice a drží tak pro Hradec útočné pásmo. Právě McCormack na modré čáře teď naznačil střelu, ale nakonec nepálí a přihrává doprava Kousalovi. Ten posílá křižný pas na Jirgla. Jirglu v volej trefil blokujícího Ilomékyho, jenomže Kometě se zatím nedaří vyhodit puk a to ani teď. Taková divoká hra u Mantinelu končí tím, že hokejisté Hradce Králové hrají dál v přesilovce v útočném pásmu. 40 sekund přesilové hry je pryč, hraje se 36. minuta zápasu, stále stav 1-1. Přihrávka přes pásmo teď přizvednutá brněnskými obránci. Ovšem Hradci se podařilo dostat puk následně na McCormacka, ten vypálil, Rabčan puk vyrazil a Kometa vyhazuje přes všechny čáry, což oslabení může. No a následně offside Hradce, když se dlouhou přihrávkou snažil vrátit do útočného pásma, což přinese vazování až v útočném pásmu Komety, protože přihrávka šla z obrané třetiny hostujícího týmu a Klíma poté, co byl odpískaný offside, tak hned neskončil ve svém pohybu, čímž se dostal do konfliktu s Ilomékym. Dá se říct první, taková výraznější, i když spíš verbální potyčka v tomto zápase, ovšem už skončila, oba odjeli na střídačku a bude se tady vhazovat, jak jsem říkal, v útočném pásmu Komety. Říkám to ve chvíli, kdy do konce druhé třetiny zbývá za stavu 1-1 odehrát 4 minuty a 30 sekund a ještě taky zbývá minuta a 5 sekund z přesilovky Hradce Králové, který tedy se nejdřív ale musí dostat z obraného pásma, což se mu daří rychle po vyhraném vhazování. Radil nahazuje puk za branku a bude tam jako první jeden z jeho spoluhráčů, jenomže zpětná přihrávka na Melansona byla v Pavlíkově podání nepřesná, takže hradečtí zase musí pro ten kotouč zajet až za vlastní branku. To tedy dělal Melanson. Teď přihrává doleva Tamášimu. Tamáši vstupuje do útočného pásma, dostal se jenom do rohu a teď mají hradečtí puk, no nemají ho právě úplně pod v moci za brankou, ale nakonec Pavlík dokázal z přetahované u Mantinelu získat kotouč pro hostující tým. Radil pálí z pravého kruhu, Rabčanovi ten puk vypadl, když to vypadalo, že ho chytil a snažil se tam dorážet Pavlík. Zdálo se mi tedy, že byl podražený, ale rozhodčí Jeřábek se Stanem zůstávají v klidu. Další nahození od modré čáry, které už Rabčan drží pod svou lapačkou a je tu další šarvátka. Ovšem nic, co by se vymykalo hokejovým zvyklostem. Myslím si, že nebude potřeba vylučovat ani na jedné, ani na druhé straně. Rozhodčí taky teď už sledují, jak hráči obou týmů odjíždějí na střídačky. Tam přišlo takové nahození, které bylo zpomalené, takže puk pomalu klouzal Krapčanovi, ten po něm hmátl lapačkou, schoval ho pod ní, no ale hradeští hráči samozřejmě chtěli ještě zkusit hrát a proto tam vznikla ta vřava, která už ale tedy je roztržená. 3 minuty a 41 sekund, čas, který zbývá za stavu 1-1 do konce druhé třetiny, 15 sekund do konce hradecké přesilovky a Kometě se po vhazování v obraném pásmu daří díky Cingilovi vyhodit puk, takže to už vypadá, že ta první přesilovka tohoto zápasu zůstane nevyužitá. Ale je tu ještě jedna střela z levé strany Jergla, který vjel rychle do útočného pásma, ne Perec to byl. No a ten tedy vystřelil sice celkem svižně, ale do lapačky Eugena Rabčana a je tu komerční přestávka. Rabčan přerušil hru v momentě, kdy se právě Hinek z Horna vrátil na led, takže přesilovka Hradce Králové nevyužitá, zatím platí tedy v této sezóně, že tým Hradce Králové nevyužil žádnou přesilovou hru. Kometa si naopak trošku zlepšila statistiku hry v oslabení, zatím měla úspěšnost ubráněných oslabení 75%, ale pochopitelně je to tak, že je ten vzorek zápasu hodně malý. Jenom dvě utkání za sebou mají hokejisté jak Komety Brno, tak Hradce Králové. v této sezóně, která teď pokračuje třetím kolem. 1-1, takový je stav v závěru druhé třetiny zápasu, který je sedmistý v kariéře pro Tomáše Zohornu, ten tedy dnes, no chtěl jsem říct, slaví takové jubileum, ale vzhledem k tomu, že od druhé třetiny Tomáš Zohorna je posazený a ve druhé formaci ho nahradil mladík Hartl, tak asi úplně Tomáš Zohorna v tuto chvíli necítí, že by slavil, i když teď tam poklepává své spoluhráče. Neděla uraženého, samozřejmě je možné, že tam je třeba i nějaký drobný zdravotní problém, do toho nevidíme. Každopádně to je tedy to, co se teď dělo i v komerční pauze. Myslím to, jak Zohorna pozbuzoval své spoluhráče, teď už se ale dívá do obraného pásma Komety, protože tam pokračuje hra. Hradec Králové totiž drží puk v útočném pásmu, zatím se mu ale nedaří dostat se do střeleckých pozic a Peret přišel o kotouč u pravého mantinelu. Může tak hrát Kometa, která ale nedostává puk do útočného pásma. Znovu hraje Peret, střela z pravého křídla, kterou Rabčan zase vyrazil, a to tak, že puk pak zůstal ležet v brankovišti chvíli úplně volný. Skončilo to ale tak, že u něj jako první byl jeden z domácích beků a situaci tak uklidnil, takže stav 1-1 zůstává necelé 3 minuty před tím, než skončí prostřední 20-minutovka tohoto zápasu, který je vyrovnaný 1-1. Hradečtí se vracejí pilařovým nahozením do útočného pásma u puku, ale jako první Kučeřík, a tento brněnský bek dostává puk do pásma středního, kde jsou zase hosté. Přenesení hry nahozením pomocí Kaliny za brněnskou branku, tam jsou teď ale jenom hráči Komety, a tak Brňané můžou po pravém křídle zaútočit. Kolár dostal puk do útočného pásma, pak ale přihrál Kuskovi na brusle, takže Kometa zase musí tu útočnou třetinu opustit a hraje s pukem v pásmu středním. Přechod přes modrou čáru sice Brňanům vyšel, ale Kolár tam o puk zase rychle přišel. Na druhé straně se Hradci Králové nedaří ani přejít střední pásmo, nakonec tedy nahození, ale taky střídání v podání hostujícího týmu. Takže propuk může v klidu zajet jeden z domácích beků a přihrává až na útočnou modrou čáru, kde sice Kunc nespracoval kotouč, ale po teči může hrát, nebude to zakázané uvolnění. Jenomže Kunc neudržel puk v útočném pásmu a tak se zase hra otáčí a Hradec Králové míří dopředu a je to střela, po které opět zůstává puk před brněnským golmanem Rabčanem, a zase ale se podařilo Rabčanovým spoluhráčům ten kotouč dostat z nebezpečného místa, ale z Rabčana zatím ty puky prostě vypadávají, nezůstávají v jeho výstroji a beci Komety tak musí být tedy hodně pozorní. No a teď tedy pozorný musel být taky Stanislav Škorvánek. Kevin Klíma teď málem překvapil vlastního brankáře, jde se mu omluvit. Měla to být přihrávka asi na obránce Melansona, respektive určitě, jenomže Klímovi sjel puk z hokejky a zamířil přímo na vlastní branku, ale přeci jen nebyla tam razance, takže Škorvánek tu situaci vyřešil tím, že kotouč schoval pod lapačku, ale Hradec Králové tak věnoval teď Kometě v hazování v jejím útočném pásmu, protože hosté měli puk bezpečně pod kontrolou, ale tedy zametli ho směrem na vlastní branku. No a na boli Kometa úspěšná, Král může střílet, ale trefil jenom prvního protihráče a musí tak rychle zabrat směrem dozadu, aby McCormack jako obránce se nedostal do samostatného úniku. Sice se podařilo Kometě Hradec zpomalit, ale ještě hosté zůstávají v útočném pásmu. Právě McCormack u pravého mantinelu dává za branku Čachovi. Ten chtěl nabít Kalinovi, jenomže ta přihrávka je zablokovaná a po pravé straně může dopředu brněnský Kusko. Přihrává na levý kruh, kde je Ilomeky. Ilomeky dává za sebe Ščotkovi. Ščotka teď ale riskuje na modré čáře, nakonec ale udržel puk a je z toho střelecká pozice pro Ilomekyho. Ten ale na pravém kruhu tu situaci přehrál, nevystřelil. No a je z toho zase protiakce Hradce Králové. Přečíslení 2-1, dá se říct, které vede Kousal. Nepřihrál na pravou stranu, kam mu najížděl Myškář, a zase se hra otáčí na druhou stranu. Zbořil střílí a sám si pak doráží ten vlastní střelecký pokus, ale těsně vedle. Tak teď zajímavé momenty, posledních 15 sekund druhé třetiny, stav 1-1. Oba týmy měly v závěru druhé třetiny šanci dostat se do vedení, dát gol do šatny, ale teď už to moc nevypadá. Hradec Králové ještě v útočném pásmu. Radil krouží mezi kruhy, střílí, Rabčan vyráží a to už nestihne se hostující tým dostat k dalšímu zakončení. Druhá třetina končí stejně jako v té první, hní padl jediný gól, zatímco v úvodní třetině se trefil hostující Jergl, tak v té druhé se trefil domácí Vitkovsky. Znamená to tedy jednoduchou matematikou, že po dvou třetinách Kometa Brno, Hradec Králové ve třetím kole hokejové Tipsport Extraligy 1-1. Já se přihlásím zase před startem třetí třetiny za necelých 18 minut. Po dvou třetinách skóre vyrovnané Kometa Brno Mountfield Hradec Králové 1-1, hosté vedli od druhé minuty, to se trefil Jergl, ale ve 28. minutě srovnal u obránce Komety Vítkovsky. Vítkovice hrají s Litvínovem a u toho je Lukáš Kaleta.
1: Thank you.

Thank you.

0: jsou chlapci, kteří teď narazí na hranici bloku a budou usilovat o vítězství další divácké soutěži. Takže Šindepa, Ondřej a Martin jdou na hranici bloku a utíkají přímo na logo titulárního partnera. Horní dva růžky, nebo je kolečka, jsou za tři body, na prostřední je za dva, dole je to za jeden. Začíná Štěpán. Štěpán, seš tady? Štěpán. Tak je pět pokusů a počítáme. Tři, dva, jedna, pojď. Je. Tady je vedle. To je. Taktéž nemůžeme započítat. Sedmý pokus. Jo, takže jeden bod. Čtvrtý pokus. A ne. Takže děkujeme. Měl jsi pět. Super, další. Ondra. Štěpánovi píšeme jeden bod. Ondra. Dnes je vedle. Druhý pokus. Napadl. Dnes je vedle. Do třetice je to pořád u stejného místa, který zase těsně vedle, to je bohužel z bezbodu a na popáte, je to jeden, jasně, takže máme jedna, jedna a Martin to musí nějak rozložit. To je bezbodu, druhý pokus za bod, super, třetí pokus bez bodu, čtvrtý pokus, to je špatně, to je ze zadu, to je plat. A pátý pokus, Martine, pátý pokus, to je taky vedle. Takže borci, všichni mají po bodu. Ještě jednou a jedeme jenom po jedno. Jeden pokus, Štěpán. Štěpán vedle. Ondra, jeden pokus. Tak jde a Martin, poslední pokus a je to vedle. Jeden další kolo, pojďme. Štěpán, teď už to bude systém na smrti. Ještě jenom jednou, ještě jednou. Děsně vedle, Ondra. Florovali jsme z Rosic. To je vedle. A Marťas. Marťas, trefko, netrefil to. Čas máme, tak pojďme. Do třetice, rozstřelové, pojďte blíž. Já, škoda, Ondra. To je slyšet, to je jako žetvička. Obručujeme, chcete, super, máte těsně vedle. Pojďme ještě do toho chvilku dáme, ať si to užijete. Pár excelenc, přímo na hřišti. Aspoň jeden jste trefili, a po druhé už to nejde. Marťas. Tak jdeme, přátelé, poslední runda, jo? Dáme poslední tři a pak vyhrajeme úplně všichni. Uvidíme, necháme se překvapit. To je vedle. Ondra. Tyčka, tyčka. A může to rozložit Martin. Marťo, ne. Zatleskáme, děkujeme, kdyby jste účastní. Slavně Ladislav Kurban, člen marketingového týmu Hance Kometa. No a protože máme tři úžasné ceny, tak nás o ně se s vámi podělíme, že jo? Dneska to máme ani ne třetí, ani ne druhé, ale všichni jsou na tom nejvyšší, tedy prvním místě. My vám gratulujeme, Štěpán, Ondřej, Martin, borci se zasloužili o to, že jsme si tu přestávku tady pojďte takhle, pojďte tady, super, děkujeme. Pan fotograf si vás vyfotí, pan kameraman si vás natočí a my vám děkujeme. Štěpán, Ondřej, Martin, borci byli jste skvělí a Laďa, rozhodnete taky na výboru. S vámi, přátelé, logicky jdeme do třetí třetiny, jedna jedna, těšíme se na to, hezký dobrý večer.
1: Zpátky zase, že na to těšilo, že to překvapení, ale máme ten žádný pár. Před startem třetí třetiny Kometa Brno Hradec Králové 1-1. Vítkovice hrají s Litvínovem a sleduje to Lukáš Kaleta.

Přeji vám znovu hezký den z hokejové haly Rondo, která hostí zápas třetího kola hokejové Tipsport Extraligy. Domácí Kometa Brno hraje s Mountfieldem Hradec Králové a před závěrečnou třetinou nemá ani jeden tým blíž k tomu, aby se radoval z vítězství, protože skóre je vyrovnané 1-1. Od druhé minuty vedli hosté z východu Čech, to se trefil Aleš Jergl po skvělé přihrávce zpoza branky od Kevina Klimy, zadovka nápaditá, která Jerglovi nabídla gól, no ale v čase 27:35 Luke Witkowski, americký obránce domácího mužstva, na pravém kruhu dostal přihrávku a pak golfákem poslal puk ke vzdálenější tyči, takže od té doby ten stav 1-1. Viděli jsme taky zatím jedno jediné vyloučení, bylo to na straně Komety, Hinek Zohorna, ale tento faul nezůstal tedy, nebo zůstal nepotrestaný. Uvidíme, jestli se vůbec Kometa dočká nějaké přesilovky v tomto zápase, který teď pokračuje, začala třetí třetina utkání a Brňané jsou první, kteří hrají s pukem, jenomže zábranského rozehrávka po mantinelu byla pro Lejna příliš prudká a bude z toho zakázané uvolnění, takže po 11 sekundách je hra přerušená, tedy ve 11 sekundách třetí třetiny, a chystá se vhazování v obraném pásmu domácí Komety. Na něj míří právě Lejno, proti němu Tamáši, první formace zůstaly na ledové ploše. Tamáši úspěšný, McCormack střílí, obrovská šance, která neskončí gólem, posunutá branka. McCormack vystřelil od modré čáry a puk se odrazil po levové ruce brankáře Rabčana. Snažil se tam dorážet hradecký útočník Tamáši, jenomže Rabčan se tam skvěle natáhl betonem a nedovolil Tamáši mu, aby zblízka přehodil tuto část výstroje, no a tak tedy skóre zůstává teď vyrovnané 1-1, když Hradec Králové měl obrovskou šanci, aby se dostal po druhé v zápase do vedení, jenže nestalo se tak a teď po vhazování v obraném pásmu dostává Kometa puk směrem do útočné třetiny. Jakub Flek namáčknutý za brankou na mantinele dokázal přesto přihrát za sebe, kde byl obránce, ne, byl tam Ilomeky, tedy útočník, který pak z voleje vypálil do připraveného gólmana Škorvánka, puk následně míří do ochranné sítě. Hra je tedy přerušená, ten úvod třetí třetiny trošku rozkouskovaný, zatímco první dvě 20-minutovky se hrály hodně rychle. Oba týmy střídají, Kometa teď posílá na led formaci, ve které od druhé třetiny je místo Tomáše Zohorny Michal Hartl, takže Tomáš Zohorna skutečně v tomto zápase už si asi neškrtne a na buli jde jeho bratr Hinek. V útočném pásmu se pokusí proti Klímovi získat puk, ale úspěšnější byl Klíma, takže Hradečtí dostávají ten kotouč rychle ven z obrané třetiny, dál se ale nedostali přes modrou čáru ani přes tu červenou, brněnské nahození za branku, tam je ovšem jako první Vukojevič, takže může hrát zase hostující mužstvo. Přihrávka na útočnou modrou pro Jergla ale nebyla tak dobrá, aby Jergl dokázal zpracovat a následně tu offside Hradce Králové, protože puk se dostal do obraného pásma Komety, ta pak vyhazovala a sice na modré čáře Vukojevič rukou zachytil ten kotouč, nebo právě že ne na modré, ale těsně za ní, pak chtěl hrát směrem vpřed, ale to tedy rozhodčí zastavili, offside, po kterém se Hradečtí nějak nehádali. Minuta z třetí třetiny za námi, stav zůstává vyrovnaný 1-1. Úspěšné vhazování pro hostující tým, je tu tedy možnost pro Koka nahodit puk za brněnskou branku, jenomže zdá se, že Kometa ten kotouč dostane ven z obrané třetiny, ale nakonec se to tak úplně nestalo. U modré čáry ještě zachytil puk Kohout, nahodil pak takovým vysokým obloukem směrem k bráně a brankář Rabčan si zahrál na baseballistu, protože ten puk chytal, dá se říct, nad hlavou, tak vysoko Kohout posílal ten svůj, to svoje nahození. Takže zase přerušená hra, druhá minuta třetí třetiny, vhazování před domácím golmanem a opět se musí Kometa udržet, nebo zůstane v obraném pásmu, protože úspěšné buly, které mířilo na obránce Koka, ten hned vystřelil poté, co Čacho vyhrál vhazování, a jenom, že ta střela přizvednutá do ochranné sítě. Takže další vhazování v útočném pásmu. Zase Čacho úspěšný, teď hraje jeho spoluhráč Kohout, bere puk za branku, tento útočník Hradce Králové, a dává puk právě na Čacha, který
taky zajel za branku a dává k pravému mantinelu Kousalovi. Kombinace míří ke Kohoutovi, jeho střela z pravého kruhu tečovaná vedle brněnské branky a Kometa může opustit obrané pásmo aspoň dočasně, ale už je zase Hradec zpět v útoku a obránce Zábranský přišel o hokejku, takže teď musel v kleče blokovat Čachovu střelu, což se podařilo. Ještě ale tam má Kometa zmatek v obraném pásmu, Zábranský dostal hokejku od jednoho ze spoluhráčů a je tu Kousalova, nebo kombinace ke Kousalovi, který střílí z levého kruhu, tam Zábranský zablokoval tu střelu a drží tak vyrovnaný stav 1-1 na hození Hradce Králové, které míří ale tentokrát do rohu a Kometě se daří se osvobodit vyhozením tak, že to nebude zakázané uvolnění, puk mířil pomalu přes všechny čáry, rozhodčí tedy rozpažili a nechali hru plynout. Hraje se 43. minuta zápasu, Hradec Králové se ale vrací do útočného pásma. Ten úvod třetí třetiny jednoznačně pro hosty a je tu šance, těsně před brankou se dostal k puku Pilař, jenomže už byl právě až moc blízko golmanovi Rabčanovi, neměl prostor, jak najít skulinu ve výstroji slovenského brankáře Komety a ta se teď osvobozuje, dostává puk do středního pásma, jenomže do toho útočného zase Brňané nepřijeli a tak můžou hrát hosté z Hradce Králové. Ovšem potřebují vystřídat, takže Vukojevič úplně nespěchal s rozehrávkou z vlastního obraného pásma a následně přihrál špatně zakázané uvolnění. To teď pomůže Kometě, protože ta byla pod tlakem. Brankář Rabčan taky v přerušené hře hodně zhluboka vydýchává a občerství se vodou, nejen že se napije, ale taky si vodu šplíchne do obličeje, aby se trošku schladil po té, co byl tedy zavřený. Tak nakonec zakázané uvolnění Hradce Králové zrušené, rozhodčí se omlouvají, bylo to už tedy za červenou čárou po té, co se domluvili, to nahození ze středního pásma, takže byli ve středovém kruhu, po kterém se hosté dostali, ale zase rychle zpět do útočné třetiny a je tu šance, nahozený puk, který před brankou pálil Nenonen, ten kotouč letěl vzduchem, Nenonen ho ze vzduchu dokázal trefit, ale dal mu zblízka směr jenom do připraveného gólmana Rabčana, který tedy opravdu začátek třetí třetiny rozhodně nemá vůbec jednoduchý a stále se hraje v jeho obraném pásmu, i když teď nedomlel tedy obránce Komety. Dokáže dostat puk ven z obrané třetiny a Kometa po delší době přichází kombinací do útočného pásma u pravého mantinelu Král, jenomže nedokázal udržet puk a tak zase můžou hrát směrem vpřed hosté, kteří přijeli z Hradce Králové a dostávají se do útočného pásma, jenomže Klima na modré čáře nepřihrál úplně dobře a hrát může Kometa. Klima může být rád, že z toho není rychlý break, ale pospíšilo ho nahození po pravé mantinelu. Teď mantinel zahrál proti Kometě, protože už chtěl puk zpracovat Flek a vyloženě tam před ním vyskočil ten kotouč do vzduchu, nějaká nerovnost na hrazení. No a tak musí zase domácí hokejisté zpět. Kunc teď ale dokázal získat puk v obraném pásmu. Hradec Králové si další delší tlak nevytvoří ve 45. minutě nerozhodného zápasu. 1-1 je to v Brně. Hosté mají puk teď ale daleko od branky, do které by rádi dali vedoucí gól. Protečovaný kotouč kohoutem do útočného pásma, jenomže u puku jako první domácí hokejisté a ti tedy můžou zkusit zaútočit. Stará se o to Svozil. Obránce dal puk na levou stranu a pak jel před branku pro dorážku střely, kterou poslal Adam Zbořil. Ale Škorvánek vyrazil ten puk tak, že Svozil nemohl dorážet. Ale Kometa se teď drží v útočném pásmu Ilomeky v pravém rohu spolu se Zbořilem. Ten přihrává na modrou čáru Vitkovskému. Tentokrát nemohl pálit autor zatím jediného gólu Komety. Tak nahazuje puk do rohu, kde se od bruslí jednoho z rozhodčích odrazil ten kotouč Ilomekymu, ale ten teď rozhazuje rukama, protože chtěl přihrát na modrou čáru, jenomže jenho spoluhráč z obrany Svozil vůbec nebyl na tom místě. Kusko to byl, ne tedy obránce, ale útočník, zkrátka nebyl na místě, kde Ilomeky předpokládal, takže Kometa se sama vyhnala ven z útočného pásma, nahozením se do něj ale vrací, je to puk za hradeckou brankou. A brněnský důraz teď vede k tomu, že Hartl může zpoza branky přihrávat na modrou čáru Královi. Ten je pod tlakem a tak jenom nahazuje do rohu. Zdá se, že Hradec Králové se dostane ven z obrané třetiny a daří se mu to. Díky Miškářovi. Ten po pravé straně zaváží do útočného pásma. Radil posílá puk před branku, kde měl spoluhráče Pilaře. Ten padá, takže nemohl zakončit. Puk míří na modrou čáru a Hinek Zohorna obětavě teď skočil do rány Mudráka, která přišla od modré čáry. Vpřed tak může Kometa, ale částečně střídá, takže to není žádný rychlý kvalt.
nahrál od levého mantinelu, posílal puk před branku, kam sjížděl Flek, ale nedokázal nataženou hokejkou Flek přesměrovat puk na golmana Škorvánka, nebo tedy ideálně z jeho pohledu za golmana Škorvánka. Zkrátka bez zakončení skončila ta akce a Kometa se s pukem dostala z útočného pásma až do vlastního obraného nahození po pravé straně, tečované tak, aby to nebylo zakázané uvolnění. Teď Škorvánek ne úplně jistě rozehrál za brankou, ale Kometa toho nedokázala využít k tomu, aby rychle dostala puk směrem do prostoru tří tyčí, ale stále se Brňané drží v útočném pásmu, jenomže v pravém rohu už o puk přišli a hrát může Hradec. Nedonen po levé straně nahodí puk, ten je sražený na pravé křídlo, kam zajíždí Peret, je ale hned natlačený na mantinel Kučeříkem, jenomže ještě se daří hradeckým hráčům kombinovat s pukem v útočném pásmu. Už to neplatí. Kučeřík získal puk pro Kometu. Ta hraje směrem dopředu a Zbořil má na pravé straně trochu prostoru. Tlačí se do zakončení, padá a to bude trestné střílení, nebo ano, bude to trestné střílení. Zbořil z pravé strany se tlačil do zakončení a podrazil ho tam poslední hráč Hradce Králové. Za okamžik vám řeknu jeho jméno, on teď odjíždí s hlavou sklopenou směrem na střídačku. Je to Kalina, který hasil tu situaci tím, že si lehl na břicho a chtěl hokejkou odpálit puk před Adamem Zbořilem a ten bude sám hráčem, který pojede to trestné střílení. Důležitý okamžik tohoto zápasu, 12 minut a 49 sekund před tím, než skončí třetí třetina utkání. Adam Zbořil a jeho trestné střílení už dostává pokyn, aby se rozjel. Brněnský odchovanec bere puk k pravému mantinelu. Už je u Škorvánka, dělá kličku do forehandu, do backhandu a je to gól. Škorvánek si na puk sice sáhl, ale přes jeho lapačku se Kotouč překulil do brány a tak Hala Rondo v tuto chvíli slaví. Kometa se dostává do vedení 2-1 ve 48. minutě utkání. Adam Zbořil jako faulovaný hráč jel trestné střílení. Zakončil tedy tak, že jak říkám, úplně na jistotu to nebylo. Jel z pravé strany, nejdřív naznačil, že zaveze puk ke vzdálení tyči, pak ho strhl na backhand a i tedy s trochou štěstí překulil Kotouč přes lapačku Stanislava Škorvánka. Kometa se tak dostává do vedení 2-1 a má teď necelých 13 minut do konce zápasu, aby udržela vedení a připsala si první výhru v této sezóně. Připojí se Radiožurnál Sport. 12,5 minuty před koncem třetí třetiny se Kometa dostává do vedení 2-1 a postaral se o to Adam Zbořil a to hned na dvakrát. On nejdřív jel z pravé strany sám na golmana Škorvánka, když ho zezadu podrazil Kalina a rozhodčí neváhali, nařídili trestné střílení. Byla to celkem jasná situace, ani se hosté nějak nehádali. No a Adam Zbořil pak kličkou do backendu i s trochou štěstí, protože golman Škorvánek si na puk sáhnul, tak dokázal protlačit puk do sítě a Kometa tady otáčí skóre, protože od druhé minuty vedli hosté z Hradce Králové, ale ve druhé třetině srovnal Vitkovsky, obránce Komety, a teď tedy Zbořil otáčí stav. Ale ještě 12 minut zbývá hokejistům Hradce, kteří byli zatím ve třetí třetině lepším týmem, byli blíž tomu, aby se dostali do toho vedení, ale jeden break Komety, který tedy skončil faulem a trestným střílením, skončil taky tím, že domácí jsou teď ve vedení. A to se hraje aktuálně ve středním pásmu. Hradec Králové po levé straně dostane puk do útočné třetiny, ale jenom do hloubky několika metrů a Kuncovi se daří zase vrátit puk do středního pásma. Ale Hradec má další možnost a je znovu za útočnou modrou čárou. Kousalovo nahození, které končí v Rabčanově výstroji, ale nebyl to úplně jistý zákrok domácího golmana, tak se tam Myškář k němu ještě snažil dorážet a to teď vyvolává emoce na ledě i na tribunách. Každopádně na ledě už je situace uklidněná a hráči se rozjíždějí na střídačky, protože v Brně 11,5 minuty před třetí sirénou za stavu 2-1 pro Kometu v utkání s Hradcem Králové následuje komerční pauza, takže teď se emoce uklidňují, zajímavý odchod z ledu teď zvolil obránce Vitkovsky, tedy hráč, který dal první gól Komety v tomto zápase, nejel na střídačku přímo, ale nejdřív jakoby si to namířil do kabiny a teď sice odešel na střídačku, ale sundává si dres, tak buď má nějaký problém s dresem nebo s výstrojí pod tímto kusem oblečení, každopádně pro něj teď tedy je vhodná ta komerční pauza, 11 minut a 31 sekund před koncem třetí třetiny. Rozhodně neříkejme zápasu, protože je to v Brně těsné. Kometa vede 2-1 v době komerční pauzy nad Hradcem Králové. A teď se na okamžik připojí taky posluchači
Radiožurnálu. Mezitím se tady fanoušci v hale Rondo znovu dívají na ten nájezd Adama Zbořila. Tak nakonec možná spíš než o lapačku Škorvánka se ten puk zpomalil o jeho beton, to ale není až tak podstatné. Zkrátka hradecký golman si toho puku dotkl, ale nezastavil ho a je to pro hosty, nebo z pohledu hostů 1-2. Pomalu končí ta komerční přestávka, chystá se vhazování v útočném pásmu Hradce Králové a připojí se za okamžik tedy na krátký vstup taky posluchači Radiožurnálu. Kometa mezi tím dostává puk ven z obraného pásma a po pravé straně se dostává taky do útočné třetiny, kde hraje Kučeřík u levého mantinelu, posílá puk za branku pro pospíšil před branku na Zohornu, tedy Hinka, jenomže ten byl sice v dobré pozici, ale dostal ten puk na brusle, takže nemohl zakončovat a nebezpečí z toho nebylo a útočí tedy Hradec Králové. Velká šance, Pavlík zakončoval těsně před brankářem Rabčanem, ovšem ten si připsal skvělý zákrok a drží teď Kometu v tom vedení 2-1. Puk se následně dotkl krátce kostky nad brněnským ledem, takže hra je přerušená. A chystá se vhazování ve středním pásmu. Nakonec se zdá, že v obraném Komety, protože tam rozhodčí posílají hru a za okamžik tedy ten vstup pro posluchače Radiožurnálu. Chystá se vhazování v útočném pásmu Hradce Králové nakonec. Hosté úspěšní na boli, jenomže to se bude opakovat. Necelých 11 minut před koncem základní hrací doby vede Kometa Brno nad Hradcem Králové 2-1. Hosté se sice dostali ve druhé minutě do vedení, ale Kometa tedy dokázala otočit ten zatím rozdílový gaul. Dal před několika minutami Adam Zbořil, který jel trestné střílení, byl předtím sám faulovaný a Vekendovou kličkou tedy dokázal překonat Škorvánka. Hraje se taky ve Vítkovicích, tam přijel Litvínov a sleduje to Lukáš Kaleta. To byl ten vstup pro posluchače Radiožurnálu. Tady mezi tím teď hraje čas pro Kometu, protože se jí podařilo dostat z obraného pásma směrem daleko od vlastní branky, ale samozřejmě nemůže teď na 10,5 minuty Kometa jenom zalézt, vyhazovat puky a bránit ten těsný stav 2-1, kterým aktuálně vede nad Hradcem Králové a bude následovat vhazování v obraném pásmu domácího týmu, protože Králova rozehrávka po levé straně byla příliš prudká. Končí tedy zakázaným uvolněním a po pravé ruce Eugena Rabčana se bude vhazovat. Pomalu už taky začínám uvažovat nad jmény pro nejlepší hráče tohoto zápasu. Rabčan sice tam měl několik zákroků, ne úplně jistých, ale teď naopak ve třetí třetině předvedl několik důležitých momentů a zatím dostal jeden jediný gól, tak nakonec možná mě přesvědčí, ale ještě chvíli čekejme, už se raději zase věnujme hře, protože Kometa se teď dostává do útočného pásma po vhazování v obraném pásmu a Fleck přihrává mezi kruhy Cingelovi. Cingel dává na modrou čáru, tam je Kušeřík, jeho prudká rána svěražená Škorvánkem do ochranné sítě, takže hra musí být přerušená. Slyšíte reakci domácích fanoušků, ti teď povzbuzují Kometu k tomu, aby aktivním způsobem držela ten těsný náskok 2-1, aby hrála v útočném pásmu jako před okamžikem. To se publiku tedy samozřejmě v drtivé většině líbilo, jenom sektor hostujících fanoušků, ve kterém je takových 30-40 lidí, tak ten s tím samozřejmě tedy nesouhlasí. Chystá se vhazování po levé ruce Škorvánka. Je to po boli dlouhá přetahovaná opuk, těžko vyhlásit nějakého vítěze. Nakonec úspěšný Hradec Králové v tom, že vystrčil puk do středního pásma, ale tam je Kučeřík, obránce Komety zase rychle vrací nahozením puk do útočné třetiny domácího mužstva. Kolár ale za brankou nedokázal hrát a tak může hrát Melanson, dává na pravé křídlo Radilovi a ten nahazuje pro Pavlíka. Hradec Králové je v útočném pásmu. Pavlík za brankou dává na modrou čáru Melansonovi. Melansonova střela končí v lapačce Eugena Rabčana, ten se teď dostal do takové flow, řekl bych, protože to nebyla jednoduchá situace. Před Rabčanem byl provoz, on přesto předvedl jistý zákrok lapačkou a ještě trochu ten zákrok prodal takovým efektním máchnutím, takže si následně užil potlesk z tribun, ale musí se už zase koncentrovat, chystá se totiž vhazování po jeho levé ruce. Zahradec na boli Čacho a je úspěšný.
dostává puk za branku, odkud chtěl přihrát před ní, jenomže se mu to nepodařilo. A tak je tu protiakce Komety, přihrávka na modrou čáru pro Kuska, kterou ale nespracoval tento útočník, takže se zase hra otáčí a může jít dopředu hostující mužstvo, které se však nedokázalo udržet v útočném pásmu, a tak zase útočí Kometa, respektive drží teď puk v útočné třetině u mantinelu, což jí celkem stačí. Čas letí tak, že do konce třetí třetiny zbývá 8,5 minuty. Brňané mají puk dál na hokejkách, i když teď se za hradeckou brankou dostávají k tomu kotouči hosté a po levé straně míří před. Jenomže Peretovi dobře Kunc při backcheckingu odebral kotouč, takže z tohoto vyrovnávací gol Hradce Králové v žádném případě nebude. Stav zůstává 2-1 pro domácí a hraje back Komety Ščotka. Dává na útočnou modrou čáru Flekovi, ten poslal puk ještě trochu víc dopředu Cingelovi, který se ale nedostal k zakončení a hra se znovu otáčí. Nepřesná kombinace Hradce Králové, teď ale znamená, že to opět neskončí zakončením pro hostující mužstvo a dopředu může Kometa, ale její akce je zastavená, protože puk se dostává na trestnou lavici, co znamená samozřejmě, že hra nemůže pokračovat bez hracího předmětu. Hra je tedy přerušená 7 minut a 56 sekund před závěrem třetí třetiny. Je tu vhazování, je tu tedy komerční pauza a po ní vhazování v obraném pásmu Komety. Teď ukazují rozhodčí, je to něco, o čem s nimi diskutuje Luke Vitkovsky. Ukazoval, že puk letěl ze středního pásma, ale rozhodčí to tedy viděli jinak. Teď takový moment, kdy Kometa upozorňuje na těch 700 zápasů Tomáše Zahorny v extralize. Zahorna tedy, jak jsem říkal, od první třetiny nebo od začátku druhé třetiny nehraje a 400 zápasů v nejvyšší soutěži české, tak toho dnes dosáhl této mety Silvestr Kusko, hráč, který v Brně prošel mládeží, začal v extralize hrát právě v Kometě, ale pak většinu kariéry strávil v Hradci Králové. 7003 diváci, to je, nebo 7003 diváků, to je počet, který přišel na tento zápas, takže opravdu těsně přes tu 7000 hranici se překulila návštěva v hale Rondo 7700, to je, připomínám, oficiální kapacita této arény, která pomalu dopisuje svůj extraligový příběh. Jistě víte, že od ledna se Kometa přestěhuje do nové arény na brněnském výstavišti. No a teď je tu povhazování v obraném pásmu, šance pro Kometu vyhrát nebo zvýšit svůj náskok. Pospíšil, jel 2-1 s Jinkem Zahornou, ale vypálil, pospíšil sám z levého kruhu, možná mohl zkusit přihrávat. Skončilo to tím, že Škorvánek tu situaci vyřešil a gól, který by dost pravděpodobně už zápas výrazně nasměroval k vítězství pro Kometu, tedy nepadl. Stav je stále 2-1 a je to velmi otevřené teď 7,5 minuty před tím, než skončí základní hrací doba tohoto utkání. Hradečtí mají puk, Radil se s ním po pravé straně dostává do útočného pásma, pěkně si tělem pohlídal kotouč před dotírajícím Ilomékym, ale pak tam Ilomékym mu přijali k mantinelu na pomoc spoluhráči a Kometa se dostala k puku, jenomže ho nedokázala vyhodit, aspoň zatím z obraného pásma, teď už ano, a je to tak, že jenom takový dloubáček, který nehrozí zakázaným uvolněním, naopak rozehrávka Hradce Králové, která hledala Radila na útočné modré čáře, tak ta nepřesná byla, takže je to zakázané uvolnění a 6 minut a 57 sekund před závěrečnou sirénou, která ukončí základní hrací dobu tohoto zápasu, je tedy stav 2-1 pro Kometu a chystá se vhazování v jejím útočném pásmu. Na tom buli navíc uspěl Lukáš Cingel, který je od třetí třetiny na ledě s Jakubem Flekem a právě Jakub Flek teď vypálil po otočce z pravého kruhu. Kunc se snažil dorážet, všem hokejisté Hradce Králové dokázali tu situaci vyřešit, aspoň dočasně, ale Flek má znovu puk za brankou, krouží tam, snaží se přihrát někomu před branku, Cingel tam číhá, jenomže dobře bránil Kalina, pak ale špatná rozehrávka Hradce Králové. K puku se dostal Cingel na levém kruhu, zkusil hned vystřelit, rána
ale zblokovaná, neskončila až u golmana Škorvánka, takže stav 2-1 zůstává. Fleck tak zklamaně odjíždí na střídačku, cítil, že teď to byl zajímavý pobyt v útočném pásmu, který ale tedy nevedl k tomu, že by Kometa uskočila na rozdíl dvou gólů, což by jí výrazně pomohlo. A Hradeští teď se dostávají do útočného pásma, obrovská šance, neskončí gólem, nahození prudké od ze středního pásma, puk odražený od zadního mantinelu k Nenonenovi, který vypálil z levé strany, ten puk procedil za gólmana Rabčana a pak se tam ještě jeden z hradeckých hráčů dostával k zakončení, jenomže jeden ještě z brněnských bránících hráčů se tam natáhl hokejkou, jestli jsem to správně viděl, přizvedl ten puk, který jinak už letěl vlastně do odkryté sítě. Rád si tu situaci prohlédnu znovu, každopádně podstatné je, že skóre zůstává 2-1 pro Kometu a Hradec tuto šanci nevyužil. Teď je znovu v útočném pásmu, ale už to neplatí. Po pravé straně se rozjíždí Adam Zbořil, tedy hráč Komety, a teď to vypadalo, že byl podražený Vukojevičem. Rozhodčí ale zůstávají klidní. Je otázka, jestli by takto zůstali klidní, i kdyby se hrála třeba druhá třetina. Kometa ale pokračuje v útoku. Ilomékyho střela z mezikruží příliš vysoká, takže Škorvánek nemusel zasahovat a hrají hosté z Hradce Králové. Posledních pět minut teď mají na to, aby ještě dali gól a srovnali stav tohoto zápasu, ve kterém to zatím vypadá, by měla Kometa poprvé v sezóně bodovat, jenomže ještě toho času hodně. Ale teď hradeckému Klimovi sjel puk z hokejky, když byl ve slušné šance z toho přečíslení pro Kometu 2-1, které končí gólem. Kometa vede 3-1. Autora gólu vám řeknu za okamžik, je to asi, ano, Jakub Fleck, který se rozjel po levé straně, najížděl mu tam ještě na druhou stranu do nabídky spoluhráč, ale Fleck to vzal na sebe, zkusil střelu na bližší tyč a dost možná rozhodl tento zápas pro Kometu. Je to 3-1, 4 minuty a 45 sekund před závěrečnou sirénou. Taky teď tedy asi budu muset změnit jméno nejlepšího hráče Hradce Králové. Vypadalo to zatím na Kevina Klimu, jenomže ten teď ztratil puk v klíčový okamžik. On si rovnal kotouč na střelu na pravém kruhu, ale jak už se díval, kam bude střílet, tak ten puk se nechal odklouzet a vzniklo z tohoto přečíslení zakončené Jakubem Fleckem. Necelých pět minut před koncem třetí třetiny se Kometa dostává do dvougólového vedení, vede 3-1, když se trefil Jakub Fleck. Bylo to přitom ze šance Hradce Králové, protože Kevin Klíma držel puk na pravém kruhu, rovnal si ho na střelu, jenomže jak už se díval, kam zakončí, tak zapomněl na ten puk, zapomněl ho za sebou. Bylo z toho přečíslení 2-1. Jakub Fleck tam sice měl možnost přihrávat křížem přes osu hřiště, ale rozhodl se sám zakončit z levé strany zblízka na bližší tyč a překonal tak gólmana Škorvánka, takže teď už to vypadá, že brněnský tým míří za prvními body v této sezóně, i když samozřejmě dva góly 4,5 minuty před koncem zápasu v hokeji, to ještě není nic úplně jistého. Teď je hra přerušená kvůli tomu, že se puk dotkl kostky nad ledem už po druhé ve třetí třetině a následuje komerční přestávka. My ji teď strávíme taky tím, že připravíme krátký vstup pro posluchače Radiožurnálu. O nic nepřijdete, protože se v Brně nehraje, je tu komerční pauza. Desátá, šestá minuta zápasu, Kometa Brno vede nad Hradcem Králové 3-1. Vítkovice hostí Litvínov, u toho je Lukáš Kaleta. Kometa Brno vede nad Hradcem Králové 3-1. Vítkovice hostí Litvínov, u toho je Lukáš Kaleta. To byl ten vstup pro

hře 5-6, tedy Fleka asi moc netěšila. Teď je to mnohem důležitější gól z toho pohledu, že si troufnu říct, že opravdu výrazně přiblížil Brňany k vítězství. Ale po komerční pauze hraje v útočném pásmu Hradec Králové. Střela od modré čáry zblokovaná, ještě se ale puk odráží na hostující hokejky. Radovan Pavlík za brankou, snaží se přihrát před branku a Miškář teď byl v tom slotu před brankou, zakončoval z voleje, ale netrefil prostor mezi třemi tyčemi, takže Rabčan nemusel zasahovat, ale teď je tedy Hradec Králové v tlaku, ale sotva jsem to dořekl, Miškář přišel o puk, Kometa však po levém mantinelu nedokázala vyhodit, ještě tak zůstávají hosté v útočném pásmu a bude pálit Vukojevič z levého kruhu, puk vyražený a podaří se ho Kometě vyhodit tak, že to bude zakázané uvolnění. Ano, Kotouč sice zpomaloval, ale ne dostatečně, rozhodčí tedy poté, co avizovali icing Kobačárový, tak ho jeden z nich taky odpískal a hlídá teď dvojice Čárových, aby Kometa nestřídala, přičemž se o to domácí pokusili, takže trošku zmatky teď u brněnské střídačky. Samozřejmě po icingu je zakázané střídat. Rozhodčí teď vybírají hráče, kteří mají zamířit na ledovou plochu. Míří tam třeba Nedomlel, ten tedy podle mě na ledě nebyl. Určitě tam byl Filip Král, takže částečně se Kometě teď podaří prostřídat trošku proti pravidlům, nebo úplně proti pravidlům, ale rozhodčí si toho tedy nevšimli. No a teď faul odpískaný hned po vhazování v útočném pásmu Hradce Králové. Oba týmy se tak dívají, no a bude to Aleš Jergl, který míří na trestnou lavici, takže poté, co jeden z hráčů, kteří se výrazně podíleli na tom vedoucím gólu, Klíma, ztratil puk v klíčové situaci a potom Kometa dala na 3-1, tak teď Aleš Jergl zbytečným útočným faulem hned po vhazování v útočném pásmu taky výrazně škodí svému týmu a míří na trestnou lavici. No a to už tedy vypadá z Brňany hodně dobře. 3 minuty a 21 sekund před závěrečnou sirénou vedou 3-1 a budou hrát přesilovku. Já můžu prozradit, že po tom, co Klíma ztratil puk v ten důležitý okamžik, tak jsem změnil to, že jsem ho chtěl vyhlásit nejlepším hráčem zápasu. No a zvolil jsem tedy právě Aleše Jergla jako střelce gólu, tak teď tedy oba dva mají, když to tak řeknu, máslo na hlavě, ale přeci jen ta Klímová chyba byla asi důležitější. Teď už prostě Jergl to přehnal s důrazem v útočném pásmu, když se snažil dostat k rychlému snížení. Hraje se sice v útočném pásmu Komety, ale ta teď přichází o puk při přesilovce. Hradečtí vyhazují prostřednictvím Kaliny. Kometa ale získává puk a zase se s ním vrací do útočného pásma. Hraje první přesilovku v tomto zápase. Druhý hradecký faul, ale potom prvním bylo trestné střílení. Ovšem teď podklouznutí a dopředu může jet hradecký Kohout. Ovšem, když pak chtěl přihrát v tandemu Čachovi, který mu tam dojížděl, tak to udělal nepřesně. A tak z toho nebylo zakončení v oslabení. 2,5 minuty, to je čas zbývající do konce pravděpodobně zápasu. Kometa teď sice s tou přesilovkou tedy nenakládá vůbec dobře, minuta je pryč a Brňané si vlastně nepřihráli v útočném pásmu, ale v výsledku jim to stačí, protože už přeci jen prioritní je teď ubránit to vedení a zbořil hraje s pukem na hokejce ve středním pásmu. Kometa by se mohla usadit v tom útočném. Pospíšil, dává mezi kruhy, nabídka pro spoluhráče Zábranského, který vypálil nad a dostal se tam pak do kontaktu s Kohoutem. Zábranský upadl, hraje přerušená, puk byl v ochranné síti. Chvíli to vypadalo, že se tak držel za rameno, že jsem se bál o zdraví Libora Zábranského, ale naštěstí nikomu zranění nepřejeme, ať už na jedné nebo na druhé straně, to je jasné. Tak Zábranský jenom tak zakroutil hlavou směrem ke Kohoutovi, vstal a bude v utkání pokračovat. Dokonce to vypadá, že ani ne zamíří na střídačku v tuto chvíli 2 minuty a 5 sekund před sirénou, která ukončí třetí třetinu a nejspíš tedy i zápas, protože je to 3-1 pro brněnské hokejisty a ti ještě navíc budou hrát 44 sekund přesilovou hru, pokud v ní tedy aspoň neinkasují, tak pak už bude Hradci Králové zbývat jenom asi minuta a 20 sekund na to, aby vyrovnal tento zápas 2 góly, to už by byla hodně složitá práce. Kometa teď ale musí vyklidit útočné pásmo, nebo musí odjet aspoň Silvestr Kusko, protože ten sice vyhrál hazování, jenomže při něm přišel o helmu a nemůže tedy pokračovat ve hře, takže se k puku dostali hosté z Hradce Králové. Dostali ten Kotouč do středního pásma, to oslabení teď zvládají velmi dobře, jenomže to jim nestačí, čas hraje proti nim. Zábranského nahození od modré čáry, od zadního mantinelu se odráží před branku.

Tam přeruší hru Stanislav Škorvánek, minuta a 39 sekund, čas, který zbývá do konce základní hrací doby, stav 3-1 pro Kometu Brno. A bude se vhazovat v jejím útočném pásmu, navíc ještě 18 sekund má Kometa, nebo bude mít Kometa k dispozici tu přesilovou hru, takže skutečně vše hraje pro ní a vypadá to, že drtivá většina ze 7003 fanoušků, kteří tedy oficiálně přišli na stadion, tak bude odcházet spokojených. Kometa si připíše první body v sezóně. Teď zase tedy po vhazování v útočném pásmu ztratila držení puku v této části kluziště, ale ještě se dokázala do útočného pásma na chvíli vrátit. Hradec Král už je v plné síle, už i s Jergem na ledě a taky v útočném pásmu, ale Fleck teď obětavě jako kapitán Komety lehl na led a odpálil puk do středního pásma. Ušetří tak Brňané zase nějaký čas. Hradec to už zkouší bez golmana, jenomže Brňané vyhazují tak, aby to nebylo zakázané uvolnění. Takže Hradec Králové teď s opuštěnou brankou dostává se do útočného pásma. To už začíná poslední minuta třetí třetiny. Klimovo nahození míří na zadní mantinel, tam je u puku Nenonen, Hradec Králové se usazuje v útočném pásmu, střela od modré čáry, tu ale zablokuje Zbořil, který lobem pak vyhodí puk do středního pásma, chvíli to vypadalo, že si možná zkusí vystřelit přes celé hřiště do té opuštěné hradecké branky, ale nakonec naznal, že nebude riskovat, udělal to jednodušší variantou a řekl bych správnou. Hradec Králové dostává puk zpět do útočného pásma, ale to už zbývá málo času. Nenonenova střela z levého kruhu zastavil Rabčan, ale ještě musí zůstat pozorný. Další rána, která končí na blokujícím hráči a Kometa následně vyhazuje přes všechny čáry. Byla to snaha od Ilomékyho trefit prázdnou branku, ale nevyšla. Takže zakázané uvolnění 20 sekund před koncem základní hrací doby tohoto zápasu a před utkáním samotným. Připojí se taky posluchači radiožurnálu Sport. Mezitím se chystá fazování v útočném pásmu Hradce Králové. Už to vypadá, že Kometa si připíše první vítězství v sezóně, vede 3-1 nad Hradcem Králové, 13 sekund před koncem základní hrací doby, teď ještě jedno přerušení po zakázaném uvolnění domácího týmu. Kometa už teď samozřejmě hraje hodně jednoduše, prohrávala od druhé minuty, kdy se trefil Aleš Jergl, ale dokázala tady otočit skóre, jako ten rozdílový a asi i rozhodující gól se ukazuje trestné střílení Adama Zbořila ve třetí třetině, pak ještě na těch 3-1 upravil při přečíslení 2-1 Jakub Fleck. Hradec Králové v závěru zkouší hru bez brankáře, vytvořil si tam dva takové závary před golmanem Rabčanem, ale gol tedy jak jasné nepadl. Teď sice vyhrané vhazování v podání domácích, jenomže Ilomeky uspěl v rozporu s pravidly, takže Buli se bude opakovat 10 sekund před koncem třetí třetiny v útočném pásmu Hradce Králové, ale to už si myslím, že hosté nemůžou stihnout dát dva góly, protože to potřebují, prohrávají v Brně 1-3, takže ani jedna trefa by teď nestačila. Úspěšné vhazování, Hradec Králové dostává puk na modrou čáru, Vukojevič si ale netroufá na střelu, ta letí až teď je zblokovaná, končí v rohu a tím už taky skončí zápas, ještě závar, ale Kometa vyhazuje a už to nebude zakázané uvolnění, protože halou rondo zní siréna, Brňané slaví po dvou prohrách na ledech soupeřů, si připisují první výhru v této sezóně, doma porážejí Hradec Králové 3-1. Takový byl tedy přímý přenos tohoto zápasu třetího kola TIF Sport Extraligy. Já vám moc děkuji za pozornost, vše podstatné jste slyšeli a těším se u dalších zápasů hokejové Komety Brno. Zatím naslyšenou.

0: To třeba je.
1: Jak ale se dostane vlastně člověk tedy z vaší i rodiny z toho prostředí k fotbalu? Vím, že jste z Dolní Dobrouče pak šel do Spartaku Rychnov na Kněžnou, ale přesto, když jste popisoval, musíte s tátou chodit prostě pracovat. Jako ten míč tomu úplně prostě mi nesedí. Jako.
0: Ale taky, že jo, taťka hrál fotbal, byl tenkrát v Ústí nad Orlicí, do dneška mi říká, že byl nejlepší střelec krajského Přeboru, ale...
2: Takže se tam mezi kombajnama a sekerama jo, prostě
0: utíkali, tenkrát to byla klasická vesnice, že jo, ty chlapi měli partu, já si pamatuju jako kluk, prostě nikdy se mi nestalo, že by mě vyhodili z tréninku, já se jim motal pod nohama a myslím si, že to ve mně jako zažehlo něco takového, co mě pak provázelo celým tím fotbalovým životem a musím říct, že to bylo hodně těžký, protože vlastně už v 11 jsem odešel do Olomouce, ještě vůbec neexistovaly žádné akademie, neexistovaly žádné internáty. Byl jsem tam chvíli u jedné rodiny, potom až na internátě a pozdějším věku na takovém privátě, co nám Sigma zařídila a pamatuju si do dneška, že když jsem tam vystoupil na tom internátu a maminka to viděla, tak začala brečet a říkala, že mě tam nenechá, ale já byl tak nějak nastavený, že jsem prostě chtěl hrát fotbal. Jo. Já jsem, mě to hrozně bavilo a jak do dneška si pamatuju tu scénku, když jsem přišel do Olomouce, byl tam trenér Pavel Tekel, je velmi úspěšný trenér jako mládežnický a začal nám něco hulákat po nás a říká, myslíte si, že z vás někdo bude hrát ligu? A já ten první den jsem mu říkal, já ji hrát budu. A do dneška mi to připomíná, že jsem ho úplně jako odzbrojil a já si myslím, že takový to, že když ten člověk opravdu si jde za tím svým snem, tak má velkou šanci to dosáhnout.
1: Chcete zůstat na Hané nebo se přesunout? Protože Kamil nám dal teď dvě možnosti cesty.
2: Já bych ještě zůstal.
1: Dobře, zůstaneme na Hané. Já jsem chtěl jenom se zeptat,

0: Platili jste v naturálích za to ubytování? Jako, že jste něco přivezli prostě dobrého?
1: Já jsem si sebou vozil mouku na chleba.
0: No, vajíčka, mlíko, brambory.
2: Byl jsem teď v úterý právě na samozběru brambor, tak jsem vám mohl něco přivízt.
0: Ne, to my máme taky brambory dost, ty máš taky brambory asi od někud, ne?
3: Já ne.
0: Aha. Tak to Kamil musí příště přivést.
2: Tak si to budu do příště pamatovat.
0: No ne, tak v té Olomouci, když u toho budeme, tak jste vlastně už se pak nějakým způsobem prokousal do toho profi prostředí, byť bychom se mohli dlouho bavit o tom, jak náročné to bylo, ale tak myslím, že už určitý příklad třeba mladým jste teď dál i posluchačům, aby si představili, jak to těžké bylo. Pustíme si teď vlastně vstup kolegy, který mluvil před 21 lety po soutěžním debutu Kamila Vacka ve vysílání Českého rozhlasu.
4: Před malou chvíli začala druhá půle tohoto utkání a stav je stále 0-0. Sigma měla několik velmi dobrých příležitostí v prvním poločasu, ale žádnou nevyužila. Největší Petr Babniš, který postupoval sám, a Radim Kvěny, který pálil nad. U hostů se velmi prosazoval Jan Koller, ale ani on gól nevstřelil. Sigma Olomouc hraje s Borussí Dortmund v úvodu druhého poločasu 0-0.
0: To byl Tomáš Minarčík v roce 2005. Pamatujete si ten zápas?
2: Já si to pamatuju živě.
1: A celý.
2: Jako kluk jsem, že kolem toho Androva stadionu chodil, my jsme tam měli tréninkový zázemí v té mládeži a já jsem prostě nechtěl nic jiného, než prostě hrát tu ligu. A v Olomouci tenkrát byla druhá liga a já vlastně v 16 jsem byl součástí toho druholigového týmu a tak nějak člověk, to by asi Pavel potvrdil, cítí, že se to blíží, že má tu šanci jakoby se do té ligy dostat. A tenkrát Olomouci bylo výborný mužstvo, že byl tam Radim Kučera, Martin Vaňák, já bych nechtěl, Tomáš Randa, nechtěl bych na někoho zapomenout a oni skončili v lize nějaký třetí, že jo, myslím si, a tenkrát se hrál Inter Toto Cup a vlastně to byl jeden z prvních zápasů v sezóně. A nějak byl jsem záčkem v přípravě, bylo mi 17 let a trenér Uličný, on do dneška nevím, jestli to myslel ze srandy, nebo to fakt jako dělal schválně, tak mi říká, ty pojď sem, jak se vlastně jmenuješ? A na něj koukal a říká, zítra jdeš rád, jo? A já říkám, pane Uličný, to asi ne, a on mě prostě dal do toho zápasu, vlastně to byl můj první vlastně jako zápas v profi fotbale, jako za chlapy. A bylo to něco úžasného, protože tenkrát za Dortmund Tomáš Rosický, Honza Koller, obrovský hvězdy, že jo, tehdejšího českého fotbalu. A pro mě to byl absolutně splněný sen. Pamatuju si, že plakát s Tomášem jsem měl, že jo, nad postelí na intru a najednou jsem to dokázal, že jo. Hrál jsem ten profi fotbal a ve mně to, já nikdy na to jako nezapomenu. No a navíc se nám povedlo senzačně postoupit a další zápasy jsme hráli pak s Hamburkem, takže si myslím, že...
1: To je celkem solidní úvod do kariéry.
2: Celkem solidní úvod, no.
1: Já jenom tady k tomu, já když jsem začínal ve Spartě, tak byl trenér Karol Dobijáš, Tonda Panenka s námi jezdí, často o něm mluví. Samozřejmě na nácvik standardek před zápasem nějakým jako ligovým a já jsem byl v té sestavě, která nehraje a stál jsem u tyče a někdo kopal roh a takový odražený balón a já jsem jako uhnul, že jo. A ona mě začala křičet a říká takovou tou slovenštinou, říká, jak můžeš uhnout, však taky někdy budeš hrát. A já jsem si pro sebe říkal, no to určitě tady tak budu hrát, že jo, to je jasný. No a pak s sledem různých náhod najednou prostě se to stalo a já byl na tom papíru tam napsaný a říkám, tyjo, tak já jdu hrát za Spartu. A teď jsem vycházel ještě z toho starého tunelu na Spartě vlastně. My jsme na tom staďáku občas hráli jako dorost, jo, před zápasy, ještě tenkrát se hráli před zápasy, nebo nějakou tu dorostenskou ligu, takže jako to byl takový taky první soutěžní zápas a teď ta liga, že jo, prostě za Spartu, říkám, to ještě byla jednička až jedenáctka, myslím si, že Martin Frýdek nehrál, takže jsem měl jedenáctku, že jsem šel na to hřiště a říkal jsem si, a je to tady. A vím, že táta, když jsem tenkrát šel na lavičku asi dva zápasy předtím, tak říká, ale musíme tam jít, musíme vzít kameru, co když ho tam dají, aby jsme to měli jako zaznamenaný, jo, a za 14 dní tak jak se to stalo a tenhle pocit byl úplně stejný, no, prostě jako čekal si, takže ono by to jako fakt mohlo přijít. No a když to přijde, musíš být připravený.
2: Musíš být připravený a rady. Já si pamatuju ještě ten předzápasový trénink, tam byl Radim Kučera, že jo, do dneška můj velký kamarád, a my jsme dělali takový ty vyražení, jak se dělali ve dvojicích, a šli jsme do nějakého, že jsme se měli vyskočit a narazit do sebe, a on se rozběh a dal mi takovou ránu, že jsem se tam svalil jako v kotrmelcích, a on říká, tyjo, zítra budeš nachystanej, to.
0: Tak můžeme, když jste zmínil jméno Petra Uličného, taky vzpomenout, co říkal tehdy po tom postupu přes BFL B v Intertoto Cupu.
3: Pěkný to bylo, krásný pocit z toho bylo, protože kluci hráli dobře v obrané fázi, v útočné fázi, takže moc jsem spokojený a postoupili jsme přes super mužstvo diváků 12 000, takže superlativech.
0: Superlativech mluvil. Rádi vzpomínáme na Johna, bohužel už není mezi námi. Ostatně v bráně Tomáš Lovásek, na toho rád vzpomíná Pavel, protože ho pak o několik let později přehodil z půlky. On tam mimochodem...
1: Byl ještě.
2: Já myslím, že ne. Já jsem...
1: To si přišel vlastně potom. No.
0: No, my jsme mimochodem s ním mluvili nedávno, on tam ještě působí jako trenér brankářů. Roman Hubník, to jsme tu měli nedávno, ten hrál tehdy v obraně. A Melinho, takový taky ten Brazilec, takové to jméno, které si člověk pamatuje z dávných dob, tak hrál tehdy při tom zápase.
2: Melinho, obrovská hvězda tehdejší, on byl fantastický. Že jo, Hubňa, obrovský talent, pak odešel za spoustu milionů do Moskvy a do dneška jsme kamarádi a fakt to bylo, tenkrát pro mě to byl úplně splněný sen, já si pamatuju, že jsem jako byl na tom hřišti a říkal jsem si, jo, jako fakt ten pocit, dokázal jsem to, jsem tady a teď už jako, teď už musím jenom ukázat a být nachystaný, aby to bylo. A já pan Uličnej, strašně rád na něj vzpomínám, on kolikrát mi zavolal z ničeho nic a říká mi, Kamile, tebe mám tady v tom prvním šuplíku, já ti musím občas zavolat, jak ti to jde, takže úžasný člověk a moc mu děkuju vlastně za to, že mě do té ligy takhle pustil.
1: Že sice nevěděl jméno, ale dal tě tam.
0: A pak už vás měl, ale v prvním šuplíku, jak to jde. Host desítky Pavla Horváta. Kamil Vacek, dvojnásobný mistr České republiky se Spartou, dvojnásobný vítěz poháru taky se Spartou a taky vedle Pavla, k tomu se hned dostaneme, člen klubu Legend, 303 startů v první lize. Prošel vlastně několika zahraničními angažmá, k těm se dostaneme, ale teď pojďme tedy k tomu, co máte vy dva společného, můžeme si opět poslechnout jeden z archivních zvuků. Omlouvám se, je to archiv rok 2008.
4: Liberec vede 2-1. Teď Pavel Horvát v minulém kole proti Ostravě suverénně proměnil, co teď panenkovským obloučkem překonává Zbyňka Hausera. Bořek dočkal, už je za vápnem. Dlouhý rozběh, Bořek dočkal vedle. Parťané jsou v loučku, nedívají se na Kadlece, který už se chystá zahrát penaltu. Rozebíhá se a dává gól. Spartané vítězí po třetí za sebou poháru Českomoravského fotbalového svazu, což se zatím žádnému jinému klubu nepovedlo.
0: Nezaznělo jméno Kamila Vacka, ale toho střídal Daniel Kolář vlastně někdy v 78. Takže vy dva jste spolu byli v základu. Byl to tedy pohár Českomoravského fotbalového svazu tehdy.
1: No, finále, jo.
0: Finále proti Liberci, které vlastně Sparta vyhrála, a tehdy to byly tři triumfy za sebou, ty z nich pamatuješ dva vlastně. Ale přece jenom možná vy dva jste byli v trošku rozdílných fázích kariéry, že jo?
1: No, tak já si pamatuju, když Kamil přišel vlastně, ale pamatuju si hlavně, ty jsi podle mě první zápas jeden nebo jeden z prvních byl ve Zlíně.
2: Úplně první.
1: Jo, a já si pamatuju, že vlastně vždycky byla rozcvička a pak nám dali chvilku vlastně ve dvojicích si kopat, že jsme byli spolu, že jo. Já jsem vždycky si s někým chodil pravidelně, no. Že jo, tak ta sestava se měnila sice, ale měl si to a já myslím, že jsme si tak jako zbyli, já jsem byl starý.
2: Musel být nervózní s tebe, víš, určitě.
1: To já nevím, to nevím, byl si nervózní. Snad,
2: já
1: ne?
2: jsem se strašně těšil na ten zápas. Pamatuju si, že to bylo, že jsem k vám přišel jako v zimě, že jsme měli docela jakoby nějakou ztrátu a já jsem přišel během zimní jako přestávky, protože už během toho podzimu jsem byl jako v Bčku, když jsem přišel z Německa po té zlomenině nohy a dlouho jsem nehrál a vlastně tenkrát Michal Bílek byl trenér a on mě viděl na nějakých pár zápasů a hned si mě jako stáhl, takže to byl takový hodně rychlý a vlastně to byl první jakoby zápas na jaře, já jsem hned jako dostal tu příležitost a vím, že jsem dokonce i v tom Zlíně dával gól, že jsme tam jakoby vyhráli.
1: 2-0 jsme tam vyhráli.
0: A Slepička Vacek.
1: No, vidíš.
2: A bylo to jako úžasný začátek, že? A myslím si, že i tím jsem se trošku jako k vám dostal, že do té sestavy nějak.
1: Jo, tak to zase vidíš kluka, vlastně to je jedno moje téma, který vlastně můžem trošku pootevřít, že vlastně přišel kluk, který byl pokornej, který uměl fotbal, měl už jako něco za sebou vlastně v tu dobu, byť ty zkušenosti asi nebyly úplně jenom pozitivní, tak prostě přišel kluk, který jako to myslel vážně. A já jsem si vlastně nikdy nedovedl představit, že ty budeš ten starý člověče. Víš, jako jak jsme se bavili, vlastně jsme se potkávali ke konci té kariéry několikrát a vlastně si viděl toho Vácu, který už má trošku jako šedivý ty strany.
2: Bohužel.
1: Ne, ale když přišel, tak já jsem si fakt nedokázal představit, že ty budeš ten starší spoluhráč a měl by si někomu jako ať už pozitivně, nebo i jako někdy nadat jako za to, jak se třeba na tom hřišti nebo v šatně chová. No.
2: Tak já myslím, že ono v průběhu těch let se ta pozice těch starých docela výrazně měnila, že jo? Vy jste tenkrát tam byli s Blážou, s Tomášem Hřebkou, bylo to úplně jiný jako mužstvo, že jo? Než jak se to pak měnilo, pak teď už je to spíš takový, že ten starý tam je jeden.
1: Překáží.
2: tenkrát to bylo trošku jiný, ale já jsem vždycky, jako to, ne že tady spolu sedíme, jo, ale já jsem vždycky strašně obdivoval, jak jste dokázali jakoby hrát ty zápasy, jo? Protože ta Sparta opravdu byla tenkrát hodně silná a i když se pak stalo to, že ty jsi odešel jakoby do Plzně a to, tak pro mě to byly jako neuvěřitelný pocit dostat se vlastně do Sparty, dostat se do toho fakt jako top fotbalu, hrát evropský poháry a já si to užíval a spousta kluků mi to takhle říkala, hlavně třeba Radim Kučera, ten mi vždycky říkal, ty jsi jak mnich a to, ale tak říká, ale když mě viděl, jako se pak párkrát naštvat, tak ono člověk nějak jako vyzařuje, že jo, nebo to, ale pak i ta povaha dokáže být jako jiná.
0: Dohromady jste si zahráli společně v 8 zápasech v základní sestavě na jaře 2008, které končilo teda dost zvláštně tím pohárem, ale zároveň ztrátou ligového titulu Pavlovým odchodem. Kamil tam zůstal pak 4 plné sezony a dokonce pamatujete si pokřik fanoušku, to jsem někde našel, co na vás volali v pozitivním slova smyslu. Ono se to rýmovalo snad.
2: To víte, že si to pamatuju a to jako ty roky ve Spartě byly naprosto úžasný.
0: A co na vás
2: úžasný.
0: Kamil Vacek na hřišti, my bouříme v hledišti. No, takhle se to volalo. A oni si
2: nevím, čím jsem si tenkrát jakoby ten kotel takhle získal, ale samozřejmě člověk za to byl hrozně vděčný.
1: Jsem si taky získal. No,
0: tak nejdřív jednou mincí a pak tu druhou stranu mincí, ale tak na Luďka Zelenku jsme mu tady připomínali, volali Luděk Zelenka, to je krásná panenka, taky nevěděl.
1: Jeho vlasy kadeřavé.
2: Já do dneška vím, že jak ty jsi vlastně odcházel, že jo, po tom ze Sparty, tak já si to do dneška vlastně nedokázal nějak jako spojit, jo, že tenkrát já byl mladý kluk, ty jsi byl, že jo, obrovská osobnost toho týmu a najednou se stalo to, co se stalo, já vím, že tenkrát mě to, že já to nedokázal pochopit, že jsem tě viděl jako na každém tréninku, že jo, v těch zápasech a člověk prostě pochopí, že ten fotbal občas není o tom, jaký seš, nebo o těch věcech, jakože bys mohl ovlivnit, no a vím, že mi to tenkrát bylo hrozně líto.
1: No, děkuju.
0: Ale když jsme mluvili o tom, že Kamil se leco zpamatuje, tak myslím, že spousta lidí si pamatuje i tohle. Není to tedy z rozhlasového archivu, ale je to z jednoho televizního rozhovoru.
5: Tlak je, ale zatím žádná branka, co tomu chybí?
6: Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát.
0: No, tak to bylo v tom poločase Sparta Teplice, poslední kolo sezony 2009-10, rozhovor s Davidem Kozorským a už vlastně slavná slova, asi tady jste to neslyšel poprvé takhle zpětně, že jo?
2: Ne, to občas mi to pouští, dokonce mi to pustili na svatbě a nevím, kde všude.
0: Ale naznačoval jste to v tom prvním, vlastně když jste mluvil o Olomouci, že jako když jste věřil, tak jste dostal často potvrzení, že to takhle platí, no. Je to jako pozitivní povaha, Pavle, ono to často, ale člověk bývá zklamaný, ne, když si to takhle říká.
1: No, dobře, ale i kdyby, tak jako vlastně on nic jiného říct nemohl, že jo? Co měl říct? No, to asi nedáme dneska gól.
0: Vy jste potřebovali vyhrát, bylo to 0-0?
2: Bylo to poslední zápas doma proti Teplicím na Letný a 0-0, že jo? My jsme měli velký tlak a nemohli jsme dát gól a tak člověk, já vím, že jsem spěchal ze hřiště, ani nevím proč, a najednou mě tam někdo zastavil, tak prostě z toho vzniknul takovýhle krásný rozhovor. No, fakt naštěstí Tomáš Řepka dal gól a my jsme dokázali po nějakých letech udělat jako se Spartou titul a vím, že pro mě to byl jako neuvěřitelný zážitek, protože jako jsem hrál většinu těch zápasů, my měli docela mladý muslo tenkrát na poměry Sparty a vím, že to bylo takový hodně ubojovaný, že jsme tu sezónu ani jednou neprohráli, ale měli jsme se na 14 remíz, takže to bylo takový hodně vydřený a jako obrovský emoce a myslím si, že ten rozhovor je toho důkazem.
0: Kamil Vacek tedy věřil, nakonec to byl ten dramatický finish obod před Komňackého Jabloncem a odvody před Koupkovým Baníkem v tom roce 2010. Vy jste se pak taky setkali jako už protihráči, protože Pavel Horvát se vlastně zařadil pak mezi lídry Viktorky Plzeň, která začala sbírat ty triumfy i v lize. A Kamil Vacek si chvilku odskočil, k tomu se taky dostaneme do Itálie, ale pak když se vrátil, tak tam bylo to finále poháru v roce 2014 a k tomu se váže taky vlastně tenhle archivní zvuk.
7: Pokračuje kombinace Sparty na levé straně, centr od Krejčího a bude to pokutový kop, ruka ve vzduchu Milana Petrželi nakonec možná zachrání Spartu. Čtvrtá nastavená minuta, Josef Hužabauer už rozstává pokyn, rozbíhá se a dává gol. Takže Spartané vyrovnávají ve čtvrté nastavené minutě. Nestíhám počítat ty série, tuším, že je desátá. Petržela nedává. Tomáš Vaclík, ten to měl přečtené jako včerejší noviny. Pavel Kadeřábek se rozbíhá, dává gol a desátá série pokutových kopů rozhoduje o tom, že stejně jako ligová, tak i pohárová trofej zůstane na Letné.
0: Chci se zeptat tady na fakt, vy jste se vrátil z Kyjeva tehdy a vlastně jste, řekněme, nebyl úplně tím hráčem asi pro Spartu jako předtím, když jste odcházel. Jak jste prožíval třeba tuhle sezonu pod Vítězslavem Lavičkou, která byla z hlediska i toho zisku v lize dosud jako rekordní a dost výjimečná?
2: No, tak já jsem, že jo, no to je, ten fotbalový život je na tohle strašně, strašně zvláštní. Jo. Odešel jsem ze Sparty na takovým tom vrcholu, byl jsem členem, že jo, reprezentace a úplně jsem si nebyl jako jistý, že odcházím jako ve správný čas, protože to byl rok, kdy pak bylo Euro a já jsem cítil, že jsem se dostal...
8: Bylo?
2: 24. Dostal jsem se do reprezentace a my jsme tenkrát vypadli z nějakého předkola evropských pohárů proti Vaslui. Pan Křetinský mi zavolal, že má na mě nabídku, že jsem jediný, koho může jako zpeněžit a já jsem jako věděl, že to není úplně jako ideální klub, ideální moment, ale zase odmítnout sérii já, že jo, je to prostě misky vah. Pamatuju si, já nevím, teď bych se asi jako k té Itálii, ale k té otázce, jako, abych se vrátil, že se k té Itálii pak vrátíme, tak
0: určitě.
2: Já jsem se vrátil a opravdu do Sparty člověk se nemůže vrátit s tím, že jako rok nehraje pravidelně, že jo? Bylo to hrozně hodně těžký, že jo? Kluci chytli velký lauf, tenkrát to mužstvo tam bylo velmi, velmi dobrý a já jsem nehrál úplně pravidelně, ale byl jsem vždycky takový ten střídající hráč, co tam jakoby šel, dostal jsem nějaký zápasy od začátku, takže občas člověk musí přijmout tu svoji pozici taková, jaká je a vlastně jsme udělali titul, vyhráli jsme pohár, takže velmi úspěšná sezóna a to, že prostě se to občas takhle stane, tak jenom mě utvrdí to, že prostě za Sparta neodpouští jakoby chyby a já vlastně po těch dvou letech v Itálii, tak člověk potřeboval hlavně pravidelně hrát a ta Sparta úplně to neumožňuje, že jo, tam prostě není ten čas. Jakoby...
1: To, no.
0: Tohle nám zkoušet říkal,
1: to.
0: Když tady byl Luboš Kalouda, jak šel tehdy CSKA a vlastně měl na výběr buď Brno, které směřovalo tehdy níž, třeba i do druhé ligy a Spartu, která mu ten prostor ani vlastně nemohla nabídnout, že to takhle
1: je. No tak ono je to samozřejmě, může být období, že třeba by se v tu dobu Spartě nedařilo, tak by si stálo těch šancí víc, ale musíš to trefit, je to prostě tak, jak se o tom vlastně Váca to říkal, prostě ten fotbalový osud takový je, že musíš někdy přijmout i na nějakou část té sezóny třeba roli, která ti úplně není příjemná, ale musíš to pro to mužstvo udělat a hlavně dělat na sobě, jako dělat na sobě, aby si byl pak ještě tam dál, abys byl připravený, no.
0: Ty si na to vzpomeneš, tohle bylo pro tebe asi těžké, víš?
1: To finále.
0: No, jste hrál v Edenu tehdy?
1: Jo, já vím, že jsme vedli dlouho, Radim Řezník podle mě dal gól takový trošku tečovanou střelou a byly penalty a já vím, že do dneška si vyčítáme, že nešel před Milanem ještě kopat Matuš Kozáčik, protože ne, Milan udělal ruku, tam to bylo v tom příspěvku, Milan Petržel udělal tu ruku v té 90. minutě, Pepa vyrovnal A vlastně, jak se blížila ta, ta chvíle toho Milana, tak on byl úplně hotový, úplně vyřízený. Já vím, že teď, tak teď už je to taky dlouho, myslím si, že jsme se tady o tom ani nebavili, když tady byl.
0: To jsme nevytahovali.
1: Že jsem, že jsem mu dal normálně facku, i facku jsem mu dal, aby se jako prostě probral. Ono trošku pršelo a měli jsme takový ty malý PET flašky, tak i tou vodou jsem ho jako, jako cákal, aby se prostě to, říkám, rozmysli se, prostě vystřel, no, no a šel tam a nedal, jako jo, nedal a prostě...
2: Šlo tohle, tyhle emoce se nedají ničím jako ne. nasimulovat, ničím jako nahradit, natrénovat.
1: Jako těžký, jako no, ale vlastně, vlastně myslím si, že to byl dobrý zápas, že jako to bylo takový to klasický finále, no, jednou ty, vyhraješ, jednou prohraješ.
0: Ty penalty, vlastně už pak se ptali novináři Tomáše Vaclíka, kam by to kopnul, že jo, tak no. Bylo to dost nečekané, že by mohli kopat brankáři, nakonec na ně nedošlo, ale měl jsi tam právě i tu roli toho lídra, Pavle, v tom utkání, kterou i zmiňuje, nebo která se tady zmiňuje v tom jednom komentáři.
8: Plzeňský kapitán Pavel Horvát na sebe pro změnu vzal roli hráze mezi novináři a nemluvným a po všech stránkách smutným hrdinou zápasu Milanem Petrželou.
0: Si, my všeteční novináři jsme se chtěli ne, doptat. Tak tohle je vlastně opravdu ta role, kterou ty lidi ani třeba nevnímají, víš, fanoušci.
1: Ne, tak já jako, tak já nevím kolik, tak mě bylo, já nevím, co to bylo za rok.
0: 2014.
1: Bylo, no, tak mě bylo 38, 39 let a Milanovi mohlo být o 10 míň teda, možná, možná ještě víc, jako víc míň, míň, míň, hezky, viď? A samozřejmě, jak se asi ten hráč může cítit, no, když uděláš jako v 90. minutě penaltu a pak neproměníš rozhodující, no, tak jako, co ti asi řekne, no, co, co, to je hyenismus váš mediální.
0: Měl jste taky někdy takovouhle roli, pak třeba v pozdější fázi kariéry, že byste i tohle třeba řešil takhle, ne, nechoď tam prostě, trošku chránili ty spoluhráče jako ze zkušenosti.
2: Snažil jsem se, že jo, tak hlavně pak Gord v těch Pardubicích, když jsme neměli úplně, úplně tak dobrý mužstvo a člověk věděl, že jsme ty zápasy nezvládali, tak třeba pak nechtěl, aby ty kluci šli na ty tiskovky nebo na ty rozhovory, tak musel jít jako, jako kapitán tam a snažit se těm klukům jako pomoct, ale já furt říkám, že to být líder nebo tak je o tom, jak se chováte na hřišti denodenně, aby ty kluci si z vás vzali, protože myslím si, že dnešní kluci jsou nastavený trošku jináč, než když já jsem byl, že jo, kdy prostě opravdu já vás respektoval, bral jsem to a teď ty kluci si myslej kolikrát, že jsou prostě nejlepší a myslím si, že to jít příkladem je to nejlepší, co člověk může udělat, protože ta doba se opravdu změnila a už to není tak, tak jak to bylo dřív, že když jsem přišel, si pamatuju, do té spartanské kabiny třeba za vámi, takže opravdu člověk musel být pokorný, abyste ho vzali, protože jináč si myslím, že neměl šanci se prosadit. No.
9: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Zahraničí a Kamil Vacek říkal do Německa, tak pojďme na to, protože přece jenom odejít v 18 letech třeba do Jablonce, Pavle, to asi z Prahy jde, ne? Ty jsi měl, myslím, kolem 18 tam mířil.
1: Tak ono v té době, já si myslím, že to vyšlo stejně, jako když Kamil jel pak do Itálie, že byl stejně rychle v Itálii, jako já v Jablonci z Prahy. Ještě nebyla úplně dálnice, já jsem tam šel v zimě, v Jablonci víme, jak to vypadá v zimě, takže to bylo podobné, jako co se týká času, než tam dojedeš.
0: No. Ale vy jste šel do Bielefeldu v 18 letech za takových okolností, které se možná nelíbily třeba úplně v Sigmě, ale byli tam už dva borci, které jste znal asi z Hané, ne?
2: Tak... Ano, byl tam David Kobylík a Radim Kučera. Já tenkrát opravdu do dneška to řeknu, že jsem nechtěl odejít, ale jak to tak ve fotbalovém zákulisí bývá, tak se ty věci tak se běhly a já tam odešel po tom slibném startu, že jo, jakoby do dospělého fotbalu. A
1: já ti do toho musím skočit, ale jak teď mi to popiš teda, jako ty jsi nechtěl.
2: Nechtěl jsem, já myslím, že to úplně sem jako nepatří, ale dobře. Prostě...
1: Takže jsi to nerozhodl úplně ty prostě, ano. Okay.
2: Byly tam prostě nějaké problémy s mojí profesionální smlouvou, tenkrát klub řídil pan Kubíček a prostě to vyústilo v takovejhle odchod, ale do dneška říkám, že do Olomouci jsem vděčný za všechno a vděčím jako těm lidem, ale to, co tenkrát jakoby se stalo, tak mě do dneška jako hrozně hrozně mrzí a my jsme se dohodli, že o tom nebudeme úplně jakoby mluvit, ale
0: tak o tom nemusíme mluvit.
2: Nejenom bych chtěl jako říct, že to prostě je taky nějaká součást toho fotbalu a že díky tomu jsem třeba se dostal do Sparty a takhle to jakoby bylo, no. Ale k tomu Bielefeldu, úžasná zkušenost, Bundesliga, že jo, tenkrát obrovský stadiony, zápasy jako mladý kluk a do dneška vím, že kdybych si tenkrát nezlomil tu nohu, takže opravdu jsem jako měl obrovskou šanci nastupovat jako pravidelně. Tenkrát i trenér, i jako byl tam i Petr Gabriel, že jo, tam byl s Radimem, tak oni to věděli, že jo, od trenéra, mě to tenkrát hodně jako vzalo, zlomilo, protože po půl roce, co jsem se léčil, tak jsem si to udělal znova. A vlastně jsem pak byl rok v Německu, nikdo mě neznal, změnil se trenér, sportovní vedení a vyústilo to díky bohu v ten můj odchod do Sparty. Po tom, co jsem měl jako z té mládeže takové jméno v republice, tak mě vlastně Sparta koupila se zlomenou nohou a díky tomu já jsem se dostal jakoby do Sparty. No.
1: A to bylo jenom pro mě, a to bylo jaký zranění teda konkrétně?
2: Já jsem si zlomil zanártní kůzku. To bylo to, oni tomu říkají únavová zlomenina, ale je to taková ta stresová zlomenina, kdy prostě to tělo asi třeba v tém věku, co jsem byl, tak že to tak vyústí takový to přetížení a všechno ten
1: a
2: stres.
1: A začal si trénovat a znova, jo?
2: A znova se mi to stalo, no.
1: Na tom samém místě.
2: Musel jsem pak na operaci, pamatuju si, že jsem byl v Hamburgu na operaci s Rafaelem van der Fartem, že jo, a že jsme spolu byli na pokoji, tak aspoň člověk má takovýhle zážitek.
0: A to byla teda asi tříštivá, protože já jsem měl taky únavovou zlomeninu zánartně a bylo to zhruba na 2 měsíce právě.
2: No, a mě tím, jak se to stalo znova, tak mě to museli operovat a do dneška tam mám keramickou destičku.
1: Já bych jenom chtěl říct, že Honzo hraje dobře na housle, u toho se hrozně dělají únavový zlomeniny na nohách.
0: Nikdy nevíš, když hraješ třeba Paganiniho, kam špatně šlápneš, ale to je jedno, to sem taky nepatří. Ale my jsme tady měli, už jsem to zmiňoval, Luboše Kaloudu nedávno a vlastně on mluvil, že na mistrovství světa 2007 se dostal i shodou náhod, že někdo se zranil.
2: To jsem byl přesně.
0: A Kamil Vacek se tam nedostal. No.
2: Já jsem byl vlastně jeden z kapitánů toho ročníku, že jo. My jsme prolezli tou kvalifikací, Luboš, můj kamarád velký, tak vlastně on nebyl součástí toho mužstva, jel tam, protože jsem se zranil já a zranil se tenkrát Marek Junger a on se vlastně dostal jako z pozice toho náhradníka na tenhle šampionát a tím vlastně mohl přestoupit potom.
0: To jsou paradoxy v té kariéře, že zase vaše možná, nebo určitě byla delší z hlediska i toho, kde jste hrál všude a jak to dlouho trvalo, a on se prosadil tady a pamatujeme si ho vlastně s tím stříbrem. Jenom z hlediska toho Německa, ale pak ušel jsem do Itálie. Co jazyky a Kamil Vacek?
2: Mě jazyky hrozně bavily vždycky, takže jsem vždycky měl to štěstí, že mě to jako šlo i německy. Tenkrát jsem pak z němčiny maturoval, že jo, po tom roce, protože jsem byl doma se zlomenou
1: neměl
2: nohou. Neměl jsem co dělat a tak nějak to vždycky je něco k něčemu, no. A potom v Itálii, no, jako,
0: že jo. Itálie?
2: Co ta Itálie? Ta italština jako je úžasná, že jo? To je taková podobná češtině, ono se to jenom nahrazují ty slova jinýma slovama. Docela mě to bavilo do dneška. Jako, asi nemluvím úplně gramaticky skvěle, no, ale když někde jdu, tak se vždycky jako domluvím.
0: Jo. Já vím, že Mozart měl problém skládat opery v němčině, proč mu nepřišla tak zpěvná jako italština, tak jestli máme blížší, tak možná máte hudební vkus.
1: Já mám jednu pomůcku tady na tyhle ty řeči, protože ta portugalština a španělština, tam je dobrý, že jako když jako nevíš, tak děláš, eh?
0: Ale evidentně Kamil má talent na ty jazyky, protože říkal, to je to samé jako češtinem, tam vyměníte ty slova. No, tak to vlastně spousta těch jazyků, japonština teda ne. Jo, tam asi ten směr je to jako...
1: Vyměníš taky slovo.
0: A tam jako nějaká obrázky.
2: A v němčině ten slovosled je trošku jiný, že jo, a takový, a je to trošku složitější, ale ta italština byla super.
0: A učitele jste měl takhle na to, nebo? Že v Bielefeldu v 18 letech se zlomenou kůstkou se těžko hledá učitel, internet asi nebyl ještě.
2: Ale tak většinou už tenkrát, že jo, ten klub byl skvěle řízený, že se o nás jako starali, ale spíš pro mě to bylo těžký, protože jsem prostě chtěl hrát fotbal a pamatuju si, že tenkrát jsem ještě neměl auto s automatem a nemohl jsem prostě ani jezdit, že jo, jenom jsem chodil s berlem a s baťohem všude, tak to bylo prostě, bylo to taková obrovská škola, ale hlavně mě to jako mrzelo ten moment té kariéry, jo, protože člověk se dostane někam a já opravdu jako cítil, že bych jako hrál, že bych jako hrál, jo. A prostě hol to takhle ten život naplánoval.
0: Pak jste tedy získal ten titul se Spartou, pak jste šel do Kyjevo Verona, což je klub, který aktuálně v sérii D, protože měl nějaké finanční problémy, ale ne během toho vašeho angažmá, nebo ano?
2: Ne, během toho mého angažmá jste se vždycky dokázali senzačně zachránit.
0: Takže... ale vy jste byli desátí v té jedné sezóně.
2: No ne, jako byl to hodně provinční klub, hlavní klub ve Veroně je a vždycky bude Hellas, že jo, Kyjevo byl klub, který řídili dva bráchové, pak i jako vlastně zbankrotoval a proto teďkon jako vlastně ta značka vzniká znova, postupují zpátky, ale byl to strašně zvláštní klub. Já přišel ze Sparty, kde všechno fungovalo, hráli jsme evropský poháry a vlastně jsem přišel do série a myslel jsem si, že to bude úplně jiný level, ale nás bylo na tréninku 40, trénovali jsme na dvou hřištích, já na to nezapomenu do dneška, že jo, prostě jsem hrál 3 zápasy, pak jsem 2 měsíce nejel na zápas, vůbec jsem to jako nechápal, byl to obrovský biznis, jo, takový klub, kam prostě chodili hráči, museli jste mít silného agenta, aby vás prostě hráli, že jo, a bylo to jako hodně velká škola života. Já jsem tam vydržel 2,5 roku, protože jsem to opravdu nechtěl vzdát a myslím si, že těch zápasů jsem tam ve finále odehrál docela dost, ale mrzelo mě prostě, jak to jakoby bylo, protože člověk jako cítí, že měl tu kvalitu na to, aby tam dokázal daleko víc jako v té Itálii a prostě já si to tak jako trošku vyčítám, protože zahrál jsem si úžasný zápasy, že jo, s AC Milan, na Juventusu, na AS Řím, na to nikdy nezapomenu, když jsme jeli na AS Řím a tehdejší trenér nám říká, hele, Francesco, to ty on už tolik neběhá, to už jako ho tolik nebraňte a... Tak my jsme šli pak hrát ten zápas a asi ve 12. minutě už to bylo 3-0 a on dal 3 góly. A neuvěřitelný fotbalista, jako neuvěřitelný. A to jsou taky zážitky, co člověk jako nedokáže jako vymazat z té hlavy.
1: Nikdo nevezme. Já ještě se ptám, tadyhle v těch 40 hráčích, jde si tam udělat nějaký jako vazby?
2: Ne, bylo to hrozný, že já šel ze Sparty, kde jsme chodili po každém zápase na večerze, prostě byla tam parta, my jsme byli, tenkrát tam byl Roman Hubník, byli tam Juraj Kucka, Bony, my jsme měli fakt jako dobrou partu, já přišel do té Itálie a já to vůbec nechápal, co se tam děje, jo. Prostě ty kluci se sjeli, rozjeli, poprali se na tréninku, pak zase v kabině se poprali, odjeli, fakt to prostředí bylo takový jako zvláštní, ale myslím si, že to bylo vyloženě ten klub, kde jsem byl, jo. Protože Juraj Kucka tenkrát odešel do Janova a vím, že to byly třeba 2 hodiny cesty, tak jsem, když jsme měli volno, tak jsem za ním jel a ten to měl úplně na pohodu, že jo. Bylo to jak prostě, kdyby byl ve Spartě 20 lidí, prostě super trenér, jo. A tady to pro mě bylo obrovská, jako obrovská zkušenost a jako dopadlo to tak, že jsem se pak vrátil zpátky do Sparty. No.
0: Jak tohle bylo pak v Polsku? Tam jste zažil 2 angažmá a samozřejmě polština to zajistila jazyka možná a
1: to úplně nejbližší. To proto nemuselo úplně přes noc.
2: Ale polština, jako paradoxně, myslím si, že já jsem tam vyhrál toho hráče sezóny, že jo, my jsme málem udělali titul, kdyby tenkrát tam byl takový klíč, že po základní části, po těch 30 kolech se body dělili 2, takže my z 10 bodů náskoku jsme měli 5. Byla nadstavba, jeli jsme na legii, tam jsme dostali 4 a že jo, měli a jsme najednou bod, jako, takže... takže
0: a to vás vedl tehdy Radoslav Látal tam?
2: Ano, trenér Látal, on byl, jako fakt nás nechal hrát, já jsem, to mužstvo to byl zázrak, jo, že 14 nových lidí přišlo před tou sezónou, já tam přišel 2 dny před zápasem a my prostě furt vyhrávali, jo, a bylo to obrovská, jako, taková euforie díky tomu, teď můžu to říct, já jsem si fakt myslel, že se pak vrátím do Sparty, že jo, po takové sezóně, kdy jsem se vlastně dostal zpátky do reprezentace a to, ale tehdy tam byl pan Šťastný a pamatuju si, jak do dneška, že seděl za stolem na Strahově, koukal do stropu, ani se na mě nepodíval a říká mi, no hele, mě to asi jako nezajímá, asi bude lepší, když půjdeš pryč, no, takže takhle já jsem se vlastně rozloučil se Spartou a přestoupil jsem do Haify, do Maccabi Haifa, no, takže mě to mrzelo hrozně.
0: Abychom to posluchačům jenom dovysvětlili, tak to bylo hostování v Piastu Gliwice, sezona 2015-16, hostování ze Sparty.
2: Ano.
0: Takže zde je Šťastný, jak jste si nesedli teda?
2: Já to asi nemůžu takhle říct, protože já ho vlastně neznám a to byla jediná možnost, když jsem se s ním bavil osobně, tak byl tenhle ten rozhovor.
1: Prostě se ho nevybral. No. Já jenom mě ještě spíš zajímá třeba, dali jste to dohromady v tom Polsku na poslední chvíli a návštěvy, jako to prostředí, my tady o tom slýcháme, nebo i to teď už děláme samozřejmě, tak i pro tebe to muselo být jako skvělý, ne?
2: Úžasný a hlavně jako překvapení, jo, protože člověk vnímá, že ta kvalita českého fotbalu je velká, ale my Češi jsme takový, že si to strašně haníme. Jo? A Poláci, to byl úplně pro mě opak. Jako oni obrovsky pyšní na to, na ten svůj fotbal. Obrovský mediální, jakoby mediální podporám, zájem, kamkoliv jsme přijeli. Nádherný stadiony. Oni říkají, že to bylo kvůli tomu Evru, ale to Evro se tam hrálo na 4 stadionech a tam kamkoliv přijedete, tak to město má svůj stadion postavený. Nádherný, jo, prostě obrovský jako návštěvy. Já chápu, že to je spojený s tím, s tou populací, že Polsko je daleko násobně větší, než jsme my, že jo, myslím, že 4násobně. Ale ten fotbal tam opravdu je jako je dobrý a je to zážitek tam hrát, protože Legie Varšava, Lech Poznaň, Wisla Kraków, to jsou týmy, kam prostě chodí na jako obrovský návštěvy a my tenkrát v těch Gliwicích tam prostě byl menší stadionek, ale bylo to narvaný furt nějakých 8000 lidí a bylo to prostě jako fakt zážitek, kamkoliv jsme přijeli, tak spousta fanoušků a jako dobrých hráčů. Akorát do dneška vlastně moc nechápu, že oni nedokážou na evropské jako scéně ty kluby jako se nějak víc prosadit.
10: To je zajímavý, no.
0: Jo, o tom jsem se teda musel říct, bavil se samotnými Poláky, že taky to nechápu, to měli Lech Poznaň, byl snad předloni ve čtvrtfinále konferenční ligy a oni to brali jako mimořádný úspěch, že se takhle dostali, jo.
2: A oni tam dokážou dostat jako dobrý hráči, jo, zaplatit spoustu peněz, ale prostě nějak, jako my Češi, my jsme pak v tom týmovém sportu, mně přijde, že dokážeme nějak jako táhnout hodně za jeden pro vás, no.
1: Já jsem chtěl, že jsem viděl teďka Erika Prekopa, jak se radoval po těch svých gólech, jako to je něco teda, no. V tom stadionu
2: nádherný.
1: Pak v šatně, jako to jsem zase v uvozovkách jako záviděl vlastně. To je to,
2: ale no. Já nevím, jestli jsem to v Čechách jako někde zažil, jo, ale tam třeba jsem poprvé zažil jako prezentaci týmu jakoby před sezónou. Vím, že jsem to zažil v Itálii, v Německu, ale v Čechách já nevím, jestli se to někde dělá. Tam byla prezentace týmu před sezónou. My jsme to měli ten den před tím zápasem prvním v Gliwicích, že jo, vlastně pro mě neznámý město. A tam přišlo 5000 lidí na náměstí jako koukat na to, jak prezentujou. Jako no, tým, no. Jako...
0: Mimochodem, teď odskočíme od zahraničí, ale souvisí to s tím vaším zestupem, že vy jste se vrátil do reprezentace díky výkonům v Gliwicích, kde jste tedy, jak jste uvedl, byl vyhlášeným i nejlepším záložníkem sezony. To znamená 2015-16 a pak pod Pavlem Vrbou teda jste hrál.
2: Ano, tenkrát pan Vrba mě povolal zpátky a já jsem si to hrozně jakoby vážil, i proto říkám, že moje myšlenky bylo to, že se prostě vrátím jako do Sparty a vůbec mě nenapadlo, že bych jako ze Sparty šel pryč, protože já jsem pořád to bral, že musím začít hrát, aby jsem ty výkony se dostal do Sparty, no ale hold, ten život to takhle chtěl, ale zažil jsem pro mě jedno z nejkrásnějších angažmá, protože tenkrát se v Izraeli ještě tak neválčilo, jak dneska. Rodil se nám tam syn a trénoval mě tam René Moulinsten, který byl 17 let asistentem pana Fergusona v Manchester United a já tyjo, opravdu jsem poznal, jak se dělá fotbal a byl to obrovská škola života.
0: No tak pochopitelně Izrael, ale to je země, kde se ta bezpečnost řeší neustále, když jenom u tohohle budem, tak vy tam jste tedy se radoval z narození syna. Ta rodina, jak tam žila, jako nebylo tam něco specifického přes to, tak, že jsou v permanentní ohrožení vlastně tam
2: tenkrát,
0: kolem?
2: Říkám, tenkrát to byla taková doba, že já jsem si úplně nebyl jistý, že tam jako chci, ale když jsem tam přijel, viděl jsem nádherný stadion, jo, 20 000 lidí, stadion úplně úžasný a oni mají 18 000 permanentek prodaný. Přijel jsem na letiště, tam na mě čekalo snad 500 lidí, jo, úplně prostě, říkám, ten zájem venku o ten fotbal je násobně větší než u nás, jo? A to je ten asi hlavní důvod, když někdo pak odejde do zahraničí, co vlastně popisuje tím rozdílem. A tenkrát asi jako já jsem se jediný, když jsem se trošku bál, bylo, když jsme měli trénink a první středa v měsíci, jak tady jsou sirény, tak tam najednou rána jako blázen. Jo. A my cizinci, co jsme tam byli, tak jsme lehli na zem. Tyjo, a my říkali, ale co blbnete, tyjo, to tady je každou středu v měsíci. Jako, že tam nehoukají sirény, ale oni odpalují ty zkušební nějaký rakety. Takže to mě jako zarazilo.
1: To možná lepší upozornit na to.
0: Tohle, když jsi byl takhle v Istanbulu nebo v Kobe, jako mohl tam se cítit, nebo mohl jsi tam chovat jako turista? Cestoval jsi tam nějak, jako poznával jsi to tam?
1: Já v Turecku vůbec ne, tam jsem dostal služební auto, který měl digitální displej, ale nefungoval, tak jsem každou cestu tankoval vždycky, tenkrát byly eura už, ale určitě za nějaký dolary jsem vždycky jako něco natankoval. A v Japonsku jsem samozřejmě jezdil jako turista, no, tam to je jasný. Tam
0: v Izraeli se to asi taky nebyl.
1: V Japonsku, já jsem zažil v Japonsku zemětřesení, jedno takový jako větší, že jsme hráli ten den zápas a vlastně celý se to odložilo, oni vlastně vypnou elektriku okamžitě a celý se to odložilo, tuším, o nějaký 3 hodiny, že se ten zápas začal hrát ne v 6, ale fakt jako v 9 večer. V Tokiu to bylo a vím, že jsme šli z přípravy na hotelu a že se to začalo fakt jako kinklat a já jsem zůstal jedinej nepoučený stát ve prostřed té chodby a oni všichni Japonci a i ty kluci, co tam byli díl, už byli uzdí prostě a pod těma futrama, kde by se jako nemělo nic stát a dělali na mě něco, ale to trvalo samozřejmě jako 7 vteřin, že jo, takže panika prostě, já jsem jenom stál štronzo a říkám, tyjo, co to je, no, takže jako to bylo jako spíš, než že se něco mohlo stát jinýho. V Turecku jsem nikam nejezdil, tam se mi to moc nelíbilo.
0: No, ale vy jste tam teda v Izraeli byl asi na některých místech poutních
2: pořád. My jsme si to užili. Říkám, narodil se nám tam Mateo, a ta péče tam je skvělá, ale hlavně ta země je relativně malá a my jsme měli, že jo, k dispozici auto a kdykoliv byl volný den, tak jsme vyrazili do Betléma, do Jeruzaléma, k mrtvému moři, na různé ty památky, co do Jaffy, co jsou v Tel Avivu. Takže my to opravdu projeli křížem, krážem a to angažmá bylo naprosto skvělý.
1: A tam se skoupal v mrtvém moři.
2: Koupal jsem, zkoušel jsem číst noviny, žádnou knížku, jak jsou ty fotky, takže zkoušel úplně
0: vlastně
2: všechno.
0: Zdá zpívat, vás to nepustí dolů. Jako.
2: No opravdu to je, jako, tak funguje, to, je, jako, to se nedá popsat ten pocit. No.
1: A i pro jako, ty těžší lidi, myslíš?
0: Kamila, my se blížíme pomalu bohužel ke konci, ale přesto pak teda návrat Polsko. V tom Dánsku, v Odense jenom, tam to nebylo na dlouho úplně.
2: Tam to úplně nebylo na dlouho, protože moje angažmá v Izraeli skončilo, takže jednoho dne jsem přišel na trénink a trenér Moulens ten tam nebyl. A já říkám, kde je? A říkám, no, že se nepohodl s vedením a skončil, takže nás dali všech 5 cizinců jako bokem, tak jak to v těchto zemích bývá. Takže to takhle blbě skončilo a on měl jít právě do toho Dánska. A já jsem tam měl jít za ním, ale už jsem podepsal smlouvu a on ji nakonec nepodepsal. takže to byl takový hodně zvláštní
1: půl.
2: No, jako nikdo mi to vlastně neřekl, ale poznal jsem velmi záhy, že tenhle trenér, co tam zůstal, takže úplně nebyl nakloněn mýmu příchodu, takže, ale jo, fotbalový život, no, ale mohlo to být i horší.
0: No, fotbalový život pak u Kamila Vacka trval ještě řadu let, a to v Bohemians a pak v Pardubicích, a když samozřejmě budem doufat, že ještě nás pustíte návštěvu, tak to můžeme probrat. Nicméně teď jste končil vlastně poslední zápas vlastně nedávno na konci té minulé sezony v prodloužení s Karvinou, respektive takhle, vy jste přihrál Vojtěchu Patrákovi na gol ještě, pak jste se rozloučil. A co teď? Vy jste se stal něčím v Pardubicích? Je to tak?
2: Jsem součástí Pardubic dále. Moc bych chtěl ještě jednou poděkovat za tu rozlučku, protože si myslím, že to není v Čechách úplně takhle běžný a Pardubice se toho zhostily naprosto úžasně a do smrti na to budu vzpomínat. A povedlo se mi nahrát Vojtovi na ten gol, což je on je velký můj kamarád a bylo to takový se vším všudy. Mně hlavně šlo o to, aby mě viděli kluci moji dva, co mám, rodina, manželka, tatínek a abych to v sobě mohl nějak jako uzavřít a jsem moc rád, že jsem u té změny těch Pardubic, protože s novým majitelem ten klub se opravdu mění a věřím tomu, že Pardubice budou pevnou součástí a ligy a že budou prohánět ty pozice, kam chtějí, kam se chceme dostat.
0: No tak vám budeme držet palce, jenom samozřejmě, aby vám zbýval čas taky na tu produkci živočišnou nebo rostlinou.
1: Myslíte, tak já si zbýde? Myslím, že on bude spíš jako to řídit, že nebude dojít úplně.
2: Já doufám.
1: Dobře. Takže podojil bys? V
2: rychlosti. Asi ne.
0: Ale pomalu?
2: Teď my tam máme ty dojící roboty, víš, už to nedělají ani lidi teďko.
1: To už není ono.
0: Tak už jsme viděli naposled slunce seno, že jo? A to se ještě dojelo asi normálně ručo.
1: Jo.
0: Dobře, a na traktoru teda?
2: Hele, taky bych to nezvládl, on to je taková iluze, ale ty traktory, to je tak složitý, že člověk opravdu musí vědět, co s tím dělá, takže já to nechám na těch klukách, co jsou v tom daleko lepší, než jsem já.
1: No, drž se svého kopita, ševče.
0: A ještě mě řekněte, ty žně bývají dřív už, co? jak se říkalo, Požních půjdeš k Turkovi v tom filmu. No než jak to všechno je urychlené, už to není konec srpna, už jsem viděl kombajny pomalu konec června.
2: Co? Je to, ta příroda se mění, no.
0: Dobře.
1: Mě se neptej na ží.
0: Dobře, tak Pavel
1: za nám. Já už u Turka byl.
0: Jak to říká, Pavla se zvá na ten masný skot pak, někdy ve volné chvilce.
1: No, já nejsem masný skot, no uvidím.
0: No, tak, já myslím, jakože řeznící, víš. Moc děkujeme Kamilu Vackovi, že tady s námi byl v Desíce.
2: Děkuju moc za pozvání, velmi jsem si to užil.
0: My děkujeme Pavlovi, že pozval Kamila a věřím, že ještě bude příležitost se znovu setkat.
1: No tak neprobrali jsme vlastně dvě takové závěreční fáze té kariéry. Máme času dost.
0: Ano. Těšíme se zase brzy naslyšenou, ať se vám daří, Kamile.
2: Děkuju moc.
1: Hezký den.
0: Krásný den.
9: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
11: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
9: Poslouchej Sport. Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál vysílá hlavní zprávy.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Friedrich Merz chce zůstat i po dalších porážkách v zemských volbách německým kancléřem. Fotbalisté Slavie porazili Plzeň a v čele ligy mají náskok 3 bodů. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů. Je pondělí 21. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes projedná opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaní, která skutečně přijme, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCEUS atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Už na jaře ministerstvo financí určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme a myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vládní kabinet dnes bude řešit i další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu Uzhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili taky policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto už dřív řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
6: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. A sanace podle něj bude stát asi 190 milionů a skončí do června 2028. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo.
7: Volební lídr AfD Leif Erik Holm vyzval všechny ostatní strany k jednání, ale do koalice s ním nejspíš žádná nepůjde. Mandát si nárokuje taky vítězná dílenka v Berlíně, ale kdyby příliš prosazovala vyvlastňování velkých bytových koncernů, tak může většinu v hlavním městě sestavit i dosavadní koalice CDU a SPD spolu se zelenými. Kancléř Friedrich Merz řekl, že chce pokračovat jako spolkový kancléř a prosazovat podle něj potřebné reformy, ale slabé výsledky v obou volbách zesílí volání po jeho odchodu. Za vítěze se považuje nacionalistická AfD, která v obou volbách dohromady získala nejvíc hlasů ze všech stran. Z Vizmaru Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Skončily volby do ruské státní domy, sečtená je zatím asi 1/5 hlasů a vede jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina. Podle předběžných výsledků strana získala 57% hlasů. A druhá nejúspěšnější je komunistická strana se 14%. Volby v Rusku jsou dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za demokratické.
8: První ruské parlamentní volby od začátku války na Ukrajině se odehrály prakticky bez opozice. Stranu Jabloko, která jediná nebyla loajální Kremlu, v srpnu z voleb vyloučil ruský nejvyšší soud. Volby letos doprovázely rozsáhlé ukrajinské dronové útoky, a to především v Moskvě. Hlasování se poprvé konalo i na Rusy okupovaných ukrajinských územích. Mluvčí Evropské komise Christian Wiegand to označil za další porušení mezinárodního práva a řekl, že Evropská unie výsledky z těchto regionů neuzná. Evelina Zitková, Radiožurnál.
1: Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Sejít se mají tento týden v New Yorku, který hostí Valné shromáždění OSN.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu potvrdil, že o podrobnostech schůzky se s Donaldem Trumpem dohodl v průběhu nedělního telefonického rozhovoru. Zelenský dodal, že diplomacie nabrala na dynamice a setkání s Trumpem může mnohé změnit. Podle ukrajinského prezidenta je prioritou číslo jedna cesta k míru. Existují nové myšlenky, které se týkají kroků k deeskalaci a základních bezpečnostních otázek, energetických, zemědělských a ochrany lidských životů, napsal Zelenský. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Velvyslanci států Evropské unie budou v Bruselu znovu jednat o prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany. Minulý týden jednání ztroskotala. Na sankčním seznamu Evropské unie je asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
10: Členské státy musí platnost sankcí na Rusy a Bělorusy prodlužovat každých 6 měsíců. Bez dohody by postihy přestaly v úterý platit. Minulý týden zástupci členských států ve vyjednávání neuspěli a tak sankce prodloužili alespoň provizorně o jeden týden. Podle dřívějších informací listu Politico bylo proti zejména Slovensko, které žádá vyškrtnutí dvou jmen ze sankčního seznamu. Každých 12 měsíců se musí prodlužovat také hospodářské sankce proti Rusku, které jsou zahrnuty v jednotlivých sankčních balíčcích. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Božím daru začal v neděli v podvečer Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Celý tento týden si návštěvníci můžou na české i německé straně hor vybrat z 650 trasa s průvodcem. Vedou přírodou i kolem míst spojených s hornickou historií. Podle informací destinační agentury Krušnohoří se prodalo už přibližně 1300 vstupenek a organizátoři očekávají příjezd turistů z celé Evropy.
11: Vidíme hornickou osadu Telehojzer, štolu Johannes. Na závěr trasy projdeme božidarské rašeliniště.
12: Popisuje jeden z výletů průvodce Karel Picura.
13: Trasy jako takové pro návštěvníky máme připravené téměř po celém hřebení Krušných hor,
12: říká ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
13: Zajišťujeme právě svoz autobusem z Božího daru Loučné a Obrvizentálu na výchozí bod dané trasy. Projdou si daný okruh a zase autobus přiveze zpátky na výchozí místo.
12: Festival potrvá do soboty 26. září. Z Božího daru Václav Malý, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté pražské Slávie po obratu zvítězili nad Plzní 2-1 a šance ligu vedou o 3 body před Libercem. Fedenu rozhodl v nastavení zopakované penalty Tomáš Chorý. Ztráta bodů v závěru utkání mrzela plzeňského obránce Filipa Prepsla.
14: Bolí to samozřejmě jako hodně, no, takovýhle závěry, to je něco, co jako nechcete zažívat, ale ten výkon je asi něco, z čeho se můžeme odrazit. Chybělo malinko, mohli jsme tady bodovat, ale teď máme reprepauzu se připravit dál na další zápasy a rozjet to.
1: Výhru slaví taky Sparta, která vyhrála 3-0 v Olomouci. Poprvé fakt

0: U Holešova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované a trvají vždy kolem 20 minut. Už se začíná tvořit kolona. Pozor, před kolonou na kilometru 6,5 havarovalo osobní auto v levém pruhu. A projíždíte opatrně a počítejte s pohybem lidí okolo. Na dálnici D49 z Hulína do Fryštáku se stala nehoda u Holešova. U sjezdu na Holešov jich na 9. kilometru auto srazilo zvěř, doporučujeme zpomalit. Na D1 z Ostravy do Brna velmi opatrně před Přerovem. Na kilometru 285,5 stojí osobní auto, není nijak osvětlené. V Praze vyšetřují nehodu v ulici Jana Želivského. Mezi Olšanskými hřbitovy směrem k nákladovému nádraží auto srazilo chodce, průjezd je omezený. A v Ostravě je zavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za D1 pracují na mostě, objíždí se přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem. S hosty si povídal ještě předtím, než se uzavřely volební místnosti v Německu i v Rusku.
3: Jak může stát podpořit připravenost obyvatel na krizové situace, před kterými varují i bezpečnostní služby? Rozhodnou volby v Berlíně a Mecklenburgsku také o budoucnosti německého kancléře z CDU Friedricha Merce. A kdo kontroluje online hlasování v Rusku, jak si Kreml zajišťuje, aby lidé přišli k volbám? Česká republika čelí ze strany Ruska hybridní válce, řekl tento týden premiér Babiš z ANO potom, co polský premiér Donald Tusk uvedl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Babiš o ukončení válečného konfliktu mluvil i na dnech NATO v Ostravě. Na otázku televize Prima, co může stát udělat pro zvýšení odolnosti občanů v krizových situacích, premiér řekl.
4: Bývalý ministr vnitra Rakušan měl nějakou příručku o tom, jak se mají chovat občané v krizích. My samozřejmě naše rezorty jako vnitro a obrana dělají tuhle prevenci. Tady jsme viděli, mají tady stánky a občané měli o to velký zájem. Ano, i vlastně děti a mladí lidé a tak dále. Takže ano, ale já říkám, že bylo by dobré konečně hlavně se soustředit na ukončení těch válek. Ne stále mluvit o válce, strašit lidi. Ano, ta hrozba je tady, ale je to odpovědnost světových lídrů, aby zabránili třetí světové válce.
3: Podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN by měl stát transparentně a férově o situaci komunikovat s veřejností a rozhodně by neměl rezignovat na boj s dezinformacemi a dalšími hybridními hrozbami. Ve vysílání je teď Barbora Wegrichtová, bezpečnostní konzultantka. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Když mluvíme o krizových situacích, na které by měly být občané Česka připraveni, co si pod tím představit? Napadá mě třeba několikadenní blackout, ať už kvůli povodni nebo výbuchu, co dál?
5: Rozhodně, samozřejmě v kontextu aktuální bezpečnostní situace se nejvíce hovoří o válečném konfliktu, ale ty krizové situace mohou být velmi rozmanité. Může se jednat o různé formy kybernetických útoků, stejně tak přírodních katastrof a, jak již bylo zmíněno, i různé formy hybridních hrozeb ve formě třeba dezinformačních kampaní nebo spikleneckých teorií.
3: Podle průzkumu, který si nechalo udělat bývalé vedení ministerstva vnitra, se 74% občanů vůbec na krizové situace nepřipravuje. Jak tady může zapůsobit stát? Co může a měl by dělat?
5: Tak stát, a s tím já se stotožňuji, v podstatě s tím stanoviskem ministerstva vnitra by měl opravdu tyto situace reálně, otevřeně a hlavně upřímně komunikovat, aby právě se zabránilo tomu šíření strachu. Jakákoliv forma demonizace bude vést k tomu, že občané se budou vyhledávat nějaké alternativní informace na různých třeba pofidérních webových stránkách, sociálních sítích a podobně. Takže možná by bylo vhodné to téma opravdu nedémonizovat a takovou prevencí toho šíření strachu je vlastně dávat informace konkrétní, ta připravenost vlastně

0: občanů by měla směrovat do toho, aby ti občané měli vlastně podklady, stejně tak ty manuály, který zde byl zmíněn, to vydalo ministerstvo vnitra, jak by se měli chovat v případě, že by byl nějaký nedostatek potravin nebo například dočasný výpadek internetu, vody, elektřiny a podobně.
1: Když tady mluvíme o připravenosti občanů na krizové situace, co to všechno zahrnuje? Protože ty hrozby se v čase také mění.
0: Pochopitelně první a taková zásadní věc je edukace, vzdělávání, a která by měla být opravdu plošná, měla by se týkat celé vlastně široké veřejnosti. Začít by se mělo, a ono už to vlastně dílčími způsoby funguje, od základních a středních škol. Tou cílovou skupinou by měly být i pedagogové a samozřejmě další i třeba organizace, jako je neziskový sektor, soukromé firmy, dobrovolnické aktivity a podobně. Ta forma by měla být i v, řekněme, v charakteru praktických nácviků, prezentací vlastně reálných či simulovaných vlastně událostí, jak se v té krizi zachovat, co by bylo dobré udělat pro zdraví, zahrnujete třeba i zdravotnické minimum, i informoval o tom, jak funguje integrovaný záchranný systém a jak vlastně samotný občan může k tomu přispět.
1: No, má tedy stát v tuhle chvíli připraven nějaký program, který by byl zaměřený na zvyšování odolnosti obyvatel v krizových situacích?
0: Dlouhodobě vlastně v této situaci ministerstvo obrany má program přípravy občanů k obraně státu, který vlastně zahrnuje již zmiňované aspekty, kde se učí právě základy první pomoci, nějaké civilní ochranné nebo sebeobrané vlastně aktivity, a stejně tak vlastně další věci připravuje ministerstvo vnitra nebo již připravilo. To je vlastně manuál, takový jako praktické doporučení, který byl vytvořen ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a který se právě soustředuje na takové informace, jak například edukovat ty domácnosti, jak se zachovat, a jsou tam konkrétní a praktické vlastně typy, instrukce, jak se chovat například při zaznění sirén a jak si připravovat zásoby.
1: A to máte na mysli tu příručku 270 hodin, kterou
0: Ano.
1: No, přesně, takové programy má dobře propracované Finsko nebo Švédsko. Co je jejich součástí?
0: Já bych řekla za sebe, že zrovna ten skandinávský model Finsko, Švédsko a můžeme hovořit i o dalších státech Evropy, má velkou výhodu v tom, že vede k takovému konceptu komplexní opravdu bezpečnosti a řekněme takovému modelu totální obrany. To je právě případ Finska a konec konců Švédska, a takovým hlavním benefitem je opravdu ten celospolečenský přístup, že ta bezpečnostní strategie v případě nějaké bezpečnostní hrozby nebo krizové situace reflektuje vlastně ten význam a kompetence všech vlastně občanů. Netýká se to jenom z toho státního aparátu a té samosprávy a řekněme těch inkriminovaných složek, ale snaží se soustředit právě i na tu roli třeba soukromých služeb, dobrovolnických agentur, neziskového sektoru a jednotlivých občanů. Je to i na té infrastrukturální úrovni, aby byl zajištěn dostatečný množství zásob, potravin, případně léčiv, paliv a dalších záležitostí.
1: Bezpečnostní konzultantka Barbora Wigrichtová, děkuju vám. Naschledanou.
0: Naschledanou, krásné odpoledne.
1: V Rusku se od pátku konají volby do státní dumy dolní komory ruského parlamentu, první od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 16 dronů, z toho 450 na Moskvu, řekl starosta metropole Sergej Sobjanin. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC se jedná o největší ohlášený ukrajinský útok na metropoli. Šéfka tamní volební komise tvrdí, že systém online hlasování je pod masivním vnějším útokem, ale situace je prý pod kontrolou. Ministerstvo pro digitalizaci oznámilo, že zaznamenalo pokus o sabotáž komunikačního vedení na ruském Dálném východě. Zdravím Jana Šíra z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Svůj hlas online odevzdal i Vladimír Putin. Proč to gesto, jak důležité je pro režim elektronické hlasování?
2: Já si myslím, že důležité není vůbec, že to slouží k odvedení pozornosti od těch fundamentálních problémů, s nimiž jsou ty pseudovolby zpěty. Takže my se teďka tady bavíme o tom, jestli docházelo k technickým výpadkům nebo ne. A nebavíme se o tom, že do těch voleb bylo nuceně zapojeno obyvatelstvo v řádech milionů osob na okupovaných územích Ukrajiny.
1: No, o tom bych se s vámi rád bavil, ale ještě přece jenom se doptám, co podle vás může znamenat to tvrzení Ely Pamfilové o hackerských snahách, aniž by upřesnila, kdo za údajnými útoky stojí. Jak se dá elektronické hlasování v ruských volbách zneužít?
2: My o tom nemáme žádné informace, takže nevím. Každopádně ten systém byl vypracován ruskou vládou, která momentálně se snaží sjednotit veškeré informační a elektronické toky v rámci centrálního systému, včetně státem podporovaných aplikací, takže předpokládám, že si to umějí ohlídat, jak potřebují. A co mělo znamenat to prohlášení paní Pamfilové, nevím, možná je to preemptivní dezinformace pro případ toho, že by se vyskytly nějaké problémy, tak by bylo možno ty problémy na někoho hodit, v tomto případě na nejmenované sabotéry, který se snaží jakoby narušit jakoby regulární proces toho, co my ten nazýváme volbami.
1: A jaké jsou v Rusku využívané možnosti manipulace výsledků voleb obecně?
2: Tak tady to by bylo na dlouhou přednášku tohleto. Tady my se fokusujeme teď na ten volební den, na ten e-day, ale ty volby se samozřejmě dají ovlivnit poměrně zásadním způsobem v průběhu celého toho procesu a promítá se do nich celá řada faktorů, které nesouvisí s tím, že občan přijde k urnám a hypoteticky hodí hlasovací lístek do urny. Tady nejčastější způsob, abych odpověděl na vaši otázku, se týká široké palety nástrojů, toho, čemu se říká v ručně admin resource nebo administrativní resurs, to znamená, že ten celý systém je natolik pokřiven, že ať děláte, co chcete, tak vždy dospějete k tomu konkrétnímu výsledku. To znamená, je silně vychýlen ve prospěch vládnoucích kandidátů a vládnoucí strany, a to se týká všech aspektů voleb, které se do toho promítají, ať už informační prostor, zákony, toho, jak ty volby jsou takzvaně administrovány, včetně toho, kdo do nich je vůbec vpuštěn, sčítání samotného hlasu, obecně politického systému, přece jenom pořádat politické nebo svobodné a férové volby v systému, kde nesouhlas s vládou často končí nájemnou vraždou, je taky poměrně riziková záležitost, a poslední moment samozřejmě je fungování soudu, to znamená, když dojde na jakoukoliv domnělou nebo faktickou nesrovnalost, tak ty soudy to samozřejmě vyloží tak, že to nahrává tomu, komu jsou reálně podřízeny, a to je stávající vláda.
1: Jak si jednotliví gubernátoři zajišťují dostatečnou účast u voleb? Asi by nevypadalo pro režim dobře, kdyby k volbám nepřišla ani polovina voličů.
2: Tak těch způsobů je taky celá řada. První způsob jsou falzifikace, to znamená, že do těch, kdo hlasovali, zapíšete i ty, kteří se těch voleb vůbec nezúčastnili. Pak tady samozřejmě existuje fenomén toho, čemu se říká multiple voting, to znamená toho, že ty v ruštině ty velké vbrosy, to znamená, že můžete hodit do urny více než jeden hlasovací lístek, a pak tady samozřejmě probíhají mobilizační akce typu, že máte velký stát státní podnik, tak ti lidé jsou svázeni k těm volebním okrskům podnikovými autobusy a je pak musí třeba pomocí fotografie na mobilním telefonu doložit, že skutečně odevzdali ten správný hlas za toho správného kandidáta nebo za tu správnou stranu.
1: A jak probíhají volby na okupovaných územích?
2: Tak samozřejmě tady je to rozloženo do více radní, plus ta situace se výrazným způsobem liší místo od místa, protože v část těch okupovaných územích je zároveň zónou, kde jsou vedeny bezprostřední bojové operace. To znamená, tady i ta imitace nějakého spořádaného procesu je obtížná. Standardně smyslem těch dnešních voleb je do velké míry legitimizovat tu okupaci, legitimizovat válku. To znamená, ty volby mají dokreslit a podpořit ten obrázek, který se Kreml snaží prodat navenek, to znamená, že ta okupovaná území jsou součástí Ruska, to znamená, ta procedura se tam, kde to podmínky umožňují, o moc neliší od toho, jak ty volby probíhají jinde v Rusku. Právě proto, aby bylo vytvořeno to zdání toho, že Rusko je tady navždycky.
1: Jan Šír, katedra ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, nashledanou.
2: Děkuju.
1: V německém hlavním městě Berlíně a ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko, omlouvám se, na severovýchodě země začaly volby. V Berlíně zhruba 2,5 milionu voličů rozhodne o složení poslanecké sněmovny i o tom, kdo město povede z červené radnice. Favority na výhru jsou podle průzkumu radikálně levicová strana Levice a konzervativní křesťansko-demokratická unie kancléře Friedricha Merce. V Mecklenbursku, předním Pomořansku, o první místo soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. Hostem polední publicistiky je Lukáš Novotný, politolog z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: S ohledem na to, jak před dvěma týdny dopadly volby v Sasku a Anhaltsku, jakou pozici má v hlavním městě AfD?
3: No, v hlavním městě ta pozice je jiná, jako aktuálně to vypadá na třetí místo, i když si teda myslím, že 18% jako na to, že to je Berlín velmi levicově, liberálně naladěn, tak i tam to může být velmi solidní výsledek a AfD soustředí tu svoji politickou sílu zejména vlastně na sídliště a do lidí vlastně na předměstí Berlína.
1: A jak to vypadá podle předvolebních průzkumů v Mecklenbursku, předním Pomořansku? Čím to, že zdá se sociální demokracie zemské premiérky Manuely Schwesigové v posledních týdnech dotáhla náskok Alternativy pro Německo?
3: Já fakt nevím, jak to tam vypadá. Ta země je malinká, vlastně v podstatě je to jedna z nejmenších spolkových zemí. A aktuálně tam jsou jak sociální demokraté, tak AfD zhruba na stejných nějakých 36-37%. Dopadnou to skutečně může všelijak. Ten volební boj je pro mě teda velmi zajímavý v tom, že vidím, že zatímco v Sasko-Anhaltsku Sven Schulze, tedy lídr CDU, opravdu nevěděl, jak na AfD zaútočit a nebýt jenom jako vlastně v defenzivě, tak Manuela Schwesig opravdu volí podle mě velmi zajímavou rétoriku, kdy upozorňuje na to, že AfD má velmi jako program, v programu velmi pokřivený pohled na ženy, na výchovu a vzdělávání. A poukazuje na to, že pokud budete volit AfD, tak opravdu prosím pěkně jdete co by ženy, co by rodiče proti zájmům AfD. To je něco, co jsme dosud v těch kampaních proti AfD neviděli, nebo jsme to viděli jenom velmi latentně zastoupeno.
1: V Berlíně žijí skoro 4 miliony obyvatel. Hlasovat o složení poslanecké sněmovny může 2,5 milionu. Téměř milion obyvatel německé metropole tvoří cizinci. Část z nich má občanství Evropské unie a může tedy volit zastupitele jednotlivých městských částí. Jak se na výsledku může podle vás odrazit, že poprvé mohou v Berlíně volit také 16-letí a 17-letí?
3: Myslím si, že tolik ne, protože pokud vím, tak těch 16 a 17 letých je nějakých 50 tisíc a v Berlíně půjde volit 2,5 milionu lidí. Takže myslím si, že to nemusí nutně nějak zásadně tím výsledkem zamíchat. Jakkoliv můžeme předpokládat, že přece jenom ta podpora mladých bude více koncentrovaná, bude více, řekněme, levicově radikální, protože pokud jste mladým člověkem a chcete se usídlit nebo si založit rodinu v Berlíně, fakticky nemáte na to, abyste tam si pronajal nějaký solidní byt nebo neskůli i ho koupil. Takže je tady specifická fascinace zejména mladými lidmi stranou Die Linke, která po mém soudu si trochu zahrává s ohněm v tom smyslu, že v jejím programu je jako jeden z takových těch highlightů ochota vlastně, ona neříká znárodnit, ale jakoby ze společenštit byty. Tím chce právě dospět k tomu, aby cena bytů, které dneska vlastní velké společnosti, byla razantně snížena a chce tím vlastně jakoby otevřít ten trh jako víc pro mladé lidi. Je to něco, co v podstatě jako chápu v tom určitém zoufalství, že potom ti mladí lidé jdou, protože opravdu na ty ceny těch bytů nemají do jaké míry. Je tohleto udržitelná varianta, to je pak samozřejmě jakoby věc druhá. Samozřejmě podstatně zajímavější bude, jak výsledkem těch komunálních voleb v Berlíně zamává ten zhruba milion občanů EU, kteří opravdu tedy mohou volit, jak jste to sám říkal, vlastně jakoby své reprezentanty do městské části Berlína.
1: Předběžné výsledky bychom měli znát dnes pozdě večer, možná v noci. Kancléř Merz svolal krizovou schůzku předsednictva CDU a zrušil původně plánovanou cestu na valné shromáždění OSN. Co by pro jeho křesťanské demokraty znamenala kombinace ztráty primátora v Berlíně a nízkého zisku v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, kde hrozí tedy, že se možná ani nedostanou do zemského sněmu?
3: Takhle, tohle by byl samozřejmě pro něho vražedný mix, pokud by k tomu došlo. Ono už i to, že vůbec v tom Mecklenburgsku, předním Pomořansku, hrozí CDU to, že by se poprvé vůbec vlastně v historii zemských voleb, nedostala do zemského sněmu této spolkové země, ale jakékoliv vlastně jiné, tak je katastrofa. A faktem tedy je, že kancléř si teď nechal trošku na sílu vynechat vyjádřit podporu 8 ministerských předsedů spolkových zemí, kde CDU má premiéry. Toho mělo nějakým způsobem posílit, ale určitě si myslím, že to bude velmi bouřlivé jednání toho prezidia, protože očekávám skutečně pro CDU výsledky velmi špatné, a to v důsledku toho, že se prostě kancléři Merzovi nedaří teď, abych tak řekl, odlehčovat lidem v případě těch narůstajících cen pohonných hmot, energií a dalších věcí.
1: Prosím už jenom v poslední půl minutě stručnou odpověď. Jak velká je pravděpodobnost, že se primátorkou Berlína stane Elif Eralpová, která má turecké kořeny?
3: Těžko říci, mohlo by se to stát. Já tam pozoruju i s velkým znepokojením to, jak tam Die Linke minimálně v části tedy vlastně těch politiků je i velmi antisemická. Jsem z toho tedy jaksi velmi znepokojen. Faktem je, že je lídrní té strany, a pokud Die Linke získá většinu společně se sociálními demokraty a zelenými, tak k tomu může dojít. Bude skutečně záležet na tom, jestli na prvním místě skončí Die Linke nebo CDU, protože ty dvě strany jsou zhruba na tom aktuálně stejně.
1: Politolog Lukáš Novotný, děkuji, nashledanou.
3: Já děkuji.
4: A za námi repríza polední nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem. Teď už je pondělí 21. září na hodinách 12:30. Zprávy a Martin Matějka.
5: Státní rozpočet na příští rok má dnes schválit vláda. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun. Zřejmě nakonec o jednotky miliard klesne. Minulý týden to řekl předseda Motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko příští rok nesplnilo 2% závazek vůči NATO, jak dřív zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. A v Loučce u Vizovic na Zlínsku slavnostně požehnali kapli svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot. Složili se na ní drobní dárce, vyšla přibližně na 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Sport. Fotbalová Slavia vede šance ligu o 3 body díky vítězství 2-1 nad Plzní. Sparta vyhrála 3-0 v Olomouci, Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a Jablonec remizoval se Zlínem 1-1. Čeští volejbalisté nastoupí v 16 hodin v 8. finále mistrovství Evropy. Jejich soupeřem bude v Turíně Belgie. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zavřená D11 u Jirn a překážka na D3 za Táborem. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je stále zavřená u Jirn. Na 7. kilometru instalují nosníky, průjezd uzavírají vždy přibližně na 20 minut. Tvoří se kolona, brzděte přední opatrně. Na dálnici D3 spozorněte za Táborem ve směru do Prahy. Na 72. kilometru pojedete kolem porouchaného autobusu. Zabírá tam odstavní pruh. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. U sjezdu na Králův dvůr na 22. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě zeleně. Na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských Lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. A v Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Na zadálnicí D1 pracují na mostě, objíždí se to přes Svinov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost, v severovýchodní polovině území četné přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
4: První minuty nového dne a první minuty nového týdne je pondělí 21. září. 4 minuty po půl jedné, na úvod hudba Green Day.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný

0: Annie Lorraine a Mike Oldfield ve vysílání teď už pondělního ročního radiožurnálu. Často se u téhle písně zmiňuje jenom právě Mike Oldfield, ale měli bychom také jedním dechem dodat, že o vokály se postarala severoirská zpěvačka Cara Dillon. Za půl minuty bude 1:15. První téma nás dneska v noci vezme do východních Čech. Prošel válkou, dorazil na bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie v Orlických horách, konkrétně v Rychnově nad Kněžnou, se vrátil cenný vojenský vak československého legionáře a vojenského důstojníka Františka Kynicha. Před lety ho na blešním trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Kynichovo jméno a poslal ho do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, takže odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy a zde je vlastně podpis Františka Kynicha nebo jeho vlastně označení. Podpis Kynich František Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Kynichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Kynich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessol z americké Alabamy ho před lety koupil na bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak měl být věnovaný majoru Kynichovi.
2: Začal proto pátrat po Kynichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Kynicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Kynicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

byla skupina Europe. Za 4 minuty bude 1 hodina v noci. Zdravíme vás z Radiožurnálu taky na D11. Dálnice byla z Prahy do Hradce Králové na 7. kilometru uzavřená, teď už je to ale volně průjezdné a kolona se rozjela. Jak se jede vám? Volejte dispečink Zelené vlny 800 553 553. Zelená vlna, další ve zprávách.

0: První 60-minutovka Nového dne skoro za námi. Tohle byl Bryan Adams ve vysílání nočního radiožurnálu. Za chvíli třeba Miley Cyrus. Radiožurnál, 1 hodina. Teď zprávy a Martin Matějka.
1: Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. Do sněmu v Mecklenburgsku před ním Pomořansku se nedostala strana CDU, vyhrála AFD. Hokejisté Kladna porazili domácí Liberec a v extralize vyhráli i po třetí. A dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháňkami, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. A pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. A to kritizuje třeba Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
3: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Volby do zemského sněmu vyhrála v německém Mecklenburgsku před ním Pomořansku pravicová Alternativa pro Německo, získala 38,2% hlasů. Druhá skončila podle výsledků zveřejněných volebním úřadem sociální demokracie s 35,5%. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do sněmu nedostala a zůstala pod 5% hranicí. A to se nestalo v žádných zemských volbách od roku 1949. Mercova strana CDU výrazně oslabila i v Berlíně, kde v nedělních volbách vyhrála levice. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Avarej na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha radiožurnálu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
4: V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo. Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
1: V Rusku skončily volby do dolní komory parlamentu. Podle předběžných výsledků vede strana Jednotné Rusko podporující prezidenta Vladimíra Putina s více než 57% hlasů. Zatím je sečtená pětina hlasů. Prezident Putin podle agentury Reuters řekl, že je letošní hlasování testem podpory války na Ukrajině. Volby v Rusku bývají dlouhodobě terčem kritiky a nejsou považovány za férové ani demokratické. Ruské soudy z voleb vyloučily opoziční stranu Jabloko, která prosazovala vyhlášení příměří Ukrajinou. Cyklisti a pěší můžou využívat novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry a stál 3,3 miliony korun. Sloužit bude i běžkařům, říká předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka.
5: Opravdu dojde k bezpečnému přechodu Stožeckého sedla pro cyklisty, pěší a běžkaře tak, aby bylo propojení pro turisty nejenom pro z Ústeckého do Libereckého kraje, ale následně i k sousedním kolegům a přátelům z Německa.
1: Sport. Hokejisté Kladna slaví třetí vítězství v Tip Sport extralize v řadě. Ve třetím kole vyhráli 3-1 v Liberci. Uspěla taky brněnská Kometa, která stejným poměrem porazila Hradec Králové. A Východočeši prohráli po druhé za sebou. Navíc v těchto dvou utkáních vstřelili jen jednu branku. Mluví o tom asistent trenéra Hradce Králové Petr Koukal.
6: Před bránkou jsme slabí u soupeře a prostě ty puky tam ležejí, ty góly se tam padají. Prostě teď je začátek ligy, ty týmy mají energii, sílu a góly na krásu. Ten čas už odjel a je to prostě o bruslení, o bojovnosti a o nějakém tom důraze, který my jsme prostě měli horší.
1: V ostatních nedělních duelech hokejové extraligy Pardubice zvítězily nad Karlovými Vary 5-2 a České Budějovice přehrály Olomouc 3-2 a Vítkovice podlehly Litvínovu 2-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D11 u Jirn i Rudná ulice v Ostravě. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je teď opět zastavený provoz u Jirn. Na 7. kilometru pracuje těžká technika, je tam vidět velký jeřáb.
8: Tak ještě pořád to jakoby zavírají. Dost toho stavili a překládají nějaký ty nosníky.
7: Uzavírky jsou opakované, trvají kolem 20 minut, tvoří se opět kolona, tak brzděte před ní opatrně. Na D3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte překážku za Táborem. Na 72. kilometru stojí autobus, má poruchu a blokuje tam odstavný pruh. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve Svinově směrem do Poruby a pracují tam na mostě až do 3 ráno, počítejte s objížďkou. A na Trutnovsku je neprůjezdná silnice 297 z Jánských Lázní do Černého dolu. V zatáčce zasahují záchranáři u srážky auta s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Tak v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. A v severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: A posloucháte nás během nedělně pondělní noci, teď už 6,5 minuty po 1 hodině. Zprávy za námi, kdykoliv taky na irozhlas.cz. No a v našem vysílání další reportáž. V Česku se totiž šíří další nepůvodní druh opuncie hnědoostrá. Kaktus s červenými jedlými plody do naší přírody nepatří, ale daří se mu třeba na Pálavě, kde vytlačuje některé místní rostliny. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc s výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na pálavě a vytlačuje tam třeba volně rostoucí kosatce nebo violky. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadím a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářické rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině, Sklentnice, Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání nočního radio žurnálu a tohle byla novinka od skupiny Codeline. Za chvíli bude půl druhé. Často se mu přezdívá zapomenutý premiér, v Dolní Rovni si ale na svého slavného rodáka a významného prvorepublikového politika Františka Udržala vzpomínají velmi dobře. U příležitosti 160. výročí od jeho narození tam uspořádali celodenní program s průvodem, výstavou i debatami. Akce se účastnili i malí reportéři z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Přivezli sebou taky jednu vzácnou nahrávku z rozhlasového archivu.
1: V prvním semestru páté třídy jsem vážně onemocněl. Zůstal jsem 2 roky na rodném statku. Doma jsem byl přizřován k dohledu při polním hospodářství.
2: Čekala jsem, že tady bude jenom 1 budova, ale těch budov je tady asi 5, když se koukám z jednoho místa.
3: Je tady vlastně všechno, co by na správném statku mělo být. Jsou tady zvířata, sýpka, žebříky.
4: Všechny jsou to baráky postavený z cihel, ačkoliv některý už nemají omítku, ale furt jsou funkční a předtím jsme tady viděli přebíhat ovce.
5: Tady tohle za těma stromama, to je právě ta Udržalova vila, kde tedy pan Udržal bydlel.
2: Po statku nás provádí pan Jiří Meloun.
5: Kde mimochodem taky byl několikrát na návštěvě i prezident Masaryk, byl i tady v tomhletom altánku.
3: To je ten, jak tam Udržal psal ty své projevy?
5: Ano, ano, máme tam nějakou fotku, nevím, co přesně psal, ale ano, máme ho vyfoceného, jak tam pracuje s nějakými písemnostmi.
1: Po návratu do Čech zřídil jsem na statku v Dolní Rovni semenářství. Chtěl jsem výhradně věnovat jen kultuře řepových semen.
6: Na 160. výročí Františka Udržala přijela i jeho vnučka Anna Bekárková.
7: Když já jsem byla malá, tak to skutečně ten dědeček pořád tam existoval a víceméně se tvrdí, že to byl on, kdo přiměl prezidenta Masaryka, že teda taky ve svém stáří začal jezdit na tom Hektorovi a často je vidět, jak někde sedějí na tom koni a jsou tam na těch fotkách spolu.
1: A nyní

0: které tam byly šťastně šířeny vynikajícími sokolskými pracovníky.
1: V rovinské sokolovně se nachází taková velká opona, která zobrazuje hodně faktorů života Františka Udržala. A je tu například právě ten sokol, který oře.
2: Jak tady funguje rovenský sokol? Ptáme se starosty místních cvičenců Jana Kopřivy.
3: Za dob Františka Udržala to bylo hlavně cvičení, ale po revoluci jsme se museli přizpůsobit moderní době, proto tady jsou fotbalisti, florbalisti a teď se znovu vrací to cvičení, všestranost, takže se to vrací zpátky tam, kde ten sokol původně byl.
0: Nemohl jsem se smířit i s popularizováním vlastních životopisních údajů rádi. Ale po vysvětlení přece vyhovuju přání Československého rozhlasu.
1: Z Dolní Rovně,
2: Dismančata,
4: Radiožurnál.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každý všední den krátce před 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 1:30. Přehled zpráv má Martin Matějka.
3: Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám a pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. A konkrétní kroky ale uvést nechtěl. Cena nafty se podle údajů společnosti CCS blíží v průměru 50 korunám za litr. Benzín stojí zhruba o 5 korun méně. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu a nafty. Slovensko podle prezidenta Petra Pellegriniho nesmí spochybňovat své závazky v Severoatlantické alianci. V pořadu stanice JOJ24 tak reagoval na slovenského premiéra Roberta Fica. Předseda vlády předtím řekl, že nechce, aby se země zapojila do války v případě uplatnění aliančního článku 5. Ten zaručuje kolektivní obranu členských zemí NATO, pokud se některý ze států stane terčem útoku. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí i firem. Vyplývá to z nových údajů Eurostatu. Od roku 2014 do roku 2024 klesl počet incidentů o více než třetinu. Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Naopak nejmenší míra byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. A v chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina původem ze Severní Ameriky vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři proto z chráněných území odstraňují.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Patrik Schick skóroval ve čtvrtém bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu pomohl k vítězství 2-0 nad Lipskem a Bayer si tak připsal druhou ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce pátý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírky na D11 Ujern a nehoda u Mělníku. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je teď Ujern průjezdná. Na 7. kilometru pomocí těžké techniky instalují nosníky a průjezd zastavují podle potřeby vždy přibližně na 20 minut. Kolona se teď rychle rozjela. U Mělníku opatrně na silnici 16 do Mladé Boleslavy mezi Malým Újezdem a Byšicemi a v lokalitě Vavřineč osobní auto narazilo do betonového sloupu. Průjezd je omezený. V Ostravě je uzavřená Rudná ulice ve směru do Poruby. Za dálniční křižovatkou pracují na mostě. Tam objížďka vede přes Svinov. A u Jánských Lázní na Trutnovsku neprojedete po silnici 297 do Černého dolu. V zatáčce se srazilo auto s dodávkou. Objíždět se dá přes Mladé Buky a Rudník. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci postupně ubývá srážek, ochlazuje se na 11 až 7 stupňů. Ráno pak čekáme polojasno, během dne postupně proměnlivou, převážně velkou oblačnost. V severovýchodní polovině území četné přehánky, večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat. Teploty 12 až 17 stupňů, na jihu Moravy naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefle.
2: Pokračuje hudbou 2:54. Michal Hruza, Klára Vytisková.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Lenny Kravitz ve vysílání nočního radiožurnálu na hodinách 14:45. Evropská unie představí v říjnu plány na zvýšení klimatické odolnosti, včetně plánu pro vlny veder. Je to reakce na horké a suché léto, během kterého kvůli extrémnímu počasí zemřelo napříč Evropou přes 35 tisíc lidí. Materiální škody pak jdou do miliard. Přípravu tzv. Rámce pro klimatickou odolnost oznámila v posledním týdnu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě slovo odolnost se v poslední době v souvislosti s ochranou klimatu objevuje stále častěji.
1: We will present a new framework for climate resilience.
2: Zvýšit klimatickou odolnost zemí Evropské unie znamená podle Ursuly von der Leyenové připravit systém včasného varování pro vlny veder, investovat do vývoje plodin, co lépe snášejí sucho, stavět infrastrukturu pro mnohem teplejší svět s většími extrémy v počasí, nebo zajistit lepší možnosti pojištění, protože to komerční kryje jen asi čtvrtinu škod ze sucha, požáru či povodní v Unii.
3: My chceme nastavit evropský společný rámec pro klimatickou odolnost, zakotvit nějaké obecné principy, jako je vlastnictví rizik, jako je povinnost zohledňovat rizika při rozhodování o investicích.
2: I to obsahuje připravovaný dokument podle zástupce ředitele unijní klimatické politiky Jana Dusíka. Evropská komise v něm taky zveřejní seznam stovky nejzranitelnějších oblastí s plánem, jak jim s adaptací na změnu klimatu pomoci.
3: Tenhle návrh představíme v říjnu a už jsme měli několik diskuzí s členskými státy a cítíme tam poměrně velkou míru shody na tom, že je potřeba s tím něco dělat, mimo jiné s ohledem na to, jak proběhlo letošní léto v Evropě.
4: Odolnost je příběh o tom, jak jako zvládnout ty problémy, které jsou kolem nás, zvládnout to jako důstojně a tak, aby se v tom dalo žít jako i v těch příštích letech.
2: Říká psycholog Jan Krajhansl z Institutu 2050, který teď během pražského klimatického týdne představil volně přístupnou komunikační příručku do nejisté doby nazvanou právě odolnost.
4: Odolnost je pro mě to, že i když se budou v příštích letech bohužel nevyhnutelně zvyšovat třeba průměrné teploty v České republice, takže bude ta česká krajina zmírňovat vlastně to sucho, který bude přicházet. Budeme se snažit udržet co nejvíc vody ve studních, v potocích, v řekách. Budeme se snažit udržet nějakou zemědělskou produkci na půdě středoevropský, kterou máme, a stejně tak vlastně jde o to jako pečovat nějak jako o zdraví lesů.
2: Odolnost je ovšem otázkou nejen adaptace, ale i snižování emisí skleníkových plynů, říká pro Český rozhlas během své návštěvy pražského klimatického týdne bývalá eurokomisařka pro klima Danka Conny Hedegaardová.
5: The agricultural harvest output from France this year will drop 8%.
6: Například zemědělská produkce Francie má letos klesnout o 8%. Dovedete si představit ty společenské dopady. Je politicky lákavé snažit se to dotovat a pomoc je potřeba, ale než pořád dokola vyplácet kompenzace, dává z dlouhodobého hlediska větší smysl a je v zájmu Evropy zvládnout přechod k nízkoemisnímu hospodářství. I kvůli té často zmiňované konkurenceschopnosti evropských firem. Bolestí Evropy jsou drahé energie. A vidíte, co se teď děje. Máme velmi, velmi vysoké ceny dovážených fosilních paliv.
2: Česká vláda aspoň retoricky i některými dotačními programy adaptaci na změnu klimatu podporuje, byť i v tomto ohledu čelí kritice ekologických organizací. Ovšem snižování emisí skleníkových plynů vládní představitelé opakovaně označují za zelené šílenství. Přesto na evropské úrovni i Česko právě teď vyjednává o praktické podobě toho, jak by měly unijní země snižovat emise do roku 2040.
3: Diskutujeme na pracovní úrovni. Teď jsem tady vlastně v Česku byl i na velké diskuzi se zástupci podnikatelů na hospodářské komoře, abychom vlastně ladili, jak nastavit tu budoucí evropskou klimatickou politiku.
2: Říká Jan Dusík z unijního ředitelství klimatické politiky. Nejen adaptaci, ale právě i snižování emisí považuje za nutnou součást práce na odolnosti české společnosti také Jan Krajhansl.
4: Jako může si někdo myslet, že Česká republika bude odolná, pokud bude dál závislá na fosilních palivech? Když vidíme to, co se děje v Hormuzu, emisní povolenky tady budou. A jak bude odolná třeba nějaká venkovská komunita, která nebude jako mířit třeba z hlediska zateplení nějakých jako místních obnovitelných zdrojů nebo nějaký komunitní energetiky k tomu, aby ty lidi byli schopni třeba zvládnout jako zvyšující se ceny u elektřiny, která je vyrobená z fosilních paliv. Tedy nejenom, že jsou z nestabilních regionů, ale stejně tak vlastně zvyšují nejenom jako ceny pro koncový zákazníky, ale stejně tak jako třeba zhoršují konkurenceschopnost českých firm. Jako v Evropě.
2: Myslí si autor nové online komunikační příručky o ochraně klimatu coby cestě ke společenské odolnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Jak poznat, že zapomínání už není jen běžnou součástí stárnutí? A proč se lidé někdy vyšetření paměti obávají, i když může být prvním krokem k včasné pomoci? O Alzheimerově nemoci, životě s demencí i o tom, jak pečovat o nemocné a jejich blízké, promluví v hostu Radiožurnálu gerontoložka Iva Holmerová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 2 hodiny v noci. Zprávy připravil a čte Martin Matějka.
4: Prezidenti Trump a Zelenský se dohodli na jednání v New Yorku. Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. Fotbalisté Slávie porazili v šancelize Plzeň, Sparta vyhrála v Olomouci. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, na severovýchodě s přeháníkami, teploty do 18 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnil, ve městě se ale tento týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce proti Rusku. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
6: Se potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a s hrozbou různých výpadků a útoků i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
4: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Před ruskými hybridními útoky v členských státech NATO varoval před několika dny polský premiér Donald Tusk. V reakci na to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Italská premiérka Giorgia Meloniová představí návrh zákona, který zakáže nošení burek a nikábů v italských školách. Řekla to na sjezdu mládežnické organizace své strany Bratři Itálie. Vláda podle Meloniové taky plánuje omezit maximální počet zahraničních žáků v jedné třídě. Detaily navrhovaných opatření neupřesnila, dodala ale, že o nich chce s ministry brzy diskutovat. Zítra znovu začne jezdit lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín ráno v 7 hodin. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech a prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma. Dopravní podnik hlavního města provoz obnoví po opravě trati zhruba po 2 letech. Jednorázová jízdenka bude nově stát 100 korun. Dlouhodobé předplatné pražské hromadné dopravy na lanovce bude platit stejně jako před jejím uzavřením.
5: Sport.
4: Fotbalisté Slávie mají v čele šance ligy 3bodový náskok díky vítězství 2-1 nad Plzní. Sparta vyhrála 3-0 v Olomouci a trenér týmu z Letné Brian Priske vysvětluje, co stojí za zlepšením Sparty.
7: Snažíme se sestavu co nejvíce ustálit. Je to logické a je důležité, že se stabilizovala výkonnost i nových hráčů, kteří se zapojili později. Aby náš tým mohl připomínat dobře fungující stroj, potřebujeme konzistentní výkonnost. A podle mě se nám to daří i tím, že se nám ustálila sestava, která v posledních 2 týdnech udělala velký herní progres. A v této kvalitě hry musíme pokračovat i dál.
4: Poprvé v nové sezóně nejvyšší fotbalové soutěže bodoval Zlín, který remizoval 1-1 v Jablonci a Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Uzavřená D11 u Jiren a omezení na D5 za Berounem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové je opět zastavený provoz u Jiren. Na 7. kilometru stavebníci instalují nosníky. Uzavírky jsou opakované, trvají vždy kolem 20 minut a začíná se tvořit kolona. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za Berounem. Za sjezdem na Králův dvůr na 22. kilometru je zúžení do